0: Ukrajině a růst britských regionů. Tenisové US Open přerušil vydatný déšť. Vidmanová už hrála druhou sadu. A dnes bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 28.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo rozpočet o rozpočtu ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. To je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
2: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
0: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Britský premiér Andy Burnham v parlamentu slíbil velkou decentralizaci moci, rozvoj všech regionů nebo největší budování obecních bytů za desítky let. Před poslanci včera promluvil jako šéf Labouristů a vlády poprvé od nástupu.
3: Burnham za souhlasných pokřiků spolustraníků poděkoval za službu svému předchůdci Kýru Starmerovi. Slíbil podporu Ukrajině a pomoc v obraně před Ruskem. Řekl, že život je v Británii příliš drahý a vyzdvihl, že už zlevnil elektřinu nebo jízdné v autobusech. Burnham skritizoval vodárenské společnosti vedené prý jen pro zájmy soukromníků. Slíbil boj se změnou klimatu, více pravomocí pro starosty a nápravu politiky škrtů. Na celou zemi chce aplikovat podporu růstu, se kterou prý jako starosta pozdvihl Manchester. Konzervativní lídrině opozice Kemi Badenochová reagovala, že je jeho teorie růstu špatně. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Lidé dnes budou moct na obloze naposledy vidět cvičné proudové podzvukové letouny Aero L-39C Albatros. Formace tří strojů vzlétne krátce po 10. hodině z pardubického vojenského letiště a o hodinu později jeden z nich přistane v pražských Kbelích. Bude novým exponátem tamního leteckého muzea. Ostatní letadla se vrátí zpět. Stroj přibližuje pilot Erwin M.
4: Letoun jako výcvikový byl zamýšlen pro letouny MiG-21, MiG-23. Pokud samozřejmě víme, že dneska máme letouny AS-39 Gripen, tak říct, že letoun L-39C byl vhodný pro výcvik na tento typ, tak plně ne.
0: Sport. Tenistka Gabriela Knudsonová prohrála na US Open v prvním kole. Němce Lisové podlehla 2x3-6. Vypadla i Lucie Havlíčková s Maďarkou Bondárovou, prohrála taky 2x3-6. Další Češky Daria Vidmanová s Nikolou Bartuňkovou aktuálně o postup bojovat nemůžou. Program v New Yorku přerušil déšť. Fotbalisté Zbrojovky Brno přivítají v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové. Utkání začne v 18 hodin. V případě výhry se Zbrojovka může posunout na druhou příčku neúplné nabídky. Podle trenéra Martina Svědíka jsou ale zatím nejdůležitější věci než umístění.
5: Já vůbec se nezabývám ani tím, že potom někdo říká, že budeme tamhle nebo tamhle. My víme nějaký v kabině, máme nějaký svůj cíl, my víme, na co máme, my víme, že prostě jsme založeni na týmovém výkonu a my víme, že můžou přijít daleko horší časy. Takže chceme využít toho, každým zápasem se posouvat dál a dál, ať už to je vlastně herně, ať už to je výkonnostně, anebo samozřejmě těma bodama.
0: Ve 20 hodin začne další dohrávka mezi Jabloncem a Bohemians.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D6 na Kladensku a překážka na D1 u Brna. V dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havaroval kamion, dodávka a osobní auto. Sjíždějte na 12. kilometru, místo objedete přes Unhošť a Jeneč. Na dálnici D1 pozor za Brnem ve směru na Vyškov. U nájezdu z Ostravské ulice na kilometru 204 stojí několik odstavených vozidel, zřejmě po nehodě. Na vozovce jsou plasty a roztrhaná pneumatika, tak dejte nohu z plynu. Na D11 opatrně, v omezení za Prahou ve směru do Hradce Králové. Na 7. kilometru teď právě odtahují havarované osobní auto. Odtahovka i havarované vozidlo stojí vlevo u svodidel, je to opatrně průjezdné pravým pruhem. U Turnova je zavřená silnice 10 na Tenwald, hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. A v Praze uzavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Údržba potrvá do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
7: Ve 2:06 středa 2. září mysteriózně špionážní vesnická krimi a taky prvky utopického thrilleru z dílny divadelního souboru Vosto 5. Tak přesně takový je titul Tragédie Liblice. Novou audioknihu, novou rozhlasovou hru Jiřího Havelky můžete vyhrát právě teď v telefonické soutěži. Volejte studio nočního radiožurnálu, jsem tady pro vás 221 552 155 anebo 221 552 255. No a těším se na vás.
1: Noční radiožurnál
8: a Jiří Štefl.

0: Sponka a zpěvačka Kristina ve vysílání nočního radiožurnálu. Teď pro vás máme jeden obrovský stožár, a to stožár vysílač Liblice B. Je to bývalý vysílač, ze kterého vysílala třeba stanice Český rozhlas 2. No a právě o něm, o tom vypnutí tohoto legendárního českého vysílače, je taky nová audiokniha Tragédie Liblice. Vyhrát ji můžete v telefonické soutěži. Tady jsou čísla ještě jednou 221 552 155 anebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
2: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
1: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Bejorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
3: Schulz jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Schulz ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
1: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Pavel je na telefonu, tak vás zdravím, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Jak se máte dneska v noci, čím to je, že nespíte?
4: Mám rozvozy.
0: Jak dlouho ještě budete rozvážet?
4: Do 8.
0: Tak Pavle, pojďte vyhrát v telefonické soutěži, ať máte aspoň radost dneska v noci. Z toho vysílače Liblice B, o kterém je i ta nová audiokniha, se šířil signál stanice Český rozhlas 2. A já se ptám, Pavle, jak se tahle stanice jmenovala ještě předtím, než se přejmenovala právě na 2? Věděl byste, nebo dáme 3 možnosti?
4: Dáme 3 možnosti asi.
0: Tak buď za A Český rozhlas 2 Praha, za B Český rozhlas 2 Brno, a nebo Český rozhlas Plus. Co myslíte?
4: Jak byla ta třetí možnost?
0: Český rozhlas Plus, to je současná stanice. Trochu napovím.
4: Jo.
0: Jak se stanice Český rozhlas 2 jmenovala dřív, než se přejmenovala na 2?
4: To úplně nevím, ale tipnu si, dáme Brno.
0: Není to Brno, tak dáme prostor někomu jinému. Pavle, ať vám to v práci utíká na cestách, naslyšenou. Tak kdo je na druhé lince? Dobrý den.
5: Dobrý den, Pavel u telefonu.
0: Taky vás zdravím, Pavle, takže jednomu Pavlovi to nevyšlo, tak budu doufat, že tomu druhému to vyjde. Tak i vás se ptám, jak se jmenovala stanice Český rozhlas 2 ještě předtím, než se přejmenovala? Víme, že Český rozhlas 2 Brno to není, takže buď za A Český rozhlas 2 Praha, anebo Český rozhlas Plus.
5: Já si myslím, že ta jednička.
0: Ano, no takhle, Prama. Je to Český rozhlas 2, ale ano, bylo ano, to to ano, Ačko. Myslím, přesně tak, Český rozhlas 2 Praha, legendární název. No, vedení se rozhodlo, že Český rozhlas 2 bude trochu modernější název pro tuto dobu. No a vysílá pod tímto názvem dodnes, ale už ne z toho vysílače Liblice B. Ten signál byl ukončen v roce 2022. Tak Pavle, dobrá zpráva, vy tu audioknihu vyhráváte, tak budete poslouchat vy?
5: Budu poslouchat já tentokrát. Já na ty vysílače vidím z pracovního, přímo tady ze dvora, kde pracuju.
0: Dokonce? Máte takový hezký celoživotní výhled na ně.
5: Bohužel nevím, jak to dopadne teď zatím.
0: A když ještě na ně tak jako vidíte, tak tam jsou dva výtahy, které ještě stále jezdí, nebo už dlouho jste je neviděl jezdit?
5: Já nevím, ono to takhle na tu dálku, možná to 70 km, se to jako neto, ale já myslím, že momentálně už nejezdí, že to někde čekal.
0: Je to odstavené. Tak Pavle, doufám, že audiokniha se bude líbit, teď máte opravdu zblízka si je, můžete poslechnout ty vysíláče, ať se vám daří a přeju hezkou středu, naslyšenou.
5: Děkuji, nashledu.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi, otevřeme ji zase zítra po druhé hodině v noci.

0: Za chvíli bude 14:30, tady je vysílání nočního radiožurnálu. Reklama stran, hnutí a dalších uskupení kandidujících v komunálních volbách se vrací na stránky místních zpravodajů. Letos ale s novými pravidly. Radnice už prostor v obecním tisku nesmí poskytovat zdarma a politická reklama musí být navíc jasně označená a obsahovat odkaz na transparentní informace o financování kampaně.
1: Tak, já tady mám archiv zpravodajů z roku 22. Tady vlastně vzadu najdeme celé 4 strany.
2: Prohlížíme s mluvčí žďarské radnice Blankou Sobolovou. Před 4 lety tahle inzerce byla bezplatná.
1: Bezplatná inzerce politických subjektů už být nemůže, takže jsme přistoupili k tomu, že jsme dali cenu klasickou ceníkovou, takovou, jakou mají všichni inzerenti. To znamená, že ta půlstrana vyjde politickou stranu v jednom vydání na 8000 korun bez DPH. Právě jsem čerstvě odeslala zpravodaj do tisku, takže tohle už jsou věci, které za chvilku půjdou ke žďárákům do schránek a všechny politické strany využily nabízený inzertní prostor. Musí to být označené zřetelně jako politické reklamní sdělení, souvislost s jakým, k jakým volbám se to vztahuje, to znamená teď zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou 2026. Je tam nutné uvést zadavatele a uvést oznámení o transparentnosti, ať už formou odkazu a na webovou stránku anebo QR kódu.
2: Od letoška účinný zákon o volebních kampaních dal jasná pravidla tomu, co doposud fungovalo zvykově pokaždé trochu jinak. Pokračuje člen úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý.
3: Normy platí, že obce nesmí ve svých komunikačních médiích poskytnout bezúplatně prostor pro prezentaci kandidujících uskupení a ta cena by měla odpovídat standardní inzerci.
2: Bezplatně můžou radnice dál kandidujícím uskupením nabízet plochy pro výlep plakátů, pokud je úřadující starosta předem vyhradí. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: 4,5 minuty patřili v našem vysílání taky Tyně Turner, za chvíli Roxette, Madonna nebo David Stipka. 2:30. A zprávy má Rozálie Machartová.
1: Německo poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrynta útok provedli tzv. Low-level agenti, které najali ruské státní orgány. Low-level agent je označení pro osobu, která není zpravodajsky školená, je ale naverbovaná tajnými službami. Hnutí SPD se v kauze předvolebních plakátů nedopustilo trestného činu. Pravomocně o tom rozhodl odvolací městský soud v Praze. Podle jeho verdiktu byla použita forma plakátů sice výrazná a místy provokativní, ale taky typická pro předvolební kampaně. Šéf hnutí Tomio Okamura očekává, že skončí i jeho trestní stíhání v této kauze. To je teď přerušené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Radiožurnál to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty. Smolík na dotazy radiožurnálu dlouhodobě nereaguje a nevyjádřil se ani jeho syn. A v Praze začal platit nový metropolitní plán. Určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument taky umožní výstavbu zhruba 350 tisíc bytů.
2: Sport.
1: Tenistky Gabriela Knudsonová a Lucie Havlíčková prohrály při svém debutu na US Open v prvním kole. Knudsonová podlehla Němce Lisové 2x3-6. Stejným výsledkem prohrála i Havlíčková s Maďarkou Bondárovou. O postup mohly bojovat i Darja Vidmanová a Nikola Bartuňková. Kvůli silnému dešti se ale v New Yorku nehraje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D6 na Kladensku a překážka na D1 za Brnem. Následky nehody stále blokují provoz na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy. Za odbočkou na Kladno a Unhošť se na 10. kilometru střetl kamion, dodávka a osobní auto. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objíždějte přes Unhošť a Jeneč. Na D1 pozor na výjezdu z Brna směrem na Vyškov. U nájezdu z Ostravské ulice na kilometru 204 stojí několik vozidel, zřejmě po nehodě, jsou v odstavném pruhu. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanwald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka vede přes Turnov. U Slaného máme hlášenou překážku na silnici 16 do Velvar. Jsou tam dvě odstavená osobní auta, a tak je ve tmě nepřehlédněte. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Provoz je zastavený kvůli nočnímu čištění, a to až do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 27, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štaplem.
0: A posloucháte nás na začátku nového dne. Je to středa 2. září, 4 minuty po půl třetí.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: Posloucháte Radiožurnál, teď připomeneme jedno výročí. Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Před 90 lety se narodil jeden z našich nejlepších chemiků Antonín Holý. Když před více než půl stoletím začal hledat látky proti virům, tak se o AIDS ještě nic nevědělo. Podle kolegů byl někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý, ale právě tahle vlastnost dovedla profesora Holého k celosvětovému úspěchu. Zemřel v roce 2012, ale v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd má pořád svou pracovnu.
2: Tady je bysta veliká, ne? Tvůrce toho obrovského úspěchu. A teď nemluvím o penězích, které jsou neuvěřitelné, ale o to, co to způsobilo, že?
3: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa a v prvním patře budovy Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd mě teď vede až na konec chodby.
2: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého. Tady se čas zastavil, ale je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuse z té doby. Jako.
3: Pracovna Antonína Holého tak, jak byla v době, kdy tady pracoval.
2: Ano, podívejte se na tabuli.
3: Tady tak jsou vzorce všech těch účinných látek, které vymyslel.
2: No toto je trio, to je ta slavná fotka, se říká Holy Trinity, jako ale ne svatá trojice, ale Holy. A tohle je de Klerk a John Martin a to jsou teda tvůrci té slávy. Myšlenka byla Antonínova, ale jeden člověk nestačí. Potřebujete mít virologa vedle sebe a biznismena.
3: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
4: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
3: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Podle tehdejšího kolegy Zdeňka Havlase tomu předcházely desítky tisíc pokusů.
5: Tonda vždycky udělal takový ten základní skal.

0: de Klerka, který pak na univerzitě v Lovani látky testoval. Tu nejúspěšnější tenofovir patentovali dokonce o rok dříve, než se ukázalo, že funguje proti tehdy smrtelné nemoci AIDS. Ale jak vzpomíná manželka Ludmila Holá?
1: Všechny firmy v Československu to odmítly, protože to představuje obrovskou finanční zátěž. Tak potom vláda dovolila, že se to může nabídnout i v cizině.
0: Ale i první americká firma vývoj léku na AIDS ukončila. Někteří zaměstnanci v čele s Johnem Martinem ale látce věřili a založili dnes vele úspěšnou firmu Gilead Sciences. Naproti tomu Antonín Holý byl tehdy skeptičtější, protože když do Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd v 90. letech přišlo prvních zhruba 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase
2: považoval ty peníze, které přišly za tyhle 2%, jako jediný, co z toho kdy bude. Ještě tehdy tomu tolik nevěřila. Jo? Tenkrát pořídili jsme první počítačovou síť, kterou jsme měli. A Tonda rozdával, chodil jak před Vánocem a po ústavu a každý mu říkal, udělejte s tím, co můžete, protože už nic dalšího nebude.
0: Nakonec je z toho více než 20 miliard korun, ale především 10 milionů zachráněných životů a další miliony lidí, kteří mohou žít i s virem HIV. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Noční radiožurnál.
1: To jsou informace z Česka i zahraničí.
0: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
1: Včetně dopravního zpravodajství.
0: A příjemná hudba.
1: Noční radiožurnál.
0: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
1: Radiožurnál.
0: S vámi i každou noc.
2: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
3: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Rozálie Machartová a zprávy.
4: Ministryně financí Alena Schillerová po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Francouzský prezident Macron navštíví Londýn a zahájí výstavu tapisérie z Baye. Tenistky Havlíčková a Knucunová vypadly v prvním kole US Open. A dnes bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Návrh státního rozpočtu na příští rok se může ještě změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
5: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, ve školství, ale bude to věc a dohoda koaliční vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
4: Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Londýně zahájí výstavu středověké tapisérie z francouzského Baye. Francie slavné dílo na rok zapůjčila britskému muzeu. Je to Macronova první návštěva Velké Británie od nástupu nového premiéra Andyho Burnhama v úřadu.
6: Přesun tapisérie z Baye ve francouzské Normandii byl podle televize France 24 naplánovaný do posledního detailu. Křehkou, téměř 70 metrů dlouhou vyšívanou tapisérii, starou skoro 1000 let, museli restaurátoři po centimetrech složit jako harmoniku. V červenci tajně převezli do Británie. O zapůjčení výjimečného díla se sám zasazoval prezident Emmanuel Macron. Ten se po zahájení výstavy setká s premiérem Andy Burnhamem a králem Karlem III. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Exponáty v zámku v Čechách pod Košířem na Prostějovsku ohrožovala v letních měsících extrémní horka. Kastelán Martin Váňa proto požaduje při úpravách dalších prostor památky výrazně větší zastínění všech oken.
7: Oslovili jsme již projekční kancelář, která projektuje další etapu rekonstrukce zámku a součástí toho bude také obnovení fasády, právě nová okna a my jsme mimo jiné zažádali projektanta, aby tam zahrnul i formu zastínění všech oken, které zde na zámku máme.
4: Sport. Do druhého kola tenisového US Open nepostoupila ani Lucie Havlíčková, ani Gabriela Knucunová. Havlíčková podlehla Maďarce Bondárové ve 2 sadách, Knucunová prohrála ve 2 setech s Němkou Lisovou. Silný déšť v New Yorku přerušil další utkání i s českou účastí. Jaká je aktuální situace, poví přímo ze Spojených států reportér David Prouza.
8: Po několikáté už se počasí umoudřilo nad kurty v areálu Flushing Meadows. Daria Vigmanová teď už je na kurtu. Zápas se Španělkou Busasovou Maneirovou za maličkou chvíli začne znovu. Češka prohrává 3-6 a 2-3, ale má podání a rozehraje se také duel Nikoly Bartuňkové s Egypťankou Šerifovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D6 na Kladensku a překážka na D11 za Jirny. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havarovalo více vozidel, včetně nákladního. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objíždějte přes Unhošť a Jeneč. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost za odbočkou na Úvaly. Na 10. kilometru stojí nepojízdná dodávka. V odstavném pruhu čeká na odtažení. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanwald. Hned za sjezdem z 35 je převrácený kamion. Objížďka přes Turnov ulicemi Bezručovou a Ulip. Na nehodu pozor na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané. U Hořic na Šumavě havarovalo vozidlo, čekejte omezení. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli čištění je neprůjezdný směrem z Břevnova na Smíchov. Práce mají být hotové do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dneska čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou i přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: A možná se už probouzíte do nového dne, tak je to středa 2. září, 5,5 minuty po třetím. Dobré jitro.

0: si, že tém. 3 hodiny 9 minut, tady je vysílání nočního radiožurnálu. Tenisové US Open přerušil na 2 hodiny déšť. V tuhle chvíli už se už ale bude pokračovat. Konkrétně nás zajímá zápas české tenistky Dary Vidmanové. Za chvíli se tam živě vydáme. Teď ale jiné téma. Česko nestihlo včerejší uzávěrku a zatím neodevzdalo Evropské komisi první verzi Národního plánu obnovy přírody. Zároveň experti z českých nevládních organizací představili svůj vlastní stínový plán obnovy české přírody. Tvrdí totiž, že vláda se při přípravě této strategie přestala s odborníky radit a plán silně proškrtala. To podle nich může poškodit třeba ochranu české krajiny před suchem. Ministerstvo životního prostředí postup i plán samotný hájí.
1: Ten plán, co o něm my víme, tak je prostě velmi okleštěn o konkrétní vize až do toho roku 2050.
2: V tom plánu byly proškrtány veškeré konkrétnější kroky. Stalo se tak na jaře tohoto roku a na začátku léta.
3: Vysvětlují Jan Skalík a Alžběta Procházková, experti na péči o krajinu z Hnutí Duha a Světového fondu na ochranu přírody, proč koalice nevládních organizací přichází se svým vlastním stínovým plánem 40 opatření, která by měla české krajině v budoucnu pomoci. Vláda se totiž podle nich s experty z univerzit a dalších institucí přestala radit a z její strategie doporučení odborníků zmizela. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů Sobě přitom tvrdí, že zadržování vody v krajině je pro vládu prioritou. I zapojení odborníků a veřejnosti do tvorby Národního plánu na obnovu přírody považuje Červený za dostatečné.
4: My jsme ten dokument vytvořili. Vytvořili jsme ho ale ve spolupráci s dalšími stovkami organizací, jako je Ministerstvo zemědělství, vysoké školy, společnosti a organizace, které se spolupodílí na obnově krajiny.
3: 1. září, což byl dlouhodobě daný termín, ovšem Česko svůj návrh, jak obnovovat přírodu, Evropské komisi nepošle.
4: Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup. My se nejprve musíme s Evropskou komisí domluvit, jakým způsobem to má být hrazeno.
3: Říká ministr životního prostředí Červený, ovšem podle Jana Skalíka z Hnutí Duha je postup přesně opačný. Právě na základě vypracovaného plánu by měly být na obnovu přírody k dispozici peníze.
2: Z toho plánu mohli udělat použitelný nástroj, kterým by vlastně každý starosta mohl požádat o dotaci a obnovit vodní režim kolem své obce, tak aby příroda kolem něj tolik nevysychala. V té stávající podobě vlastně ale ministerstvo nějak netlačí na to, aby na ta jednotlivá opatření byly peníze. To je velký problém, protože evropské fondy od roku 2028 i další státní dotace měly být právě na národní plán na obnovu přírody navázané.
3: Většina evropské přírody, včetně té chráněné, je podle vědeckých výzkumů ve špatném stavu. Proto země přijaly nařízení, které má za cíl v první fázi obnovit přírodu na 1/5 území Evropské unie do roku 2030 a uzdravit všechny degradované ekosystémy do roku 2050. Právě k tomu mají sloužit tyto národní plány. Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Po skoro dvouhodinové dešťové přehánce se opět začalo hrát na tenisovém US Open. V prvním kole teď v Radiožurnálu sledujeme hlavně českou hráčku Darju Vidmanovou. V New Yorku to vidí reportér David Prouza. Davide.
1: Po několikáté se opět hraje v New Yorku, přesně tak, déšť ustal, ale co neustává, to je stav, který zatím není úplně příznivý pro Darju Vidmanovou. Ta prohrála první set 3-6, v tom druhém aktuálně 4-4, ale při servisu Španělky Bousazové Manérové už je to 40-0 pro soupeřku Vidmanové, to znamená, že za malou chvíli to klidně může být zase o poznání horší a to se děje právě teď. Bousazová Manérová zahrála fantastický backhand křížem, vítězný balon. Pokud si říkáte, kde je nějaká kulisa, tak myslím tedy divácká, tak není, protože po tom dešti už se řada návštěvníků rozhodla odejít asi na dobro, nebo se vydala na kurty, kde střecha je a kde se hrají o poznání větší zápasy, jako třeba ten na kurtu Louisa Armstronga, kde Gael Monfils, držitel divoké karty, který se loučí s kariérou, tak zatím hraje fantastický zápas proti Vajechovi, vede 2-1 na sety, k tomu 3-0 ve čtvrtém a předvádí opravdu neuvěřitelnou tenisovou show, tak jako to dělá víceméně celou svoji kariéru. Rozehrála svůj zápas už taky Češka Nikola Bartuňková, ta hraje proti Egypťance Šerifové a v tuhle chvíli vede 2-0 a 15-0 při vlastním podání, to znamená jediné, Šerifové prolomila servis při první možné příležitosti a česká reprezentantka tak může odskočit hned na začátek do vedení 3-0, ale samozřejmě musíme to brát trochu s rezervou, protože i třeba Gabriela Knudsenová vedla také nad Němkou Lisovou 3-0 v jednom ze setů, které prohrála nakonec 3-6, takže dokud to není hotové, tak se samozřejmě nedá mluvit o tom, že Nikola Bartuňková je nějakým způsobem blíže druhému kolu, byť aktuálně to skóre je příznivější a vede 2-0 a 30-0 nad Egypťankou Šerifovou. Mezitím Darja Vidmanová po přestávce začne servírovat a bude na svém podání odvracet konec zápasu 3-6 a 4-5 z pohledu české reprezentantky. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: 3 hodiny 30 minut. Přehled zpráv má Rozálie Machartová.
1: Jordánská protivzdušná obrana zachytila 10 ze 13 balistických raket ve svém vzdušném prostoru. Zbylé 3 spadly do neobydlených oblastí. Informovala o tom armáda Jordánského království. K úderům v provinciích Mafraq a Aqaba se přihlásily iránské revoluční gardy. Teherán v odvetě za americké údery útočí na americké základny v regionu. Ruský prezident Vladimír Putin odmítá, že by za srpnovým hybridním útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady ale tvrdí opak. V reakci na incident nechají zavřít ruský konzulát v Bennu a ruský dům v Berlíně. Stát by měl podle prezidenta Petra Pavla revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím. Řekl to při včerejší návštěvě konického mikroregionu na Olomoucku. Pravidla pro rozpočtové určení podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavena přes 20 let. Kvůli tomu se podle Pavla zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. V Hradci Králové začíná dnes odpoledne mezinárodní přehlídka horkovzdušných balónů. Nad město a okolí vzlétnou v následujících 5 dnech vzduchoplavci z 5 evropských zemí. První starty 5 desítek balónů začnou dnes v 17 hodin na městské louce poblíž ulice Akademika Bedrny. Sport. Lucie Havlíčková ani Gabriela Knucsonová nepostoupili do druhého kola tenisového turnaje US Open. Po dlouhé pauze zaviněné deštěm se teď do akce opět dostaly další dvě Češky, Daria Vidmanová a Nikola Bartuňková. Z New Yorku se s aktualitami hlásí reportér David Prouza.
2: I Daria Vidmanová končí na US Open v prvním kole, prohrála s Bousazovou Manejrovou ze Španělska po setech 3-6 a 4-6. Ani dlouhá přestávka vynucená deštěm jí nepomohla. V akci stále zůstává Nikola Bartuňková, ta nad Egypťankou Šerifovou vede 3-0 a má breakball. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D6 u Kladna a překážky na D1 u Brna. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havaroval kamion, dodávka a osobní auto. Přijíždějte nejpozději na 12. kilometru, objedete to přes Unhošť a Jeneč. Na D1 pozor za Brnem ve směru na Vyškov. U nájezdu z Ostravské ulice na kilometru 204 stojí několik odstavených vozidel. Odstavný pruh je uzavřený. U Turnova neprůjezdná silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. A teď aktuální zpráva. Dálnice D7 na příjezdu do Chomutova od Prahy na 50. kilometru jde po vozovce chodec, tak buďte velmi opatrní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A začíná dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál roste.
7: Úřady pohřešují tisíce dalších.
8: Záchranářům práci v terénu komplikuje obtížně přístupný terén.
9: Zároveň pokračují pokusy o záchranu víc než 900 dělníků z tunelů vodních elektráren.
10: Úřady nestíhají identifikovat a pohřbívat mrtvé, naplňují se i kapacity tamních márnic.
11: Masa vody, bahna, kamení a ledu smetla všechno, co jí stálo v cestě. Co se stalo v Nepálu a jak to teď na místě vypadá, poví náš zvláštní zpravodaj David Jakš. A na příčiny tragédie se zeptám Jana Kropáčka, fyzického geografa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je středa, 2. září. Dobrý den, Davide. Vážíme si toho, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
12: Já děkuji za pozvání a pojďme na to.
11: Kde teď aktuálně jste?
12: No tak já jsem se vrátil po nějakých 2,5 dnech zpátky do hlavního města, do Kátmandu. Byl jsem v tom nepálském okresu Nuvakot, konkrétně v městě Kalikasan. Nuvakot a Rasuva, to jsou ty dva nejzasaženější okresy v centrální a severní části Nepálu. Tam vlastně zemřelo, nebo tam se pohřešuje nejvíc lidí, je tam nejvíc zničených měst a vesnic, také ty hydroelektrárny. Člověk sebou zpátky do Kátmandu samozřejmě přivezl spoustu natočeného materiálu, proto tam jel. Teď ho budu postupně zpracovávat, půjde do vysílání, ještě koordinuje s kolegy, jak to bude v těch dalších dnech. No a samozřejmě tam nahoře, tam za sebou necháváte něco, co je pro nás Středoevropany dost těžko představitelné.
11: Vy jste byl totiž opravdu přímo v těch místech, kudy se prohnaly ničivé povodně a ty obrázky z toho, co se stalo v Nepálu a na hranicích Nepálu a Tibetu, ty se dostaly do celého světa. Ta cesta tam a zpátky, ta nebyla úplně jednoduchá v této době, že?
12: No, klasik by řekl, že to byla epická cesta. Mně tak napadá to srovnání. Nahoru do hor, tam mě vzali sebou nepálští pracovníci humanitární organizace Člověk v tísni. Mimochodem je naprosto neuvěřitelné, jaké nasazení oni předvádějí. Jenom ta cesta, ta poslední jediná přístupová cesta, po které se tam ještě dá dostat, pokud tedy neletíte vrtulníkem a tím skutečně novináři, alespoň ti čeští tedy nelétají, je velmi obtížné se do těch vrtulníků dostat, tak musíte absolvovat 100 kilometrů přes tři horské hřbety. Ta cesta 100 kilometrů trvá 12 hodin, 12 hodin tam, 11 hodin zpátky. Já to odhaduju, že z 80% je to prostě kamenná vysokohorská cesta, plná bahna, velmi nestabilní podloží, navíc do toho prší, vrcholí monzunové deště, takže vlastně projíždíte přes vodopády. Musím říct, že to byla cesta nebezpečná a hlavně všichni po téhle té cestě míří tam a zpátky. Ta silnice v uvozovkách je široká 4 metry, musí se tam vejít dvě auta vedle sebe, což se samozřejmě nevejdou, takže se vyhýbáte. Nemůžou nahoru autobusy, cisterny s palivy a tak dále, takže pouze auta do nějaké velikosti, nosnosti a tak dále. Takže je to cesta, na kterou se opravdu nezapomíná.
11: Vy když jste teď v Kátmandu a povídáte si se mnou a srovnáte to s tím, co jste viděl v těch posledních dnech, to, jak vlna smetla do mimosti, vodní elektrárny, prostě všechno těm lidem, kteří v těch místech žili, jak ty obrazy v hlavě srovnáváte? Jaký obraz z hor vám uvízl nejvíc v paměti?
12: No tak já se přiznám, že mi uvízly takové dvě situace. Tou první byla chvilka, kdy poprvé vyjedete do toho údolí a vidíte, jak to říční koryto s odpuštěním je úplně vymydlené. Ten obrovský rozdíl mezi tou krásnou, zelenou, svěží přírodou Nepálu, teď je vlastně období dešťů, takže teď je Nepál nejzelenější. A v ostrém kontrastu s tím, vlastně tam, kam ta vlna dosáhla, tam, kam ta rozbouřená řeka vystoupala, tak tam převažuje barva taková cementově bílá, šedivá, je tam všechno zničené. Úplně stejnou barvu mají kameny, lidská obydlí, rozbitá auta a tak dále. Je to všechno, mně opravdu nenapadá jiné srovnání než pohřební. Pohřební šedivá, pohřební bílá. To je takový první moment. A ten druhý, to byla situace, kdy jsem dokončil rozhovor s jedním nepálským pracovníkem Člověka v tísni a najednou jsem se podíval před sebou a tam na patníku takový oprýskaný klasický nepálský patník silniční a tam ležel přívěsek takový hodně ušmudlaný s klíčky od zapalování. Já nevím, jestli ty klíčky byly do auta nebo do motorky, ale když jsem se potom otočil, tak jsem vlastně viděl, že takových 20 metrů pod námi je převržený školní autobus, takový ten klasický žlutý, plný bahna. Očividně ho ta řeka musela nějaký kus nést nebo ho přinesla. No a teď vás samozřejmě napadá, jestli to spolu souvisí, jestli ty klíčky byly od toho autobusu, jestli tam někomu vypadly, nebo je tam ta řeka nějakým způsobem zanesla. A nejde se zbavit toho, že pořád myslíte na to, jak ten autobus byl nebo nebyl naložený v tu chvíli, kdy dostal ten zásah. Byly tam děti, nebyly tam děti, kde jsou dneska, kde je ten řidič? A možná, že ty klíčky vůbec od toho autobusu samozřejmě nebyly, já nevím.
11: Kromě humanitárních pracovníků, záchranářů, v těch oblastech se pohybují i lidé, kteří nadále pátrají v těch troskách a bahně po přeživších příbuzných, právě třeba po osobních věcech, které skončily pod vodou. Kolik lidí tam teď je?
12: Ano, tak to je, i když pouze částečně. Ti lidé mají pořád z té řeky obrovský, ne respekt, ale strach, to je strach samozřejmě, bojí se k ní přiblížit. Na břehu je spousta rozházených věcí, šaty, hračky, boty, kusy nábytku, samozřejmě auta, motorky a tak dále, ale ti lidé moc do těch trosek nejdou, drží se dál od té řeky. To pátrání po těch zmizelých samozřejmě pokračuje, už méně v těch skalách a v těch příkrých kopcích kolem řeky, protože jak už uplynulo pár dnů od té katastrofy, tak samozřejmě ta naděje na to, že by někdo, kdo utekl do těch hor, mohl tam přežít nahoře a nebyl objeven, tak ta naděje prudce klesá. Nicméně ti lidé pátrají takovým svým vlastním, poměrně dost smutným způsobem. Potkal jsem hodně lidí, kteří jeli na vlastní pěst právě z hor dolů do Katmandu a neměli vůbec nic, oni měli pouze pár peněz v kapse, druhé ruce mobil, v tom mobilu měli fotku svého příbuzného nebo toho, koho hledali a vlastně takhle vyzbrojení v uvozovkách jeli do Katmandu, jeli do nemocnic, do márnic a snažili se tam najít ty své příbuzné, ty své blízké a měli tu fotku, kdyby tedy byla potřeba nějaká identifikace. Tihle lidé vlastně vůbec neřešili, jestli budou mít peníze na cestu zpátky, kde budou v Katmandu spát, protože v Katmandu samozřejmě život běží normálně dál, tady jim nikdo nic zadarmo nedá. Takže to byl taky takový zajímavý způsob, v uvozovkách zajímavý, jak ti lidé pátrají.
11: Jak Nepálci o té vlně mluví, nebo mluví vůbec o tom s vámi, co se odehrálo, jsou sdílní?
12: Nepálci jsou velmi sdílní, velmi příjemní, otevření lidé. Já se přiznám, že po celá léta, co tady člověk nějak funguje v Asii, tak je považuji za jedny z nejpřátelštějších a nejpříjemnějších vůbec, navzdory té obrovské bídě, která tady pořád panuje. Ano, oni o tom mluví a je zajímavé, že směrem k vládě, k tomu establishmentu, mají velmi smířlivý tón. Oni neviní vládu z toho, že by mohla za to, co se stalo, že tam jsou nějaké nedostatky třeba v tom vodním systému a tak dále. Jediné, co tedy trošku kritizují, trošku víc tedy, tak je ta velmi špatná úroveň dopravních cest a té dopravní infrastruktury. Oni říkají, že už dávno se stát měl vzorně starat o ty dvě, možná tři nejdůležitější silnice ve státě, z nich tedy ta jedna z nich je právě ta přerušená, úplně odříznutá od světa, proto je ta humanitární pomoc nahoru tak problematická a pomalá, že prostě to je něco, co je pro Nepál životně důležité. Dobré spojení s oběma sousedy, že to kdyby fungovalo, tak by všechno bylo daleko rychlejší.
11: Statistiky obětí ty vypadají bohužel den ode dne hůře. Stovky mrtvých, už přes 1000 mrtvých, tisíce pohřešovaných, ta čísla stále rostou. Objevila se teď taky informace, že se záchranáři snaží dostat k dělníkům v tunelech vodních elektráren, kteří tam uvízli. Kde přesně, jak náročné ty záchranné práce, teda nejen v tunelech teď v Nepálu nebo na hranici Nepálu a Tibetu jsou?
12: Ty vodní tunely nahoře na těch vodních dílech, to je velká neznámá. To jsou vodní díla, jsou to hydroelektrárny na řece Trišulí. Je to celá kaskáda takových menších a středně velkých staveb, ale jsou to i vodní díla na okolních řekách, na přítocích a tak dále. Nepál si od nich hodně slibuje. Ten potenciál zdejších řek, ten je obrovský a pracovali na těch stavbách nejen místní dělníci a inženýři, ale také cizinci, hlavně Jihokorejci, byli tam Indové, Číňané, lidé z různých míst světa. No a bohužel většina těchto lidí prostě není. Zmizeli, nejsou, záchranné týmy věří, že by tedy paradoxně mohli najít úkryt ve vodních tunelech, ve vodních šachtách, které jsou součástí těchto hydroelektráren,
11: ano.
12: Ale jsou to zatím pouze otazníky. Těch lidí objevených v těch tunelech je zatím velmi málo a čas bohužel velmi rychle běží.
11: A ty záchranné práce navíc, a vy už jste to říkal, komplikuje teď to vrcholící období dešťů, monzunu, to znamená, Prší neustále?
12: Prší velmi často, prší každý den, odpoledne začne pršet a ten déšť trvá často do půlnoci a je to velmi silný monzunový déšť, takže ten úhrn srážek je obrovský, najednou vzniknou vodopády v té krajině, kde ještě před pár hodinami nebyly. Tím právě tímhletím terénem, kde se valí voda, tak putuje ta humanitární pomoc tam a zpátky. No a co si budeme povídat, takovéhle počasí nepřidá na psychice ani těm lidem. Vůbec ta psychika, v jakém jsou stavu ti lidé, mluvil jsem o tom před pár hodinami s jedním lékařem nepálským, tak on říkal hrozné věci, v jakém jsou ti lidé stavu.
11: Nepál požádal o pomoc i ze zahraničí, mimo jiné prosí o mrazáky kvůli velkému počtu zemřelých. Jak dlouho se bude ještě s následky bleskových povodní vypořádávat? Dá se to už teď odhadnout? Mluví o tom vládnoucí garnitura?
12: Budou to roky, budou to určitě roky. Vemte si jenom dát vlastně do pořádku tu hlavní silnici z Katmandu na sever k čínské hranici. To jsou stavby, které jsou jednak velmi drahé. také nějakou dobu trvá veškerá ta projektová příprava, je potřeba dát dostatek stavební techniky, to vůbec není samozřejmost tady v Nepálu, často Nepálu pomáhají okolní země, Čína i Indie. Bude důležité také sehnat peníze nejenom z domácího rozpočtu, ale Nepál hodně spoléhá na mezinárodní pomoc. Nepálská vláda už řekla, že odhaduje, že bude potřeba minimálně částka 4 až 5 miliard amerických dolarů a to je velmi skromný odhad. Navíc blíží se zima, v těchto těch zatažených oblastech sice není pravidlem, že by byl sníh, ale hodně se ochladí a to bude pro jakékoliv práce samozřejmě problém, bude nedostatek pracovních sil. Ten odhad, jak dlouho budou ty práce trvat, tak když jsem se ptal Nepálců, říkali 3 až 5 let.
11: Davide, díky, že jste tam, kde jste a díky za všechny ty informace.
12: Děkuji a přeji všem, pokud možno, hezké dny.
11: Jak David říkal, přivezl sebou z hor spoustu natočeného materiálu, mimo jiné zachytil lidi stojící kousek od stále ještě rozvodněné řeky. Mluvil s lidmi z Člověka v tísni, které rozsah té katastrofy hodně šokoval.
13: Personally, also, I had never imagined like this level of flood or disaster would happen.
11: A vydal se třeba i přímo v Kátmandu mezi lidi, kteří tam dorazili z hor v naději, že své pohřešované blízké najdou v místních nemocnicích. David na místě zůstává, nadále bude odtamtud reportovat pro vysílání Českého rozhlasu a bude dál sledovat záchranné práce.

0: odborná veřejnost, jak velká masa vody, kamení, bahna se prohnala tím údolím?
1: No na přesný výsledek si musíme počkat, ale teď jsou předběžné výsledky velice jako hrubé a ty mluví o 100 až 200 milionů kubických metrů.
0: Wow.
1: Ale já myslím, že to může být potom třeba 30 nebo 400, jo, to je velice hrubý.
0: A zároveň víte už přesné příčiny celé té tragédie, protože na začátku a vlastně i v těch posledních dnech jsme slýchali z veřejně dostupných zdrojů několik různých možností a verzí, tak o co šlo?
1: No, ono je potřeba rozlišovat vlastně příčinu, potom ten bezprostřední spouštěč a co se dělo, to je vlastně řetězec různých událostí, takže když se řekne bylo to to, bylo to ono, tak ono to může být obojí, ale po sobě. A tady to byl řetězec událostí, na začátku byl víceméně řícení ledovce a části skalního masivu. To se potom přeměnilo postupně v, říká se tomu, blokovou skalní lavina a to přecházelo do debris flow, čili nějakého blokou bahenního proudu a nakonec toho v tom údolí máte bleskou povodeň.
0: Jak velký ten ledovec byl, který se utrhl? A utrhl se jenom ten led, anebo se utrhla i ta skála, nebo ty horniny pod ním?
1: Nějakou dobu se mělo za to, že se vlastně odlomila velká část ledovce. Já bych řekl, že to mohlo být třeba 20% ledovce, ta spodní části samozřejmě, a postupně se ukázalo, že to nebyl jenom ledovec, ale že tam byla velká část i horninového materiálu. A ono se dá mluvit v tomhle případě o anglický termíne rock ice avalanche. A česky se to nepřekládá většinou, ale je to víceméně nějaká lavina kameno-ledová.
0: A 20% toho ledovce, to jsou stovky metrů, to jsou kilometry?
1: No ono, mluvit o objemu je trošku obtížný, protože nevíme, do jaké hloubky vlastně, jaká byla mocnost toho materiálu. To se zjistí až později s nějakým odečítáním dvou digitálních modelů terénu, jeden před, po, a ten po se musí pořídit. Vlastně se dělají nějaké stereoskopické záběry z vesmíru a vlastně vznikne digitální model. Ale než tady to nastane, tak můžeme odhadovat daleko líp vlastně plochu.
0: No právě plochu na to toho, se tam neptám za ty kubické metry, ale
1: no,
0: na tu plochu.
1: A já vám řeknu spíš ještě jenom šířku toho ledovce, no, protože to jsem si měřil sám.
0: Ano, tak vy
1: a je to asi 600 metrů. Je to 600 metrů, takže ten ledovec byl poměrně mohutný. Ten objem mohl být opravdu velký, ten odhad těch 100 až 200 milionů kubických metrů, to si myslím, že se pojí k tomu iniciálnímu stádiu toho procesu, jo, potom se nabaluje
0: materiál. Právě potom se nabaluje ten materiál, tak tomu naprosto rozumím. Když říkáte, že jste si to měřil sám, tak vy tu oblast znáte, vy jste tam i letos byl, vy už jste letos věděl, jak moc nestabilní to může tam být?
1: Já jsem nebyl přímo v tom údolí, my jsme jenom projížděli s kolegy z expedicí Neuron z Tibetu do Nepálu, čekli jsme tam v tom hraničním přechodu nějakou dobu a potom jsme jeli vlastně po silnici, která je dneska zničená, její část vede vysoko nad údolím, tak tam jsme taky jeli a pak jsme vlastně dojeli až asi za 8 hodin do Katmandu dneska, nebo za 12 dneska, je to samozřejmě s těmi potíži na té cestě daleko další příběh.
0: No já se na to ptám z toho důvodu, že třeba britský deník The Guardian píše, že čínští a nepálští experti řešili pravděpodobnost podobné katastrofy už před 3 měsíci, tak jestli se to dalo očekávat, jestli se dlouhodobě vědělo, že ta oblast je z nějakého důvodu nestabilní, že třeba kvůli globálnímu oteplování hrozí, že ten a ten ledovec, ta je takovou rychlostí, že se třeba může skutečně odlomit a způsobit ten řetězec událostí, o kterém vy tady mluvíte.
1: Tak pokud vím, tak pozornost nebyla zaměřena na tento ledovec. Jo? Byla zaměřena jako obecně na tu oblast. Ono se dá říct obecně, že s klimatickou změnou ledovce se destabilizují. Oni mají odvodnění jednak uvnitř ledu, na povrchu uvnitř a na bázi, a to odvodnění na bázi je vlastně takový jako promazání toho skluzu, který potom může nastat po tom odlomení. Jo? Takže obecně se to třeba dá spojit s klimatickou změnou. V tom jednotlivém případě je to trošku zrádné, těžko vám někdo řekne, co by se přesně dělo, kdyby klimatická změna nebyla. Nemáme tam žádné měřící přístroje přímo v tom ledovci, takže pro tu jednotlivost je to těžký říct, jestli ano nebo ne. Já bych nikdy neřekl kategoricky, že to není spojený s klimatickou změnou, ale zároveň ani nemám důkazy, abych to mohl říct, že to je.
0: Ta blesková povodeň, o které jsme se zmiňovali a která se prohnala celým tím údolím, ta teda byla způsobena i tím, že se vlastně protrhly ty přehrady, které tam v tom místě byly, nebo ne?
1: Po cestě byly ty přehrady, já mám pocit, že nebyly objemem obrovské, ale samozřejmě, že to přispělo zase k vlastně zvětšení objemu té povodňové vlny.
0: Mohlo to mít podcenění té situace možná ze stran těch místních úřadů, kteří tam něco takového vybudovali?
1: Ano, těžko říct, jestli příprava na tak velkou událost jako je realistická, jestli s takovými věcmi se i v budoucnu bude počítat. Já si myslím, že by se mělo, ale vidíme všude v Himalajích, že se staví přehrady vlastně na všech těch vyšších částech toků, protože tam je

0: samozřejmě nevyšší ten spád a ten výkon se tím pádem samozřejmě výrazně zvyšuje. Ale samozřejmě, že to je risk, a ten risk se občas promění v takovou katastrofu. Zjistilo se, že ten výpadek těch hydroelektráren, jich tam bylo několik, dokonce snad 9, že znamená vlastně výpadek 10% výkonu všech elektráren Nepálu, takže je to docela zásadní věc.
1: O víkendu teď vzniklo v oblasti už druhé hrazené jezero, které teda opět hrozí přetečením a následně potenciálními záplavami. Co znamená hrazené jezero a proč už je druhé?
0: Takhle, při té události vlastně se dostane do údolí obrovské množství materiálu. Část se ho dostane dál tím údolím, samozřejmě tou obrovskou rychlostí, ale část se uloží na místě. Zvlášť ta část, která jakoby míří do protitoku toho údolí, do kterého se ten materiál dostává. A tady ta část materiálu vlastně zablokuje to údolí a vznikne tam postupně jezero. To je obvyklý vlastně průběh těchto událostí. To se například stalo i při události před několika lety v indickém Himaláji. Ale ten objem vody, který se tam zadržel, nebyl dramatický.
1: To znamená, že další velké povodně teďka nehrozí podle vás?
0: Já bych se neobával povodně z těch jezer. Mohlo by se stát, že budou nějaký menší další vlastně ještě odlomy třeba toho ledovce nebo toho skalního masivu, to se může stát, ale já bych jako odhadl, že tady to už se nebude opakovat v tomhle rozsahu rozhodně.
1: To, že ta řeka, která se tak zásadně rozvodnila, teď mění směr svého toku. To je běžné po podobných událostech? Dočetl jsem se o tom na několika různých serverech a zajímalo mě, jak to funguje. Že ta klikatice prostě je trochu jiná? Teče jinudy v tom údolí?
0: No, tam, kde to údolí je uzavřené, jako velice úzké v tom horním toku, tam si myslím, že to moc jako není znát. Jako ten materiál, který se přemístuje s tou povodní, tak někde se usadí, jinde naopak eroduje, takže k určitým změnám tam došlo. Trošku jiný obrázek je na tom nižším toku, kde se ta řeka rozlévá trošku do šíře, tak tam dochází k nějakým, tam, kde se toho materiálu hodně akumuluje, tak tomu se ta řeka potom vyhne třeba. Ale zase to jsou spíš lokální věci, není to nic dramatického. Z toho, co jsem viděl na družicovém snímku, tak bych neřekl, že to byla nějaká výrazná změna.
1: Ale ta krajina se změní, ten ráz té krajiny bude úplně jiný, ne?
0: Potom, tak krajina se určitě mění.
1: Údolím se prohnalo to, co se tím prohnalo.
0: Jo, ta akumulace materiálu je tam obrovská, to koryto bude mít jiný charakter, samozřejmě ten materiál nebude možné odstranit nějak technicky, ten materiál se bude postupně přemysťovat, ta řeka se s tím nějak poradí. Jo. To zanešené koryto je trošku nebezpečnější, že se snáš vlastně vylije. Jo, při menší povodně se může zase rozlívat. Ale myslím, že tady to je i trošku cesta k návratu toho toku do přírodního stavu. Já úplně si nejsem jistý, jestli byl hodně regulovaný, já jsem se na to pořádně podrobně ještě nedíval, ale tady ty povodně jsou vlastně nějakým způsobem je zase šance pro tu řeku mít nějaký přirozený tok a to spoutávání toho toku třeba těmi přehradami vlastně v těch vysokých horách je trochu krátkozraký a ta řeka ukázala svou sílu. A nějak se dá říct, že je to takový varování, že v určitých místech by se ty hydroprojekty neměly stavět tolik a ne tak vysoko v těch horských údolích, tam, kam ty povodně můžou dorazit v průběhu minut. Tam si myslím, že to je prostě příliš riskantní.
1: A to je varování pro Himalaj nebo varování pro svět?
0: Je to varování vlastně pro všechny horské oblasti. Já jsem se dočetl, že tam došlo k zaplavení rozestavených elektráren, došlo k zaplavení tunelů.
1: Ano.
0: Přesně k tomu došlo i v Chamoli v severní Indii před několika málo lety.
1: Teďka záchranáři se snaží z těch uzavřených tunelů dostat lidi, kteří tam měli uváznout.
0: Je fascinující, jak se ty události opakují se všemi těmi příznaky, jak to hrazené jezero, tak i tunely rozestavených hydroelektráren. Ten obrázek v těch Himalajích je velice podobný ve všech údolích. A souvisí to s tím obrovským tlakem na produkci energie, jak pro prodej, třeba Nepal exportuje energie do Indie, tak pro vlastně potřebu v té dané zemi. A tady ty věci vlastně ukazují, že nějak se podceňují různá bezpečnostní opatření. Když máte v tunelu 300 lidí a hrozí povodeň a není tam žádná uniková cesta, tak se člověk musí ptát, jako, jak je tady to možný.
1: Takže varování pro hory, znovu se ptám, nejenom Himalaj, ale třeba pro Alpy, pro
0: v Alpách
1: hory
0: se tady ty
1: v Americe,
0: věci
1: všude
0: dějí,
1: jinde na světě.
0: Děli a dějí. Loni došlo k události v Blaten, v Benských Alpách a ta událost měla podobný charakter. Tam došlo taky k řícení ledu a vlastně horniny. Došlo taky k vzniku toho hrazeného jezera. Naštěstí ta vesnice byla evakuovaná. Na poslední chvíli byla tam jenom jedna oběť na životě a v podstatě ta událost byla velice podobná. Je to něco, co ve velehorách není běžné, ale prostě se jednou za čas stane a přinese to velké oběti. Přitáhne to pozornost lidí, mluví se o těch systémech různých včasného varování a pak ta situace zase utichne a ta pozornost se obrátí někam úplně jinam.
1: Tak snad tentokrát neutichne. Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Tak jo, děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s naším zvláštním zpravodajem Davidem Jakšem, který je momentálně v Kátmandu. Kontext potom doplnil fyzický geograf Jan Kropáček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Další detaily o dění v Nepálu, jako vždy, najdete na našich zpravodajských stanicích nebo na webu irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.

0: Další 60 minutovka nového dne skoro za námi. S Radiožurnálem se probouzíte do středy 2. září. Za chvíli další aktualizace zelené vlny. Dobré jitro. Čtyři hodiny. A ve studiu je taky Rozálie Machartová.
1: Podpora v nezaměstnanosti klesne. Návrh hnutí ANO kritizuje opozice, ale i koaliční SPD. Ministr zahraničí Macinka si kvůli hybridnímu útoku na letišti v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni. Tenistka Vidmanová se při svém debutu na US Open do druhého kola nedostala. A dnes budeme zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Podpora v nezaměstnanosti má klesnout. Návrh ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO schválila vláda. V prvních dvou měsících mají uchazeči o zaměstnání dostávat 65% výdělku. Teď je to 80%. Proti je předseda koaliční SPD Tomio Okamura, podle kterého návrh nezazněl na koaliční radě a ve finále jen potrestá pracující. Chystanou změnu kritizuje i exministr práce Marian Jurečka z opoziční KDU-ČSL.
3: Fakt špatný krok, který půjde proti lidem, především těm, kteří poměrně dlouho pracují, platí si pojistné na podporu nezaměstnanosti. Jde to proti nějaké koncepce, abychom těm lidem dali prostor doplnit si vzdělání, rekvalifikovat se a najít si práci, která znamená vyšší příjem pro domácnost, ale i vyšší odvody pro stát.
1: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů si kvůli hybridnímu útoku na letiště v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Informaci serveru novinky.cz a iDnes potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. Diplomatka by měla být předvolána v nejbližších dnech. Německo včera oficiálně oznámilo, že za srpnový incident je zodpovědná Ruská federace. Rusko obvinění odmítlo. Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Ukrajinské drony tam podle něj budou útočit i dál. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali. V době případných mírových rozhovorů v Moskvě ukrajinský prezident slíbil pozastavení dronových náletů. V Pardubicích se otevřelo nové centrum pro děti i dospělé s autismem. Ve čtvrti Lány na Důlku ho vybudovalo rodinné integrační centrum, které v regionu poskytuje služby lidem s poruchami autistického spektra. Zařízení nabízí dvě sociální služby, domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu. Kapacita centra je 7 klientů, každý bude mít vlastní pokoj, říká ředitelka Hana Janíková.
4: Zájem jako byl obrovský hned od začátku i v rámci teda domova pro osoby se zdravotním postižením, ale i těch odlehčovaček. V podstatě každý den nám nějaká poptávka, nějaký zájem vlastně přichází. Už se nám ozývali ještě předtím, než jsme měli dostaveno.
1: Sport. Tenistky Gabriela Knudsonová, Lucie Havlíčková i Daria Vidmanová prohrály při svém debutu na US Open v prvním kole. Knudsonová podlehla Němce Lisové 2x3-6. Stejným výsledkem i Havlíčková Maďarce Bondárové. A Daria Vidmanová nestačila na Španělku Bouzasovou Maneirovou. Prohrála po sadách 3-6 a 4-6. O postup hraje ještě Nikola Bartuňková. Její duel s Egypťankou Šerifovou vidí reportér David Prouza.
5: Nikola Bartuňková zatím jako jediná Češka v dnešním programu získala set, vyhrála ho 6-1 nad Egypťankou Šerifovou, druhá sada odstartovala před pár minutami, Šerifová má gimbal při svém vlastním podání, ale aktuálně se znovu nehraje, protože nad areálem ve Flushing Meadows opět prší. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zavřená D6, Úkladná a překážka na D1 za Brnem. Následky nehody stále blokují provoz na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy. Za odbočkou na Kladno a Únhošť se na 10. kilometru střetla 3 vozidla. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objíždějte přes Únhošť a Jeneč. Na D1 pozor na výjezdu z Brna směrem na Vyškov. U nájezdu z Ostravské ulice na kilometru 204 stojí několik vozidel, zřejmě po nehodě jsou v odstavném pruhu. Na D5 z Prahy do Plzně zvyšte opatrnost. za Rokycany. Na 65. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 se převrátil kamion. Objížďka není komplikovaná, jede se přes Turnov ulicemi Bezručovou a Ulip. A v Praze je opět průjezdný Strahovský tunel oběma směry. Skončila tam noční údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Přeju vám dobré ráno, středa 2. září, 6 minut po 4. hodině. Co pro vás máme dál? Část vyřizování podpory bydlení přešla včera na úřady práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od změny slibuje zjednodušení administrativy. Naproti tomu třeba Svaz měst a obcí s tím ale nesouhlasí. Detaily ještě do 4:15. Dobré ráno.
2: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Radiožurnálu Natalie Imbruglia. 4 hodiny 10 minut. Přejeme dobré středeční ráno. Úřadům práce včera přibyly nové povinnosti. Podle novely zákona o podpoře bydlení totiž posuzují, jestli lidé na základě příjmu a životní situace skutečně jsou v bytové nouzi. Dosud to měly na starosti obce, ve kterých ale od 1. září zůstala jenom kontaktní místa pro bydlení. Novinka má podle vlády celý proces zjednodušit. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že úřady práce nejsou na novou agendu připravené.
1: Úřad práce měl být schopný vlastně zpracovávat ty žádosti, přidělovat byty a tak podobně. A jsme si jako jistí, že na to připraven jako není. V tuhle chvíli nevíme o existenci vlastně metodických pokynů, nevíme o tom, že by to úřad práce jakkoliv inzeroval.
2: Říká Mikoláš Opletal z platformy pro sociální bydlení. Podle něj jsou úřady práce zahlcené mimo jiné vyřizováním nové superdávky. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale ujišťuje, že úřady práce jsou připravené, pokračuje mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Úřad práce se na novou agendu připravoval organizačně, metodicky i prostřednictvím školení zaměstnanců, jde zároveň o výrazně méně početnou agendu než superdávka, takže nepředstavuje srovnatelnou zátěž.
2: Změna dává smysl podle exministra práce a opozičního poslance Mariana Jurečky z KDU-ČSL. Úřady práce jsou totiž podle něj s těmito lidmi v kontaktu kvůli vyřizování sociálních dávek a nebo třeba rekvalifikací.
4: Situace, kdybych tady musel budovat celou novou síť obcí s rozšířenou působností, hledat tam nové lidi, zaškolovat je, ti lidé několik měsíců by s tou agendou neměli ve větším případu žádnou relevantní zkušenost, tak mě přijde lepší přidat to k agendě, kterou úřad práce už dneska pro ty klienty dělá.
2: Podle rezortu práce už úřady práce řadu informací o lidech v bytové nouzi mají a proto bude vyřízení rychlejší. Jakub Richtecký, předseda Komise pro sociální věci, zdravotnictví a bydlení ve Svazu měst a obcí, má ale jiný názor. Podle něj to celý proces prodlouží, protože nejdřív musí žadatelé jít na kontaktní místo na obecním úřadu.
5: Na základě toho ten klient pak půjde na úřad práce, kde se bude provádět majetkový a další jakoby test. Pak s nějakými dalšími kroky a návrhy opatření se bude zpátky vracet na kontaktní místo pro bydlení na obec. Určitě nedochází ke zjednodušení systému.
2: Podle Richtecského navíc obce nedostaly od státu peníze na zřízení kontaktních míst. V nich mají nově nárok na pomoc všichni s příjmem nižším než je dvojnásobek životního minima. Zároveň jim ale po zaplacení nákladu na bydlení musí zbýt alespoň polovina životního minima. Podle platformy pro sociální bydlení díky tomu dosáhne na pomoc většina ze 160 000 lidí v bytové nouzi. Byty jim můžou nabízet třeba soukromí majitelé, kteří dostanou od státu garance, ale taky obce. Ty můžou čerpat finanční podporu. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Česká skupina Lake Malawi ve vysílání středečního radiožurnálu čtvrt na pět. Dobré ráno přejeme. Další hrací den na US Open a další dešťové přeháňky, které přerušily zápas tentokrát Nikoly Bartuňkové. Aktuální vývoj v New Yorku sleduje náš sportovní reportér, teď trochu taky meteorolog David Prouza. Davide.
1: Daria Vidmanová vypadla, Lucie Havlíčková vypadla, Gabriela Knudsenová vypadla, ve hře zůstává Nikola Bartuňková, ta vyhrála první set nad Šerifovou z Egypta 6-1. Druhá sada začala, ale jen co začala, tak se zase přerušila. Musí to být frustrující nejenom pro nás, novináře, ale také primárně pro hráčky, které na kurtu chviličku čekali, co se stane. Ta přeháňka byla opravdu velmi drobná, ale vytrvalá, a v tu chvíli, kdy kurt začal viditelně klouzat, tak hlavně rozhodčímu nezbylo nic jiného, než znovu ten zápas přerušit, a v tuhle chvíli všichni tedy aktéři schovaní někde pod střechou v šatně, teoreticky můžou být i nějaké hráčské lounge nebo tak. Na každý pád, co je jisté, že na kurtu číslo 8 v tuhle chvíli není vůbec nikdo, a zatím vůbec nebyla žádná informace o tom, kdy a jestli se zápas Nikoly Bartuňkové s Egypťankou Šerifovou bude dohrávat. Můžeme se alespoň podívat na to, co se třeba děje na kurtech, kde si je střecha. Alexander Zverev, vítěz Roland Garros a finalista Wimbledonu, vede nad Italem Sonegem 1-0 na sety, v tom druhém ztrácí 2-3, ale podává. No a na druhém kurtu, který má střechu, tak Filipinka Ilaová hraje s domácí Američankou Stojanovou a Ilaová vede aktuálně 4-0 a 30-0. Připomenu také skvělý postup Gaela Monfise, který startuje tady na divokou kartu na US Open, je to jeho poslední Grand Slam v kariéře, a Paraguajce Vallecha porazil 3-1 na sety. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: 4.20 na hodinách. 15. září začne nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. Titul budou obhajovat Pardubice, které před novou sezónou ještě posílili už tak hvězdný kádr. Kromě vítěze Stanley Cupu Tomáše Noska bude nově dres Dynama oblékat dvojice mistrů světa z Prahy. Matěj Stránský a David Tomášek. Právě s ním natáčel reportér Petr Kadeřábek.
1: Davide, jaké je to natěšení?
2: Je to příjemný být doma, zvlášť, že se nám narodila dcera, takže v tom je to krásný a nemusíme nikam cestovat zase, nebo něco, máme rodiny poblíž, takže samozřejmě natěšení na tu sezónu, kdy ten tým je velmi kvalitní a nečeká nás samozřejmě nic lehkého v té obhajově, ale věřím, že ten tým je dobře poskládaný.
1: Ten tým byl nabitý hvězdami už vlastně v tom minulém ročníku. Teď tři velké návraty, Matěj Stránský, Tomáš Nosek a vy, takže vítěz Stanley Cupu, dva mistři světa. Kam až to půjde?
2: Hlavně, aby se to nějak sedlo a může to i nějakou dobu trvat, nemusí. Věřím, že všichni tři jsme hráči, kteří dokážou přijmout jakoukoliv roli, by se dalo říct, a čas samozřejmě ukáže, ale mohlo by to být samozřejmě velmi dobrý. No.
1: Asi i fanoušci očekávají. Vy, když jste přišel poprvé do šatny, nahledal jste i národní znak, protože mě to připomíná trošku takový soubor reprezentantů než Dynamo Pardubice.
2: Na začátku to tak působilo, samozřejmě ta úroveň, ta kvalita na tom tréninku je hned znát, je to vidět, ale myslím si, že samozřejmě lidi budou mít očekávání, že každý zápas vyhrajeme 5-0 a to tak samozřejmě nefunguje. Myslím si, že to tak určitě nebude, prostě, že bychom prostě neměli prohrát žádný zápas. Samozřejmě ty očekávání těch fanoušků jsou taková, ale to bude na nás se s tím jakoby vyrovnat a být jako v klidu a slížím k tomu, aby ten tým vyhrával a pak je všechno takový příjemnější a lepší. No.
1: Lepší a příjemnější, to je právě kvůli tomu domácímu zázemí. Dcera ještě než se rodila s váma, procestovala celou Evropu a vlastně nejen Evropu. Ano. Teď tedy je to ten zlom v té vaší kariéře? To narození dítěte, protože u mnoha hokejistů to tak bývá.
2: Určitě tam nějaká změna je v tom, že nejde jenom o ten hokej. Jo. Samozřejmě je to naše skvělá práce, skvělý život, ale je tam i víc věcí a v tomhle tom krásný to vidět a myslím si, že to pomůže v těch třeba horších obdobích, které můžou nastat, protože vždycky málo kdy je nějaký rok, který všude jako všecko funguje. Takže a může to samozřejmě ovlivnit i ten hokej trošku, protože ta energie jde někam jinam. Že jo. Je to, člověk se teď přizpůsobuje malýmu prckovi, ale většinu stejně dělá manželka, ty to mají nejtěžší, ale určitou změnu v tom životě tam už vnímám a bude to zase potom najít si prostě cestu, jak využít ten hokej a i ten rodinný život, aby to bylo v pohodě všechno.
1: Davide, ať vám vyjde ta vaše první sezona po návratu a moc děkuji za rozhovor.
2: Jo, díky.
1: Říká David Tomášek, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, 5:30. A ještě jednou Rozálie Machartová a zprávy.
3: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícímu soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Země Visegrádské čtyřky chtějí prohloubit spolupráci s Japonskem ve vědě nebo v oblasti umělé inteligence. Po včerejší schůzce ministrů zahraničních států V4 s japonským protějškem to uvedl šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů pak vidí možnost spolupráce s Japonskem například v kybernetické bezpečnosti. Nový norský král Hákon VIII. Oficiálně nahradil svého zesnulého otce Haralda V. Ten zemřel v pátek ve věku 89 let. Hákon složil přísahu věrnosti norské ústavě z roku 1814. Klasický korunovační ceremoniál se v dnešním Norsku už nekoná. Země od tohoto obřadu upustila v roce 1908. Česká společnost AIDS Pomoc otevřela v Táboře nové centrum pro testování HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí. Takzvaný checkpoint nabízí anonymní a bezplatné testování a vznikl v prostorách infekčního oddělení nemocnice Tábor. Ta zároveň zahájila provoz takzvané PrEP ordinace, která nabízí preventivní léčbu snižující riziko nákazy HIV u lidí, kteří jsou mu vystavení.
0: Sport.
3: Českým tenistkám a debutantkám na US Open Lucii Havlíčkové, Darje Vidmanové ani Gabriele Knudsonové se nepovedlo postoupit do druhého kola. Další z reprezentantek Nikola Bartuňková hrála s Egypťankou Šerifovou a vedla 1-0 na sety. Pak byl ale duel kvůli dešti přerušen.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D6 na Kladensku a překážka na D1 za Lipníkem. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havarovalo více vozidel, včetně nákladního. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objíždějte přes Unhošť a Jeneč. Objížďka je zatím plynule průjezdná. Na D1 z Ostravy do Přerova čekejte překážku za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 291 zastavilo nákladní auto s defektem. Pozor na vybočující vozidla v tomto místě. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost za odbočkou na Úvaly. Na 10. kilometru stojí nepojízdná dodávka, v odstavném pruhu čeká na odtažení. A u Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka vede přes Turnov Daliměřice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti. Na horách se ojediněle vyskytnou i přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: A přeju vám dobré ráno ve středu, 4 minuty po 4:30.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Za 3 minuty bude 4:45 ve středu 2. září poslouchat Radiožurnál. Dobré ráno. V Lánech dnes exhumují ostatky Jana Masaryka. Po téměř 80 letech je vyzvednou z rodinné hrobky. Repitva by mohla pomoct objasnit tragickou smrt bývalého československého ministra zahraničí. Na místo se několikrát vydáme i v ranním Radiožurnálu. Poprvé to bude v 7:20.

0: Skupina Cranberries, 10 minut nás dělí od 5. hodiny do 5. Pro vás mám ještě jednu reportáž. Návštěvníci Jindřichova Hradce si letos mohli pořídit nezvyklou fotku, a tedy zámek nad fialovou vodní hladinou. Právě takhle totiž zbarvila rybník Vajgar vrstva sinic. A spolu s nezvyklou barvou se z rybníka šířil i zápach, který byl cítit až na náměstí.
1: My bydlíme v domě, který má dvoreček otočený k Vajgaru. Když byly nepříznivé podmínky, tak se ten dvoreček vůbec nedal používat. Při venčení psa se mi vyloženě navalovalo.
2: Sdílí své zážitky pan František. Na rybníku Vajgar hospodaří
3: Český rybářský svaz místní organizace Jindřichův Hradec Kamil Hoffmann.
2: Když se dneska podíváme do Vajgaru, tak ten už hraje všemi barvami. Nejenom zelená hladina, ale místy je i fialová.
3: Instalovali jsme sem pro zvětšovací zařízení, který je vidět vlevo od nás. Díky tomu jsme tady zlepšili podmínky a veškerá řasa a sinice prakticky se nám kumuluje sem u stavidel.
2: Je pravda, že u stavidel je ta voda nejfialovější, ale fialové sinice to jsem neviděla moc krát. O co se jedná?
3: Sinice samozřejmě, když má potravu, má všechno, tak je zelená. A jakmile začne odumírat, tak fotosyntéza zelený barvy obývá a jde fialový nahoru.
2: S biologem Janem Pokorným jsme se sešli u malého Vajgaru. Podle něj se jedná o problém dlouhodobý.
4: Já držím v ruce knihu, na titulní stránce té knihy je fotka Vajgaru z roku 90 a jsou tam sinice, mikrocysty a ten pach se do té fotografie nedostal.
2: Ale vypadá úplně jako dneska.
4: Letošek je výjimečný tím suchem, protože se to nevyplachuje a ty sinice přicházejí do Vajgaru z těch horních rybníků, který by potřebovali odbahnit. To bahno je plné organických látek, plné živin.
2: Stav Vajgaru se Jindřichův Hradec snaží řešit i prostřednictvím evropského projektu Danube for All. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: 60 let humoru, který nezestárl, a her, jejichž hlášky zná několik generací Čechů. Divadlo Járy Cimrmana vstupuje do své jubilejní 60. sezóny a je u toho i herec Vojtěch Kotek. Jaké je hrát Cimrmany v době, kdy jejich humor známe téměř z paměti? Co na něm pořád funguje a jak se legendární soubor proměňuje s příchodem nové generace? Vojtěch Kotek bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Dobré ráno, 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě ministra školství. Hlavní hygienička Barbora Macková končí ve funkci. Rozehraný zápas tenistky Bartuňkové s egypťankou Šerifovou na US Open pořadatelé odložili kvůli dešti. A zpočátku bude slunečno, postupně až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Na Pražský hrad popoledně dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard třeba na financování soukromých a církevních škol. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
6: Hovořit se bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
5: Barbora Macková končí ve funkci hlavní hygieničky, rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí zdůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Hlavním tématem má být finanční pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
7: Program ve Wicklow začal už včera neformální večeří. Kromě unijních ministrů se jí účastnili i zástupci Kanady, Spojeného království, Švýcarska, Norska, Islandu a Ukrajiny. Právě zapojení neunijních partnerů by podle informací Rádia Svobodná Evropa mohlo být řešením finančních potřeb Kyjeva pro odolávání ruské agresi. Na pracovním setkání budou ministři také jednat o dalších sankcích proti Rusku nebo hledat cesty, jak Ukrajinu vybavit obrannými protivzdušnými raketami. Ministr Macinka má ve Wicklow na programu i schůzku se svým ukrajinským protějškem Andriem Sibihou. Z Dublinu Ladislav Novák, Radiožurnál.
5: Jordánská protivzdušná obrana zachytila 10 ze 13 balistických raket ve svém vzdušném prostoru. Zbývající 3 spadly do neobydlených oblastí. Informovala o tom armáda Jordánského království. K úderům v provincii Mafraq a Aqaba se přihlásily íránské revoluční gardy. Teherán v odvetě za americké údery útočí na americké základny v regionu. Na obloze se dnes naposledy objeví cvičné proudové podzvukové letouny Aero L-39C Albatros. Formace 3 strojů vzletne krátce po 10. hodině z pardubického vojenského letiště. Jeden z nich o hodinu později přistane v pražských Kbelích, kde se stane novým exponátem leteckého muzea.
2: Sport.
5: Utkání české debutantky na tenisovém US Open Nicoly Bartuňkové s egypťankou Šerifovou byl odložený. V New Yorku začalo znovu pršet. Bartuňková zvítězila v první sadě 6-1. Z druhého setu už tenistky neodehrály ani gem. Tři další Češky své zápasy prvního kola Grand Slamu dohrály, ani jedna ale nepostoupila. Gabriela Knudsonová podlehla Němce Lisové 2x3-6, stejným výsledkem i Havlíčková Maďarce Bondárové a Daria Vidmanová prohrála se Španělkou Buzasovou Manejrovou po sadách 3-6 a 4-6. Desátou etapu cyklistické Vuelty vyhrál překvapivě Francouz Tronchon. Uspěl v závěrečném hromadném spurtu. Celkovým lídrem závodu zůstává Španěl Mas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D6 na Kladensku a překážka na D5 se Žebrákem. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havaroval kamion, dodávka a osobní auto. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objíždějte přes Unhošť a Jeneč. Objížďka je zatím plynule průjezdná. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy velmi opatrně za Žebrákem. Na 31. kilometru stojí nákladní auto s upadlým kolem na straně dovozovky.
9: Je to v odstavném pruhu, ale jde o levé zadní kolo přívěsu a ten přívěs je nahnutý do jízdního pruhu.
8: Překážku čekejte také na dálnici D1 z Ostravy do Přerova. Za Lipníkem nad Bečvou na kilometru 291 stojí nákladní auto s defektem. Je tam pozor na vybočující vozidla. A u Turnova je stále neprůjezdná silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zpočátku bude slunečno, postupně od západu až zataženo a hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
10: Dobré ráno, ať už jste vzhůru, protože spát nemůžete nebo prostě nesmíte, protože práce volá, tak jsme v tom s vámi. Středa 2. září celý tým ranního radiožurnálu připravil další vysílání, které za chvíli začneme s pracovní četou, která kontroluje pražské metro. Tak pojďte s námi do podzemí.

0: 9 minut po páté, ranní radiožurnál dnes začínáme na jedné kontrole. Pražské metro denně přepraví více než milion cestujících. No a aby fungovalo vše tak, jak má, tak ho musí v noci technici pravidelně prohlížet, opravovat a taky uklízet.
1: Je noc a s pracovníky dopravního podniku hlavního města Prahy jsme teď ve strojovně eskalátorů ve stanici metra Florence.
2: Díváme se přímo na hlavní ústrojí pohonných jednotek těchto třech přestupních eskalátorů. Skutečně se díváme na 7,5-tunový hlavní řídele.
1: Říká vedoucí jednotky dopravní zařízení Petr Vondráček.
2: Je to spousta mechanismů, který si musí kontrolovat, navíc přepravujeme cestující, takže si to vyžaduje velkou dávku kontrolních činností, které souvisí s bezpečným provozem.
1: Když pracovníci v metru vypnou elektřinu, běžné soupravy nahradí motorové univerzální vozíky, takzvané MUVky. Jsou žluté a technici s nimi dopravují různé stroje. Jeden z pracovníků teď používá zbíječku napojenou na kompresor. Čistí usazené nečistoty, vysvětluje vedoucí provozu tunely Milan Betráček.
3: To byla ukázka čištění odvodnění, kdy se čistil žlábek na odstupové rampě.
1: Tunely uklízí pracovníci dopravního podniku taky speciální myčkou a vysavačem. Myčka stříká na všechny strany, myje celý strop. Je to taková konstrukce, půlkruh, který má několik trysek stříkající vodu.
4: Jedem do stanice už.
1: Tohle mytí, to se dělá každý večer?
3: Ty trasy by byly přetížené, že tak jedeme dvakrát, třikrát a jezdí vysavač.
1: A co vysává vysavač teda?
3: Vysavač vysává to, co my jsme teď umývali.
1: Technici mají v noci na údržbu tunelů čas zhruba 2,5 hodiny. Z Prahy Laura Hajková, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál a znovu škola. Tentokrát to bude o věku, který při nástupu do školy může podle brněnských vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti doslova na celý život. Reportáž ještě před půl, teď zprávy. Dobré ráno, 5 hodin, 15 minut. A upozorňujeme řidiče na uzavřenou dálnici D6 u odbočky na Kladno. Na 10. kilometru havaroval ve směru z Karlových Varů do Prahy několik aut, včetně kamionu. Objíždět se to dá to přes Unhošť a Jenéčno. Jaká je tam teď aktuálně situace, tak to nám detailně poví už za malou chvíli Zelená vlna. Prezident Petr Pavel právě dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Probírat budou zákon o vysokých školách, duševním zdraví dětí i rozpočet ministerstva, který má pro letošní rok mírně vzrůst.
1: Zavřená karlovarská dálnice D6, jak jsme slyšeli, ve směru z Karlových Varů do Prahy u Kladna neprůjezdná. Za sjezdem na Unhošť na 10. kilometru odklízejí následky nehody. Sjíždí se na Unhošť, jede po staré silnici, zpět najdete Věnči. Před odklonem menší kolona, objížďka zatím dobře průjezdná. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čeká více oblačnosti, než jsme měli na nebi včera. Srážek bude ale málo. Zpočátku bude obloha skoro jasná nebo polojasná, postupně ale bude oblačnosti přibývat až na zataženo. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou dešťové přehánky. Odpolední teploty budou opět příjemné, většinou se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni. Na jihu Moravy stále tepleji až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů. A povane k tomu jen slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Fajn je vám teď v 5 hodin a 20 minut ve společnosti ranního radiožurnálu. Tak nám to po letních prázdninách zase začalo. Školáci se vrátili do škol, tak ať si rychle vy všichni zúčastnění zvyknete na ten režim. Zvykají si nejenom děti, učitelé a rodiče, ale zvykají si také řidiči a také strážníci v okolí škol, tak dávejte pozor. Do první třídy nastupují děti narozené teď ve stejném roce. Vůbec nejmladší a nejstarší, ale může dělit až 11 měsíců. No a v tomto věku je podle učitelů, ale také je podle vědců z brněnské Masarykovy univerzity znát docela každý měsíc věku. Ostatně v další reportáži o tom uslyšíte víc.
1: Tady mám růžovou aktovku, takovou vínovou, a půjdu do první třídy.
2: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky.
1: Tady mám pouzdro a je plný fix.
3: Všech různých barev.
1: Ano. A tady mám fixy na mazací tabulku, červená, zelená a modrá.
3: Co se těší, že se tam naučíš?
1: Až budu třeba umět psát a číst, na to se moc těším.
3: A co si přečteš, až budeš umět číst?
1: No, všechny knihy.
2: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
4: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání. A s každým měsícem se jí opravdu mění i to myšlení, vidím, jak se posouvá.
2: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
5: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
2: Potvrzuje to i učitelka Pavla Šebelová ze základní školy Hamry v Brně.
6: Mám zkušenost, že spousta dětí, které by potřebovaly odklad a nedostali ho, tak se stává, že se dokáží vlastně nastartovat až zhruba kolem Vánoc a pak už vlastně ta práce je úplně jinačí, snažší, chybí jim prostě ten čas.
2: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlo Vice u Přerova.
7: Z pohledu vývojové psychologie neplatí, že dvě šestileté děti jsou stejně staré.
2: Mladší a vývojově méně zralé děti mohou být zpočátku znevýhodněné. Jejich obtíže mohou být někdy mylně považovány za poruchu.
7: Když to dítě přijde do školy nezralé, tak potom zažívá neúspěch. Když zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenávat na celý jeho další život.
2: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností, sebevědomím a sociálními vztahy. Učitelé a psychologové by měli při hodnocení malých dětí zohledňovat jejich relativní věk.
2: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
5: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
2: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Hensel, Radiožurnál.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je půl šesté. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
3: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je u Kladna stále neprůjezdná. Na 10. kilometru se srazila 3 auta. Řidiči by proto měli sjet nejpozději na 12. kilometru a úsek objet přes Unhošť a Jeneč. Budeme o tom mluvit i v zelené vlně Radiožurnálu na konci těchto zpráv. Ruský prezident Vladimír Putin odmítá, že by za srpnovým hybridním útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady tvrdí opak. Podle nich ruské státní orgány pověřily provedením útoku naverbované agenty. Německo v reakci na to nechá zavřít ruský konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. V pražském Letohrádku Hvězda začne putovní výstava skicáků a ilustrací z cest různých autorů od renesance po současnost. Připravili ji Národní knihovna s památníkem národního písemnictví pod názvem Rajzovní deníky, mapy a průvodce. Je součástí festivalu ilustrace a komiksu Lustr.
0: Sport.
3: Tenistky Lucie Havlíčková, Darja Vidmanová i Gabriela Knudsonová vypadly v prvním kole US Open. O postup bojovala taky Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety. Zápas pak ale pořadatelé kvůli dešti přerušili a pak i odložili.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D6 u Kladna, taky silnice 10 u Turnova. Dálnice D6, jak jsme slyšeli, stále zavřená směrem do Prahy u Kladna. Na 10. kilometru likvidují následky vážné nehody. Dopravu odklánějí na Unhošť na 12. kilometru a před odklonem už se tvoří kolona, zatím krátká do 10 minut. Kolony pak čekejte i na objížďce, a to před vjezdem do Unhoště z dálnice. Zavřená stále taky silnice 10 na příjezdu do Turnova z Harachova. Tam se včera převrátila cisterna s naftou. Objížďka přes Turnov krátká a dobře průjezdná. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na Českém je aktuálně polojasno až oblačno, více mraku je na jihu a také na severu Čech a právě na severu Čech se ojediněle objevují přeháňky. Je docela chladné ráno, teploty se dnes po ránu pohybují nejčastěji mezi 9 a 13 stupni. Nejtepleji je v Teplicích kolem 16 stupňů, oproti tomu nejchladněji na Březníku na Šumavě, tam klesla teplota téměř k nule. Na horách přes den vyšplhají teploty až k 17 stupňům, ve středních v nízkých polohách čekáme opět velmi příjemné nadprůměrné teploty mezi 21 a 25 stupni. Na jižní Moravě bude zase o kousek tepleji, tedy 28 stupňů Celsia. A nebe zůstane zpočátku skoro jasné nebo polojasné, postupně se ale bude obloha od západu zatahovat a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou dešťové přeháňky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Hlová. S počasím tropické noci s teplotami na 20 stupňů Celsia jsou zřejmě tedy už minulostí. S vámi Radiožurnál 2. září. Pokud chystáte třeba na víkend výlet na Pradět a chcete se rozhlédnout po krajině a navštívit tamní vyhlídku ve vysílači, tak máte smůlu, začala její oprava, ale my se tam v ranním Radiožurnálu za chvíli přece jenom ještě vydáme.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. The second.

0: Místo, které ročně navštíví tisíce lidí, ale teď to úplně půjde. Začala totiž oprava rozhledny a vysílače na pradědu v Jeseníkách. Experti tam vymění některé části, no a prstenec věže dostane také úplně nový nátěr, který se používá třeba na zaoceánských lodích. O rekonstrukci se starají české radiokomunikace.
1: 2,5 metru za sekundu.
2: Taková je rychlost výtahu, do kterého mě vzal Michal Kozák a jedeme se podívat na vyhlídku do 7. patra. Je tam ale takový ruch, že bychom se neslyšeli, takže jsme si jeli o prstenec níž.
1: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů. Dochází k jejich vyřezání, nahrazení. Následně bude očištěná konstrukce celé kabiny s vymutím oken.
2: Ten prstenec s tou rozhlednou je vlastně opravdu vysoko. Dá se říct, že v Česku už můžete být výš opravdu jenom na Sněžce. A nejvyšší hora v České republice jde dokonce při dobré viditelnosti i vidět.
1: Když jedete pohledem po obzoru, šedé pohoří úplně vzadu a uprostřed jediný špičatý vrchol ve tvaru trojúhelníku, to je Sněžka.
2: Ukazuje Michal Kozák z českých radiokomunikací. Vysílač na pradědu je teď ale obehnaný plotem a přístup do tamní restaurace vede úzkým koridorem, říká její provozovatel Tomáš Hrazdil. Společně s restaurací zařizuje i chod rozhledny.
3: Roční návštěvnost rozhledny řádově to dělá asi 40 až 50 tisíc. Že je z bezpečnostních důvodů uzavřený celý prostor kolem vysílače, tak to působí nemalé problémy. Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
2: Jestli tento rok vyhlídka ještě otevře, zatím není jisté. Záleží totiž na počasí, které je na nejvyšším vrcholu v Jeseníkách proměnlivé. Z hory Pradět Adam Tomáš, Radio Žu.

0: Dvě minuty před 6:15. Symfonický orchestr Českého rozhlasu si letos stále připomíná sté výročí svého založení a připravuje také hned několik dárků pro své fanoušky a posluchače. Tak třeba letos 14. listopadu zahrají rozhlasoví symfonici spolu s kapelou Monkey Business v pražském fóru Karlín. No a z tohoto koncertu vznikne také tradičně album a koncert také ze záznamu pak odvysílá Radiožurnál. No ale právě teď natáčí Symfonický orchestr Českého rozhlasu jiné album, a sice s tenoristou Pavlem Černochem z děl skladatelů Wagnera a Korngolda.
1: Já jsem strašně vděčný za tu příležitost, protože to je dneska něco jako opravdu raritní.
2: Říká mi světoznámý operní pěvec Pavel Černoch během zkoušky.
1: Dneska jsme točili překrásný duet z opery Mrtvé město Die Tote Stadt od Erika Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka, úžasného skladatele, který je možná v Česku kupodivu méně známý.
2: Shodou okolností pocházejí z Brna hned všichni tři, nejen skladatel, ale i tenorista a Jaroslav Kizling. Ti společně tvoří hudbu už od svých 7 let, jak doplňuje zmiňovaný dirigent.
3: My se známe, my jsme vedle sebe seděli v dětském sboru Kantilena v Brně a známe se fakt strašně dlouho a dělali jsme řadu projektů a koncertů a tak myslím si, že ta chemie mezi náma funguje bezvadně a to je samozřejmě mezi zpěvákem a dirigentem velmi důležité.
2: A o to víc i ve chvíli, kdy se stovka hudebníků zavře s dirigentem do jedné místnosti a rozsvítí se červené světlo.
3: Člověk se na jedné straně může více koncentrovat na různé technické detaily, ale taky je daleko všechno, ten mikrofon, jak se říká, slyší všechno.
2: Album rozhlasových symfoniků s Pavlem Černochem vydá Suprafon příští podzim. Už teď se ale Sočet připravuje na zahajovací koncert jubilejní z té sezóny 24. září a také na koncert v rámci festivalu Dvořákova Praha. Ten bude 15.9. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:45. A teď ráno sledujeme také vzájemné útoky Spojených států a Iránu. Američané udeřili na cíle iránských revolučních gard. Teherán v reakci útočil na americké základny v regionu. Rakety likvidovala jordánská protivzdušná obrana. No a s podrobnostmi se už po 6. hodině přihlásí také naše reportérka v oblasti Jana Karasova. Na obloze dnes naposledy spatříme cvičné proudové podzvukové letouny Aero L-39C Albatros. Formace 3 strojů vzlétne krátce po 10. hodině dopoledne z pardubického vojenského letiště a o hodinu později jeden z nich přistane v pražských Belích a stane se tak novým exponátem tamního leteckého muzea. Ostatní letadla se poté vrátí zpět do Pardubic.
4: Zavřená D6 u Kladna, nová uzavírka na Brněnsku. Dálnice D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná u Kladna. Na 10. kilometru uklízejí po nehodě 3 aut a nedá se projet směrem na Prahu. Dopravu odklání na Unhošť na 12. kilometru a před odklonem už postojíte minimálně 10 minut v koloně. Ucpává se pak i objížďka před Unhoští. A pokud se chystáte z Kladna na Prahu, tak jděte raději kolem Lidic a po dálnici D7. Na Brněnsku je ode dneška až do půlky listopadu zavřený průjezd Ivančicemi po silnici 394 z Oslavan. Je to kvůli stavebním pracím, objížďka vede přes místní část Letkovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Teploty se dnes budou opět pohybovat ve velmi příjemném rozpětí od 21 do 25 stupňů. Na jižní Moravě to bude ještě na návštěvu koupaliště, tam ukážou teploměry až 28 stupňů Celsia. A špatné to dnes nebude ani na horách, kde naměříte v 1000 metrech nad mořem kolem 17 stupňů. A počasí dnes bude také docela příjemné, poklidné. Zpočátku méně oblačnosti, skoro jasno nebo polojasno, postupně ale bude od západu mraků přibývat a místy může být úplně zataženo. Pršet by ale nemělo, jen na horách se mohou ojediněle vyskytnout dešťové přehánky. A ani vítr dnes nebude.

0: S vámi Radiožurnál vítěznou generálkou proti Jižní Koreji v poměru 79-64 se české basketbalistky vnější světového šampionátu v Berlíně naladili na páteční start turnaje. Budeme to sledovat a sledujeme i cyklistiku. Cyklista Tadej Pogačar se teď zotavuje po těžkém zranění. Pětinásobný vítěz z Tour de France je po úspěšné operaci zlomeniny klíční kosti, kterou si přivodil při pádu 8. etapy letošní Vuelty. Vedle toho utrpěl také otřes mozku a zlomeninu krčního obratle.
1: Tadej Pogačar má kolem sebe nejlepší lékařský tým ve své stáji UAE Emirates, který se o něj bude starat, který bude řídit tu rehabilitaci, ten návrat.
2: Popisuje šestinásobný paralympijský vítěz a cyklistický expert Radiožurnálu Sport Jiří Ježek. I on měl vážnou nehodu před 12 lety na mistrovství světa.
1: Ty procesy, které vlastně jsou potřeba pro to hojení, tak jsou tím rozumným pohybem ohromně urychlovány, takže stejně jako já jsem se vracel vlastně díky sportu zpátky do normálního života, tak Tadej Pogačar věřím, že pokud všechno půjde tím správným směrem, tak možná se vrátí dřív, než si všichni dokáží představit.
2: Tadej Pogačar vyhlížel světový šampionát v Montrealu, který se pojede na konci září, a stáj UAE Emirates ještě nevyloučila, že se její největší hvězda nezúčastní.
1: To nejdůležitější bude, jak se bude cítit sám, a samozřejmě hlídat tu vlasovou zlomeninu obratle. V tréninku asi OK, ale nejhorší by bylo na tuhle tu situaci ještě znovu spadnout. Určitě bych ho nepouštěl do závodu a ten trénink, který bude následovat, tak může probíhat třeba na trenažéru.
2: Zmínil Jiří Ježek, že důležité je návrat neuspěchat. Kristián Šveda, Radiožurnál.
3: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
4: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
5: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
6: Se tady snaží na každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
3: Nezapomínejme na pravidla zipování.
5: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
3: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: chvíli před šestou s vámi ranní radiožurnál a už to nejede. Naši dopravní zpravodajové varují před dlouhou kolonou na uzavřené dálnici D6. Ta je uzavřená u odbočky na Kladno po nehodě. Zelená vlna k tomu poví víc, před námi jsou zprávy počasí, tak buďte s námi.
1: Život k nezaplacení.
2: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
1: Život k nezaplacení.
2: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Je 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Americká armáda po druhé během tří dnů udeřila na Írán. Ministr zahraničí Petr Macinka si kvůli srpnovému útoku na letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni. Tenistky Havlíčková, Knudsonová i Vidmanová končí na US Open v prvním kole. Dálnice D6 je směrem do Prahy neprůjezdná po nehodě u Kladna. A zpočátku bude slunečno, postupně až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Spojené státy znovu útočily na cíle v Íránu, už podruhé za poslední tři dny. Jde o odvetu za nedávné íránské útoky na obchodní lodě v Hormuzském průlivu a na americké vojáky v regionu.
4: Podle centrálního velitelství americké armády mířily údery na cíle íránských revolučních gard. Washington nezdělil přesná místa zásahu, ale podle íránských státních médií střely dopadly na jižní přístavní města Čábahár a Konarak, východně od Hormuzského průlivu. Obě země spolu obnovily boje v neděli po měsíci klidu. Prezident Trump v pondělí řekl, že americká reakce bude velmi omezená a tvrdil, že íránské námořnictvo i letectvo už jsou prakticky zničené. Ceny ropy po víkendové přestřelce vzrostly o téměř 3%. Americké akciové indexy naopak klesly. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Přibližně za 20 minut se do ranního radiožurnálu přihlásí naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si kvůli srpnovému hybridnímu útoku na letišti v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni. Informaci serveru Novinky a iDnes potvrdil radiožurnálu mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Diplomatka by měla být předvolaná v nejbližších dnech. Ruský prezident Vladimír Putin odmítl, že by za útokem v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady ale tvrdí opak. V reakci na incident zavírají ruský konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. V Česku je letos výrazně víc dětských skupin. Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo dotací vznik přibližně 500 takových zařízení. Velká část z nich otevřela se začátkem nového školního roku, třeba v Hrušovanech u Brna.
5: Kouří se to na háče?
6: Děti se hlavně těší, takže to je nejdůležitější pro nás. Zatím zkusíme bez spaní, takže hned po obídku, ale od příštího týdne už zkusíme i se spaním.
7: Syn a dcera paní Kateřiny patří mezi 80 dětí, které chodí do domu dětských skupin v Hrušovanech u Brna. Učitelky, včetně Petry Kejdušové, by zvládly starat se ještě o dalších 16 dětí. Režim tu mají podobný jako v běžné mateřince.
8: Rozdíl je možná v tom, že jsme tu dvě paní učitelky a jedna chůva.
7: Podmínkou dotace je, že musí být skupiny naplněné alespoň z 65%. To v Hrušovanech splňují. Alena Hysová, Radiožurnál.
3: V italských Benátkách začíná mezinárodní filmový festival. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec a režisér George Clooney. O hlavní cenu soutěží celkem 21 snímků. V sekci pro restaurované filmy bude uvedený i československý snímek z roku 1969 Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jireše.
9: Sport. Tenisky Dara Vidmanová, Lucie Havlíčková a Gabriela Knudsonová neuspěly při premiéře na US Open. Vidmanová prohrála se Španělkou Bouzasovou Manejrovou po sadách 3-6 a 4-6. Havlíčková podlehla Maďarce Bondarové po setech 3-6 a 3-6 a Knudsonová stejným poměrem Němce Lísové. A tím, co Knudsonovou trochu pohltila nervozita, Havlíčková měla jiný problém.
10: Byla jsem ku podivu méně nervózní než na svoje kvalifikační zápasy, nicméně bohužel se mi to vůbec nepovedlo. Na začátku jsem sice jí breakla, ale byly šíleně vlhké podmínky a vlastně na servisu, než jsem si nechala donést magnesko na ruce, tak vlastně jsem se vůbec necítila, měla jsem pocit, že mi vyletí raketa a vlastně hrozně jsem se trápila a to je moje blbost, moje nepřipravenost.
9: O postup hrála i Nikola Bartuňková, nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety, pak byl ale duel odložený kvůli dešti.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D6 u Kladna, omezení na Strakonické u jíloviště. Dálnice D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy zůstává neprůjezdná u Kladna. Na 10. kilometru se srazila 3 auta, včetně nákladního, a následky stále odklízejí. Dopravu odklánějí na Unhošť na 12. kilometru a před odklonem už postojíte asi 25 minut v koloně. Další fronty jsou pak i na příjezdu z dálnice do Unhoště. Hodně řidičů tak sjíždí z dálnice už dřív na 16. kilometru na Velkou Dobrou. A doporučení pro všechny, kdo se chystají z Kladna na Prahu, jeďte kolem Lidic a po dálnici D7. Kolony i na Strakonické dálnici D4 ve směru z Příbrami do Prahy pojíždějí u jíloviště. Až do pátku se pojede pouze jedním pruhem u stavby mostu. Fronta zatím krátká asi na 5 minut, ale pomalu se prodlužuje. Dálnice D48 ve směru z Frýdku Místku na Nový Jičín. Hlásíte čerstvou nehodu na 26. kilometru u Liphošti.
11: 3 osobní auta, teď teprve pán dával trouhelník. Jedno auto je úplně v protisměru, docela dost rozbité, takže se tam asi budou sjíždět zachranáři.
5: A brzdí se prudce, opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zpočátku bude slunečno, později až zataženo, ojediněle přehánky a teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, i dnes ovšem po ránu, o čem je dobré vědět, nejenom třeba o situaci v Iránu a v Nepálu, o tu se nám už brzy přihlásí naši zpravodajové, ale také o tom, že skloubit studium na vysoké škole s péčí o dítě, tak to je dost náročný dvojboj. O studujících rodičích bude už ranní radiožurnál mluvit za pár minut. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: 9 minut po 6. To máte přednášky, zkoušky, seminární práce a do toho ještě péče o dítě. Studující rodiče toho musí zvládnout opravdu hodně. Někteří z nich proto školu z finančních nebo časových důvodů předčasně ukončí. Úřad práce jim teď chce pomoct novou podporou, takzvaným hlídačkovným. Víc o tom poví Anna Millerová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Jde o příspěvek, který má rodičům pomoct zaplatit péči o dítě v době, kdy jsou ve škole. Měsíčně můžou dostat zhruba 7,5 tisíce korun, musí ale splnit několik podmínek.
0: A to jaké podmínky?
1: Tak na příspěvek dosáhne ten, kdo pobírá rodičovský příspěvek, pečuje o nejmladší dítě v rodině a k tomu taky prezenčně studuje buď vysokou nebo vyšší odbornou školu. Roli hraje taky věk, nárok mají rodiče do 26 let, v případě doktorátu ale věkové omezení není.
0: No a je ta částka 7,5 tisíce korun dostatečná?
1: Příspěvek funguje teprve od včerejška, 1. září. Například podle portálu hlídačky.cz si teď chůvy říkají v průměru o 180 až 250 korun za hodinu. Příspěvek by tak mohl pokrýt přes 30 hodin hlídání měsíčně. Na další vyhodnocení si ale budeme muset počkat.
0: O novém hlídačkovném Anna Millerová z domácí redakce v ranním radiožurnálu. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: 6 hodin, 11 minut, tak snad všechno stíháte. My k tomu připravíme za chvíli zprávy.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Tady je radiožurnál ve 4:07. Právě dnes skončí ve funkci hlavní hygieničky Barbora Macková, to na vlastní žádost. Dál povede Státní zdravotní ústav. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Francouzský prezident Emmanuel Macron právě dnes v Londýně zahájí výstavu středověké tapisérie z francouzského Baye. Paříž slavné dílo na celý rok zapůjčí britskému muzeu. I k tomu se dnes ráno ještě dostaneme podrobněji, a to po 8. hodině.
3: Zavřená D6 u Kladna, nehoda na dálnici u Příboru. Dálnice D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy u Kladna neprůjezdná. Na 10. kilometru nehoda, dopravu odklánění na Unhošť. Před odklonem půlhodinová kolona, zjíždějte už na Velkou Dobrou. Na Strakonické směrem do Prahy postojíte asi 10 minut před zúžením u Jíloviště a provoz houstne směrem na Prahu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně sjíždějte na dálnici D35 směr Vysoké Mýto a Olomouc. Ve sjezdu na 84. kilometru nehoda a brzdí se už na D11. Pozor na to. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína zpomalte za Příborem. U Libhošti na 26. kilometru nehoda, srazila se 3 auta, jsou v jízdních pruzích a brzdí se prudce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Druhý zářijový den nabídne velmi příjemné, docela poklidné počasí. Vítr bude foukat pouze slabě, odpolední teploty se budou pohybovat mezi 21 a 25, na jižní Moravě až 28 stupni, na horách naměříte kolem 17 stupňů a nebe bude po ránu a dopoledne s malou oblačností, tedy skoro jasné nebo polojasné, postupně ale bude od západu přibývat mraku a místy pak může být i zataženo. Trvalejšího deště se dnes ale nedočkáme, spíše jen ojediněle na horách se vyskytnou přehánky. Hezký den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Máme radiožurnál. Spojené státy v noci znovu zaútočily na několik oblastí Iránu. Tvrdí, že je to odveta za útoky na americké vojáky a obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Boje obě země obnovily zhruba po měsíci relativního klidu. S iránskou odvetou se následně potýkalo hned několik zemí. Kuvajt, Bahrajn, Irák a také Jordánsko. A právě do jordánského Amánu teď míříme za naší zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Irán po amerických útocích hlásí hned několik mrtvých. Kde konkrétně má být nejvíc obětí?
1: Tak nejméně 4 mrtví jsou podle místních úřadů v jeho iránském městě Síríku Hormuzského průlivu. Tam údajně americké střely dopadly na dům, ve kterém lidi pořádali svatební obřad a zabili jedno batole. Taky desítky lidí vyvázly se zraněními. Další mrtví jsou podle Tehránu taky v provincii Chuzestán na západě země a Irán hlásí taky například poškozenou telekomunikaci, ale počty mrtvých i ty konkrétní dopady je v současné situaci velmi těžké nezávisle ověřit.
0: V odvetě tentokrát Irán poslal taky 13 raket na Jordánsko. Kolik se jich povedlo sestřelit?
1: Armáda uvedla, že zlikvidovala 10 střel a další 3 měly dopadnout do odlehlých a neobydlených oblastí, což v Jordánsku prakticky znamená někam do pouště. V přístavu a letovisku Akaba na jihu země lidi zachytili to sestřelení některých raket taky na videu. Úřady tam varovali před padajícími troskami, upozornění následně odvolali. Iránské revoluční gardy tvrdí, že v Jordánsku útočili na základnu amerických mariňáků a taky cílem měly být i hangáry s americkými drony dlouhého doletu, a to na jordánské letecké základně Prince Hassan, která je na východě země. Jordánsko ani Spojené státy, ale většinou tady tyto útoky nějak nekomentují, nepotvrzují případné škody.
0: Po měsíci křehkého klidu začaly tedy znovu útoky mezi Spojenými státy a Iránem. Iránská odveta zasáhla hned několik zemí v regionu. Mluvila o tom teď naše zpravodajka na Blízkém východě Jana Karasová. Díky a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: 9 minut před 6:30 s vámi. Ranní radiožurnál.

0: sugar.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
3: Radiožurnál Půl sedmé. A další zprávy. Tereza Tomášková.
4: Na Pražský hrad popolední dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard, třeba na financování soukromých a církevních škol. Kanadský premiér Mark Carney vyzval Spojené státy, aby začaly s Kanadou jednat o zmírnění obchodního napětí. Podle něj je ještě možné zabránit obchodní válce, pokud budou mít Američané o dohodu skutečný zájem. Kanada od příštího týdne zavede na americké zboží odvetná cla ve výši až 50%. Prezident Donald Trump zatím na výzvu kanadského premiéra nereagoval. Národní divadlo Brno dnes chystá speciální program k zahájení nové sezóny. 6 hodin večer začne na Piacetě před Janáčkovým divadlem koncert a představení Pod širým nebem. Vystoupí solisté, sboristé i orchestr a taky baletní tanečníci. Už ve 3 odpoledne začne program pro děti, kde si zájemci vyzkoušejí třeba práci dirigenta.
5: Sport.
4: Fotbalová šance liga večer nabídne 2 dohrávky 4. kola. Od 18 hodin bude Zbrojovka Brno hostit Hradec Králové. V 8 večer začne zápas pražských Bohemians s Jabloncem. Na radiožurnálu Sport můžete oba duely poslouchat v přímém přenosu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D6 u Kladna a nehoda u Příbora na dálnici. D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy zůstává neprůjezdná u Kladna. Na 10. kilometru se srazila 3 auta, včetně nákladního. Dopravu odklání na Unhošť na 12. kilometru a před odklonem už postojíte až hodinu v koloně. Další fronty jsou pak i na příjezdu z dálnice do Unhoště. Lepší sjet z D6 už na 16. kilometru na Velkou Dobrou. A doporučení pro všechny, kdo se chystají z Kladna na Prahu, jeďte kolem Lidice a po D7. Strakonická na příjezdu do Prahy s Příbrami. U Jíloviště se u stavby mostu jede pouze jedním pruhem, to až do pátku, a zdržíte se asi 15 minut, brzdí se za sjezdem na Řitku. Na dálnici D48 ve směru z Frýdku Místku do Nového Jičína zpomalte za Příborem. Na úrovni Libhoště na 26. kilometru zasahují hasiči u nehody 3 aut, jede se jedním pruhem a brzdí se prudce. Kolona tam není, ale brzdí se. A ještě dálnice D8 ve směru z Drážďan na Prahu byl chvilku zavřený tunel Panenská za hranicemi s Německem. Nadrozměrné vozidlo bylo v tunelu, teď už se opět projíždí, vydržte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Teploty v noci a po ránu už zase klesají k nule, tedy zatím v obvyklých mrazových lokalitách. Dnes bylo nejchladněji na šumavském Březníku. Právě tam meteorologové naměřili téměř nulu. Naopak nejtepleji zůstalo v Teplicích kolem 16 stupňů. Nejčastěji se teplota teď po ránu pohybuje mezi 9 a 13 stupni Celsia. Přes den ale svetry z rána odložíme, odpoledne totiž teploměry ukážou 21 až 25 stupňů a na letní šaty to bude na jižní Moravě, tam bude stále kolem 28 stupňů Celsia. Na hřebenech hor pak naměříte kolem 17 stupňů. A nebe bude zpočátku skoro jasné nebo polojasné. Postupně ale bude od západu přibývat oblačnosti, místy až na zataženo a zejména v horských oblastech se mohou ojediněle vyskytovat přehánky. A celé to dnes doplní jen slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a k mikrofonu se vrací Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno a slovo za chvíli předám našemu asijskému zpravodaji Davidu Jakšovi. Teď je v jedné z oblastí Nepálu, kterou nejvíce zasáhly povodně. Jak tam pokračují záchranné práce a co záchranářům nejvíce komplikuje právě jejich činnost, tak to se dozvíme přímo z místa zásahu.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Radním radiožurnálu 637, dobrá zpráva z dálnice D6, provoz obnoven ve směru na Prahu. U Kladna byla nehoda, tak už to jede, rozjíždí se to, ale velmi pomalu, tak buďte trpěliví. My míříme teď do Nepálu, přes 1000 mrtvých a další tisíce pohřešovaných. Tady hledají, pokračuje tady pátrání po lidech uvězněných v tunelech a šachtách vodních elektráren, které minulý týden zasáhla povodňová vlna. Záchranářům ale dál chybí také těžká technika a práci jim komplikují velmi špatné podmínky pod zemí. Pomáhají jim proto také drony. No a přímo v jedné z nejvíce zasažených oblastí je teď také náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, vítej, dobré ráno.
1: Přeji hezké ráno.
0: Kde všude a jak tam využívají záchranáři drony?
1: Záchranáři ty drony posílají třeba do mohutných tmavých míst, kde se tunely na hydroelektrárnách svažují, jsou dlouhé nebo jsou zavaleny kamením a bahnem, protože jim to šetří čas. Drony místo nich nakouknou do těch nejodlehlejších částí toho betonového labirintu, pátrají po náznaku pohybu nebo zvuku, který by mohl vycházet od přeživších, pokud tam tedy ještě nějací jsou. Drony hlídkují třeba i nad říčními břehy, také nad hladinou řek a lidé tam pořád nacházejí mrtvá těla, zaklesnutá tedy na nějakých březích a tak dále. No a někde už záchranné týmy používají i velké drony k transportu mrtvých těl. No a díky dronům lze k lidem dostat třeba i vodu, léky nebo jídlo. Ono to tady funguje tak, že drony přiletí nad zasaženou oblast, operátor se přes ten dronový reproduktor zeptá lidí ve vesnici, potřebujete vodu, zvedněte ruku, potřebujete zdravotnický materiál, zvedněte obě. A drony ten materiál doručí. Ono to možná vypadá primitivně, ale tady v Nepálu je to teď mimořádně účinné.
0: Ty záběry z tunelu ukazují až nadlidské úsilí, hlavně vojáků nepálské armády. Co přesně se tam teď děje?
1: V podstatě neuvěřitelné věci, opravdu. Záchranné týmy mají v tunelech pod nohama směs. Ta směs připomíná něco mezi kaší a lepidlem. To jsou až metrové nánosy bahna a vody, kterými se dá pohybovat jenom tak, že si ti vojáci lehnou na břicho a po laně ručkují vlastně směrem kupředu a potom zase zpátky, když ta práce skončí. Tuhle práci dělají naprosté většině vojáci nepálské armády. Je to obrovská dřina a samozřejmě jejich únava narůstá. Na jiných místech zase provrtávají ty masivní betonové stěny, protože oni věří, že jsou tam další odbočky, šachty a že tam třeba narazí na někoho, kdo přežil, anebo že jsou tam mrtvá těla, která je také třeba dostat ven.
0: No a kudy se k záchranářům dostává technika, vybavení a jídlo?
1: Právě technika, ta těžká technika je problém. Té je nedostatek. Speciální jeřáby, kladky, bagry, to všechno není jak do hor dopravit a silnice směrem z Číny i z jihu, z hlavního města jsou zavalené, jsou stržené. Takže benzín, nafta, třeba plynové lahve na vaření, to samozřejmě do vrtulníku nemůže, takže to putuje po těch totálně rozbitých cestách ze všech stran a ti, kdo ten transport zajišťují, tak opravdu teď nasazují holý život.
0: Přes 1000 mrtvých, no a další tisíce pohřešovaných, tak taková je aktuální situace v Nepálu a přímo z místa neštěstí se nám teď už několik dní průběžně hlásí náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, děkujeme za aktuální informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A ještě připomenu, že právě David Jakš je také jedním z hostů našeho dnešního zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Ten si tradičně můžete najít v aplikaci Můj rozhlas.cz nebo na stránkách i rozhlasu. No a my se do Nepálu dnes ráno vydáme určitě ještě jednou, a to někdy po půl deváté. Ranní radiožurnál 6.41, Sting Police a za chvíli také další krátké zprávy. Připomínám, provoz na dálnici D6 na Prahu u Kladna po nehodě už obnoven. Šťastnou cestu.

0: Vám Radiožurnál z Francie do Británie dorazila obří tapisérie. Je to obdivuhodné dílo, na které se podíváme i v ranním Radiožurnálu. No a teď nabídneme krátké aktuální zprávy a podíváme se na počasí a na to, co nás čeká dnes, 2. září.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Je 6:45. Vláda chce snížit podporu v nezaměstnanosti, a to ze současných 80 na 65% předchozího výdělku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento krok hájí tím, že podle něj někteří lidé podporu zneužívají. Jenže proti je kromě opozice i koaliční SPD a my vše proto probereme krátce po 7. hodině. Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Ukrajinské drony tam podle něj budou útočit i nadále. Volodymyr Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru raději vyhýbali. Ruský prezident Vladimír Putin v této souvislosti mluví o terorismu.
3: D6 Kladna průjezdná, aut pana Jistra Konická. Dálnice D6 z Karlových Varů směrem do Prahy opět průjezdná u Kladna. Na 10. kilometru už auta po nehodě mimo jízdní pruhy a kolona se rozjíždí, přesouvá do Prahy. Z dálnice nesjíždějte, vydržte, objížďka velmi ucpaná. Na Strakonické na příjezdu do Prahy s Příbrami kolona před zúžením u Jíloviště aktuálně asi na 15 minut po pojíždí od sjezdu na Řitku. Silný provoz je na silnici 3 z Benešova do Prahy. Před Mirošovicemi 10 minut postojíte v koloně. Na dálnici D48 ve směru z Příbora do Nového Jičína pozor u Libhoště. Na kilometru 26 nehoda a dojíždí se do kratší kolony. Pozor i na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Ve sjezdu na Vysoké Mýto Olomouc na D35 další nehoda a i tam je krátká kolona už z dálnice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Dnes po ránu je na obloze většinou polojasno až oblačno. Více oblačnosti je především v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském a také Zlínském kraji. Na severu Čech se ojediněle vyskytují slabé přehánky. Teploty se pohybují nejčastěji kolem 13 stupňů. Odpoledne vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 28 stupňům Celsia. A ani v dalších dnech nečekáme v teplotách výraznější výkyvy. Nejtepleji bude v pátek opět na jihu Moravy, tam naměří až tropických 30 stupňů. Výraznějšího ochlazení se dočkáme během příštího týdne. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Za 10 minut 7 ranní radiožurnál. Tenisové US Open poznamenal déšť, tak například utkání Nikoly Bartuňkové bylo přerušeno hned krátce po jeho začátku. No a ještě předtím v prvním kole při své premiéře v hlavní soutěži na Grand Slamu prohrála Gabriela Knudsonová. A to s Němkou Evou Lisovou 2x3-6.
1: Člověk hraje hlavní soutěž poprvé. Rozhodně se to ukázalo na mý nervozitě, potom na té hře, trošku zpomalené nohy, trošku zpomalá ruka a potom člověk zkazí pár míčů a nevěří si tolik, jako třeba v kvalifikaci, kdy ví, že prostě člověk jde dál a tady mu to přijde najednou, že ježišmarja, je to mnohem důležitější a když zkazí míček, tak ho to třeba znervozní víc.
2: Vyprávěla Gabriela Knudsonová. Grandslamovou premiéru prožila v úvozovkách až v 29 letech. Důvod je jednoduchý. Přednost před tenisem u ní v mládí dostalo vzdělání a ve Spojených státech vystudovala žurnalistiku. I proto ji na kurtu podporovala v New Yorku řada lidí.
1: Celý týden jsem tam měla hodně kamarádů, protože jak jsem byla na Syracuse University, tak hodně lidí po škole šlo do New Yorku, takže jsem měla hodně známých a bylo to krásné. Jako každý den mě fandili a přicházeli, tak to je hezký.
2: Účast v hlavní soutěži na Grand Slamu znamená pro Knudsonovou i docela velkou finanční injekci a také ji utvrdila v tom, že v tenisové cestě má smysl pokračovat.
1: Hraju výborně. No dneska dobře, dávám to pryč, ale myslím, že hraju mnohem líp a líp. Rozhodně teď jsem výš a výš na žebříčku. No se mě to dali nějaký zpropitný, že abych mohla s trenérem jezdit a dál prostě hrát a tlačit a rozhodně to pomůže dát to člověku trošku pohodlí, že prostě nepotřebuje každý týden počítat finance a může se třeba vzít sebou víc lidí a rozhodně to dá člověku trochu klid duchovní.
2: Vyprávěla po porážce v prvním kole na US Open Gabriela Knudsonová. Grand Slamový debut nevyšel ani její krajance Lucii Havlíčkové. Ta podlehla schodně 3-6, 3-6 Maďarce Bondárové. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. She work it girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Pět minut před sedmou a před dalšími zprávami řeč bude o herci, který propůjčil hlas Louisi de Finesovi a zároveň je také jednou z obrovských legend českého dabingu. Ano, samozřejmě mluvíme o Františku Filipovském a právě František Filipovský má teď v Rodné Přelouči dokonce i vlastní pomník.
1: Pozor! A je to tady!
2: A odhalení pomníku sleduje i Eliška Pryznicová.
3: Si myslím, že František Filipovský k Přelouči patří. Mám ráda hlavně černobílý filmy, ale nejradši mám v dabingu, kdy vdaboval pana Funéze.
4: Hej, vítám!
5: Jo, šéfe.
4: Sem se dívejte, vždycky sem!
5: Jo, šéfe.
2: A v tuto chvíli se už díváme na novou plastiku, kterou tvoří dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta Františka Filipovského. Autorem pomníku je přeloucký výtvarník Josef Dvořáček.
6: Tady je ta kravata, vidíte tady? A tohle to celé je tady F-ko, vidíte tady?
2: Proč teda ta kravata a košile?
6: On si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
2: Pomník Františka Filipovského stojí na kraji frekventované silnice, hned vedle přeloučského kina, kde se promítaly francouzské komedie s Louisem de Finé.
4: V lese zabloudilo malé jehňátko. Mé! Čupitalo, nic netušil.
7: Tady jako se pohybuje spousta lidí, hlavně lidi jdou na poštu, tady vlastně do centra, na náměstí, projede tady spoustu aut a díky odstranění tady parkéřům, tak bude vidět i z druhé strany.
2: Říká Tereza Šepková. Martin Štěpánek si ale místem nejprve vůbec nebyl jistý.
8: To místo má asi logiku. Předpokládám, že asi chtěli, aby socha byla co nejblíž kinu, ale jako pro nějaké asi velké rozjímání u pomníku to nebude.
9: Bychom byli moc rádi, aby nový pomník Františka Filipovského vidělo co nejvíc lidí, nejenom přeloučáci, ale i lidi, kteří Přelouči projíždí.
2: Doplňuje mluvčí radnice Marcela Gryčová. Z Přelouče Naďa Kubínková, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál v 7 hodin. A se zprávami Tereza Tomášková.
1: Ex-ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík podle zjištění Radiožurnálu podepisoval bonusové příspěvky ordinaci, kterou vlastní jeho syn. Německo obvinilo z pokusu o dronový útok na letišti v Lipsku. Rusko uzavře jeho konzulát v Bonnu. Tenistky Havlíčková, Knucová i Vidmanová končí na US Open v prvním kole. Kolona popojíždí na dálnici D6 u Kladna směrem do Prahy. A zpočátku bude slunečno, postupně až zataženo s přeháňkami a teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík podle zjištění Radiožurnálu opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní jeho syn. Investigativní tým to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty a zvyšuje tím dostupnost. V Brně dostala příspěvek jen 4 zařízení z přibližně 300. Pojišťovna nevysvětlila, podle jakých kritérií ordinace vybírala. Smolík na dotazy Radiožurnálu dlouhodobě nereaguje. Nevyjádřil se ani jeho syn. Podrobnosti chystáme v ranním Radiožurnálu po 7:30. Německo uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Spolková vláda tak reaguje na srpnový hybridní dronový útok na letiště v Lipsku, ze kterého viní Moskvu. Ruský prezident Vladimír Putin to odmítá. Tvrdí, že akci připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu.
3: Bezmála měsíc po nezdařeném dronovém útoku, při kterém bezpilotní letoun nenarazil v Lipsku do odstaveného ukrajinského nákladního letadla, ale neexplodoval, německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že výsledky policejní práce a poznatky zpravodajských služeb ukazují na odpovědnost Ruska. Ministr zahraničí Vadefull řekl, že kromě uzavření konzulátu v Bonnu Německo vypoví čím dál nepřátelštějšímu Rusku taky smlouvu k takzvanému ruskému domu v Berlíně a bude víc prověřovat ruské občany přijíždějící do země. Podporu Německu vyjádřila Evropská komise i Severoatlantická aliance. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
1: Na vysílači na Pradědu v Jeseníkách začala rekonstrukce rozhledny. Vyhlídka už byla ve špatném stavu a teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený i přístup do okolí vysílače.
4: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů.
5: Říká Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Kromě nových podhledů dostane kabina třeba nátěr, který se používá na zaoceánské lodě. Tomáš Hrazdil se stará o hotel a restauraci ve vysílači.
6: Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
5: Nutnost opravy ale chápe. V případě špatného počasí se můžou práce protáhnout až do jara. Radit Adam Tomáš, Radiožurnál.
7: Sport. Teniska Gabriela Knucová premiérový zápas v hlavní soutěži grandslamového turnaje nezvládla. V prvním kole US Open prohrála s Němkou Lísovou 2x3-6. V obou setech se přitom dokázala vytvořit náskok, ale doplatila na nevyrovnané výkony. Knucová po utkání přiznala, že byla nervóznější než kvalifikaci.
8: Člověk hraje hlavní soutěž poprvé. Rozhodně se to ukázalo na mý nervozitě, potom na té hře, trošku zpomalené nohy, trošku zpomalá ruka a potom člověk zkazí pár míčů a nevěří si tolik, jako třeba v kvalifikaci, kdy ví, že prostě člověk jde dál a tady mu to přijde najednou, že ježišmarja, je to mnohem důležitější a když zkazí míček, tak ho to třeba znervozní víc.
7: Do druhého kola neprošla ani Lucie Havlíčková. Maďarce Bondarové podlehla 2x3-6. Dara Vidmanová prohrála se Španělkou Bouzasovou Manejrovou 3-6 a 4-6. O postup hrála taky Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety. Duel se ale kvůli nedohrál a je odložený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D6 u Kladna, kolona i na Strakonické u Jíloviště. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy stále popojíždějí kolony u Kladna. Na 10. kilometru byla dálnice zavřená kvůli nehodě. Teď už se projíždí minimálně jedním pruhem. Fronta zůstává aktuálně asi na 25 minut. Doporučujeme zůstat na dálnici. Objížďky jsou ucpané. Na Strakonické na příjezdu z Příbrami do Prahy fronta u jíloviště stále asi na 15 minut po pojíždí od benzínky kolo Cůřitky. Pozor i na Brněnské na příjezdu z D1 do Prahy u Chodova na 0. kilometru stála dvě auta po nehodě v levém pruhu. Teď odjela provoz ale vázne od sjezdu na Průhonice. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové pozor, pokud sjíždíte na Vysoké Mýto a na Olomouc na 84. kilometru. Ve sjezdu na D35 nehoda a brzdí se už na D11. Na dálnici D48 z Příbora do Nového Jičína pozor u Libhošti. Je tam nehoda na 26. kilometru, dojíždí se do Krátké Kolony. A ještě silnice 33 z Náchoda do Hradce Králové u České Skalice zasahují hasiči u vážné nehody, projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zpočátku bude slunečno, postupně má od západu přibývat oblačnost až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, krátce po 7. hodině s vámi ranní radiožurnál, dnes také o penězích, a to o penězích, které někde nebudou. Míň peněz prvních měsících bez práce, to je totiž novinka, kterou chce představit vláda, která chce snížit podporu v nezaměstnanosti, a to ze současných 80 na 65% předchozího výdělku. Proti je opozice a taky koaliční SPD. No a jak by se snížení podpory projevilo u lidí, kteří přišli zrovna o práci, i to vám povíme v ranním radiožurnálu.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: První měsíce bez práce by od příštího roku mohly být pro lidi finančně náročnější než teď. Vláda totiž schválila snížení podpory v nezaměstnanosti z 80 na 65% předchozího výdělku. Co by změna znamenala, vysvětlí Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Třeba při předchozím čistém výdělku 30 000 korun by podpora v prvních dvou měsících klesla ze současných 24 000 na 19,5 tisíce korun měsíčně. Premiér Andrej Babiš z ANO snížení hájí tím, že podle něj někteří lidé podporu zneužívají. S tím ale nesouhlasí koaliční SPD. Podle jejího předsedy Tomia Okamury totiž snížení zasáhne i ty, kteří si práci aktivně hledají.
2: Naopak by se měli skrouhnout veškerá podpora takzvaným nepřizpůsobivým, to znamená práce schopným lidem, kteří si záměrně práci nehledají.
1: Okamura o tom chce ještě mluvit na koaliční radě. Návrh kritizují i odbory a zaměstnavatelé a výhrady má taky opozice. Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL upozorňuje, že lidé by po ztrátě zaměstnání měli mít dostatek času na rekvalifikaci.
3: Je to proti nějaké koncepce, abychom těm lidem dali prostor doplnit si vzdělání, rekvalifikovat se a najít si práci, která znamená vyšší příjem pro domácnost.
1: A na závěr ještě dodám, že snížení podpory by podle vlády mělo státu příští rok přinést zhruba 4,5 miliardy korun.
0: Anna Millerová.

0: Radiožurnál ve čtvrt na 8. V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Ministři proberou například další sankce vůči Rusku i to, jak Ukrajinu vybavit obrannými protivzdušnými raketami. Desítky horkovzdušných balónů odpoledne můžete spatřit nad Hradcem Králové a okolím. Začíná totiž pětidenní mezinárodní přehlídka. Přijedou posádky z pěti evropských zemí. No a ranní lety jsou i soutěžní. Cílem je co nejvíce se přiblížit hradecké dominantě, tedy Bílé věži. Tak snad vyjde i počasí.
1: Kolony na příjezdech do Prahy a nehoda na dálnici u Příboru. Na D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy připomínáme kolony u Kladna. Na 10. kilometru odstraňují následky nehody a projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona 25 minut od 14. kilometru. Na Strakonické s Příbrami do Prahy postojíte před zúžením u Jíloviště, aktuálně od Řitky 15 až 20 minut. Ucpává se i silnice 3 z Benešova do Prahy, před Mirošovicemi postojíte 10 minut. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozoru sjezdu na Olomouc na 84. kilometru. Ve sjezdu je tam nehoda a brzdí se už na dálnici. A ještě dálnice D48 z Příbora do Nového Jičína. Čekejte menší kolony u Libhoště na 26. kilometru. Nehoda, zdržíte se okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: A počasí nejen na horkovzdušné balóny by mělo vyjít. Dnes nás čeká sice víc oblačnosti, než jsme měli na nebi včera. Srážek ale bude málo. Zpočátku bude obloha jasná nebo skoro jasná, postupně ale bude oblačnosti přibývat až na zataženo. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou dešťové přehánky. Odpolední teploty opět příjemné, většinou se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni. Na jihu Moravy stále tepleji až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů a povane k tomu jen slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: To byla Daša v ranním radiožurnálu 10 minut před půl osmou. Jeden velký historický otazník, tak to je neobjasněná smrt Jana Masaryka. Bývalý československý ministr zahraničí zemřel za dosud nevyjasněných okolností před necelými 80 lety, když ho 10. března roku 1948 našli mrtvého pod okny jeho služebního bytu na ministerstvu zahraničí v Praze. K vyřešení toho, co se vlastně stalo, by mohly pomoct nové poznatky. Odborníci Masarykovy ostatky exhumují je z lánské rodinné hrobky a právě teď je v Lánech také reportérka Adela Bureš. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Příprava na tu exhumaci Masarykových ostatků začala už před 6 hodinou ráno. Touto dobou už bylo okolo místního hřbitova nezvykle hodně lidí, mezi nimi pohřební služba a policisté. Na místě by podle našich informací měl být taky státní zástupce a starosta obce Lány, který v 6 hodin předal klíče od hřbitova policii. Ten hřbitov by měl zůstat pro veřejnost uzavřený celkem 2 dny, stejně tak jeho přilehlé parkoviště. Okolo té bílé hřbitovní zdi teď už od rána stojí policisté a celý ten poměrně malý obecní hřbitov je obehnán i auty. Přímo naproti tomu hřbitovu je autobusová zastávka, ta ale funguje. Postupně na ní přicházejí teď před 8 hodinou ráno hlavně školáci.
0: A co by mohlo přezkoumání Masarykových ostatků přinést?
1: Vyjasnit by se mohla právě ta příčina smrti, na které se jednotlivé historické prameny dlouhodobě neshodují. Oficiální verzí režimu sice byla sebevražda, nicméně následná pitevní zpráva vyvolala pochybnosti, jestli nebyla napokyn STB sfalšovaná. A spekulovalo se tak i o vraždě nebo nešťastné náhodě. Jednotný názor není mezi historiky prakticky dodnes. Badatelka Václava Jendečková je třeba na základě dosavadních důkazů přesvědčená o vraždě. Naopak například historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Kalous se teď spíše přiklání k té verzi sebevraždy. Smrt Jana Masaryka se totiž někdejšímu režimu podle něj nehodila.
2: Oni ho v té vládě tehdy potřebovali, protože to byla určitá míra legitimity nově nastolené moci. Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk jako syn zakladatele tohoto státu s námi souhlasí a sedí ve vládě.
1: Odpovědi by mohly přinést podle Kalouse taky ruské, tehdy tedy sovětské archivy, ty ovšem ale zpřístupněné nejsou.
0: Exhumace ostatků Jana Masaryka by mohla tedy přinést nové poznatky do příčiny jeho úmrtí. Z Lánce přihlásila Adela Burešová. Ještě se uslyšíme po 8 hodině. Naslyšenou, díky.
1: Naslyšenou, díky.
0: No a k novému zkoumání se vrátíme i v ranním interview v 7.50.
3: Jsme všude tam, kde se děje něco důležitého.
4: Přinášíme aktuální informace z celého Česka.
3: Jsme i ve vašem městě.
4: Tým regionálních zpravodajů Radiožurnálu.
3: To jsou rychlé a spolehlivé informace přímo z terénu.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: I u vás.
3: I ve vašem městě.

0: prázdnin může být pro řadu dětí stresující.
1: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
0: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
1: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Tradiční rubrika se vrací.
0: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál v 7:30. Další zprávy, Tereza Tomášková.
3: Rodiče, kteří studují na vysoké škole, můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce až 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chůvy nebo zaplacení dětských skupin po dobu studia. Úřad práce chce na příspěvky vyčlenit desítky milionů korun. Spojené státy dokončily další vlnu útoků na Irán. Informovalo o tom americké velitelství. Podle iránské státní agentury při nočních úderech zahynulo 11 lidí. Irán v odvetě útočil na americké základny v Perském zálivu, Kuvajtu, Bahrajnu nebo Jordánsku. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Londýně zahájí výstavu středověké tapisérie z francouzského Baye. Francie ji na rok zapůjčila britskému muzeu. Výjimečné dílo, staré skoro 1000 let, zobrazuje dobytí Anglie normandským vévodou Vilémem Dobyvatelem. Vyšívaná tapisérie je dlouhá 70 metrů. Na převoz ji museli restaurátoři po centimetrech složit jako harmoniku.
1: Sport.
3: Přestupový rekord anglické Premier League je vyrovnaný. Fotbalista Enzo Fernandez přestoupil z Chelsea do Manchesteru City, který za argentinského záložníka podle BBC zaplatil 125 milionů liber. To je v přepočtu 3,5 miliardy korun. Stejnou částku dal loni Liverpool za Alexandra Isaka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na příjezdech do Prahy a nehoda u Kyjova na 54. Nejdříve dálnice D10. Ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy dejte pozor u Předměřic. Na kilometru 23 rozsypaný polystyren v pravém pruhu. Vybočuje se a brzdí se. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy se rozjíždí kolona u Kladna. U nehody na 10. kilometru už jsou průjezdné dva jízdní pruhy. Auta z Klony se teď přesouvají do Prahy. Na Strakonické z Příbrami do Prahy kolona zůstává před zúžením u Jíloviště, aktuálně od benzínky Koloc na 15 až 20 minut. Ucpává se i silnice 3 z Benešova do Prahy, před Mirošovicemi postojíte okolo 20 minut. No a kolony v Praze ve městě je ranní špička, ucpaná obvyklá místa, dost třeba Pražský okruh před sjezdem na Ořech. Na silnici 16 z Mělníka do Prahy hlásíte kolony před Novou Vsí, před nájezdem na dálnici.
5: Je tady velká kolona na 15 až 20 minut a samozřejmě ta kolona narůstá a je to klasická ranní špička.
4: Na pozoru Nové Vsi je ucpaný i sjezd z dálnice D8 na 18. kilometru a vznikají nebezpečné situace. Silnice 54 z Kyjova směrem na Archlebov, neprůjezdná za Strážovicemi. Srazila se tam dvě auta a na místě pracují záchranáři. Zavřeno v obou směrech, jede se přes Dražůvky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nad Českem je aktuálně polojasno až oblačno. Více mraků je na jihu a severu Čech a právě na severu Čech se ojediněle objevují dešťové přehánky. A dnešní ráno je docela chladné. Teploty klesly k 9 až 13 stupňům. Nejtepleji zůstalo v Teplicích, tam bylo kolem 16 stupňů Celsia. Oproti tomu nejchladněji bylo na Březníku na Šumavě. Tam spadla teplota téměř k nule. Na horách přes den vyšplhají teploty až k 17 stupňům. Ve středních a nízkých polohách čekáme opět velmi příjemné nadprůměrné teploty. Mezi 21 a 25 stupni na jižní Moravě bude zase o několik stupňů víc, tedy 28. A nebe zůstane zpočátku skoro jasné nebo polojasné, postupně se ale bude obloha od západu zatahovat a hlavně na horách se stále ojediněle mohou vyskytnout dešťové přehánky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo předávám Petru Královi. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Počasí s Marcelou Hálovou i dnes po ránu, i teď je 4 minuty po 7:30. No a za chvíli se vydáme do naší investigativní redakce za dalším zjištěním. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík totiž podepisoval bonusové příspěvky ordinaci, kterou vlastní jeho syn.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.37. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra řeší další problém. Její někdejší výkonný ředitel Otakar Smolík schvaloval opakovaně bonusový příspěvek zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Investigativní tým Radiožurnálu to zjistil z úhradových dodatků zveřejněných pojišťovnou. Dění v druhé největší pojišťovně sleduje reportérka Kristýna Šopová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A kolik peněz pojišťovna ordinaci tedy vyplatila?
1: Za poslední 3 roky dostala stomatologii s úsměvem, tedy ordinace Smolíka mladšího, v součtu přes 280 tisíc korun. Samotný bonus ale není problematický. Pojišťovny pomocí něj běžně motivují lékaře ve vytížených lokalitách k tomu, aby přibrali ještě další pacienty a zvýšila se tím dostupnost. Ordinace Smolíkových je ale v Brně, kde problém s dostupností není. Což nám potvrdil i prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Někteří zubaři podle něj naopak jezdí za pacienty, aby se uživili. A druhá nejasná věc je ta, že ačkoliv je v Brně kolem 300 zubních ordinací, jen 4 dává pojišťovna příplatek za přijímání nových pacientů. A jednou z nich je právě ta Smolíkova.
0: A jak vysvětluje pojišťovna, že vybrala zrovna tu Smolíkovu?
1: To právě pojišťovna nevysvětlila. Její mluvčí Lucie Krauzová nám napsala, že o tom rozhodoval Smolík, který byl nejen výkonným ředitelem, ale i šéfem moravské divize. A dodala, že nejde jen o Brno, ale cílem bylo postarat se také o lidi z širšího okolí, pokud tam mají problém zubaře sehnat. Zubařů, kteří nabírají nové pacienty, je ale v Brně víc. Některé jsme na Mátkově oslovili a řekli nám, že jim ale nikdo bonus nenabídl.
0: No a jak se k tomu všemu staví bývalý výkonný ředitel Smolík?
1: Na naše dotazy dlouhodobě nereaguje, přes opakované žádosti jsme nedostali reakci ani od jeho syna. Hospodaření druhé největší pojišťovny už několik měsíců sledujeme. Připomenu, že nedávno jsme upozornili na rekordní zlaté padáky, které pojišťovna musí vyplatit svým ex-manažerům. Jedním z nich byl právě Smolík starší, který dostal na odchodnou přes 23 milionů korun. Nový ředitel Ondřej Felix už dříve řekl, že nastavil u odměňování nová pravidla a hodlá hospodařit efektivně.
0: Další kauza související tedy se zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, kterou odhalil náš investigativní tým, jmenovitě členka našeho týmu Kristýna Šopová, toho času také v našem ranním studiu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a pokud k tomu chcete vidět víc, tak další detaily můžete očekávat jak v našem vysílání, tak už teď také v písemné formě a sice na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Radiožurnál za 5 minut bude 3:15.

0: S vámi Radiožurnál, no, jak už víte z našeho dnešního vysílání, tak experti v těchto dnech zřejmě exhumují ostatky Jana Masaryka. Po téměř 80 letech bychom se mohli dozvědět, jak bývalý československý ministr zahraničí zemřel. Co všechno by mohla exhumace přinést, tak to probereme už za pár minut v ranním interview Radiožurnálu. Je 7:45. O tom, co se děje. Německo uzavře ruský generální konzulát Bonu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Spolková vláda tak reaguje na srpnový dronový útok na letiště v Lipsku, ze kterého viní Moskvu. Ruský prezident Putin to odmítá. Situací se dnes bude zabývat i Severoatlantická aliance. A po 8. hodině se s novinkami přihlásí také náš německý zpravodaj Tomáš Havlín. V Benátkách právě dnes začíná jeden z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec a režisér a také producent George Clooney. Českou kinematografii tady zastupuje digitálně restaurovaný snímek Valerie a Týden divů.
1: Zavřená 54 u Kyjova, nehoda u České Skalice. Silnice 54 z Kyjova do Archlebova je neprůjezdná. Za Strážovicemi se srazila dvě auta. Jede se objížďkou přes Stavěšice nebo Sobulky. Vážná nehoda i na silnici 33 z Náchoda do Hradce Králové. U České Skalice opět dvě osobní auta projíždí se kyvadlově. Na příjezdech do Brna čekejte silný provoz. Třeba na D1 pojedete pomaleji jak z Prahy, tak od Vyškova a zdržíte se osobním autem okolo 15 minut před omezením. Dost ucpaná je i Žabovřeská ve směru na Pisárky. Tam kvůli tomu stojí i Kníničská z Bystrce do centra. A taky na příjezdu do Liberce ve směru z Prahy po 35 postojíte v koloně asi 15 minut. Jsou tam omezení v Liberci. A ucpávají se i příjezdy do Prahy, třeba na Strakonické u Jíloviště, fronta na 15 minut. Čtvrt hodiny postojíte i na trojce z Benešova u Mirošovic směrem na Prahu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Teploty se dnes budou opět pohybovat ve velmi příjemném rozpětí od 21 do 25 stupňů. Na jižní Moravě to bude ještě na návštěvu koupaliště, tam ukážou teploměry až 28 stupňů Celsia. A špatné to dnes nebude ani na horách, kde naměříte v 1000 metrech nad mořem kolem 17 stupňů. A počasí dnes bude také docela příjemné, poklidné, zpočátku méně oblačnosti, skoro jasno nebo polojasno, postupně ale bude od západu mraků přibývat a místy může být úplně zataženo. Pršet by nemělo, jen na horách se mohou ojediněle vyskytnout dešťové přehánky. A ani vítr dnes nebude rušit, foukat totiž bude jen slabě. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 7.50. Teď ráno sledujeme i to, co se děje v Lánech. Experti se totiž po 80 letech vracejí k neobjasněné smrti Jana Masaryka. Ten zemřel v noci na 10. března 1948 po pádu z okna ministerstva zahraničí pražského Černínského paláce. Co se předtím v jeho služebním bytě stalo, je stále zcela nevyjasněno. Tak z lánské rodinné hrobky v těchto dnech odborníci vyzvednou k nové expertíze jeho ostatky. Máme tam reportérku Adelu Burešovou, ta se nám přihlásí do zpráv 8 hodin. No a teď je naším hostem Pavel Toupalík, přednosta Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Co se dá z těch kosterních pozůstatků po téměř 80 letech od smrti s jistotou zjistit?
1: Tak ty diagnostické možnosti jsou výrazně ovlivněny tímto dlouhým intervalem, který uplynul od úmrtí vlastně té prohlídce těla. Po těch zhruba 80 letech samozřejmě ty nějaké tkáně už nejsou ve stavu, kdy by bylo možné posuzovat například úrazové změny, chorobné změny a podobně. Čili v těchto, při takto dlouhém intervalu se spíše už orientujeme pouze podle kostí, kde lze prokázat samozřejmě zlomeniny a jiná poškození skeletu, například střelné rány a tak dále. Čili to prokázat lze víceméně neomezeně po smrti. Ale co se týká poškození měkkých tkání, tam už je to výrazně tedy limitované tou dlouhou dobou, která uplynula od smrti.
0: To znamená, když to zjednoduším, spoleháme jenom na formu poškození kostí.
1: V této fázi víceméně na formu poškození kostí.
0: No a jak se při hodnocení kosterních nálezů pracuje s informacemi z místa činu, například třeba s tehdejší polohou těla, fotografiemi, popisem zranění, případně svědectvími?
1: My máme samozřejmě, pitva Jana Masaryka byla prováděna na našem ústavu 10. března 1948 a je to celkem dobře zmapováno. Máme tady i údaje o víceméně místu činu, a samozřejmě kompletní pitevní protokol, znalecký posudek i výsledek toxikologického vyšetření. Co se týká původní polohy Jana Masaryka na místě činu, tam je trošku problém, jsou tam nejasnosti, protože když byla prováděna prohlídka lékařem, tak se údajně už nejednalo u tu prvotní vlastně polohu těla po tom dopadu svého okna. Čili ta úplně prvotní poloha není do dneška známá vlastně, což je velice podstatné pro třeba biomechaniku, pro určování toho páru z okna a tak dále. Nicméně máme tedy k dispozici pitevní protokol, kde jsou velice tedy přesně popsány úrazové změny. Já jsem v 90. letech jsem hovořil s profesorem Cestařem, který prováděl pitvu a víceméně ten případ se probírali velmi, velmi podrobně spolu.
0: Máte tedy sice velmi podrobný protokol z roku 1948, ale přesto dokážete z těch kostí opravdu zjistit něco, co tenkrát ještě lékaři zjistit nemohli, protože prostě neměli ty dnešní technologie?
1: Pravděpodobně ne. Vím, akorát co se dá provést, tak můžeme porovnat nálezy na kostech, zlomeniny a tak dále, můžeme porovnat s popisem v tom pitevním protokolu, ale nějaké další nálezy. Pokud to bylo popsáno vše, jak mělo být, tak asi další nálezy očekávat nelze. Samozřejmě pokud by tam byla nějaká další poranění, která nebyla popsána v tom prvotní pitvě, tak by to vneslo nové světlo do toho případu. Hmm.
0: Jak dlouho to nové ohledání těch exhumovaných ostatků může trvat?
1: Ta prohlídka trvá.

0: řadové hodiny. Před tou pitvou nebo před tou prohlídkou se pravděpodobně provede CT vyšetření, provedou se 3D skeny toho těla a případně rentgenové vyšetření a pak tady bude vlastně prohlídka toho těla nebo těch kosterních ostatků v podstatě.
1: Hmm. A kdybychom mohli mít k dispozici nějakou souhrnou zprávu, tedy jinými slovy, kdy budete mít sepsané všechny ty poznatky, na které přijdete?
0: Standardně u soudních pitev je zhruba měsíc, kdy je vlastně sestaven znalecký posudek a kde jsou sestaveny odpovědi na ty otázky, které nám dodává zadavatel.
1: Existují z minulosti případy, kdy právě po exhumaci ostatků oběti po desítkách let byly zjištěny nějaké překvapivé závěry, které zcela změnily pohled na to, jak ta oběť byla usmrcena, jak zemřela?
0: Je to možné, je to třeba možné v případě, kdy nebyla vůbec prováděna pitva a pak následně tedy byla až exhumace, čili tam to možné obecně je, ale dneska u nás v našich podmínkách exhumace jsou velice zřídka, protože u nás naprosto tedy převažuje pohřeb žehem, čili exhumace jsou vzácné u nás.
1: Hmm. Ale tento případ tedy je jiný. Dnes budeme tedy moudřejší, nebo alespoň by na tu zprávu budeme ještě nějaký čas čekat. Na každý pád sledujeme exhumaci ostatků Jana Masaryka v Lánech a také následně práci vědců, kteří budou zkoumat jeho ostatky. Naším hostem byl teď přednosta Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavel Toupalý. Děkujeme za váš čas a s napětím čekáme, s čím přijdete. Díky a naslyšenou.
0: Taky děkuji, naslyšenou, děkuji.
1: No a naše reportérka se z Lán přihlásí zhruba v 8 hodin a 40 minut.

0: Vítek.
1: Život k nezaplacení.
2: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
1: Život k nezaplacení.
2: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. Dva roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
4: Je 8 hodin. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: V Lánech začne exhumace ostatků Jana Masaryka. Při amerických útocích na Irán zahynulo 11 lidí. Tenistky Vidmanová, Havlíčková i Knudsonová v premiéře na US Open prohrály. Silnice 54 mezi Kyjovem a Archlebovem je neprůjezdná po nehodě. A zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a ojediněle přehánky. Teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Odborníci připravují exhumaci ostatků Jana Masaryka. Po téměř 80 letech je vyzvednou z lánské rodinné hrobky. Nová pitva by mohla pomoct objasnit tragickou smrt bývalého československého ministra zahraničí. V Lánech máme reportérku Adélu Burešovou.
6: Lánský hřbitov je uzavřený už od 6. hodiny ráno, okolo té bílé hřbitovní zdi hlídkují policisté, na místě je taky pohřební služba. Hřbitov bude uzavřený 2 dny, stejně tak i přilehlé parkoviště. Nicméně třeba autobusová zastávka, která je přímo u hřbitova, tak ta funguje. Ta rodinná hrobka, ze které budou Masarykovy ostatky exhumovány, je ve středu hřbitova. Kromě něj jsou v ní ještě pohřbení jeho rodiče a sestra. Nová pitva jeho ostatků by mohla tedy objasnit tu příčinu smrti, která zůstává i po téměř 80 letech stále nevyřešená. Historici mluví o 3 hlavních verzích, tedy vraždě, sebevraždě nebo nešťastné náhodě. Jan Masaryk zemřel v noci z 9. na 10. března 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Zlán, Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Při amerických úderech na Irán zemřelo podle místních médií 11 lidí. Zraněných je několik desítek. Irán v odvetě útočil na vojenské základny s americkými vojáky v Jordánsku a Iráku. Zasahovala i armáda v Kuvajtu a poplach vyhlásil taky Bahrajn.
7: V jihoiránském městě Sirík u Hormuzského průlivu americké střely podle místních úřadů dopadly na dům, ve kterém lidi pořádali svatební obřad. Další mrtví jsou podle Tehránu taky v provincii Chuzestán na západě země. Velitelství amerických sil v regionu prohlásilo, že útočilo na cíle spojené s iránskými revolučními gardami kvůli iránským úderům proti americkým vojákům a útokům na komerční lodě v Hormuzském průlivu. V Jordánsku úřady varovaly lidi v přístavu a letovisku Akaba před padajícími troskami. Armáda se střelila 10 iránských raket, 3 podle ní dopadly do pouště. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
5: V Přeloučí odhalili pomník herci, dabérovi a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Stojí v parku u městského kina. Tvoří ho 2 písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
8: On si zásadně padal svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
9: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
10: Hej, vítám!
11: Jo, šéfe.
10: Sem se dívejte, vždycky sem!
12: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
9: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Radiožurnál.
4: Sport. Na tenisovém US Open Daria Vidmanová prohrála v prvním kole se Španělkou Bouzasovou Manejrovou 3-6 a 4-6. Lucie Havlíčková podlehla Maďarce Bondarové a Gabriela Knudsonová Němce Hlísové shodně 2x3-6. Zápas Nikoly Bartuňkové byl za jejího vedení 1-0 na sety na Egypťankou Šerifovou přerušený kvůli dešti. A fotbalisté brněnské Zbrojovky se můžou dostat na druhé místo šance ligy. Dohrávce čtvrtého kola nastoupí proti Hradci Králové. Asistent trenéra Východočechů Adrian Rolko ví, že jeho tým narazí na zkušeného soupeře, přestože jde o nováčka.
0: V těch prvních zápasech získali body, které teď mají, a jak se říká, nějaké ty nováčkovské, abych to u nich ani tak neříkal, prostě Brno je stabilní člen ligové tabulky, patří do ligy a samozřejmě teď ty kluci, kteří tam jsou, mají spousty zkušeností. Takže nic jednoduchého nás tam určitě nečeká.
4: Utkání Zbrojovky s Hradcem Králové má výkop 18 hodin. Ve 20 hodin začne další dohrávka mezi Bohemians a Jabloncem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony v Praze a neprůjezdná silnice u Kyjova. V Praze silná ranní špička. Kolony na těch obvyklých i méně obvyklých místech jsou dlouhé. Třeba na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Fronta na dlouho v obou směrech. Půl hodiny budete popojíždět z Nebušic do Prahy, taky v Evropské směrem do centra. Na Štěrboholské spojce i ve Kbelské ulici. Na Strakonické u Jíloviště ve směru do centra kolona teď asi na 15 minut. Dostud spaná je pak stále i silnice 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Velmi silný provoz hlásíte i v Liberci. Na příjezdu z Prahy po silnici 35 kolona před omezením už od Jeřmanic. Je to asi na 20 minut. V Brně mimo jiné ucpaná Žabovřeská ulice, okruh ve směru kde jedničce na Pisárky. Stojí kvůli tomu i celá Kníničská ulice z Bystrce do centra. No a připomínáme zavřenou silnici 54 z Kyjova do Žarošic po nehodě za Strážovicemi. Objížďky vedou přes Sobulky a nebo Stavěšice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
11: Dobré ráno, téměř 70 metrů dlouhá, křehká, skoro tisíc let stará, tak to je slavná tapisérie Baye, která bude po složitém transportu vystavena v Britském muzeu v Londýně. Téma pro ranní radiožurnál, buďte s námi. Chci dělat.

0: 8 hodin 9 minut, ranní radiožurnál. A teď slavná středověká tapisérie z francouzského Baye. Tak ta už je v Britském muzeu v Londýně. Z Francie se dílo do Anglie vrací po téměř 1000 letech. Roční výstavu právě dnes zahájí francouzský prezident Emmanuel Macron. No a detaily přidá náš pařížský zpravodaj Marcel Faltis. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Převoz tapisérie provázela přísná bezpečnostní opatření. Restaurátoři v Baye na severozápadě Francie museli slavnou výšivku centimetr po centimetru složit do takové harmoniky a poté ji uložit do dvojitého kontejneru. Ten odborníci speciálně navrhli tak, aby během tajné přepravy kamionem do Británie minimalizoval vibrace. Restaurátorka Aude Radoševič-Mansuriová, která na převoz dohlížela, ale televizi France 24 řekla, že i tak dílo utrpí.
2: Bohužel každý převoz provázejí vibrace. Nevyhnutelně, i když se budeme snažit sebe víc, se dílo během tak dlouhé cesty poškodí.
1: Z Londýna se tapisérie vrátí do Baye v Normandii příští rok, kde ji čeká dlouho plánovaná oprava. Restaurátoři by mohli výšivku opravovat přímo před zraky veřejnosti.
0: A proč Francie tapisérie půjčovala zrovna Velké Británii?
1: Tapisérie z Baye je z Británie, přesněji řečeno z Anglií, historicky neodmyslitelně spjata. Výšivka ukazuje dobytí Anglie normandským vévodou Vilémem Dobyvatelem, který se stal prvním normandským králem Anglie. Kromě zahájení výstavy bude francouzský prezident Emmanuel Macron taky jednat s premiérem Andy Burnhamem a sejde se taky s králem Karlem III.
0: Veleslavná tapisérie z francouzského Baye je tedy v Londýně. Její cestu sledoval náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis, z toho času s námi ve spojení v ranním radiožurnálu. Marcel, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: 8 hodin a 11 minut k tomu.

0: Start, anebo možná spíš Sen Art, tedy v překladu svaté umění. Tak tohle je inscenace, která propojuje svět sportu a umění a odkazuje na božský původ antických olympioniků. A právě na představení v režii Rosti Nováka vás teď zveme do pražských Jatek 78 mezi 9. a 13. září. 10 stupenek získají 10. e-maily v pořadí, tedy ti z vás, kteří je pošlou na vstupenky @rozhlas.cz. Předmět: chci na Jatka. Tady je Radiožurnál 8.15. Právě dnes skončí Barbora Macková ve funkci hlavní hygieničky, a to na vlastní žádost. Dál povede Státní zdravotní ústav. Agendu hlavního hygienika dočasně přebírá Matyáš Fošum, tedy ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví, a hledá se také stálý nový šéf hygieniků. Na obloze právě dnes naposledy spatříme cvičné proudové podzvukové letouny Aero L39C Albatros. Formace tří strojů vzlétne krátce po 10. hodině dopoledne z pardubického vojenského letiště, no a o hodinu později jeden z nich přistane v pražských Bylích a stane se tak novým exponátem tamního leteckého muzea. Ostatní letadla se vrátí do Pardubic.
1: Uspané příjezdy do Prahy a kolony i v Brně. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně vázne provoz už od 7. kilometru. Kolona popojíždí až na ucpaný pražský okruh. Na okruhu tam hlásíte kolony v obou směrech před sjezdem na Ořech. Další je to ve směru z letiště už od karlovarské dálnice a je to asi na 40 minut. Na Strakonické ve směru do Prahy připomínáme kolony u Jíloviště, aktuálně na 15 až 20 minut. A zhruba stejně dlouho se zdržíte i na silnici 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. A taky v Brně silná ranní špička. Na D1 na příjezdech do Brna se zdržíte osobním autem asi 15 minut, a to v obou směrech. A dlouhé kolony v Brně, třeba i v Žabovřeské ulici směr Pisárky, tam je pak velmi ucpaná i cesta z Bystrce do centra. A kolony hlásíte i na silnici 35 na příjezdu do Liberce ve směru z Prahy. Projíždí se omezením v Liberci. Kolona od Jeřmanic na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
2: Druhý zářijový den nabídne velmi příjemné, docela poklidné počasí. Vítr bude foukat pouze slabě. Odpolední teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 21 a 25 stupni. Na jižní Moravě bude o trochu tepleji, až 28 stupňů. A na horách naměříte kolem 17 stupňů. A nebe bude po ránu a dopoledne s malou oblačností, tedy skoro jasné nebo polojasné. Postupně ale bude od západu přibývat mraku a místy pak může být i zataženo. Trvalejšího deště se dnes ale nedočkáme, spíše jen ojediněle na horách se vyskytnou přehánky. Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Německo viní z dronového útoku na letišti v Lipsku Rusko. Je to už téměř měsíc, co měl zaměstnanec letiště v saském Lipsku najít u odstaveného nákladního ukrajinského letadla nevybuchlý kamikaze dron. Ruský prezident Vladimir Putin teď obvinění, které přišlo včera, označil za vážnou chybu. No a my si víc povíme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Putin se vyjádřil k tomu německému obvinění včera večer na Mezinárodním fóru v kyrgyzském Biškeku.
2: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией.
1: A ruský prezident řekl, že takové podsouváním důkazů se německá vláda kancléře Merce snaží řešit domácí neutěšenou politickou situaci, hlavně, že se ten odkaz na údajně agresivní Rusko jeví jako jediný způsob, jak občanům Německa vysvětlit špatnou ekonomickou situaci, kdy zavírají podniky, lidé přicházejí o práci a snižuje se životní úroveň.
0: No, když se ale vrátíme k pokusu o dronový útok na letiště v německém Lipsku, ze kterého Berlín tady obvinil Moskvu, to skutečně Němci nepředložili žádné neprůstřelné důkazy, jak to řekl ruský prezident Putin?
1: Tak tam záleží, co za takové důkazy považujeme, nebo bychom považovali, ale včera to na ministerstvu vnitra v Berlíně skutečně nebyla nějaká zevrubná demonstrace důkazů, spíš takové politické prohlášení.
3: Fügt sich in das bekannte Muster.
1: Ministr vnitra Alexander Dobrindt řekl, že ta akce v Lipsku, ten pokus o útok, pokud se podíváme na jeho provedení, použité technické prostředky, tak odpovídá takovému vzoru ruských hybridních operací v Evropě a že nad to taky poznatky zpravodajských služeb poukazují na účast osob přímo úkolovaných ruskými státními úřady a institucemi.
0: Mluvilo se o tom, že když už Německo tímto způsobem Rusko obviní, tak bude taky muset zvolit odvetné kroky. Co se tedy už stalo?
1: Včera to konkretizoval ministr zahraničí Johann Wadephul.
3: Das russische Generalkonsulat in Bonn.
1: Německo nechá ještě tento měsíc uzavřít ruský generální konzulát v Bonnu a taky vypoví smlouvu takzvanému ruskému domu v Berlíně. Mimo to chce lépe důkladněji kontrolovat ruské občany, kteří přijíždějí do Německa, a usilovat další sankce na úrovni Evropské unie. Rusko ústy mluvčí ministerstva zahraničí Marie Zacharovové řeklo, že na všechny protiruské kroky odpoví. Nechci obviňovat Rusko, ale je zajímavé, že od včerejška Německo detekoval 3 různé incidenty, dvě možné sabotáže elektrických rozvoden, jedné na východě Německa, druhé na západě Německa, a dnes ráno taky výbuch neznámého předmětu na nádraží v Augsburgu.
0: Z Berlína Tomáš Havlín. Tomáše, díky, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 aréně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
3: Dobré ráno, 8:30. A posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Na Pražský hrad popoledně dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard, třeba na financování soukromých a církevních škol. Hongkongský aktivista Joshua Wong se u soudu přiznal ke spiknutí proti bezpečnosti Číny. Informovala o tom agentura AP. Hrozí mu doživotní trest. Bývalého studentského vůdce viní úřady z podpory nezávislosti Hongkongu na Číně. Od roku 2024 si Wong zároveň odpykává pětiletý trest za podvracení státu. V roce 2018 byl aktivista navržený na Nobelovu cenu za mír. Národní divadlo Brno dnes chystá speciální program k zahájení nové sezony. V 6 hodin večer začne na Piacetě před Janáčkovým divadlem koncert a představení pod širým nebem. Vystoupí solisté, sboristé i orchestr a taky baletní tanečníci. Už ve 3 odpoledne začne program pro děti, kde si zájemci vyzkoušejí třeba práci dirigenta.
0: Sport.
4: Hokejisté Třince v přípravě na novou extraligovou sezónu poprvé prohráli. Po 4 výhrách podlehli Olomouci 1-3. Karlovy Vary zdolali Kladno 2-1 a Kometa Brno vyhrála na ledě Slovanu Bratislava 3-2 v prodloužení. České Budějovice zvítězili v Jihlavě 5-3. 2 góly dal Marek Hejduk. Syn olympijského vítěze Milana Hejduka skoroval poprvé od letního příchodu do jihočeského klubu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony v Praze, taky v Brně. V Praze dnes ráno velmi silný provoz. Velké kolony mimo jiné na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší ve směru z letiště na D1. Zastavíte už u karlovarské dálnice a zdržíte se okolo 40 minut. Na D6 na příjezdu do Prahy od Karlových Varů navíc teď na 2. kilometru i nehoda v levém pruhu. Na příjezdu po plzeňské dálnici D5 do Prahy zastavíte zhruba na 7. kilometru a kolona se sune až na Pražský okruh. Na Strakonické směrem do Prahy připomínáme kolony před zúžením u Jíloviště, aktuálně na 15 minut. Velké kolony i na dalších místech. Evropská do centra, Horoměřická, taky Rostocká, plná směr centrum. Ucpaná je i taky oblast Libně. Stojí Liberecká i Barandovský most směrem na Smíchov. Zkrátka zdržíte se dnes ráno v Praze. Taky v Brně silná ranní špička, třeba Žabovřeská, hlásí velké kolony. Náš zpravodaj jede směrem na D1.
6: Stojí už od konce Královopolského tunelu, nebo velmi pomalu jede ve dvou kruzích a končí to někde až u výjezdu na dálnici.
5: A kolony i na D1 v Brně, zdržíte se jak ve směru z Vyškova, tak i z Prahy osobním autem okolo 15 minut. Ještě do Liberce na silnici 35 směrem z Prahy brzdí provoz omezení, fronta už od Jeřmanice celkově asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Teploty v noci a po ránu už zase klesají k nule, tedy zatím v obvyklých mrazových lokalitách. Dnes bylo nejchladněji na šumavském Březníku. Právě tam meteorologové naměřili téměř nulu. Naopak nejtepleji zůstalo v Teplicích kolem 16 stupňů a aktuálně se nejčastěji teplota pohybuje kolem 15 stupňů Celsia. Přes den ale svetry z rána odložíme, odpoledne totiž teploměry ukážou 21 až 25 stupňů a na letní šaty to bude na jižní Moravě, kde bude stále tepleji až 28 stupňů. stupňů Celsia. Na hřebenech hor pak naměříte kolem 17 stupňů. A nebe bude zpočátku skoro jasné nebo polojasné, postupně ale bude od západu přibývat oblačnosti, místy až na zataženo, a zejména v horských oblastech se mohou ojediněle vyskytovat přehánky. A to celé dnes doplní jen slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Zlánské rodinné hrobky odborníci by měli vyzvednout v těchto dnech ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Mělo by dojít tedy k exhumaci a ke zkoumání ostatků a možná k přispění objasnění úmrtí někdejšího ministra. V Lánech máme reportérku. Za chvíli dáme slovo.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, 9:30. Už je to téměř 80 let od chvíle, kdy byl pod okny Černínského paláce v Praze nalezen československý ministr zahraničí Jan Masaryk. Okolnosti jeho úmrtí na začátku komunistického režimu jsou stále nejasné. Teď by snad příčinu jeho smrti mohlo objasnit přezkoumání jeho ostatků, které z lánské rodinné hrobky exhumují odborníci. Do Lán míříme za naší reportérkou Adelou Burešovou. Dobré ráno.
1: Hezký den, ten lánský hřbitov je uzavřený už od 6. hodiny ráno, od té doby se tu ale prakticky nic nezměnilo. Před několika minutami přijelo další pohřební auto a před tou bílou hřbitovní zdí se střídají policisté, kteří tu hlídkují, aby tam skutečně nikdo nechodil. Ta rodinná hrobka je ve středu toho hřbitova a kromě Jana Masaryka jsou v ní pohřbeni ještě jeho rodiče Charlota a Tomáš Garrigue Masarykovi a jeho sestra Alice. Uzavření jak hřbitova, tak přilehlého parkoviště by mělo trvat 2 dny. No a co se týče nějakých konkrétních výsledků, tak podle soudních znalců vyhodnocení takových exhumací trvají zhruba měsíc.
0: My jsme to probírali v ranním interview v 7:50. Co se dá po těch téměř 80 letech z ostatků vůbec zjistit?
1: Po tolika letech, jak jsme slyšeli, tak už nebudou zachované měkké tkáně, jako jsou třeba vnitřní orgány a podobně. Odborníci tak budou vycházet pravděpodobně převážně pouze z těch kosterních pozůstatků. Důležité bude podle Alexandra Pilina z Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze provést jejich CT vyšetření.
2: No, dá se zjistit přesná lokalizace a průběh třeba zlomenin. Také je často diskutována ta kytička za pravým uchem, jestli je to střelná nebo není střelná rána. Takže CT by to celá určitě jednoznačně prokázalo.
1: O té příčině Masarykově smrti se spekuluje po celou dobu vyšetřování, které hned na začátku převzala státní bezpečnost. Ta ale třeba nezabránila manipulaci s tělem nebo nezabezpečila místo činu, které vlastně zůstalo průchozí a nevyslechla ani všechny svědky. A i následná pitevní zpráva pak vyvolala pochybnosti o tom, jestli nebyla na pokyn STB sfalšovaná.
0: Adela Burešová z Lán, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: No a z Nepálu za chvíli náš zpravodaj David Jakše. Radiožurnál 8 hodin a 40 minut k tomu.

0: Ještě Nepál, kde pokračují záchranné práce po povodni, benzín, nafta nebo plyn na vaření, či stavební materiál se musí nahoru do zasažených hor vyvést jenom jeepy nebo malými dodávkami. Jak se přesvědčil náš zpravodaj, tak jediná cesta do nejpostiženějších oblastí je úzká silnice bez asfaltu.
1: Tohle je teprve začátek a jistota, že sklon ani povrch nemůže naše Toyota zvládnout, mě rychle přešly. Cesta nemá na šířku ani 4 metry, pod koly se střídají ostré kameny s ještě ostřejšími a než dojedeme do nejzasaženějšího okresu Nuvakot, musíme překonat 4 horské hřebeny a nespočet vodních brodů.
2: Jiná cesta tam prostě nevede. My vezeme celtovinu, stany, deky, oblečení, trvanlivé jídlo, hygienické potřeby a třeba i stolní hry. Nevěřili byste, jak jsou ty hry pro děti důležité, aby se nedostali do psychických problémů po tom, co viděli a zažili.
1: Vysvětluje mi paní Sajana Šresta z nepálské pobočky české organizace Člověk v tísni a připouští, že dojezd není stoprocentní. Mít dobrého řidiče nestačí, místní přidávají modlitbu a ohleduplnost. Na 15 minut jízdy připadají 2-3 minuty couvání, protože jinak se cesta zablokuje. Každý chce dojet, než přijde odpolední monzunový liák. A v kombinaci s tmou je to pořád mimořádně blízko. Nakonec přichází obojí a Nepálci tomu čelí po svém. Řidič zrychlí a posádka zpívá. Tam, kde byly kameny, se teď valí voda a občas strhne okraje cesty a ve tmě a v dešti je vlastně lepší to nevidět. Těžké dodávky se sudy s naftou zapadají do bahna stále častěji a stává se, že zapadnou tak hluboko, že musí počkat do rána, než je ostatní řidiči vyprostí. Přesně 100 kilometrů nakonec zvládáme za krásných 13 hodin. Ubytovna bez elektřiny nestojí za řeč, důležité jsou dvě věci. Materiální pomoc dovezla humanitární organizace Člověk v tísni včas. A ta další, všichni nocujeme bezpečně vysoko nad rozbouřenou řekou Tríšulí. Z nepálského Nuvakotu, David Jakš, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. A začneme teď zjištěním našich investigativních reportérů. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Radiožurnál to zjistil z úhradových dodatků pojišťovny. O výběru ordinace rozhodl podle pojišťovny ex-ředitel Smolík. Ten ani jeho syn na dotazy nereagovali. Prezident republiky Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Probírat spolu budou zákon o vysokých školách, duševní zdraví dětí, ale i rozpočet ministerstva, který má příští rok mírně vzrůst.
3: Ucpané příjezdy do Prahy a kolona u Liberce. V Praze připomínáme dnes ráno velmi silný provoz. Na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech kolony dlouhé jak ve směru z D1, tak hlavně od letiště. Zdržíte se přes půl hodiny. Popojíždí kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy zhruba od 7. kilometru. Velké kolony na půl hodiny a víc na Štěrboholské spojce, taky v Liberecké a dalších místech. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna se poprvé brzdí u Mirošovic. Pak se ale kolona opět rozjede a zastaví na chvilku až u Průhonic. Na Strakonické u Jiloviště fronta směrem do Prahy teď aktuálně na 10 minut. Na silnici 35 na příjezdu do Liberce z Prahy budete popojíždět asi čtvrt hodiny v koloně. Provoz se brzdí omezení v Liberci. A ještě do Brna kolony mimo jiné na dálnici D1 v obou směrech popojíždějí před omezením. Pro osobní auta se zdržíte okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Dnes po ránu je na obloze většinou polojasno, až oblačno. Více oblačnosti je hlavně v Libereckém, Jihočeském, také Jihomoravském nebo Zlínském kraji. Na severu Čech se ojediněle vyskytují slabé přehánky. Teploty se pohybují nejčastěji v rozmezí mezi 13 a 15 stupni. Odpoledne vystoupí na 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až k 28 stupňům Celsia. A ani v dalších dnech nečekáme v teplotách výraznější výkyvy. Nejtepleji bude v pátek opět na jihu Moravy. Tam naměříme až tropických 30 stupňů a výraznějšího ochlazení se dočkáme během příštího týdne. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou středu.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Málo kdo má takové štěstí, aby se dozvěděl o utajované svatbě prezidenta a ještě o tom mohl bezprostředně, takřka hned po sňatku, s hlavou státu mluvit. Tak přesně tohle se podařilo naší rozhlasové reportérce Evě Hůlkové, která natáčela s prezidentem republiky Václavem Havlem a jeho novou manželkou Dagmar Hamlovou, a to zhruba hodinu po jejich svatbě 4. ledna roku 1997. Václav Havel v hovorech v Lánech, které vysílali rozhlasové vlny o den později, mluvil i o své zesnulé manželce Olze a také o své nemoci. Posloucháte třetí díl seriálu Radiožurnálu Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vážení posluchači, tyto hovory v Lánech jsou hned z několika důvodů výjimečné.
2: Václav Havel a Dagmar Veškrnová se vzali v pravé poledne na Žižkovské radnici a krátce poté čekala na čerstvé novomanžele u Havlovy vily v Ořechovce s mikrofonem Eva Hůlková.
3: Do dneška si pamatuju, jak tam přistálo auto a oni vystoupili z toho auta. Prezident s takovým potutelným úsměvem jako zamával. Tomu bylo vidět, že asi je celý šťastný, že se to až do této chvíle podařilo utajit.
2: Důvod opatrnosti byl zřejmý. Od smrti první Havlovy ženy Olgy, která byla veřejností velmi oblíbená, tehdy neuplynul ještě ani rok.
3: Vyjadřovali se i k paní Olze. Já bych řekla, že ona byla na té svatbě jako třetí člověk trvale přítomná, nemohu si pomoci prostě.
1: Pane prezidente, vaše svatba vlastně byla na téže radnici jako před lety s vaší první ženou paní Olgou, to je osud, vidíte.
4: Ano, já jsem rád, že tomu tak bylo. No, Olga mne provázela životem téměř 45 let. Já bych rád řekl, že je a navždycky zůstane naprosto nenahraditelnou a zásadní součástí mé duše.
1: Paní Dáša, vy jste teď první dáma. Vy se budete muset vyrovnat s tím, že jste vlastně druhou ženou v životě Václava Havla. To, myslím, nebude jednoduché, skoro bych řekla těžké. Cítíte to také tak?
5: Já jsem paní Olgu vždycky ctila a velmi jsem si ji vážila a musím říct, že si ji budu vážit a ctít i nadále. Vím dobře, co pro nás všechny udělala a co znamenala pro Václava, a taky si uvědomuju, že to postavení právě s ohledem na tu vzpomínku, kterou na ní všichni máme nebo kterou v nás zanechala, tak to opravdu pro mě těžké bude. Rozhodně ji nechci nějak napodobovat a záleží pochopitelně na lidech, jak mě přijmou.
4: Náš sňatek chápu jako takový začátek jakési nové a úplně jiné etapy svého života. Věřím nebo doufám, že budeme šťastní.
2: Eva Hůlková nakonec položila i otázku, do které se jí podle vlastních slov příliš nechtělo.
1: Mnoho lidí to zajímá, nebojíte se, že tento váš životní krok vyvolá u jisté části naší veřejnosti, řekněme, nelibost nebo rozpaky?
4: Já nevím, jakýsi pocit mám, že to většina lidí toto mé rozhodnutí pochopí a přijme. Ale i kdyby tomu tak nebylo, nedá se nic dělat.
3: Jako ta svatba byla krásná, šťastná, všechno, ale hrozně by mě zajímalo, a to se nikdy nerozvíme, jestli už tenkrát tušili, jaké jako složitosti v tom přijetí tou českou společností budou následovat.
2: Svatba se konala

A v sobotu a Hovory v Lánech se vysílaly druhý den v neděli 5. ledna 1997. V neděli tištěné noviny nevycházely, internetové byly v plenkách a tak si na prezidentskou svatbu museli čtenáři počkat až do pondělí. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: s vámi Radiožurnál, Libor Bouček ve studiu ranního Radiožurnálu, zatím sám.
1: Ano, zatím sám a bude to drama, ale myslím si, že je to samozřejmě věc, která patří k tomu hostu, že na dobré věci si člověk musí počkat a měl by skutečně mezi 9. a 10. poctít studio Radiožurnálu svojí návštěvou Vojtěch Kotek. Je na cestě, řekl by, v katastru městské části Praha 2, což zní velmi nadějně. To znamená, já předpokládám, že opravdu krátce po 9. zde bude a těším se na to, budeme se bavit o startu 60. sezóny divadla Járy Cimrmana, což je jeho domovská scéna.
0: Pokud chcete, můžete se do těch oslav zapojit třeba hlasováním o nejoblíbenější Cimrmanovskou postavu na našem webu radiožurnál.cz.
2: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
3: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
2: US Open na Radiožurnálu.
3: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
2: US Open na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Devět hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Studující rodiče můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Dostat můžou až 7,5 tisíce korun měsíčně. Německá policie zasahuje v německém Augsburgu po výbuchu neznámého předmětu u nádraží. Tenistky Havlíčková, Knudsonová a Vidmanová vypadly v prvním kole US Open. Silný provoz v Praze komplikuje i nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. A zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Rodiče, kteří studují na vysoké škole, můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce až 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chůvy nebo zaplacení dětských skupin po dobu studia. Například na Univerzitě Karlově by o ně mohlo žádat až 230 studentů, vysvětluje mluvčí Michaela Lagronová.
7: Nicméně ke splnění toho nároku se musí současně jednat o první studium na vysoké škole. To znamená, že se dá očekávat, že reálný počet těch oprávněných žadatelů bude nižší než těch 200 až 230.
6: V jeho německém Augsburgu vybuchl neznámý předmět nedaleko hlavního vlakového nádraží. Několik lidí lehce poranili střepy z rozbitých oken a výloh. Na místě je kvůli policejnímu zásahu omezená doprava. Policie zatím podrobnosti o vybuchlém předmětu nezveřejnila. Barbora Macková končí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost, dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí zdůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Na Vysočině začala sklizeň pozdních odrůd brambor. Podle zemědělců je kvůli suchu úroda na některých místech oproti loňsku poloviční. Brambory jsou navíc malé.
8: Bramborový kombajn nám jede, práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. To je celý důvod, proč prostě ten výnos letos bude poloviční proti předcházejícím letům.
9: Ukazuje na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku agronom Jindřich Štix. Proč se letos urodilo méně brambor a s jakými ztrátami musí zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského Jana Čepla.
10: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly.
9: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15 až 20%. Milan Soldán, Radiožurnál.
6: V Benátkách začíná slavný filmový festival. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Československou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valerie a Týden divů.
11: Vás. Nový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
12: To, co od tebe chci, je sladké.
11: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost, režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
13: Sport. Tenistka Gabriela Knudsonová vypadla z US Open v prvním kole. Němce Lísové podlehla 2x3-6. Pro českou hráčku to byla premiéra v hlavní soutěži Grand Slamu a už samotná účast jí prý může pomoct do budoucna.
14: Teď jsem výš a výš na žebříčku, mě to dali nějaký zpropitný, že abych mohla s trenérem jezdit a dál prostě hrát a tlačit a rozhodně to pomůže dát to člověku trošku pohodlí, že prostě nepotřebuje každý týden počítat finance a může si třeba vzít sebou víc lidí a rozhodně to dá člověku trochu klid.
13: V New Yorku vypadly i další dvě české tenistky. Dara Vidmanová prohrála se Španělkou Bouzasovou ve dvou setech, stejně jako Lucie Havlíčková s Maďarkou Bondárovou. Nikola Bartuňková vede nad Egypťankou Šarifovou 6-1. Dohrávat se kvůli dešti bude dnes.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Ucpaná Praha a nehoda u Poděbrad. V Praze ten velmi silný ranní provoz teď komplikuje navíc nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. Ve směru z Barandovského mostu na Troju blokuje pravý pruh a velmi výrazně kvůli němu regulují vjezdy do tunelového komplexu. Doprava, dá se říct, kolabuje, kolona se táhne už z jižní spojky a nejede to. Ucpaná je taky oblast Smíchova. Velké kolony i na magistrále, hlavně ve směru z Pankráce do centra. Ucpaná je oblast Libně, půl hodiny postojíte i na Liberecké směrem do centra, anebo na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most. Na Pražském okruhu dlouhé kolony hlásíte i před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Větší ve směru z letiště na D1, tam se zastavíte už u Karlovarské dálnice a je to asi na 40 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, aktuálně od 7. kilometru. A pozor, hlásíte i ucpané možné objížďky přes Ořech.
16: Tak tam je vlastně to totální kolaps. To stojí až celý z Buzany stojí a vlastně od Chýnice jenom lidi, co to chtějí obět, jako, tak to vůbec nedává smysl.
15: No a na Strakonické u Jíloviště fronta směrem do Prahy aktuálně na 10 minut. Na silnici 38 na příjezdu do Poděbrad z Nymburka brzdí provoz nehoda. Srazila se dvě auta před Teskem a jede se Kivadlově. A ještě do Brna na D1 na průjezdu Brnem se zdržíte v obou směrech osobním autem okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách se ojediněle můžou objevit přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy. A za chvíli už tu bude Libor Bouček a jeho host.
3: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, za 4 minuty bude 9:45, je středa 2. září a tento týden troufám si tvrdit, že nabízíme vám posluchačkám a posluchačům skvostnou sestavu. Včera jsme hovořili s Sebastianem Kouem, s šéfem světové atletiky o tom, co můžeme očekávat od meetingu Ultimate Championship, který se odehraje v Budapešti. No a zítra budete mít možnost setkat se na vlnách Radiožurnálu s Janem Spratkem, což je odborný pracovník pražského planetária se specializací na kosmonautiku. A budeme se bavit, jak blízko je aktuálně Česku samotný vesmír, a to zejména s ohledem na to, co čeká Aleše Svobodu v těch následujících měsících. A myslím si, že opět je to něco, co v člověku, který žije na území Česka, může vyvolávat takový pocit, jako je národní hrdost. No ale je jasné, že bude vás zajímat to, co se bude dít dnes. No a v místě pro tradičního hosta jsem zatím sám, což jste, předpokládám, během těch pár sekund pochopili. Na druhou stranu, člověk ten prostor může využít k tomu, aby hosta co nejblíže představil bez jeho reálné a realistické opozice. Což u hostů, kteří jsou, řekl bych, verbálně schopni, se docela hodí. Člověk má najednou čas a prostor na to říct, jaký doopravdy ten člověk je. A u něj to řeknu s obrovským gustem. Už skoro 250 let se po zásluze u jeho jména objevuje termín idol. Je skvělým hercem, producentem, režisérem a ke všem profesím přistupuje jako tvůrce a je to vidět. V televizi otvírá divákům svou farmu, slouží jako hradní pán a pak má taky smůlu už 8 let. Nesmí ovšem zapadnout, že jeho divadelním osudem je de facto od narození divadlo Járy Cimrmana, kde se za plnohodnotného herce bere již více než dekádu a půl. Že je toho dost? Je. A tomu nebylo ani zdaleka 40 let. V jeho společnosti jsem pokaždé tuze rád a snad budete i vy. Vojtěch Kotemk bude už za chvíli hostem Radiožurnálu. Nicméně je úplně logické, že to všední 2. zářijové ráno využil i k tomu, aby doprovodil svého syna do vzdělávací instituce, a vzhledem k tomu, myslím, že to budete znát všichni, tak právě v téhle fázi otcovských povinností se čas tak trochu smívá. Nicméně Vojta už by právě teď měl výjíždět do budovy Českého rozhlasu, to znamená, že za pár minut ho uslyšíte živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Je čtvrt na 10, hostem Radiožurnálu teď skutečně už je Vojtěch Kotek, přeju ti dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno všem posluchačům.
0: Jsem rád, že jsi přišel o chvíli později, což není žádný problém, protože díky tomu jsem bez tvé opozice tě mohl široce představit.
1: Děkuji pěkně.
0: A záměrně ti neřeknu, co jsem o tobě řekl všechno.
1: No to by mě teda hodně zajímalo a já si to pustím zpětně, to jde,
0: ano,
1: ne?
0: Toho jsem se bál a doufám, že se mi ještě někdy ozveš potom, ale můžu tady citovat, že v tvé společnosti jsem pokaždé tu zrád a snad budou i posluchači a posluchačky Radiožurnálu.
1: To je o tebe moc milé.
0: No a předtím bylo ještě zhruba tak 2 minuty povídání. Jak to dopadlo? Jaké to bylo ráno pro tebe dnes?
1: Já se omlouvám všem posluchačům a samozřejmě i tobě za pozdní příchod. Je to prostě dané trochu tím, že vodím do školky našeho synka, který se... loni se nám to úplně nepodařilo ho tam přesvědčit chodit a teď jsem se zařekl, že budu nekompromisní. Byl jsem nekompromisní včera, byl jsem hodně nekompromisní včera a podařilo se. A dneska už to bylo teda mnohem lepší. Začal brečet až jenom v posledních asi 12 vteřinách.
0: To je úplně v pořádku, my jezdíme tramvají a v tom mém případě ten starší syn včera plakal vlastně těch 250 metrů intenzivně a pak řekl, že už nikdy nikam nepůjde, ale už je zpátky ve školce, takže to dopadlo dobře. Ale my jsme tady z toho důvodu, že jsem hovořil též o tom, že tvůj domácí divadelní scénou je divadlo Járy Cimrmana. Uh-huh. Pamatuješ si vlastně dobu, kdy jsi nevěděl, že Cimrman existuje? Jakože vlastně nebyl součástí toho tvého života. To byl asi věk.
1: Ne, takhle, já jsem od jak živa věděl, že existuje. A to, že neexistoval, jsem se dozvěděl až po nějaké době, kdy už jsem ho dlouho znal a žil jsem v tom, že skutečně existoval.
0: To znamená, si žil to, co asi ta naše generace, že si slyšel ty přednášky a bezmezně si tomu důvěřoval.
1: Přesně tak a bezmezně jsem důvěřoval tomu, že každé divadlo, každému divadlu a každému divadelnímu představení předchází nějaká přednáška, že jedině tak se dá divadlo hrát.
0: Jaké bylo to vystřízlivění, když si najednou viděl úplně to odlišné divadlo? Že tam není žádná přednáška,
1: říct,
0: a že jsou
1: to,
0: tam absolventi hereckých škol.
1: Nebavilo mě to, nerozuměl jsem tomu, často to bylo ve verších, ještě v podivných kostýmech a hrály tam i ženy, což mě trošku těsilo.
0: No a to bylo v kolika jako tak letech, když já si to neumím představit, opravdu tam člověk je fakt vlastně od narození v tom prostředí.
1: Já jsem takhle úplně jako vážně, já jsem vlastně od nějakých svých 3 let trávil tam jako velmi, jako velkou spoustu času, táta se mnou jezdil i na ty zájezdy a tak mě brával, takže jako já jsem třeba vůbec vlastně netušil, u čeho to vlastně jsem. Mně to přišlo, že jo, normální a přišlo mi to vlastně naprosto přirozený. Kluci pro mě jsou strejdové, nebo byli strejdové, teď jsou to už jenom kluci, ale až prostě v nějakých, já nevím, podle mě 13, 14, 15 mě začalo docházet, u jakého fenoménu jsem se to jako reálně octnul a jaký mám obrovský štěstí. Takže jako nejenom tyhle ty věci mě začaly docházet, ale třeba i některé ty vtipy, samozřejmě některé jsem nechápal, ale přišly mi legrační už v té době, tak mě začal dotýkat celý ten humor a celá vlastně tady tahle ta jako obrovská krásná gloriela, která kolem toho je. A s tím na mě začala padat i trochu ta jako zvláštní zodpovědnost za to, že jsem si říkal, že jako... Když jsem třeba potom do toho divadla vstupoval v nějakých 22 letech,
0: no,
1: nebo něco takového.
0: 2011, no.
1: Tak mě vůbec nepřišlo, jako mě to přišlo naprosto nepatřičný. Vůči mojí osobě, vůči tomu, jak jsem se do té doby jako stihnul vyprofilovat jako herec teenagerovských komedií, tak mě to najednou, i když to pro mě bylo úplně přirozený a vyrůstal jsem v tom, tak mě to přišlo úplně nepatřičný, jako že tam vůbec nemám co dělat vlastně.
0: A je to... dáno, že to bylo takhle silné právě díky tomu, že si tam takhle vyrůstal a byl si s tím zpět. Mě totiž na tom nejvíc fascinuje to, co si myslí dítě, třeba, že táta dělá, jak vnímá, jo, protože to nemůže člověk, no, že to je to klasické, že to je asi jako normální. Co jsi myslel, že táta dělá a že dělají ti kluci, jak označuješ ikony a legendy?
1: Já jsem jako chápal to, že jako baví lidi, že to je jako práce, za kterou se jako dostávají peníze. Přišlo mi divný, že proč není přes den doma, když vlastně pracuje jenom večer, jo. A to jsem úplně nechápal, jako kterou, jako jakou věc vlastně ještě dělal pro celé to divadlo vlastně v té backstage, protože on byl hlavně jako spíš manažerem. A když jsem začínal být jako starší a trošku jsem to chápal, tak už jsem přišel na to, že si táta jenom myslí, že je herec. Ale že ve skutečnosti je prostě spíš producent a manažer. Ale ne, no tak ono, tam nikdo vlastně se nebere jako, jako herec. Nikdo to takhle jako nevnímá, nikdo to tak jako nechápe a vlastně je to pořád parta převážně učitelů a lidí, který mají takovýhle zvláštní divadelní spolek a jsou od toho, aby večer pobavili diváky prostě. No.
0: Ty jsi tam nastoupil v tom roce 2011, říkal jsi správně, že ti bylo 22, 23, jenom pro ten kontext, tak to bylo vlastně těch 7, 6, 5 let po rafťácích a snowboardiácích. V té době, to jsem si našel jako paralelu, si hrál v Perfect Days toho barmana, který okouzl Ivanu Chilkovou. Doporučil bych posluchačkám i posluchačům si najít tu fotografii, jak Vojta vypadá. A když si to dáte do souvislosti s tím divadlem Járy Cimrman, ten pocit nepatřičnosti byl úplně na místě.
1: Já si myslím, že ano, ano, 100%. A
0: teď si jako hledal ten nástroj, jak tam zapadnout, co člověk v té naivitě 23 dělá, aby zapadl, snaží se být ještě větší nerec, než jsou oni. Protože jako vstupuje fakt na území národního pokladu.
1: Jo, no. Já jsem, vím, že mi hlavou jako běželo spousta takovejch jako různých pouček, který vím, že Láďa Smoljak se Zdeňkem Svěrákem vlastně praktikujou a praktikovali při zkouškách na svoje kolegy. Nevím, jestli to je jakoby možná moc velký detail, ale třeba nehrát takzvané průběžné jednání, což je něco, co jako vlastně herec má jako dělat, musí být na tom jevišti přítomnej. A i když nemluví, tak má nějakým způsobem reagovat na to, co se děje okolo, že jo? Jo, nějak tam existuje.
0: Ano, že ano, ale hrát třeba vlastně to ten druhý, třetí plán a
1: tak,
0: být tam.
1: Prostě bejt tam a prostě jako reagovat na tu situaci, bejt v té roli, koukat se tak jako, že ježišmarja, co se to děje, vnímat to.
0: V případě, kdy má ambice trošku přitlačit.
1: Přesně,
0: druhý, třetí
1: protože,
0: plán.
1: Protože prostě nikdy nevíte, na koho se ten divák v tom hledišti vlastně kouká. Třeba kouká na vás.
0: Třeba to je to vaše šance.
1: To vám řeknu na konzervatoři prostě jako v prvním ročníku. Průběžné jednání. A to je něco, co u Cimrmanu musíte vypínat. Úplně, úplně. Nemluvíš, nehraj, prostě. Jenom když mluvíš, tak se možná nějak tvář, možná se nějak stoupni, možná se otoč, do té doby bereš pozornost ostatním. Takže já měl jako celou sérii takovýchhle pouček, samozřejmě, oni víceméně jsou obsaženy i v tom jakoby hereckým desateru, který je jako v Záskoku vlastně použitý.
0: Ano, tam to je.
1: Tak tam to fakt je a vlastně jsem měl jako hrozný strach především z toho. Nějak jsem měl pocit, že asi jakoby funguju v tom v té hře jako takový, že ten seminář, že u toho nekoktám, dobrý, ale vlastně jsem měl obrovský strach z toho, jak to přijmou ty diváci, protože to pro mě bylo vlastně, to jsem si nedovedl představit, kdybych se vžil do roli diváka a viděl Vojtu Kotka prostě ze snowboardáků najednou mezi Cimrmanama, který ho znám jenom ze snowboardáků a vlastně vůbec netuším, jakou souvislost tady. Tak si řeknu, Ježíši Kriste, oni se úplně zbláznili, co se stalo, proč vzali tohodle toho, proč nevzali aspoň toho Mádla, jako nebo něco, jo.
0: Byl tohle ten aspekt i, že ten vztah k těm snowboardákům a krafťákům ti částečně jako vadil? Byl tohle ten aspekt, že najednou ta nálepka toho, to jsem tady říkal i v tom úvodu, že jsi vlastně ten idol už strašně dlouho, že ta nálepka najednou byla na škodu? Protože to je najednou mi přijde ta esence a ten konkrétní příklad toho.
1: Jo, ale musím říct, že právě zrovna ta zkušenost jako s těma Cimrmanama a to, když jsem to vlastně poprvé s nima hrál před těma, já nevím, to je ono to 14 let, 15 let. Ty kráso. Když jsem poprvé s nima hrál, tak to bylo vlastně na zájezdě v Janských Lázních, kde kam jsem právě jezdíval jako od malička, s nima to je takový lyžařský zájezd, teď už teda moc ne, teď už, jako ani, už není ani běžkařský, už pobaluje sáňkovací maximálně, ale a já jsem tam vždycky slavíval narozeniny, protože to probíhá v lednu a mám 8. ledna narozeniny, tak jsem si tam sednul vlastně najednou na to jeviště, který jsem znal, prošel jsem těma kulisama, který znám ze zadu a vlastně sedl jsem si vedle toho táty a vedle těch kluků na ten seminář a uvědomil jsem si, že tady jsem vlastně doma, že to je úplně v pořádku. A když se diváci poprvé zasmáli nějakému vtipu, který mám v semináři, tak jsem pochopil, že to půjde. A myslím si, že právě ta reakce těch diváků právě z Cimrmanů mě hrozně jako dodala to sebevědomí toho, že nejsem jenom ten snowboardák, že naopak to můžu jako, že můžu přesvědčit ty lidi, že dokážu udělat i něco jiného. A myslím, že Cimrmani byli právě paradoxně první takovýhle krůček k tomu se jako od toho trošku osvobodit. I když vlastně jsem k tomu možná byl svým způsobem přetručený mnohem dřív, než ke snowboardákům.
0: No byl, ale myslím si, že to je natura i ten pohled na život. Aby člověk mohl rázem těm kolegům říkat kluci.
1: Je to tak, ale já myslím, že mě to hrozně i prospělo v tom, že jak jsem se cítil nepatřičně a tak, tak myslím si, že se díky tomu ve mně taky jako zachovala ta pokora, kterou člověk jako strašně potřebuje, nejenom pro život, ale i proto vlastně s těma cimrmanama hrát a vlastně nějak mezi nima existovat, protože to vlastně celý je to o pokoře, tam není nikdo, kdo by jakkoliv vytyčoval nebo jakoby by, jo, převyšoval někoho nebo nějak, takhle to absolutně jako nefunguje, to jako jedna velká rodina a zde někdo tomu nějakým způsobem vévodí, ale tou přirozenou autoritou a on sám je prostě jako stělesněním pokory, takže mám pocit, že tohle to mě hrozně jako pomohlo v tom vstupu, jako nemyslet si, že to bude easy, že to zvládnu, ale prostě mít z toho vlastně trošku bobky, no.
0: Dál na druhé straně ten barman z těch Perfect Days, tak v tobě byl taky zcela logicky částečně, bylo ti 23, tak to asi není úplně ten nástroj na získání přízně, že člověk je u cimrmanů.
1: No ne, no. Ale...
0: Jak se na to dívala ta generace, ti soukmenovci tvoji, já teď hraju
1: ono
0: cimrmanů.
1: Zešlo to...
0: Co?
1: Jako, no, ty soukmenovci moji, musím říct, že prostě pořád, my jsme pořád ještě furt generace, která cimrmanama žila vždycky. Já jsem vlastně jako, moje první kontakty s tím herectvím cimrmanovským a s tím hraním, bylo to, že jsme jako v rámci těch školních akademií prostě všichni ty mý spolužáci chtěli, jako aby jsme hráli něco z cimrmanů, takže jsme prostě už jako v 6, 7, 8 letech hráli jako cimrmanovský scénky a tak, takže ta moje generace to jako vlastně jako miluje a myslím si, že snad i ty jako další generace v tom nacházejí určitý zalíbení, takže jako myslím si, že větší hejt jsem dostal za snowboardiáky, no.
0: No ty začneš u pohádky, pak se dostaneš přes vyšetřování ztráty třídní knihy k těm dalším a je to fakt absolutní fenomén. Mimochodem, to byl asi tím pádem záměr, že nemáš to herecké vzdělání, že jsi nevstoupil do té školy, že jsi cítil, že to jednoho dne přijde a tohle já by ti bylo na školu, tak konzervatoř to průběžný jednání.
1: Jo, já myslím, že mi to strašně pomohlo. Že mi to strašně v životě pomohlo, že nemám to herecké vzdělání, že mám právě tu vlastně klasickou střední školu, respektive gymnázium, protože právě i cimrmanovský humor je vlastně myšlený tak, aby ho chápali lidi s základoškolským a středoškolským vzděláním a aby si to dokázali naplno užít, tak by tu střední školu absolvovat měli, aby rozuměli všem těm vtipům třeba z historie a tak.
0: No to je ta otázka, jestli to mají rozumět, protože co je fascinující pro mě, že i dnešní 20letý člověk se směje narážkám na Rakousko-Uhersko. To přece, to není možné nikde na světě. Čím si to vysvětlit? Prostě, že fakt se smějou Rakousko-Uhersku, školnímu inspektorovi, českým bratrům, těm reálím.
1: Já jsem to měl v obráceně. Já třeba...
0: Lidi, kteří žijí na TikToku.
1: Jo, no jasně, no. Já myslím, že ani mě, i když nebyl TikTok a Instagram a Facebook v době, kdy já jsem jako vyrůstal a bylo mi 20, tak vlastně se, taky mě úplně nezajímalo Rakousko-Uhersko, ale díky Cimrmanovi jo, protože jsem to chtěl vlastně jako pochopit, protože už jsem to od malička poslouchal a některým těm věcem jsem si nebyl jistý úplně, jestli rozumím. A vlastně když najednou se začalo probírat Rakousko-Uhersko prostě v nějaký tý 7., 8. třídě, že jo, to tak vychází, no. Že k tomu konečně se dospěje.
0: Ano, ano. Tak na devítku pak zůstává v rychlosti 20. století a Československo.
1: tak vlastně mě to začalo jako mnohem víc zajímat, dával jsem mnohem větší pozor, jsem si říkal, třeba uslyším nějaký to jméno, který znám z Cimrmanu, třeba Windisch Krec nebo něco takového, třeba mě to tady jako zazvoní a samozřejmě jsem používal jako ty svoje znalosti, myslím tím ty cimrmanologické znalosti k tomu, abych se vylhal z nějakých referátů a tak, že když jsem zapomněl třeba prostě nějakou slohovou práci jako referát na dějepis,
0: tak jsem
1: dal prostě přednášku normálně z patra. Jako.
0: Ano, je to výhodné být takhle blízko cimrmanům, platí to i teď a musím říct, že asi bych doporučil někdy se dívat na ty fotky těch diváků a divaček, protože vidět tam ty 20letý, který vlastně v tom dál pokračují, to je podle mě naprostý unikát a důkaz toho, že Cimrman tu bude i dále. Jak bude rezonovat ve vysílání Českého rozhlasu, tak to si řekneme po 9:30. I vy máte možnost se do toho zapojit. Teď ovšem přichází pomalu, ale jistě čerstvé zprávy. Vojtěch Kotek, jeho jsem Radiožurnálu. Teď bylo 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
2: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík podle zjištění Radiožurnálu schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní jeho syn. Investigativní tým to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Ačkoliv má Brno podle vedení České stomatologické komory zubařů dostatek, odměňuje pojišťovna ordinaci Smolíkových za přijímání nových pacientů. Takové podmínky mají v Brně jen 4 ordinace z téměř 300. O výběru rozhodl podle pojišťovny ex-ředitel Smolík. Podle jakých kritérií to pojišťovna neupřesnila. Smolík ani jeho syn na dotazy nereagovali. Rusko v noci znovu útočilo na ukrajinské přístavní město Oděsu. Ruské střely zasáhly 24-patrovou obytnou budovu i několik aut a způsobily výpadky proudu. Zraněných je 8 lidí, včetně jednoho dítěte. Na síti Telegram o tom informoval náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Ruské vzdušné útoky na Oděsu pokračují několik dní za sebou. V pražském Letohrádku Hvězda začne putovní výstava skicáků a ilustrací z cest různých autorů od renesance po současnost. Připravili ji Národní knihovna s památníkem národního písemnictví pod názvem Rajzovní deníky, mapy a průvodce. Je součástí festivalu ilustrace a komiksu Lustr. Sport. Nejvýše nasazený tenista na US Open Alexander Zverev byl v prvním kole na pokraji vyřazení. Němec prohrával s Italem Lorencem Sonegem 1-2 na sety. Zápas ale otočil a po 5 hodinách postoupil. Úspěšný návrat po zranění zvládl Carlos Alcaraz. Španěl porazil Rusa Romana Safulina 3x6-4.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaný pražský okruh a nehoda u Poděbrad. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Od 6. kilometru se táhnou až na ucpaný pražský okruh. Na okruhu pak fronty před příjezdem na Ořech. V obou směrech zdržíte se přes půl hodiny, jak ve směru od letiště, tak i ve směru z D1. V Praze ten velmi silný provoz komplikuje nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. Stojí ve směru z Barandovského mostu na Břevnov a musí kvůli němu regulovat vjezdy do tunelu. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Krč asi na hodinu. A velmi ucpaná je i možná objížďka po magistrále z Pankráce směrem do centra. Naopak zkrátila se kolona na Strakonické směrem do Prahy u Jíloviště. Postojíte před omezením už asi jen 5 minut. Silnice 38 z Kolína do Nymburka je ucpaná u Poděbrad. Kousek za kruhovým objezdem u Teska vyšetřují nehodu a projíždí se Kyvadlově. A stále sledujeme D1 situaci u Brna, kolony před omezením u D2 v obou směrech. A delší ve směru z Prahy popojíždí od Kývalky 182. kilometru a jsou to hlavně kamiony, osobním pojedete rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A za chvíli bude pokračovat host Libora Boučka.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Vojtěch Kotek je dnes hostem Radiožurnálu. Ten jeden z mnoha důvodů, ale ten nejzásadnější je ten, že divadlo Járy Cimrmana otvírá svoji 60. sezónu. My budeme u toho. 27. září budeme živě vysílat z Příchovic, z areálu U Čápa. To budou právě oslavy 60. sezóny. Všechny hodiny, která oslaví 90. Miloně Čepelky. A k tomu tam bude vyhlášení nejpopulárnější postavy. Mají možnost uživatelé webu irozhlas.cz hlasovat o nejpopulárnější postavu data.irozhlas.cz/Cimrman/Ornot, ale dá se to najít přes jakýkoliv vyhledavač. Která, myslíš, Vojtěchu, ta postava bude první?
1: Já už jsem hlasoval.
0: No to je mi jasné, jsme hlasovali.
1: Já mám svoje typy a jedna postava moje, jedna z nejoblíbenějších je Frištenský.
0: Ten teď jako sprintuje vzhůru. Fakt?
1: Jo,
0: no, já se dívám na to aktuální. Před dvěma dny ještě Varel, jako řekl bych, prostě atakoval spíš tu top pětku, ale teď už Varel je na stříbru.
1: No a pak mi teda v tom případě řekni, jak je na tom Žílová.
0: Žílová se, ta je pátá.
1: Pátá.
0: Ta je pátá. Čtvrtý je aktuálně náčelník, třetí pomocný učitel Poustka a Vavroch vede už strašně dlouho.
1: No tak to je jasný, Vavroch. No tak Vavroch je jako jasná klasika, ale pokud bych mohl lobovat za Žílovou a Frištenského, tak vážení přátelé, milí milovníci divadla Járy Cimrmana, hlasujte pro ně, já za ně budu lobovat.
0: No já si myslím, že vítězství Vavrocha by bylo tak jako očekávané.
1: Ano, bylo by, ale kdyby ho porazila Žílová.
0: Právě, tahle anketa progresivní mladé scény prostě vyžaduje nějaký šok. A mamka Žílová má jenom 59,1% vítězství. Je to i tak, že uvnitř třeba toho souboru jsou taky nejpopulárnější postavy, že se i tímhle s tím s kluky bavíte?
1: Já myslím, že každý má svoji nejoblíbenější postavu, kterou rád hraje a ve který se cítí jako nejlíp. Nikdy jsme se vlastně navzájem o tomhle tom nebavili, co si myslíme, že je ta nejoblíbenější postava nebo koho to jako vlastně, kdo na to takhle kouká. Myslím si, že musím říct, že ta anketa mě vlastně zaskočila, když se mě měla dotknout, tak jsem nad tím najednou začal strašně jako přemýšlet. Ale u mě se to třeba různě tak jako přelejvá právě v čase a v tom, kdy člověk jako dozrává, protože ty Cimrmani mám pocit, že jsou jako běh na dlouhou trať, že to je jako celoživotní vlastně vášeň, celoživotní přátelství a celoživotní jako vlastně zjišťování nejenom těch historických konotací, nejenom těch všech věcí, ale i protože Zdeněk se samozřejmě nikdy neubrání tomu do toho dostávat, do toho humoru, tu jako lidskost, tu zkušenost životní a tuhle jako dlouhodobou vlastně nějakou emoci. A mám pocit, že čím jsem starší a když mám najednou děti a tak ty věci taky chápu nějak jinak a že s tím samozřejmě ten humor jako počítá, no. Takže vyvíjí se to v čase.
0: Už jsi slyšel Drsoně a Jasoně třeba? Už to zkoušel?
1: Hele, ještě
0: pro kontext jsou 3 roky, že jo?
1: Ještě, no, teď si myslím, že bych s tím chtěl pomaličku začít. On jako vlastně audio už začíná docela jako poslouchat, že u toho vydrží a myslím si, že bude čas na to ho do toho divadla jako reálně vzít. Já samozřejmě mám pořád furt takový pocit, jako aby tam nerušil, aby něco jako nedělal, ale je fakt, že já už jsem tam od 3 let pomalu začínal chodit, byl jsem vždycky teda v zákulisí jenom a viděl jsem vlastně jenom ty pohybující se začínající pleše. Ale chodit takhle jako po tom jevišti. A vnímal jsem to divadlo trošku z boku. Já jsem si vždycky vylez nahoru na takovou světelnou rampičku, tam byl žebříček a tam jsem si mohl vylez, tam jsem se zašil, nikomu jsem nepřekážel při těch vstupech, protože tam je to uzoučký a takhle ze zhora jsem to tak jako pozoroval.
0: Já si myslím, že to je unikátní v tom, že opravdu pro každou fázi tvého života si tam člověk najde inscenaci. Uh-huh. A ten Drsoň a Jasoň, to je ten začátek. Přesně v 5 letech my to měli na desce, to znamená, to se točilo.
1: No, jasně.
0: Přeskakoval jsem přednášku a pak jsem se k ní vracel už těch 8.
1: No, přesně
0: a pak
1: tak.
0: Člověk jde dál a dál. Byl to záměr? Ten autorský. I tohle. Takhle jít, že třeba se dívali na to, tak ještě bychom potřebovali postihnout tuhle generaci, anebo vzhledem k tomu, že to je 60 let, tak zcela přirozeně i oni, ti autoři, měli jiné potřeby.
1: Já si nemyslím, že je tam jakoby záměr postihovat generace, že je to spíš taková ta rozpustilá jako zábava toho, kam, do kterých koutů prostě mohl ten Cimrman vlastně strčit ten svůj frňák a co se všim mohl ještě jako dalšího provést a do tohohle jsme ho ještě nezamotali, tady jsme ho ještě nezamotali a tohle mohl taky dělat, protože prostě ta premisa geniální vše uměl, je tak olbý obřímý a všeobjímající, že vám umožňuje se prostě pustit do jakýhokoliv žánru. A mám pocit, že kluci, teď myšleno teda Zdeněk a Láďa, chtěli postihnout všechny možný žánry a vyzkoušet si je a vlastně udělat je po Cimrmanovsku, protože to je to, co jim tady ten jejich geniální nápad vlastně umožnil. Takže nešlo asi úplně o to zalíbit se generacím, ale prostě protáhnout toho Cimrmana vším, co je vlastně možný.
0: A následně z toho vzešlo právě to zalíbení se generacím. V těch Příchovicích shodou okolností v 16 hodin bude i debata s Cimrmaniaky. Co je to za lidi? Setkala se s nimi?
1: Ano, jsou tací. Třeba jeden...
0: To jsou ti, kteří vědí o tom víc než vy všichni dohromady.
1: Nejenom, že o tom vědí víc než my všichni dohromady, ale mají třeba zázrační schopnosti schánět lístky na všechny možné představení úplně všude. Máme jednoho fanouška, který mu říkáme pan učitel. To je skutečně učitel, ale nedovedu si představit, že učí v nějaké škole, protože prostě měsíčně utrácí prostě 10 000 za ty lístky, protože na každém představení jezdí vlakem na všechny možné zájezdy. Nikdo nevíme, kde přesně bydlí, ale ocitne se i v Ostravě, i ve Dvoře Králové, i v Karlových Varech najednou.
0: Takhle, žádné jiné divadlo nemůže mít takového fanouška.
1: Ne.
0: Kdy nikdo o něm nic neví, ale on se prostě zjeví, než divadlo Járy Cimrmana.
1: Přitom právě jakoby vlastně ty představení divadla Járy Cimrmana jsou známí tím, že jsou velice zakonzervovaný a že se nějak moc nikam nevyvíjí a nemění a že by se stalo něco nečekaného. To je málo kdy, ačkoliv je pravda, že s přibývajícím věkem ten text začíná být tvárnější a tvárnější, to je jako samozřejmě pravda, že k nějakým jako lapálím během toho představení dochází a on možná asi chce být u všeho prostě, co
0: chce,
1: se stane.
0: No, ale jsou to fakt odborníci, já se ptám i z toho důvodu, že jsi mluvil o tom, že pochopitelně jako naší generaci celé také znalost Cimrmana pomohly během dějepisu, že člověk byl schopen si vytvořit referát právě v té tónině. Ale jak je to s těmi autory? Je mi úplně jasné, že existuje spousta lidí, kteří se pokoušeli imitovat tu poetiku Smoljaka a Svěráka. Ale asi to jde to?
1: Jako, já si tím nejsem jistý. Já si myslím, že to vlastně je tak specifická věc, že to napodobit nejde, i když se o to někdo pokouší, tak ten styl a ten vkus a ty rozhodnutí, který člověk jakoby udělá v rámci toho, když volí nějakou, jako, nějakou třeba jazykovou hříčku anebo vtípek, tak je natolik osobitý a natolik erudovaný, že napodobit nejde. Je strašně moc lidí, kteří se o to pokoušejí, dokonce posílají Zdeňkovi všemožný náměty, synopse, dokonce i celý hry tak napsaný, ale myslím si, že ta jedinečnost je právě v té komunikaci těch dvou pánů, pana Svěráka a pana Smoljaka a v tom, jak se navzájem vlastně ovlivňovali, jak byli každý vlastně jako jiný nebo jsou, že jo. A že to je něco, co se prostě jako napodobit prostě nedá a je to tak správně.
0: Jak to bude tedy vypadat třeba v roce 2056?
1: To nikdo neví. To vůbec nikdo neví. Já sám jsem vždycky zastával.
0: Já jsem tu otázku položil a vlastně 3 sekundy potom jsem jí v sobě začala zapuzovat, no. ale člověk se musí...
1: Musí se na to ptát, je to samozřejmě něco, co ten dotaz dostávám často. Já sám to nevím, já nejsem úplně, nebo vždycky jsem byl spíš v takovém tom táboře, že by to mělo, že to je natolik autorská věc, jako třeba Osvobozený divadlo, který nemůže dělat nikdo jiný po Voskovcovi.
0: Na které se logicky Cimrmani odkazují hrdě a skvěle.
1: A je to, takže já sám si nejsem jistý, jestli má být nějaká budoucnost, která bude diametrálně odlišná od té současnosti. Vím, že spoustu diváků taky má zakonzervovaný vlastně ty hry i z těch nahrávek, kdy tam jsou prostě ještě všichni kluci, kteří už tady dneska nejsou, ať už je to Jarda Vajkl nebo Honza Hraběta, ať je to Pavel Vondruška, spousta dalších, kteří vytvářeli celou tu poetiku toho a spolu vytvářeli. Nevím.
0: Já myslím, že to je tak silné, že cokoliv dalšího nového vždycky i třeba neprávě může mít tu nálepku toho revivalu.
1: Je to tak, ale zároveň je pravda, že ty diváci to stále chtějí. A vlastně, že i když se hraje představení, ve kterém třeba Zdeněk vlastně v tu chvíli ani nealternuje, nebo a skoro nikdo z té staré generace tam vlastně není, tak ta odezva je veliká a lidi za náma chodí, protože já u těch představení jsem často, protože Zdeňka alternuju teďka jako v Africe a ve vyšetřování ztráty třídní knihy, což je zase úplně pro mě druhá zase kapitola vůbec toho mýho soužití s Cimrmanama, ale tak ty diváci konkrétně i za mnou chodí a říkají, musíte to dělat, je to prostě skvělý, musíte. A Zdeněk tvrdí, že o tom má rozhodnout ten divák, já sám nevím. Ale vlastně nad tím nepřemýšlím, protože si užívám to, že u toho můžu být teď, že klukům můžu teď pomoct, když je to potřeba. A vůbec se snažím nepřemýšlet nad tím, co bude zítra, co bude pozítří. Prostě je to paradoxní, ale divadlo Jara Cimrmana mě učí žít přítomným okamžikem.
0: No, to jsem chtěl říct, proto se za tu otázku vlastně omlouvám, měl jsem jí zapodit, ale zeptat jsem se musel a je to přesně tak. Jestli máte jakoukoliv šanci být co nejblíž 60. sezóně, tak buďte i té následné 61. na to nemyslete, protože teď teprve startuje ta 60. a my jsme rádi, že u toho 27. září můžete být i živě, protože na Radiožurnálu od 10 do 14 budeme živě vysílat z Příchovic. Dnes je hostem Vojtěch Kotek.

0: Vojtěch Kotek je hostem Radiožurnálu, za chvíli bude 10 hodin. Jsem se naučil tady říkat Vojtěch, to jsem ti nikdy neřekl.
1: Je to krásný, je to krásný.
0: A pro mě ne, se vidíme tak často, že říkám Vojtěch. Kolik lidí se obrací s lístky na tebe? To je další fenomén, který člověk nesmí opomenout v případě divadla Jana Cimrmana.
1: Samozřejmě, že hrozně moc. Já jsem za to rád, že to pořád tak je. A snažím se opravdu, co můžu všem svým přátelům tu možnost to vidět co nejdřív dopřát, protože si myslím, že prostě je to něco, co by člověk měl někdy vidět a měl by to vidět v co nejplnější síle. Takže já jsem za to rád a vlastně mě to neobtěžuje.
0: Vy, co nemáte číslo na Vojtu nebo nevídáte tak často, tak jste odkázáni na webové stránky divadla Jary Cimrmana a tam je vždycky i ten úchvatný časový údaj, kdy startuje ten předprodej a nezbývá než popřát hodně štěstí.
1: Je to tak, bohužel.
0: Protože je to prostě neskutečné.
1: Ale zase ta doba pokročila a tentokrát prostě už je to vlastně všechno převedené do té digitální formy a vlastně vy můžete trávit ten čas i něčím jiným, než stáním ve frontě, protože to se skutečně dělo ještě, že jo, do, já nevím, 90. a 0. roky
0: tam
1: skutečně
0: se
1: lidi stanovali jako, jo, před tím divadlem.
0: Byly dvě fronty, jedna na vízum do Spojených států amerických a druhá na Cimrmany a přemýšlím nad tím, která ta trofej byla cenější. Myslím, že ta vstupenka na Cimrmany a platí to podle mě i teď. My jsme vlastně rozebrali, a za chvíli jsme na konci, jo, rozebrali jsme jednu šestinu tvojí pracovní náplně, když je to Cimrman. Nebo jak bys to poměřil?
1: Asi tak, jako přeci jenom myslím si, že pro mě je tohle jako vlastně víc než šestina mýho pracovního srdíčka, když to tak řeknu, že je to pro mě hrozně jako důležitý a dávám tomu přednost, seč můžu a snažím se vlastně všechno nějakým způsobem jakoby plnit a být co nejvíc s těma klukama, co to jde. A dávat tomu přednost především, protože je to prostě no, srdcová záležitost a je to nějakým způsobem prostě teď nejvíc potřeba. Takže i když toho času ve výsledku strávím mnohem víc na jiných jako svých projektech, tak nějak furt jsem jako trošku jednou nohou tam, no. Takže bych řekl, že to je vlastně víc než šestina.
0: A já jsem rád, že je to víc než šestina, ale musím se dotknout i toho, co je absolutním pohlcením tebe, což je Farma. Hodně lidí si pořád myslí, že je to televizní trik. Jak říká můj syn, že život je lež, že to je jenom iluze, ale je to realita. Ty jsi skutečně se stal tím farmářem. Tak co teď na začátku září nejvíc řešíš?
1: Hele, vlastně paradoxně pořád nejvíc řeším kolem toho ten seriál a to, aby vzniknul, protože jedna věc je farmařit a druhá věc je vlastně o tom natáčet seriál, který člověk jako produkuje, režíruje.
0: Dobře,
1: a má ho nějaký způsob vytvořit.
0: Ale když ti roste cuketa, ale tak to nezastavíš. Cuketa,
1: ne, já musím říct, že se čím dál tím víc dostávám do toho tématu vůbec toho farmaření a vůbec toho života v té přírodě a toho, jak ty věci spolu jako neuvěřitelně souvisejí a jak moc závisí na, nejenom na počasí, ale na každý tý jednotlivý složce té farmy, aby to dohromady fungovalo jako nějaký celek. A vlastně mě začíná trochu jako trápit i to, jak málo jsem toho předtím jako věděl a jak málo jsem si to uvědomoval, jak je vlastně složitý něco z té země vydobít tak, aby to bylo jako zdravý, aby to fungovalo a co to vlastně všechno obnáší a jak moc je to šílený a nesmyslný.
0: Kde přijde, že na začátku to byl fantastický nápad na televizní projekt, ale za ty roky se to opravdu výrazně proměnilo.
1: Je to tak, no.
0: Je to vidět na tobě, je to vidět na tom místě. Co bude dál a hlavně, co na to rodina?
1: Já musím říct, že právě co se rodiny týče, tak my jsme teďka se posunuli do toho stavu, že máme dostavěný jako dům, takže už ta rodina tam reálně může fakt jako se mnou bejt.
0: Dobrovo.

0: to dobrovolně a není to jako, že nutím být se mnou v Maringotce. Takže to se samozřejmě jako v tomhle tom posunulo, ale na tom Hubísovi to vidím vlastně jako každý den. Právě to, jak je schopný s těma zvířatama fungovat, jak je schopný jako jíst věci, které děti normálně nejedí a ví, jak vznikají. A tohle se strašně, jako myslím, vrací a vyplácí. A samozřejmě, že té práce je jako neskonalý množství a že teď třeba, když se rozhodujeme o tom, kam bude Hubí chodit do školky a když je to Praha, tak už se mi děje to, že jenom přijedu tady sem a mám pocit, že je něco špatně, že je tady moc lidí, že je tu moc velký provoz a chci být zase jako zpátky tam. Takže jo, no, stal se ze mě vlastně, myslím si, za ty 2-3 roky, co se tomu jako intenzivně věnuju a 5 let od té doby, co jsme ten nápad vymysleli, tak se ze mě stal možná víc farmář než filmář a to filmování mě začíná trošku jako vadit a obtěžovat.
1: Jsem zvědav, kam až to dojde, ale pevně doufám, že i když zvítězí farmaření, tak pořád ještě budeš cestovat jakýmkoliv způsobem na Žižkov do divadla Járy Cimrmana. Díky moc, že jsi byl dnes host Radiožurnálu.
0: Já taky moc děkuji za pozvání.
1: To byl Vojta Kotek. Zítra se můžete těšit na výlet do vesmíru. Za chvíli už dopolední Radiožurnál.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě ministra školství. Německá policie uzavřela vlakové nádraží v Augsburgu po výbuchu neznámého předmětu. Tenistky Havlíčková, Knucunová a Vidmanová skončily na US Open v prvním kole. V Praze komplikuje dopravu nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. A bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, ojediněle s přeháňkami. Teploty do 25 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Na Pražský hrad popoledně dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude mluvit například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard, třeba na financování soukromých a církevních škol. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Hovořit se bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
2: Policie po výbuchu v německém Augsburgu uzavřela vlakové nádraží i okolní ulice. Na místě našla další podezřelý předmět. Omezená je i autobusová a tramvajová doprava. Při explozi neznámého předmětu dva lidé utrpěli lehká zranění. Podrobnosti zatím nejsou jasné. Kanadský premiér Mark Carney vyzval Spojené státy, aby začaly s Kanadou jednat o zmírnění obchodního napětí. Podle něj je ještě možné zabránit obchodní válce, pokud budou mít Američané o dohodu skutečný zájem. Kanada od příštího týdne zavede na americké zboží odvetná cla až 50%. Prezident Donald Trump zatím na výzvu kanadského premiéra nereagoval.
5: Carney řekl, že jednání mohou pokračovat, až Washington přestane hrát hry a začne jednat vážně. Podle něj musí dohoda respektovat i kanadskou suverenitu, včetně francouzského jazyka a kultury Quebecu. Napětí přeživuje i Trumpovo přejmenování jezera Ontario na jezero Amerika a posměšný příspěvek ministra obrany Pita Hexeta o kanadských kadetech, který Carney označil za jednání pod úroveň jeho úřadu. 8. září mají začít platit kanadská cla na 700 amerických produktů jako odpověď na americká 50% cla. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Na obloze se dnes naposledy objeví cvičné proudové podzvukové letouny Aero L-39C Albatros. Formace tří strojů vzletne už za chvíli z pardubického vojenského letiště. Jeden z nich o hodinu později přistane v Pražských Belích, kde se stane novým exponátem leteckého muzea. Pokračuje pilot Ervin M.
6: Letoun jako výcvikový byl zamýšlen pro letouny MiG-21, MiG-23. Pokud samozřejmě víme, že dneska máme letouny AS-39 Gripen, tak říct, že letoun L-39C byl vhodný pro výcvik na tento typ, tak plně ne.
7: Sport. Trojici českých tenistek nevyšla premiéra na US Open. Dara Vidmanová podlela Španělce Bouzasové Manejrové 3-6 a 4-6. Lucia Havlíčková prohrála s Maďarkou Bondárovou 2x 3-6 a stejným výsledkem skončil i zápas Gabriely Knucunové s Němkou Lísovou. Knucunová po utkání mluvila o nervozitě. Havlíčková hledala příčinu porážky jinde.
8: Byla jsem ku podivu méně nervózní než na svoje kvalifikační zápasy, nicméně bohužel se mi to vůbec nepovedlo. Na začátku jsem sice jí breakla, ale byly šíleně vlhké podmínky a vlastně na servis než jsem si nechala donést magnesko na ruce, tak vlastně jsem se vůbec necítila, měla jsem pocit, že mi vyletí raketa a vlastně hrozně jsem se trápila a to je moje blbost, moje nepřipravenost.
7: O postup do druhého kola bude ještě bojovat Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety, když zápas předušil déšť.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D8 u Nové Vsi a nehoda i na 35 u Liberce. Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem teď neprůjezdná u sjezdu na Novou Ves. Na 17,5 kilometru se srazilo osobní auto s kamionem. Větší nehoda, auto zničené přes dva jízdní pruhy a na místo jedou hasiči. Uvolněte cestu v koloně. Poslední volný sjezd je na Kralupy na 9. kilometru. Pozor na té objížďce, za Veltrus je omezení a kolony se tvoří už teď. Na Pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořechovou směrech. Delší ve směru z D1 na letiště, tam musí regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se přes 20 minut. V Praze velké kolony taky na Městském okruhu ve směru z Barandovského mostu na Troju. Ve Strahovském tunelu přes hodinu překáželo nepojízdné auto. Teď ho odtáhli a dlouhé kolony z jižní spojky by se tak mohly začít rozjíždět. Ještě silnice 35, dejte pozor na příjezdu do Liberce ve směru z Prahy. Za sjezdem na Jablonec nad ní jsou u Rádelského mlýna nehoda. Zabírá jeden jízdní pruh a brzdí se v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy. A po nich už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Dobré středeční dopoledne, teď je 6 minut po 10. hodině, dopolední Radiožurnál na svém začátku. No a začneme zjištěním z pravodajského serveru iRozhlas.cz. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík podepisoval bonusové příspěvky ordinaci, kterou vlastní jeho syn. Od rána o tom píšeme na webu a v dopoledním Radiožurnálu přidáme ty základní informace. Taktéž a to už za malou chvíli, stačí zůstat u nás, posíláme Miley Cyrus a přejeme dobrý den, vítejte.
3: Dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.

0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra řeší další problém. Její někdejší výkonný ředitel Otakar Smolík schvaloval opakovaně bonusový příspěvek zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Investigativní tým Radiožurnálu to zjistil z úhradových dodatků zveřejněných pojišťovnou. Dění v druhé největší pojišťovně v zemi sleduje reportérka Kristýna Šopfová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kristýno, kolik peněz pojišťovna ordinace vyplatila?
1: Za poslední 3 roky dostala stomatologie s úsměvem, tedy ordinace Smolíka mladšího, v součtu přes 280 tisíc korun. Přijali do péče 72 nových pacientů, vyšetřili je a za každého jim pojišťovna uhradila 4 tisíce korun. Údaje nám poskytla právě pojišťovna. Samotný bonus není problematický. Pojišťovny pomocí něj běžně motivují lékaře ve vytížených lokalitách k tomu, aby přibrali ještě další pacienty a zvýšila se tím dostupnost. Ordinace Smolíkových je ale v Brně, kde problém s dostupností není, což nám potvrdil i prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Někteří zubaři podle něj naopak jezdí za pacienty, aby se uživili. A druhá nejasná věc je ta, že ačkoliv je v Brně kolem 300 zubních ordinací, jen 4 dává pojišťovna příplatek za přijímání nových pacientů. A jednou z nich je právě ta Smolíkova.
0: No, jak vysvětluje pojišťovna, že vybrala zrovna tu Smolíkovu?
1: To právě pojišťovna nevysvětlila, protože její mluvčí Lucie Krauzová nám napsala, že o tom rozhodoval Smolík, který byl nejen výkonným ředitelem, ale i šéfem Moravské divize, a dodala, že nejde jen o Brno, ale cílem bylo postarat se také o lidi z širšího okolí, pokud tam mají problém zubaře sehnat. A ordinace Smolíkových, stejně jako další 3, byly podle pojišťovny ochotné tyto lidi přijmout. Zubařů, kteří nabírají nové pacienty, je ale v Brně víc. To jsme si namátkově ověřili i tím, že jsme některé oslovili a řekli nám, že jim ale nikdo bonus nenabídl. Pravidla pro podporu teď pojišťovna reviduje a chystá pro regiony změnu.
0: Jak se k tomu staví bývalý výkonný ředitel pojišťovny Smolík?
1: Ten na naše dotazy dlouhodobě nereaguje. Přes opakované žádosti jsme nedostali reakci ani od jeho syna. Hospodaření druhé největší zdravotní pojišťovny už několik měsíců sledujeme. Připomenu, že nedávno jsme upozornili na rekordní zlaté padáky, které pojišťovna musí vyplatit svým ex-manažerům. A jedním z nich byl právě Smolík starší, který má po odchodu nárok na víc než 23 milionů korun. Prověřuje to dozorčí rada pojišťovny i ministerstva financí a zdravotnictví. Také jsme upozornili na drahý pronájem, který pojišťovna platí za kanceláře v Brně, ačkoliv je dlouhodobě ve ztrátě. Nový ředitel Ondřej Felix už dříve řekl, že nastavil u odměn nová pravidla a hodlá hospodařit efektivně.
0: Reportérka Kristýna Šopfová z investigativní redakce. Děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Píšeme o tom na iRozhlas.cz. Za 3 minuty 10:45.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Rád.

to, no co je tu s námi. Tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami. Tu, no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zprávy z dálnice D8. D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem před sjezdem na Novou Ves neprůjezdná. Na 17,5 kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Zasahují hasiči, taky sanitka, zatím se projet nedá. Kolona se prodlužuje, dopravu nikdo neodklání. Poslední volný sjezd je na 9. kilometru. Objížďka po silnici 608 je tam komplikovanější, za Veltrus je omezení a kolony se tvoří i tam. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Propojit studium vysoké školy s péčí o dítě bývá z časových i finančních důvodů složité a řada rodičů kvůli tomu vzdělání předčasně ukončí. Teď by jim mohla pomoct nová finanční podpora od úřadu práce. Pokud studující rodiče splní podmínky, dostanou na zaplacení chův zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Detaily o takzvaném hlídačkovném má kolega Dominik Hron. Dominiku, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den. Na ten příspěvek dosáhne každý, kdo pobírá rodičovský příspěvek, celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině a k tomu prezenčně studuje buď vysokou nebo vyšší odbornou školu. Roli hraje taky věk, jak za úřad práce přibližuje mluvčí Jaroslava Baleková.
2: Nárok mají zpravidla studenti do 26 let včetně, přičemž musí jít o první studium daného typu a formy. U rodičů studujících první doktorský studijní program se věková hranice neuplatňuje.
1: Kdo podmínky splňuje, může podat žádost buď online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na některé z poboček. Získat pak může přesně 7 467 korun. Peníze mají sloužit hlavně na zajištění péče o dítě po dobu studia, třeba na zaplacení dětské skupiny, jeslí nebo chůvy. Příjemce ale nebude muset přesně dokládat, za jaké služby peníze využil.
0: Je ta částka dostatečně vysoká?
1: Ty změny vítá například spolek studujících rodičů. Podle něj příspěvek pomůže hlavně ženám, protože v drtivé většině se o děti starají právě ony. Jestli částka 7,5 tisíce korun bude dostatečná, to je otázka. Například z dat portálu hlídačky.cz vyplývá, že si teď chůvy říkají v průměru o 180 až 250 korun na hodinu. Podle jednatele portálu Petra Sigutra záleží hlavně na regionu.
3: Nejdrahší z regionu je pochopitelně Praha, tam je to 200 až 300 korun na hodinu. Na tom druhém nejlevnějším konci jsou regiony kraje Moravskoslezský a Vysočina, tam je to 150 až 200 korun na hodinu.
1: Když budeme počítat, že rodič z Prahy stráví ve škole běžně 5 hodin, tak denně zaplatí za hlídání 1500 korun. Připomínám, že příspěvek na celý měsíc je 7,5 tisíce korun. Třeba analytik pracovního trhu Tomáš Ervin Dombrovský z Alma Career ale říká, že příspěvky můžou skutečně přispět k tomu, že víc lidí bude dokončovat vysokoškolské studium.
4: Vyšší vzdělání se v průběhu celé kariéry potom dlouhodobě vyplácí, a to nejenom těm lidem, který se týká při uplatnění na pracovním trhu, ale i celé ekonomice, kdy ti lidé jsou schopni obsazovat náročnější pozice s vyšší přidanou hodnotou.
1: Studujícím rodičům s trochu staršími dětmi pak může pomoct ještě znovu zavedení školkovného, který v létě schválila sněmovna. Díky němu si můžou snížit daň z příjmu o část toho, co zaplatili za školku nebo dětskou skupinu. Maximálně tak ročně ušetří něco přes 22 tisíc korun.
0: Dominiku, díky.
1: Naslyšenou.

0: Oslavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodiště-pardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Odborníci dnes začali připravovat exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Může to pomoct při objasňování okolností jeho úmrtí. Zemřel v březnu 1948 po pádu z okna Černínského paláce v Praze. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje možnou vraždu. Rodiče, kteří studují na vysoké škole, můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce až 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chůvy nebo zaplacení dětských skupin po dobu studia. V Demokratické republice Kongo zemřelo na ebolu už přes 3 000 lidí. Nakažených je víc než 6 000. Podle Světové zdravotnické organizace situace v Kongu zůstává mimo kontrolu. Je taky velmi pravděpodobné, že současná epidemie překoná tu zatím nejsmrtelnější z let 2014 až 2016 v západní Africe. Při ní zemřelo na 11 000 lidí. A v italských Benátkách začíná mezinárodní filmový festival. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec a režisér George Clooney. O hlavní cenu soutěží celkem 21 snímků. V sekci pro restaurované filmy bude uvedený i československý snímek z roku 1969 Valerie a týden divu režiséra Jaromila Jireše.
3: Sport.
2: Fotbalista Jack Grealish bude i v této sezóně hostovat v Manchesteru City v Evertonu. 30-letý anglický záložník působil v liverpoolském klubu už v minulém ročníku, který pro něj ale v lednu předčasně skončil kvůli zlomenině nohy. Everton naopak nezíská amerického útočníka Folarina Balogana. Jeho přestup z Monaka za 40 milionů liber zhatili problémy při lékařské prohlídce.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D8 u Nové Vsi a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem před sjezdem na Novou Ves neprůjezdná. Na 17,5 kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta s kamionem. Kolona se prodlužuje, zatím se nehýbe. Brzdí se teď zhruba na 12. kilometru. Poslední sjezd před kolonou je na Kralupy na 9. kilometru. Tam už se začíná taky tvořit kolona. A pozor, kolony i na objížďce po silnici 608 za Veltrusy je omezení. Z Prahy do Mělníka teď lepší určitě po silnici 9. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte dlouhé kolony. Silný provoz navíc na 15. kilometru u sjezdu na Lochkov odtahovali v levém pruhu nepojízdnou dodávku. Kamiony zastavují už ve sjezdu z dálnice D1 na okruh a přes půl hodiny se zdržíte i v osobním autě. Na D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od Kývalky 182. až k omezení u bratislavské dálnice. Osobní jedou v levém pruhu rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů na jihu Moravy až 28 a na horách kolem 17. Tolik zprávy. A po nich dál pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Vláda chce od příštího roku snížit podporu v nezaměstnanosti a ušetřit 5 miliard korun. Dává smysl rušit systém podpor lidí bez práce, který zavedla předcházející vláda? Zeptáme se bývalého ministra práce a sociálních věcí, poslance KDU-ČSL Mariana Jurečky. Ten bude hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu ve vysílání po 17. hodině.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Se začátkem září v Česku přibyla další města, kde lidé můžou cestovat poptávkovou dopravou. Doveze je na místa, kam běžné autobusové linky jezdí málo, anebo vůbec. Jak služba funguje třeba v Jablonci nad Nisou, anebo ve Šlapanicích u Brna, je to vám řeknou živě naše reportérky dopoledním radiožurnálu ještě do 3:45. Teď dánská skupina Aqua.

0: Na mnoha místech v Česku můžete využívat poptávkovou dopravu. Od září službu spustilo několik dalších měst. Už přes rok funguje i v Jablonci nad Nisou a zájem o ní roste. Dopravce proto od září přidal další dvě nové oblasti. Dodávky vyjíždí vždy z autobusového nádraží v centru města, kde je aktuálně taky naše reportérka Kateřina Kubíčková. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Tady na autobusovém nádraží má poptávková doprava svoje stanoviště, kde můžou lidé do dodávky nastoupit nebo sem naopak z některé z oblastí přijíždí a dál pokračují běžnými linkami. Služba v Jablonci funguje od loňského července a podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara je o ní velký zájem. Zpočátku auto zajíždělo pouze do 4 oblastí a postupně přibyly další. Poslední dvě jsou v provozu od včerejška, jde o oblast Kynastu a taky Lukášovského údolí. Kromě toho se včera po prázdninové přestávce obnovil provoz poptávkové dopravy taky v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Tam je služba určená hlavně dětem z okolí Rychnova, které ji využívají pro cesty do školy a ze školy. Službu ale můžou používat i další obyvatelé. Od září funguje poptávková doprava taky v Litoměřicích v Ústeckém kraji. Po městě s ní můžou lidé jezdit zdarma a do okolních obcí je cesta za 15 korun.
0: Kateřina Kubíčková z Jablonce nad Nisou, díky. Ve Šlapanicích u Brna nahradí poptávková doprava Seniorbus. Fungovat bude pro všechny obyvatele a navíc i pro další 4 obce v okolí. Detaily zná reportérka Vlasta Gajdušíková. Taky zdravíme. Dobrý den.
2: Dobrý den. Šlapanicko je v rámci Jižní Moravy prvním regionem, kde poptávkovou dopravu od září zavedli. Kromě Šlapanic cestující zaveze taky do nedaleké Prace, Kobylnic, Ponětovic a Jiříkovic. Funguje pouze ve všední dny a v předem určeném časovém rozmezí. Cestující vozí dodávka, kterou si předem objednají přes aplikaci Iris nebo po telefonu. Jízdné se platí u řidiče buď hotově nebo kartou a je stejné, jako kdybyste jeli linkovým autobusem. Služba je totiž integrovaná v dopravním systému Jihomoravského kraje a platí v ní stejný tarif. Jeden úsek za 12 korun, dva úseky za 19 a zároveň je možné využít i předplatní jízdenky, ale papírové jízdenky z předprodeje ne, protože v autě není validátor. Roční provoz služby na Šlapanicku má stát 1 milion 600 tisíc korun. Tato částka se sníží o tržby z jízdného a platí ho společně všech 5 obcí. Poptávkovou dopravu plánuje od října spustit taky brněnský dopravní podnik.
0: Vlasta Gajdušíková ze Šlapanic u Brna živě v dopoledním radiožurnálu. 2 minuty a bude 3:15. Je středa 2. září roku 2026. Radiožurnál přeje dobré dopoledne.

0: 10:45, to byl Mikael ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Extrémní vedra letos v létě potrápila i správce zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Sluneční paprsky v přehřátých sálech ohrožovaly vzácné exponáty. Jak si s tím v budoucnu na zámku poradí? Zjistili jsme, natočili reportáž za 5 minut. Teď aktuální doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem stále zavřená. Před sjezdem na Novou Ves na 17,5 kilometru bouralo osobní auto s kamionem. Sanitka odjela, teď už to začínají hasiči odklízet. Kolona se ale prodlužuje a zatím se nehýbe. Řidiči se snaží z Prahy sjet už na 9. kilometru, sjezd Kralupy, a ten se pomalu ucpává. Pozor i na objížce po silnici 608. Za Veltrusy je omezení a kolony i tam. Z Prahy do Mělníka teď určitě lepší po silnici 9. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: strom.
1: Je to následek zejména letošního sucha, 80 až 100 let starý smrk stepilý, který přežil několik vln kůrovce.
0: Kolik už takových vzrostlých stromů letos na to sucho doplatilo u vás?
1: Pokud dobře, je to už pátý jedinec letos z těch starých stromů.
0: Z horkých zámeckých zahrad jsem se s kastelánem Martinem Váňou přesunula do zámeckých komnat. I tady tropické počasí zanechalo stopy. Víte, kolik tady bylo stupňů v těch největších vedrech?
2: No, já bych vám to moc neměl vykládat, vzhledem k tomu, ať ty všechny zápůjčky nemusíme vracet. Měli jsme tady nějaký extrém k těm 26, 27 stupňům, ale opravdu snažili jsme se to v rámci možnosti srážet, jak jen to šlo.
0: V sálech úspěšně tlumí sluneční záření pomocí stahovacích rolet mezi okny.
2: Myslím, že tady poměrně zdárně naplňujeme třeba právě podmínky zápůjček předmětů od různých institucí.
0: Kastelán už proto oslovil architekta, aby do projektu připravovaných stavebních úprav promítl i intenzivnější stínění zámeckých sálů.
2: Samozřejmě musíme dodržovat nějaká pravidla, jsme kulturní památka, ale například tady ty vnitřní rolety se nám poměrně osvědčily.
0: Kastelán Martin Váňa sledoval v tropických dnech i rapidní pokles návštěvníků zámku. Tím, že letos otevřeli sezonu od března, o měsíc dřív než obvykle, je ale ta letošní stále jednou z nejúspěšnějších sezon za poslední roky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

Master's Bridge. Hello, sweetheart.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radiožurnál 11 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Ex-manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Smolík dával bonusové příspěvky ordinaci, kterou vlastní jeho syn, zjistil to Radiožurnál. Kvůli srpnovému útoku na letiště v německém Lipsku chce ministr Macinka jednat s českými zpravodajskými službami. Tenistkám Knucsonové, Havlíčkové a Vidmanové grandslamový debut na US Open nevyšel. Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem po nehodě u Nové Vsi neprůjezdná a je převážně slunečno, postupně se zatáhne a na horách se můžou objevit přeháňky. Teploty většinou do 25 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Radiožurnál to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Ačkoliv má Brno podle vedení České stomatologické komory zubařů dostatek, odměňuje pojišťovna ordinaci Smolíkových za přijímání nových pacientů. Takové podmínky mají v Brně jen 4 ordinace z téměř 300. O výběru rozhodl podle pojišťovny ex-ředitel Smolík, podle jakých kritérií pojišťovna neupřesnila. Smolík ani jeho syn na dotazy nereagovali. Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
4: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů chce v souvislosti s útoky na letiště v německém Lipsku v příštích dnech jednat s českými zpravodajskými službami. Řekl to před neformálním jednáním ministrů zahraničí Evropské unie v Irsku. Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla. Německá vláda včera ze zorganizování akce obvinila Moskvu a ohlásila uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Podle Macinky německá obvinění velmi vážná.
5: Ta zjištění jsou alarmující a nelze je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra. To tomu bohužel nenasvědčuje. Já také ještě se budu chtít bavit o tom s našimi službami, které nepochybně také nějaké zjištění mají.
2: Macinka už dřív oznámil, že si k podání vysvětlení předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomariovovou. V Hradci Králové odpoledne začne mezinárodní přehlídka horkovzdušných balónů. Nad město a okolí vzlédnou v následujících 5 dnech vzduchoplavci z 5 evropských zemí. První starty 5 desítek balónů začnou dnes v 17 hodin na městské louce poblíž ulice Akademika Bedrny, říká mluvčí akce Lucie Peterková.
6: Ranní lety budou soutěžní a jejich cílem bude co nejvíc se přiblížit hradecké dominantě Bílé věži. Lidé tedy budou moci sledovat od čtvrtka až do soboty. Páteční hlavní program pro veřejnost pak nabídne na louce v ulici Akademika Bedrny 2 koncerty, upoutané lety, hromadný start 51 balónů a noční hořákovou show.
7: Sport. Gabriela Knucsonová při premiéře v hlavní soutěži US Open nestačila na Němku Lísovou a prohrála 2x3-6. Česká tenistka přitom v obou setech vedla náskok, ale ani jednou neudržela. Po vyřazení přiznala, že na ní dolehla větší nervozita než během úspěšné kvalifikace.
8: Člověk hraje hlavní soutěž poprvé. Rozhodně se to ukázalo na mý nervozitě, potom na té hře, trošku zpomalené nohy, trošku zpomalená ruka a potom člověk zkazí pár míčů a nevěří si tolik, jako třeba v kvalifikaci, kdy ví, že prostě člověk jde dál a tady mu to přijde najednou, že ježišmarja, je to mnohem důležitější a když zkazí míček, tak ho to třeba znervozní víc.
7: prvním kole skončili taky Lucie Havlíčková a Dara Vidmanová. Havlíčková podlehla Maďarce Bondárové 2x3-6. Vidmanová prohrála se Španělkou Bulzasovou Manejrovou 3-6 a 4-6. Rozehraný zápas má Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na set, i když duel předušil déšť.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D8 u Nové Vsi a omezení v Praze na Strakonické. Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem opět průjezdná u Nové Vsi. Těsně před sjezdem na Mělník a Slaný na kilometru 17,5 odklízejí následky nehody auta s kamionem. Dálnice dlouho stála, teď se podařilo uvolnit alespoň pravý pruh. Kolona od 10. kilometru je bez pohybu. Řidiči se snaží sjet už na 9. kilometru na Kralupy a tvoří se kolona před sjezdem. Velmi ucpaná je pak i objížďka po silnici 608 za Veltrusy. Je tam omezení. Z Prahy do Mělníka teď určitě lepší po silnici 9. Na Pražském okruhu vázne provoz před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Větší jsou fronty ve směru z D1 na letiště. Kamiony už od sjezdu z brněnské dálnice a občas se regulují vjezdy do tunelů. V Praze hlásíte kolony i na Strakonické, na výjezdu směr z Braslav, u Malé Chuchle, u mostu Inteligence, zúžení.
10: Jsou tady silničáři a stojí to vlastně od Barandovského mostu.
9: Ještě do Brna dálnice D1, příjezd do Brna z Prahy. Na 186. kilometru se v pravém pruhu srazily dva kamiony. Asi nic vážného, teď odjíždějí do odstavného pruhu. Kolona od Kývalky se bude rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28. Tolik zprávy. A po nich začíná život k nezaplacení, rozhovor Jana Pokorného se sociologem Danielem Prokopem.
11: Dobrý den, a kde jsme? Na začátku měsíce září. Po letních dovolených se do vysílání vrací i rozhovor Život k nezaplacení. Součást dlouhodobého projektu Radiožurnálu a výzkumníků z agentury PAK Research. Jeho ojedinělost tkví i v tom, že od dob vrcholícího covidu pracujeme s daty, která vypovídají o situaci domácností. Vzorek, který oslovujeme, je robustní a navíc neměnný. K projektu neodmyslitelně patří i Daniel Prokop, zakladatel PAK Research, jehož zatím poslední knihu Spravedlivý růst o stagnujícím Česku a prosperitě pro všechny jste si možná o dovolené přečetli. Dobrý den.
12: Dobrý den.
3: Život k nezaplacení.
13: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
11: To byla taková hezká knížka na pláž, k moři.
12: Jo, je to jednoduché čtivo o daních a problémech vzdělávání.
11: Lecos z toho, co vy tam píšete, tak budeme probírat i v nějakém tom aktuálním a aktualizovaném rámci. Když se podíváme na návrh zákona o státním rozpočtu, který představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Co tomu říkáte? Ten schodek je prý druhý, ne prý. Je druhý nejvyšší v historii Česka.
12: No, nespíš čtvrtý nejvyšší. Protože no,
11: podle toho, jak se to vezme.
12: Jako absolutně v těch miliardách je druhý, ale když to vezmete vůči HDP, tak byl vyšší v roce 21, 22 a 2009. Což je asi lepší metrika, jo. Ale, nebo lepší pohled. Ale jako tragédie toho rozpočtu podle mě je v tom, že tam je schodek nějakých těch 389 miliard. A zároveň ale řada výdajů tam není, jo. Že ta vláda do vzdělávání dává zhruba o 50 miliard méně, než má v tom programovém prohlášení, že bude na průměru OECD. Na obranu dáváme zhruba o 0,5% HDP, to je zase asi 45 miliard méně, než je průměr evropských zemí NATO. Jo. V podstatě se tam omezují výdaje na výzkum a vývoj, omezují se tam výdaje do dekarbonizace, jako zelená úsporám. Neřeší se příchod umělé inteligence prakticky, jo, která jako změní trh práce a podobně. Omezují se výdaje do rekvalifikací a tedy. Takže do té flexibility trhu práce taky. Takže tam je spousta úspor, které jsou na úkor budoucnosti. A kdyby v tom rozpočtu byly tyhle ty výdaje, které jsou docela jako zrovna ty potřebné, tak by to byl schodek 500 až 600 miliard. Jo. Což je opravdu ten dluh podle mě určité budoucnosti. A započítá tam ty takové ty jakoby chybné a hloupé úspory zároveň.
14: Tak ono to má řadu vysvětlení, některá jsou politická, některá můžou být věcná, k těm politickým patří, že je to marná sláva reakce na hospodaření minulé, tedy Fialovy vlády, a že ta zanechala rozpočet v takovémhle stavu, kdy to Andrej Babiš občas líčí téměř jako spálenou zemi, což něco na to může být, protože třeba dopravní infrastruktura a podobně, tak ten rozpočet tam nebyl úplně přesný, když to řekneme eufemisticky. Nicméně, kdybychom se měli dobrat k nějakému rozpočtu s deficitem, řekněme kolem 150-160 miliard, jsou vůbec na stole, ať už je to opozice nebo koalice, nějaké plány, jak toho dosáhnout?
12: Takhle, jako pravda jsou ty argumenty, že to je hodně i dáno hospodařením minulé vlády a že ten rozpočet, na který oni navazovali, byl jako špatně udělaný, jak v oblasti příjmů, tak výdajů. A že to nejde skonsolidovat za jeden rok. Tak v tom jakoby uznávám argumenty třeba paní ministrině. Na druhou stranu tam jsou jako zbytečné věci. Třeba převzít kompletně ty poplatky za obnovitelné zdroje, což letos stojí asi 40 miliard. A bylo to v účtenkách a oni to převzali do státního rozpočtu. Nebo to samé udělat s nějakými dalšími věcmi. Tak to je jako zbytečné rozšíření toho schodku. A teďka co s tím udělat? To prostě vyžaduje jako velkou mentální práci nad tím, jak zvýšit ty příjmy, protože velká část toho propadu státního rozpočtu je poklesem příjmů. Jo. My vybíráme asi o 130 až 200 miliard méně než podobné země. A je to daný nějakýma změnama kolem superhrubé mzdy, tím, že nám některé daně prostě v čase klesají spotřební, že tam je spousta výjimek, jo, které se kupí, že jsme převedli peníze hodně ze státního rozpočtu obcím a krajům a chybí v tom státním rozpočtu. Takže jako vymyslet, jak chytře zvýšit ty příjmy a nepoškodit růst. A druhá věc, jako kde omezit růst těch výdajů. A tam to bude, tam to nejde udělat bez těch bolestivých věcí, jako jsou důchody, skrotit některé výdaje ve zdravotnictví, to znamená jako kontrolovat víc jakoby ty úhrady, které platí ta, těm poskytovatelům zdravotní péče, tam jsou obrovské peníze, financování obcí a krajů. Jo, ve všech těch oblastech jsou stovky miliard a když do nich nepůjdete, tak nemůžete ušetřit dost. Jo. A problém je, že když to vláda neudělá, když tam nebude mít tu odvahu, tak podle mě bude pořád šetřit na těch věcech, jako je věda, výzkum, vzdělávání, dekarbonizace, armáda. Na těch věcech, na kterých fakt jako závisí ta budoucnost. No.
14: Kdy nastane čas, kdy to opravdu někdo bude muset zaplatit? A třeba to nebude tahle vláda.
12: V tom se liší ty pohledy na ten dluh, kdy vlastně dožene tu zemi, že se jí zhorší ty ratingy a zhorší se jí možnost půjčovat a bude donucená vlastně těmi finančními trhy.
14: Je Řecko tím vykřičníkem?
12: Řecko je docela daleko, že my máme prostě dluh vůči HDP v Česku, je asi 45%, jo. Dlužíme našeho HDP. To je jedna z nižších částek v Evropě. Ale zadlužujeme se hodně rychle. Takže to, že ten příští deficit je 3,5% HDP, tak to je zase rychlé tempo. Takže máme asi páté nejrychlejší tempo zadlužování v Evropě, ale nízký ten dluh. Jo. Takže já si myslím, že jako kdyby ten dluh byl daný dobrými investicemi, které nám pomůžou do budoucnosti, tak klidně takhle lze jet prostě 3-4 roky ještě. Jo. Prostě ten dluh vyroste na 60% a teda, ale to pořád nebude tragédie. Je ta tragédie podle mě v tom, že my ten dluh děláme a zároveň omezujeme ty investice do té budoucnosti ve všech těch oblastech, co jsem říkal. Jo. Takže já se bojím, že ta realistická jako cesta je, že budeme pokračovat v tom dluhu a dál škrtit ty výdaje. Jo. Takže když se kouknete na dlouhodobý plán rozpočtu v tom, co vydali to ministerstvo, tak třeba ty výdaje na vzdělávání dál klesají nominálně, jako v těch částkách. Jo. Takže oni počítají v tom, že budou škrtit tyhle ty důležité věci. Takže to je podle mě důležitější. A tak je důležitý, že když máte ten dluh, tak on má negativní dopady. Trochu posiluje inflaci, takže rostou úrokové sazby, hypotéky a podobně. Vlastně on jako je dobrý pro lidi, kteří si můžou kupovat ty státní dluhopisy, mají nějaké peníze a podobně, ale v těch daních ho zaplatí všichni, jo, a v těch službách, na které nebudou peníze. Takže on jako je taky taková metla nejenom na ty naše děti, jak se říká, že to zaplatí naše děti, ale taky to zaplatí hodně jako, že to bude na úkor té nižší střední třídy hodně, protože ta nebude mít prospěch z toho, že si nakoupí nějaké státní dluhopisy s úrokem, nevím, 4,5% prostě, ale zaplatí to v těch daních a v tom, že nebude na to zdravotnictví. Jako.
14: Pojďme se věnovat rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Posloucháte Život k nezaplacení s Danielem Prokopem.
3: Život k nezaplacení.
14: Ono to nejdřív vypadalo, že rozpočet pro školství, vědu a výzkum se v tom příštím roce bude blížit k 300 miliardám korun. Hmm. Aspoň tak o tom mluvil Robert Plaga, ministr školství za hnutí ANO. Ta jeho finální výše v návrhu, pořád mluvíme o návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok, je 287 miliard 900 milionů korun. Ještě není všem dnům konec, ale o čem to svědčí?
12: Jasně to svědčí o tom, že to školství není priorita a to vzdělávání, protože jenom kdyby chtěli udržet tu výši financování, to znamená jako zvedat to podle růstu HDP, tak ten rozpočet by musel mít zhruba 302 miliard. Jo. Takže tam je jako 14 miliardový škrt reálně v tom vzdělávání. A kdyby chtěli naplnit svůj slib, že budou financovat to vzdělávání celkově ty veřejné zdroje, že budou na úrovni průměru OECD.
14: Což tak je 4,7% HDP.
12: A my máme asi 4,2, takže do toho už dneska chybělo půl procenta HDP, nějakých 45 miliard. Jo. A oni tam přidávají dalších teda 14. Jo. Tam už prostě budeme na 55 a 60 miliardách rozdílu mezi tím programovým prohlášením a tím, co tam je v tom rozpočtu. Takže to prostě jako svědčí o tom, že to není priorita a zároveň jako byl bych rád, kdyby to stoupalo, nebo bylo by dobré, kdyby to stoupalo v čase, ale i ten dlouhodobý výhled počítá s omezením financování vzdělávání. Jo. Takže jo, tam jako nějaká úplně minimum podle mého názoru je udržet to financování to současné a lépe ho jako zaměřit na nějaké reformy, to znamená nějakých 302 miliard jo, a v čase ho třeba zvyšovat a přibližovat tomu slibu vládnímu, jinak to neměli slibovat prostě.
14: Kdybych vás chtěl trochu pošťouchnout, proč by mělo být vzdělávání prioritou?
12: Tak na tom hodně závisí budoucí růst, teda to je jedna z nejvíc prorůstových investic. Ta vláda se snaží o nějakou prorůstovou politiku v oblasti startupového zákona, stavebního řízení a podobně, což je taky důležité, ale prostě musíme mít tu kvalifikovanou pracovní sílu. A my máme třeba jeden z nejmenších počtu vysokoškoláků mladých v Evropě. Jo. A to Polsko, když se na něj kouknete, tak to nám ujíždí mimo jiné proto, že mají lepší a větší tu kvalifikovanou pracovní sílu a mají tam ty zahraniční investice v mnoha místech Polska prostě. A nám tohle chybí. Tak to je jedna věc. Za druhé, jako tam je potřeba spousta reform, které i ten minister Plaga naplánoval, jako je reforma vysokých škol, aby byly kvalitnější a lépe řízené. Reforma financování základních škol, aby tam jako bylo efektivnější a podobně. Reforma struktury středních škol, kde ho máme z 19. století opravdu tu strukturu.
14: Pojďme ještě níž, předškolní vzdělávání.
12: Tak, vlastně asi v současné době, když je málo dětí, tak aby se využily kapacity školek, tak by dávalo smysl mít i povinnost od druhého roku dítěte ze strany těch obcí nabízet to, což by pomohlo pracovnímu trhu obrovsky, že by ty rodiče mohli pracovat. Jo. A teďka vlastně na nic z toho nebudou moc peníze. Ani na takové ty věci, které ta vláda chce dělat jako duševní zdraví, tak tam taky nebudou peníze. Jo. Asi 3 miliardy tam chybí. Takže tam je problém, že se tam zastaví podle mě ty reformy do velké míry. Nebo jejich část teda. Jako. Proč nemůžete říct třeba vysokým školám, my vás chceme reformovat, trochu vám sebrat tu autonomii a lépe řídit tu kvalitu vysokých škol pomocí nějakých těch rad. Jo. A zároveň nedat vůbec žádné peníze navíc, když je silný populační ročník. Jo. Takže to je velké riziko v tom vzdělávání, že to zastaví ty reformy taky. No.
14: Kde má ty peníze Robert Plaga vzít?
12: Tak za A by podle mě se měl jako fakt vyjednat víc peněz z toho rozpočtu, protože tam jsou výdaje, které jsou zbytné oproti tomu. Typu to převedení toho poplatku za obnovitelné zdroje do státního rozpočtu a další. Jo. I na ministerstvu práce a sociálních věcí jsou věci, kde by se dalo šetřit.
14: Tak tam se zřejmě bude šetřit od nového roku, že? Protože se sníží podpora v nezaměstnanosti z 80% na 65-60%.
12: To se právě jako snižuje to, co si lidi platí ve svém pojištění a mělo to rozhýbat pracovní trh, aby se víc měnili práce, takže taky tam šetří na nesprávném místě. Ale teda asi by to chtělo navýšit to financování z rozpočtu a zároveň podle mě jde mnohem víc peněz vytlačit z těch obcí a krajů, protože tam dneska často je to ve stavu, kdy ty, jo, dejme tomu třeba soukromé školy, tak tam stát platí soukromým školám takový poplatek, který nahrazuje financování od toho zřizovatele. a zároveň to dává těm obcím. Jo. Ve spoustě věcí ty obce a kraje nemají motivaci investovat a zřizovat ty školy prostě. Dala by se udělat ta povinnost školy jako druhého roku teďka. Jo. Takže tam se dá dostat víc peněz z krajů a obcí, které dohromady generují nějakých těch 50 až 70 miliard úspor ročně. Jo. Takže to je jeden zdroj a potom je to ale z toho státního rozpočtu a dobře ty peníze využít. No.
14: Jak si myslíte, že to dopadne? Získá Robert Plaga pár miliard navíc k tomu stávajícímu návrhu?
12: Myslím si, že
14: a co se stane, když ne?
12: On říká, že chce minimálně 6. Hmm. A i to by bylo teda znamenalo škrt 8 miliard oproti nějakému udržení financování. Jo. Takže a těch 6 to je takový úplně minimalistický požadavek. Protože třeba ta vláda tam udělala to, nebo ministerstvo financí udělalo to, že říká, my chceme, abyste škrtli 3 miliardy na soukromé školy. Jo. A podle mě se tam dá ušetřit, jak jsem říkal, třeba tímhletím, že to nebude to dvojité financování přes obce a přes stát. Ale nemůžete to udělat v jednom roce a ještě ve 4 měsících od září do... Jo, to je vlastně, nemůžete to nastartovat na jaře teďka, takže to vlastně jsou 3 miliardy od září do prosince. A to tam nemůžete ušetřit, protože byste musel škrtnout prakticky celé financování soukromých škol jako, státní. Takže tam je očividně jako třeba úplně nesmyslný požadavek takovýhle. A potom tam jsou jako škrty ve věcech, které ta vláda říká, že je jejich priorita, jako právě to duševní zdraví a podobně. Jo. Takže myslím si, že to skončí tak, že si vyjedná něco, co se bude blížit těm 6 miliardám, asi ne úplně plně, a že to stejně bude ale škrt v tom rozpočtu vlastně. No.
14: Jak se to může projevit na takovém tom latentně přítomném tématu, jakým jsou platy učitelů? Tedy připomeňme, že relativní platy se v roce 2021 přiblížily tomu politickému příslibu, 130% průměrné mzdy, což je mimochodem také v zákoně, a od té doby zase spíš klesají.
12: No on by tam, aby naplnil ten slib, že se vrátí na těch 130%, tak by tam potřeboval přidat asi 25 miliard. A má tam pokutí mít zhruba 10. To znamená, že oni přistoupili k tomu, že se to bude jako postupně tam přibližovat. Což podle mě není problém, ale je to v rozporu s tím dlouhodobým výhledem, když to ministerstvo financí říká, že ty výdaje na to vzdělávání se budou snižovat dlouhodobě prostě. Jo. Takže jako nebyl by problém udělat plán, že se to přiblíží na 130% v roce 2029. Ale musí to být důvěryhodný plán a nebýt v rozporu s tím, co říkají ty finance. Jako.
14: Bylo by nutné a bylo by přínosné nastavit nějaké změny v tom koloběhu, že za střední školy zodpovídají kraje, že za základní školy a mateřské školy zodpovídají města a obce, tedy zodpovídají ve smyslu, že je zřizují a že mají tedy i velký vliv na výběr toho, kdo bude v čele té, které školy stát.
12: Tak to tam ministerstvo nějak řeší, aby bylo lepší řízení toho školství. Za prvé, aby jsme neměli tolik těch jakoby miniaturních škol pod 50 žáků a podobně. Aby se třeba doplácala ta obec, když chce takhle malou školu prostě, jo. A aby měli trochu větší vliv na to, na tu kvalitu. To znamená, aby bylo řečeno, co je povinnost toho zřizovatele, té obce, za jakou kvalitu odpovídá. A ideálně, což teď je jakoby můj názor, ale myslím, že už začíná rezonovat, když se to nesplňuje, tak aby to ten stát měl nějaký vliv na výběrová řízení, jo, těch ředitelů větší. Protože dneska je prakticky velmi těžké odvolat a když uděláte ten tender nový, tak ta obec si může vybrat, koho chce. Takže podle mě, aby bylo oprávněné tam investovat víc peněz do toho vzdělávání, tak musíme zlepšit to řízení, jo, to je pravda. A teďka ty kapacity, tam je prostě problém, že je tam to dvojité financování soukromých škol, že ten stát to dává těm obcím a zároveň jako nahrazuje to jejich financování těm soukromým školám. A u těch krajů je problém, že jak to financování do velké míry, jeho hlavní část není navázána, to financování krajů na zřizování středních škol, tak oni nejsou dostatečně prostě jako v úvozovkách potrestání za to, když nezřídí ty střední školy a ty gymnázia a ty děti jdou na ty soukromé školy. Oni přenesou ten náklad na ty rodiče a stát částečně. A tam by taky jakoby ten systém se mohl změnit. A kdyby se udělali tyhle věci, tak to samozřejmě jako vytlačí víc peněz z těch samospráv a z těch krajů. Jo. Ale realisticky, když se udělá všechno, tak tam může přibýt třeba 10 miliard financování z obcí a krajů. Neřeší to ten hlavní problém, že jsme jako 60, 55, 60 miliard pod úrovní OECD.
14: A kdybychom se od vzdělávání a školství vrátili zpátky k návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok, tak jenom aby to nezapadlo. Má někdo z relevantních politických subjektů plán, jak stáhnout ten deficit na 150 miliard, nebo to prostě nejde? Bezbolestně.
12: Já si myslím, že to bude extrémně těžké, teda, jo? Že i kdyby byl velmi odvážný politik, tak udělat to tak, aby nepoškodil růst ekonomický, tak je velmi těžké takhle rychle. Jo? Že se to nechalo zajít tak daleko, že se bojím, že se bude přehodnocovat. Ale na druhou stranu, jako výrazně to redukovat lze a samozřejmě musíte to udělat kombinací zvýšení příjmů, to znamená daní. Jo, a udělat to tak, aby to byly daně, které nepoškozují ekonomický růst. Jo.
14: Pardon, Alena Schillerová už opatrně, ale o jistém zvýšení některých daní mluví.
12: Je tam vidět změna prostě nějaká jako připuštění reality, ale ty zvýšení, když se mluvíme jako o hazardu, tabáku, investiční nemovitosti, to jsou všechno věci, kde se dá zvyšovat ta daň, ale vyberete relativně málo. Jo. Tam ty hlavní díry prostě jsou v tom, že nám, že máme celkově nízké daní spotřeby. Úplně nám chybí kapitálové daně pro ty nejbohatší lidi. Jo. Tam je obrovská díra. Zhruba za 20 až 30 miliard dohromady, když to sečtete. Máme nejnižší daní nemovitostí. Ty spotřební daně na alkohol a na benzín a naftu vlastně jsou dané korunově, takže klesají v čase prostě. Jo. Protože když to dáte korunově, tak ta koruna má menší váhu než v roce 2010. Jo. Takže to, jako, to je hlavní problém toho mixu a jako samozřejmě dobré tam udělat takové ty populární změny některé, ale vyberete tím třeba 10 miliard jo, nebo něco takového, nebo 15. Takže to jako úplně to neřeší ten problém, byť to je jako dobrý krok. A v těch výdajích to samé, tam se dá šetřit některé drobnosti v dotacích a podobně. Ale hlavní je jako ubrzdit ten nárůst těch výdajů v těch hlavních složkách toho rozpočtu, což je třeba zdravotnictví a důchody. Kouknout se na věci jako vdovské důchody. To je potřebná věc a je navržená tak špatně ty vdovské důchody, že do ní jde 37 miliard a ne úplně jakoby, jako dobře konstruovaná. A ta vláda bude jednou muset jít do těch jakoby velkých transferů. Myslím, že velká teda věc, o kterou se bude hrát, je to rozpočtové určení daní, to znamená peníze obcím a krajům, protože ty šetří a dostávají relativně více než i v minulosti a tam to taky musíte udělat dobře, abyste to sebral v místech, kde si to ty obce můžou vybrat sami na daní z nemovitosti a nesebral to těm, kteří už dneska jsou třeba na hraně financování a podobně. Jako.
14: A když se krátce podíváme na to, co ten návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok rozvířil, tak nejdřív Boris Šťastný, ministr z motoristů, sobě říkal, že motoristé takový rozpočet podpoří. Petr Macinka, předseda motoristů, sobě ale kritizuje ten vysoký schodek. Tomio Okamura, šéf SPD, mluví o politických neziskovkách, které prý podle něj pořád mají nějaké peníze a požaduje tyhle peníze okamžitě škrtnout. Co se děje? Je to tak jednoduché jenom říct, za chvíli jsou volby?
12: No myslím si, že to ano, bude v zajímavé situaci, že mám ty koaliční partnery, kteří zároveň jako nechtějí zvyšovat některé daně. Takže oni jsou třeba proti tomu daní tichého vína a proti zdanění slazených nápojů a budou proti dalším jakoby zvyšování. Zároveň nebudou chtít dělat některé úspory, ty, které jakoby jsou nepopulární. A zároveň budou kritizovat ten schodek. Jako. Takže myslím si, že paní ministryně bude mít jako relativně složité koaliční partnery v tomhle tom.
14: Tolik Daniel Prokop a dnešní život k nezaplacení. Danieli, díky, naslyšenou. Díky.
3: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
13: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
15: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
3: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
16: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
13: Nebo silný vítr.
17: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
3: Volejte i vy 800 553 553.
13: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
13: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
13: Každý den s vámi.
3: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
13: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
3: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
13: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
3: Třikrát dvojité V paměťnároda.cz.
13: příběhy 20. století na Radiožurnálu.
3: V sobotu od 21 hodin.
13: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
13: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy ČR a město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a v Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. Prezident Petr Pavel přijme zhruba za hodinu na Pražském hradě ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagu. Mluvit budou o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo o výdajích na školství. Rezort má příští rok hospodařit s rozpočtem ve výši 288 miliard korun. To je zhruba o 4 miliardy víc než letos. Podle Plagy ale v rozpočtu ministerstva školství ještě chybí zhruba 6 miliard. Při nehodě autobusu u města Dahab na egyptském Sinajském poloostrově zemřelo nejméně 16 lidí. Skoro 30 dalších je zraněných. Uvedlo to egyptské ministerstvo zdravotnictví s tím, že na místo nehody vyjelo 20 sanitek. O příčině nehody úřady neinformovali. Tragické havárie jsou na egyptských silnicích poměrně běžné. Může za to mimo jiné špatný technický stav vozidel nebo nedodržování dopravních předpisů. A Národní divadlo Brno dnes zahájí novou sezónu venkovním koncertem. Představení zdarma začne v 6 hodin večer na Piacetě před Janáčkovým divadlem. Vystoupí solisté, sboristé i orchestr a taky baletní tanečníci. Před koncertem je naplánovaný program pro rodiny s dětmi. Zájemci si například vyzkouší povolání dirigenta.
3: Sport.
2: Fotbalový Liberec získal 19-letého nigerijského záložníka Jensena Doudu. Jak uvedl klubový web, se Slovanem podepsal 5-letou smlouvu. Dauda v této sezóně ale ještě zůstane na hostování v srbském Novém Pazaru, odkud na sever Čech přijde. Dauda už má na kontě 12 zápasů v nejvyšší srbské soutěži.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D3 u Tábora a ucpaná D8 za Prahou. Na dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy pozoru Tábora za sjezdem na Pelhřimov na 78. kilometru hlásíte vysypané balíky na vozovce.
10: Uprostřed leží někomu spadl balení polystyrenu.
9: Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony mezi sjezdy na Kralupy a Novou Ves. Na 17.5. kilometru blokuje levý pruh auto po nehodě. Dálnice tam byla delší dobu neprůjezdná, teď už se pravým pruhem projíždí. Fronta kamiony už od zdip je nadlouho. Ucpaná je i možná objížďka přes Kralupy a Veltrusy. Je tam omezení za mostem přes Vltavu. Pokud míříte z Prahy na Mělník, tak jeďte určitě po silnici 9. Provoz vázne na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Popojíždějí hlavně kamiony. Osobním autem se zdržíte okolo 15 minut. A ještě Strakonická v Praze, čekejte kolony za Barandovským mostem směrem na Příbram. Je tam zúžení u mostu Inteligence a zdržíte se 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách kolem 17. Tolik zprávy. A po nich pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Středa 2. září roku 2026, teď jsou 4 minuty po 11:30 a po zprávách. Krásné dopoledne, posíláme Čechomor.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 7 minut je po půl 12. Posloucháte dopolední radiožurnál. Na České televizi a její online platformě i vysílání dnes uvedou nový český seriál Filtr. O šestidílné minisérii, která měla premiéru na festivalu v Karlových Varech, budu teď mluvit s filmovou publicistkou webu i rozhlas.cz Kristýnou Roháčkovou. Dobré dopoledne.
1: Hezký den. Hlavní postavou Filtru je Maty, docela obyčejný 15-letý kluk. Čekají ho zkoušky na střední školu a když se snaží uklidnit nervy takovým malým tanečkem, tak potká Radka, na první pohled velmi sebevědomého, věčně vtipkujícího kluka. A mohla by to být docela rozkošná romance, to by ale Radek nesměl mít holku a nesmělo by klukům být 15. A tak se spustí série nešťastných událostí, kterým by se z pohledu dospělého nejspíš dalo předejít, ale pro dospívajícího člověka působí velmi autenticky a žitě, aniž by se ty situace jakkoliv zjednodušovaly nebo cenzurovaly, a nebo jim byla odpírána skutečnost, že v tomhle věku někdy naše kroky a pocity působí monumentálně, anebo že schovávat se za přetvářkou může člověku ublížit v jakémkoliv věku. Mám tu s Filtru krátkou ukázku, uslyšíte v ní Matyho babičku v podání Simony Pekové, maminku Martu Isovou a také jejího přítele Petra Lněničku. Ty se Matymu snaží docela neobratně promluvit do duše.
2: Domluvila jsem ti rande.
3: Mami, já jsem tě prosila, aby ses mu nemontovala do těchto věcí.
2: Prosím tě, teď on nikdy nechodil s holkou, tak nemůže vidět, jaký to je.
4: Tak za zkoušku nic nedáš, ne?
0: Za režií a scénářem k seriálu Filtr stojí debutant David Semler, který i před kamerou postavil ve velké míře neznámé tváře. Tak kdo v tom seriálu je?
1: Ta nejznámější jména už jsem zmínila, nezmínila jsem ale, kdo hraje Matyho, tedy hlavní roli. V té se představí Antonio Šoposky, kterého můžete znát z dramatu Tancuj Matildo, kde se objevil po boku Regíny Rázlové a Karla Rodena a později za svůj herecký výkon získal nominaci na Českého lva. Ve Filtru si s ním zahrálo několik mladých herců, pro které šlo o první velkou zkušenost před kamerou. Platí to i o představiteli Radka, kterým je student Pražské konzervatoře Adam Buš. Já už jenom dodám, že zatímco první program České televize bude servírovat epizody Filtru tou tradiční cestou, tedy každou středu večer jeden díl, na platformě i vysílání už je teď ke zhlédnutí komplet celý seriál. Je to 6x necelá půl hodina, což je stále asi o 20 minut kratší stopáž, než má letní filmový spektákl Odysea.
0: A taky trochu jiná káva.
1: Trošku jiná káva.
0: Filmová publicistka Kristýna Roháčková. Mluvili jsme o novém seriálu České televize s názvem Filtr. Děkuju za to.
1: Já taky.

0: Projít se v Central Parku, dát si kávu na 5. Avenue anebo zajít na Manhattanu na večeři. To jsou věci, kterými si tenisté zpestřují volné dny na US Open. Marie Bousková s Lindou Noskovou volnočasové aktivity v New Yorku povýšily na úplně jinou úroveň a vyrazili spolu na Broadway. Tak si poslechněte reportáž, která je o tom ještě do 12. na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Na tenisovém US Open postoupili obě do druhého kola v singlu a v New Yorku si našli čas taky na kulturu. Linda Nusková s Marií Bouskovou ještě před startem závěrečného Grand Slamu sezóny vyrazili společně do divadla.
1: Jo, tak jako určitě je to tady zábavný tady být. Teďka jsem tady viděla i vlastně s Lindou, jsme viděli broadwayskou show, takže to mě tady hodně baví na tom. Jinak já jakoby se držím stranou, nejsem úplně v centru velkoměsta. Mám radši ten klídek, ale samozřejmě na nějaký večeře občas a na nějaký hezký zážitky tady v tom městě je toho plný, takže to určitě nějaký ten den se vždycky tam těším zajít si do města, ale úplně bych tam nechtěla být nonstop.
2: Vyprávila po svém postupu do druhého kola US Open Marie Bousková. A jakou broadwayskou show společně s Lindou Noskovou navštívili?
3: You're Albus Potter and I'm Scorpius Malfoy.
4: Na Broadway jsme viděli Harryho Pottera a Prokleté dítě. Dostali jsme se vlastně potom po představení i do backstage za hercema. Jsme se pozdravili vlastně i s originálním Draco Malfoyem, s panem Tomem Feltnem, takže to bylo hustý. Já už jsem byla asi na, tuším, 7. Broadway show, tahle byla fakt jako super, takže doporučuju, no.
5: Věděl něco o tenisu, já mám pocit, že chodí na Wimbledonu se dívat.
4: Věděl, ale hlavně ti vlastně herci, kteří byli ti dva hlavní, tak říkal, že se na nás přijdou podívat a že budou fandit.
2: Říkala úřadující wimbledonská šampionka Linda Nosková. Na otázku, jestli je velkou faninkou série o Harry Potterovi, odpovídá, že ne zdaleka tak velkou jako Marie Bousková.
4: Já jsem neutrál, já nejsem zase tak velký fanoušek, na rozdíl od třeba Mary, která říkala, že má hulku, klobouk, plášť, všechno doma, takže tam si koupila mikinu, takže jsme to tak nějak poskládali, no, dohromady.
2: Vyprávila v areálu Flushing Meadows dobře naladěná Linda Nosková, kterou stejně jako Marie Bouskovou společně s řadou dalších českých reprezentantů čekají na US Open zápasy druhého kola singlu. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Green Day. Jsme hráli 6 minut před 12. hodinou, posloucháte Radiožurnál a neodcházejte, protože už ve 12 nabídneme další hlavní zprávy a naváže publicistika s Věrou Štechrovou. Přišla vás pozvat. Věro, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den, my už od včerejška mluvíme o tom, že Německo čelí sérii hybridních útoků. Včera došlo k sabotáži v rozvodně elektrárny. Dnes policie šetří menší výbuch na nádraží v Augsburgu. Zatím není jasné, co ho způsobilo. Mě bude zajímat, jak tyhle incidenty mění politickou scénu v Německu a taky německé zákony. Hned několik stran na řadě míst dnes představuje kandidáty a programy do českých komunálních voleb. Tak mě bude zajímat, jak vypadají ty kampaně parlamentních stran, na co sázejí a co bude jejich hlavním tématem. No a obžalovaný obchodník s drogami Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk ten svůj bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun. A já se budu ptát, jaké možnosti teď stát má a jak celou situaci komplikuje třeba to, že ty peníze mohou pocházet i z trestné činnosti. A budeme mluvit třeba taky o tom, jestli je nevděk opravdu ten důvod, pro který může být dar požadován zpátky.
0: Budeme hledat odpovědi v dnešní polední publicistice. Bude to dělat Věra Štechrová od 12.10, tedy za čtvrt hodiny. Těšíme se na to a díky.
1: Já se těším, naslyšenou.
0: Hlavní zprávy už za moment a zprávy 24 hodin denně taky na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Dobré poledne.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Evropa chystá reakci na ruskou bezpečnostní hrozbu. Němci ze srpnového útoku na svoje letiště obvinili Moskvu.
5: Ta zjištění jsou alarmující a není možné je brát na lehkou váhu.
4: V Lánech začala exhumace ostatků Jana Masaryka. Kriminalisté chtějí zjistit, proč před skoro 80 lety zemřela.
6: Prokázat zlomeniny a jiná poškození, například střelné rány.
4: České tenistky Vidmanová, Havlíčková a Knudsonová při debutu na US Open do druhého kola nepostoupily. Kolona popojíždí na dálnici D8 za Prahou směrem na Ústí nad Labem a je převážně slunečno, postupně se zatáhne a na horách se můžou objevit přehánky. Teploty většinou do 25 stupňů. Je středa 2. září. Hezké poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Německo už vyzvalo pracovníky ruského generálního konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně, aby v co nejkratší době opustili území Spolkové republiky. Řekl to ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev. Berlín tím reaguje na srpnový pokus o dronový útok na letišti v Lipsku, ze kterého včera oficiálně obvinil Rusko.
7: Zum 18. September geschlossen.
8: Poslední ruský generální konzulát v Německu se podle ministra zahraničí Johana Vadefula uzavře ještě tento měsíc. Smlouvu ruskému domu v centru Berlína lze ale podle týdeníku Spiegel vypovědět nejdřív k příštímu červnu. Podle německé strany zelených by ale celková odpověď vlády kancléře Friedricha Merce na dronový útok v Lipsku měla být ještě razantnější. Naopak v průzkumech nejsilnější strana AfD tvrdí, že vláda podniká významné zahraniční politické kroky s odvoláním na zjištění zpravodajských služeb, se kterými se ale nemohl seznámit ani parlament, ani veřejnost. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová označila srpnový incident na letišti v Lipsku za státní terorismus. Řekla to před setkáním unijních ministrů zahraničí v Irsku, kde jednají o společné reakci vůči Rusku.
9: Je jasné, že to má všechny znaky státem podporovaného terorismu. Otázkou je, co s tím uděláme.
10: Řekla vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová a dodala, že mnohé země si předvolaly ruské velvyslance. Připomněla také, že na stole je možné rozšíření protiruských sankcí na dalších 1600 subjektů. Český ministr Petr Macinka z Motoristů sobě označil německé informace za vážné.
11: Je třeba si uvědomit, že je to téměř za hranicemi České republiky. To není nic, co by se stalo tisíce kilometrů daleko.
10: O útoku v Lipsku budou dnes v Bruselu jednat i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf NATO Mark Rutte. Z irského Wicklow Ladislav Novák, Radiožurnál.
4: Dvěma útokům sabotérů čelila od včerejšího rána taky německá energetická infrastruktura. Neznámí pachatelé způsobili zkrat v rozvodně v západoněmeckém Bergheimu. Vyžádalo si to odpojení 5 bloků ve 2 uhelných elektrárnách. Další zkrat odpojil taky 1 blok elektrárny Jenschwalde na východě Německa. Pachatelé tam k útoku použili po domácku vyrobenou pyrotechniku. Dodávky elektřiny pro zákazníky ale ani jeden útok neomezil. Vyšetřovatelé exhumují ostatky bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvednou po téměř 80 letech. Exhumace má pomoct vysvětlit nejasnosti Masarykovy smrti. V Lánech máme reportérku Adélu Burešovou.
12: Policie a pohřební služba k Lánskému hřbitovu dorazili před 6 hodinou ráno. Od té doby je hřbitov pro veřejnost zavřený a zůstane pravděpodobně i zítra. Zevnitř se ozývají zvuky podobné vrtání a hřezání a jsou tam desítky lidí, přibližuje policejní mluvčí Jakub Vinčálek.
13: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové ze soudního lékařství.
12: Jestli exhumace přinese nové poznatky, tak to zajímá i místní lidi tady v Lánech.
14: Jestli jako po takhle dlouhé době se dá vůbec něco zjistit, no, takže já od toho fakt nic moc neočekávám.
12: Podle historiků by exhumace mohla objasnit, jestli příčinou Masarykovy smrti byla vražda, sebevražda nebo nešťastná náhoda. Z Lán Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
4: Při amerických úderech na Irán zemřelo podle místních médií 11 lidí. Několik desítek je pak zraněných. Irán v odvetě útočil na vojenské základny s americkými vojáky v Jordánsku a Iráku. Zasahovala i armáda v Kuvajtu a poplach vyhlásil taky Bahrajn.
15: V jihoiránském městě Sirík u Hormuzského průlivu americké střely podle místních úřadů dopadly na dům, ve kterém lidi pořádali svatební obřad. Další mrtví jsou podle Tehránu taky v provincii Chuzestán na západě země. Velitelství amerických sil v regionu prohlásilo, že útočilo na cíle spojené s iránskými revolučními gardami kvůli iránským úderům proti americkým vojákům a útokům na komerční lodě v Hormuzském průlivu. V Jordánsku úřady varovaly lidi v přístavu a letovisku Akaba před padajícími troskami. Armáda se střelila 10 iránských raket, 3 podle ní dopadly do pouště. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo už má přes 3000 potvrzených obětí. Víc než 6000 lidí je nakažených a ebole podlehne přibližně každý druhý pacient. Aktuální epidemie se šíří výrazně rychleji než v minulosti. Pravděpodobně překoná i nejhorší epidemie, při které před 10 lety zemřelo v zemích západní Afriky přes 11 000 lidí.
16: Epidemiologickou situaci v Kongu komplikují taky boje mezi armádou a povstaleckými skupinami, říká mluvčí Organizace spojených národů Stefan Dužarik.
17: Násilí ve východní části země dál vede k vysídlování obyvatel a stěžuje snahy o zvládnutí epidemie.
16: Konžské úřady začaly proti ebole taky očkovat. Používaná vakcína Ervebo byla ale vyvinutá proti jiné variantě viru a její účinnost tak není jistá. Situaci může navíc zkomplikovat taky začátek školního roku a návrat milionů žáků do tříd. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: V Benátkách začíná tradiční filmový festival. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii na festivalu zastupuje digitálně restaurovaný snímek Valerie a Týden divů.
18: Snový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
19: To, co od tebe chci, je sladké.
18: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost, režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
20: Sport. Teniska Daria Vidmanová prohrála na US Open v prvním kole proti Španělce Bouzasové Manejrové 3-6 a 4-6. Lucie Havlíčková a Gabriela Knucunová podlehly soupeřkám schodně 2x3-6. Zápas Nikoly Bartuňkové za stavu 1-0 na sety předušil déšť a bude se dohrávat. Fotbalisté Zbrojovky Brno přivítají v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové. Utkání začne v 18 hodin. Brňané do něj vstoupí ze čtvrtého místa neúplné tabulky a v případě výhry se Zbrojovka posune na druhou příčku. Kouč Zbrojovky Martin Svědík se ale na postavení v tabulce zatím nesoustředí.
21: My víme, nějaký v kabině máme nějaký svůj cíl, my víme, na co máme, my víme, že prostě jsme založeni na týmovém výkonu a my víme, že můžou přijít daleko horší časy, takže chceme využít toho, každým zápasem se posouvat dál a dál.
20: Ve 20 hodin začne ještě duel mezi Bohemians a Jabloncem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Ucpaná D8 za Prahou a omezení na Strakonické. Na dálnici D8 se rozjíždějí kolony za Prahou směrem do Ústí nad Labem. Na 17. kilometru byla dálnice po nehodě zavřená. Teď už se nějaký čas projíždí pravým pruhem. Kolona se stále dává do pohybu. Zastavíte na 3. kilometru za sjezdem na Zdiby. Chvíli se stojí a kolona se pak rozjíždí po pojíždí až ke sjezdu na Novou Ves. A to zdržení je stále asi půl hodiny. Pozor, Ucpaná je velmi i objížďka po silnici 608. U Veltrus je tam omezení a semafor. V Praze čekejte kolony taky na Strakonické. Na výjezdu směr Příbram u Malé Chuchle u Branického mostu jsou silničáři a zdržíte se asi 10 minut od Barandovského mostu. Ještě dálnice D1 příjezdy do Brna. Dejte pozor ve směru z Vyškova. Brzdí se dost prudce na 210. kilometru. U Rohlenky se pak ale kolona opět rozjede. Ještě do Českého Těšína kolony hlásíte na dálnici D48 před hranicemi s Polskem. Je tam omezení, jede se Kyvadlově, fronta směrem do Polska je teď asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách kolem 17. Tolik hlavní zprávy. A po nich začíná publicistika s Věrou Štechrovou.
2: Jak série hybridních útoků v Německu proměňuje tamní politickou scénu? Jaká bude kampaň před říjnovými komunálními volbami? A jak se ministerstvo spravedlnosti postaví k rozhodnutí Tomáše Jiříkovského žádat zpět bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun? O tom všem budeme mluvit. Německo čelí dalším hybridním útokům. Týžden, co německá vláda oznámila, že za srpnový útok na letiště v Lipsku nese odpovědnost Rusko, někdo úmyslně způsobil zkrat v rozvodně v Bergajmu na západě země a neznámí pachatelé také zaútočili na rozvodnu u elektrárny Jansfalde. Tento případ policie vyšetřuje jako sabotáž. A dnes policie v jeho německém Augsburgu uzavřela hlavní vlakové nádraží. Při vyšetřování expoze v nedaleké pasáži nalezla podezřelý předmět. Několik lidí utrpělo lehká zranění. Co explodovalo, zatím není jasné. O tom, jaký politický dopad mají tyto události na Německo, budu mluvit s analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky Zuzanou Zavadilovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Můžete shrnout, jak se postupně měnil postoj Německa k Rusku od začátku války na Ukrajině?
3: Od té plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022 je ta změna Německa ve vnímání Ruska opravdu zásadní. Možná připomeňme onen slavný proslov bývalého kancléře Olafa Scholze, také nazývaný Zeitenwende, tedy v překladu něco jako historický zlom, který označoval zásadní obrat v německé bezpečnosti, zahraniční a hospodářské politice. Německo v tom širším kontextu opustilo představu, že Rusko lze dlouhodobě integrovat, především tedy obchodem a vzájemnou ekonomickou závislostí, a začalo dodávat pomoc Ukrajině. Přímo německá národní bezpečnostní strategie také Rusko označila za největší hrozbu pro mír a bezpečnost v euroatlantickém prostoru. A nynější vláda Friedricha Merce tedy vnímá Rusko jako přímou hrozbu pro Německo a Evropu. Kancléř Merz letos v červenci přímo i výslovně mluvil o ruských kyberútocích a testování soudržnosti NATO a vláda německá v červnu taktéž vytvořila centrum proti hybridním hrozbám, přičemž právě ministr vnitra Alexander Dobrindt zdůrazňoval, že se ta takzvaná Zeitenwende musí týkat právě i vnitřní bezpečnosti.
2: No a polarizuje to téma ohrožení a série útoků nějak německou politickou scénu? Liší se hlavní politické strany v tom, jaká opatření chtějí přijmout, co by se mělo dělat?
3: Řekla bych, že v té základní diagnoze ruské hrozby je dnes mezi křesťanskými demokraty, CDU, CSU, sociální demokracií a zelenými poměrně široký konsenzus. Ty rozdíly jsou spíše v tom, jak rychle a jakými prostředky by mělo Německo reagovat. Například zelení jsou v hodnocení ruské hrozby rovněž velmi jednoznační. Jejich místopředseda poslaneckého klubu dnes dokonce označil jasnou reakci vlády za lehce opožděnou a zelení už delší dobu požadují například tvrdší postup proti hybridním hrozbám. Takže ty strany politického středu se zásadně nepřou o to, zda Rusko představuje tu bezpečnostní hrozbu. Zásadně odlišnou představu má především krajně pravicová AfD.
2: No AfD právě často přejímá narrativy Kremlu, pochybňuje německou podporu Ukrajině. Tak jak ta vidí ty hybridní útoky, které se teď v Německu dějí?
3: Jak říkáte, AfD zpochybňuje tu atribuci konkrétních případů, které se staly Rusku, a zdůrazňuje nějaké riziko eskalace a odmítá závěry ostatních politických stran, že Rusko představuje hlavní strategickou hrozbu pro Německo a Evropu. To je přímo vidět i na tomto konkrétním případu v Lipsku, kdy místopředseda poslaneckého klubu strany Markus Frontmajer dnes v německém veřejnoprávním rozhlase prohlásil, že vláda nepředložila dostatečné důkazy a požadoval větší transparentnost, přičemž varoval před předčasným obviněním Moskvy. A ta vládní protiopatření vlastně označila za chybu.
2: Německá vláda nedávno schválila reformu zpravodajských služeb. Cílem je posílit jejich pravomoci právě kvůli hybridním hrozbám. Poprvé mají mít například možnost proti nebezpečí i aktivně zasahovat. Proč byly dosud ty pravomoci německých tajných služeb ve srovnání s jinými evropskými zeměmi velmi omezené?
3: Německo z historických důvodů velmi striktně oddělovalo to zpravodajské získávání informací od nějakého operativního zásahu. Byla zde silná historická nedůvěra k příliš mocnému bezpečnostnímu aparátu. Proto jsou právě německé služby ve srovnání například s některými jinými evropskými partnerskými zeměmi omezené například v nějakých exekutivních pravomocích, nikoliv však nutně v té samotné schopnosti získávat informace.
2: No a jaká je šance, že posílení pravomocí německých tajných služeb odsouhlasí němečtí poslanci?
3: Já bych řekla, že poměrně vysoká, protože reformu prosazuje právě vládní koalice křesťanských demokratů, CDU, CSU a sociální demokracie a mezi těmi vládními stranami na této reformě většinově panuje shoda. CDU, CSU chce vlastně silnější ty zpravodajské služby, například, aby měly možnost aktivně narušovat hackerské útoky nebo sabotovat prostředky připravovaného útoku. Sociální demokracie reformu v principu podporuje, ale naznačuje také, že chce silnější kontrolu. A zelení taktéž připouštějí nové pravomoci a možná lehce víc varují před nějakým stíráním, hranice mezi policií a tajnými službami v některých případech. Kdo je tam kritičtější, tak to je spíše levice, Die Linke strana, která je výrazně kritičtější a upozorňuje na nějaké zásahy do základních práv. A ten parlamentní proces je teprve na začátku, kabinet návrh schválil teprve v srpnu a zatím byl předán spolkové radě, tedy orgánu zastupující zájmy zemí na federální úrovni.
2: No, v Německu teď běží zemské volby, o víkendu budou v Sasku-Anhaltsku například, tak jak zásadní je podle vás ta závislost těch hybridních útoků, které teď v Německu sledujeme právě s těmi probíhajícími zemskými volbami?
3: Řekla bych, že samozřejmě to hraje roli v tom, jaká témata právě teď se nastolují v tom volebním boji, ale samozřejmě nějaká konkrétní čísla toho, jak moc to například pohne elektorátem, to vám bohužel říct nemohu a to uvidíme teprve na výsledcích 6. září v Sasku-Anhaltsku.
2: A přináší to včerejší otevřené prohlášení německé vlády, že z útoku na letišti v Lipsku viní Rusko, nějakou ještě další změnu retoriky, nebo ta už byla možná sledovat dříve?
3: Ta změna retoriky už vlastně byla možná sledovat. To, co přímo s tím případem v Lipsku je jedinečné, je to, jak otevřeně a hlasitě vlastně němečtí političtí představitelé přímo označili Rusko za pachatele. To je něco nového. Samozřejmě o nějakých zásazích cizí mocnosti už předešle političtí představitelé mluvili, ale takhle to označit veřejně, to je poprvé, co vlastně to němečtí představitelé udělali.
2: Analytička Asociace pro mezinárodní otázky Zuzana Zavadilová byla hostem. Děkuji, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
2: V Česku se rozbíhá kampaň před říjnovými komunálními a senátními volbami. Dnes na řadě míst představuje kandidáty a programy hned několik vládních i opozičních stran. Na komunální úrovni se bude o skoro 6400 zastupitelských křesel ucházet přes 190 tisíc kandidátů a kandidátek z velké části nezávislých na celostátních stranách a hnutích. Víc si už řekneme s Josefem Mlejnkem, politologem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Připadá vám, že ta kampaň by mohla být letos v nějakém ohledu specifická oproti komunálním volbám z předchozích let?
5: Já si nemyslím, že by byla nějak extra specifická ta komunální kampaň. Spojuje jaksi dohromady celostátní témata s lokálními a určitě platí, že čím menší sídlo, tak tím větší prim hrají ta lokální témata a ta celostátní politika tam moc neproniká, zejména do obcí, kde vlastně není ani žádná stranická kandidátka a jsou tam jenom kandidátky nezávislé, no bez nějaké stranické příslušnosti. Ten rozdíl asi bude patrný hlavně ve velkých městech, kam se právě i celostátní politické postoje nejvíce promítají a kde třeba i část voličů prostě je takových, že volí danou stranu, jak ve volbách do parlamentu, do sněmovny, tak v krajských volbách, tak pak třeba v komunálních volbách, pokud kandiduje v tom jeho městě.
2: A jak významnou zkoušku představují komunální volby pro vládní koalici? Jakou váhu jim koalice přikládá?
5: Tak určitě, pokud by koaliční strany moc neuspěly, tak je to závažný signál, že voliči jaksi jsou k té vládě kritičtí, že něčím zklamává, ale zase je problém, nebo může být problém, jak to číst třeba u motoristů, kteří skoro ani kandidáty jako nestaví ve většině obcí, tak tam komunální volby nám vlastně nic neřeknou. Asi víc nám řeknou o SPD a o hnutí ANO, ale já bych jako neočekával nějaké výrazné rozdíly oproti situaci čtyři roky zpět.
2: Když jste zmínil motoristy, tak ministři motoristů Šťastný a Macinka chtějí kandidovat i v komunálních volbách právě s tím, že pokud budou zvoleni, odstoupí. Ministr Macinka bude kandidovat i na pražský magistrát s touto taktikou. Tak je to běžná taktika jiných stran postavit známé tváře, které pak uvolní místo těm neznámým?
5: Je to taktika stran, které mají málo lidí. A to jsou motoristé. Je to strana, která je nová, která spíš se prosazovala až trošku jako marketingový produkt, kde býval zprvu hlavním tahounem Filip Turek a jeho účet na Instagramu. Takže ta strana vlastně nemá propracovanou organizační strukturu, nemá moc členů a tudíž její šance nějak uspět v komunálních volbách jsou velmi malé, ne-li mizivé. A to, co teď jaksi chtějí udělat předseda strany a bude šťastný, to je prostě znouzecnost a může to narazit u voličů, že voliči neradi hlasují pro politiky, kterým říká, tak jako když mě zvolíte, já odstoupím a dám šanci někomu, kdo je za mnou.
2: Už je teď viditelné, na co jednotlivé parlamentní strany v té kampani před komunálními volbami sázejí, nebo na čem jí mají postavenou?
5: Myslím si, že tako není tady nějaká generální linie. Asi uhnutí ANO lze logicky očekávat, že ti kandidáti budou jako zmiňovat, že prostě ANO je u vlády a že je to dobře a budou se snažit je třeba nějakým způsobem odprezentovat nějaké vládní kroky, jakože to je pozitivní. Ale pak u těch opozičních stran tam je ještě další skutečnost, že oni často kandidují v nějakých koalicích, ať už vzájemně dohromady z části, anebo v koalici s nějakým jako lokálním subjektem a někdy i prostě koalice, která zahrnuje dvě celostátní strany, lokální subjekt, tak má ještě jako značku celkovou nějakou, jo, že je to hnutí pro větší dobro města XY. Hmm. Takže tady dochází i k tomu, jak si ta situace se může město od města lišit. A nelze předpokládat, nebo nemyslím si, že by politické strany, zejména ty menší, měly v komunálních volbách nějakou jednotnou celostátní taktiku.
2: Z druhé strany hnutí ANO jde do těchto voleb skoro ve všech regionech samostatně, nikoli v koalici, kterou se stavilo na vládní úrovni. To je asi od ANO logický krok.
5: Je to logický krok. ANO je dlouhodobě největší česká strana, dlouhodobě celostátně se drží přes hranici, no, přesahuje hranici 30%. Konec konců i to vládnutí s těmi menšími koaličními partnery celostátní určitě vnímá hnutí ANO i předseda hnutí ANO Andrej Babiš jako problematické, takže tím spíš v komunálních volbách staví jednobarevné vlastní kandidátky.
2: Platí v těch komunálních volbách, že zásadní roli budou hrát nezávislí kandidáti a kandidátky a dá se vypozorovat, že těch nezávislých kandidátů v těch komunálních volbách rok nebo volby od voleb přibývá, nebo je to konstantní?
5: Já teď v hlavě nemám úplně přesnou statistiku, jestli tam jsou nějaké změny, tak jako myslím, že nejsou jako dramatické. A je to logické, jako drtivou většinu míst v těch obecních zastupitelstev zastávají nezávislí kandidáti a bude tomu taky po těchto volbách. A ty celostátní politické strany mají prostě problém jako v řadě míst postavit nějakou kandidátku, ostatně ty celostátní politické strany, počet jejich členů jsou řádově jednotky tisíc. Takže jenom kdyby všechny své členy někam nasadili na kandidátku, tak logicky jako nepokryjí zdaleka všechna místa, která jsou k dispozici, čili zejména v těch menších obcích, menších sídlech je komunální politika doménou nezávislých kandidátů a ta více stranická politika začíná v těch volbách více se projevovat až zhruba řečeno od úrovně okresního města.
2: Politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josef Mlejnek. Děkuji, naslyšenou.
5: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Obžalovaný obchodník s drogami Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Šlo o kryptoměnu v hodnotě miliardy korun. Oznámilo to ministerstvo spravedlnosti, které se obává dalších právních sporů. Ministerstvo darované bitcoiny do května 2025 dražilo v aukcích. Část bitcoinu stihlo převést po zaplacení na kupce, kteří si je ponechali. Dalším zájemcům o kryptoměnu poslalo zpět zaplacené peníze. Policie totiž ministerské bitcoiny zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. My o podrobnostech budeme mluvit s Tomášem Nahodilem, advokátem a publicistou. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Tak odvolání pro nevděk. Je možné dar takovýmto způsobem odvolat? Je to relevantní důvod?
6: Ano, je takový důvod, předpokládá občanský zákoník. Já bych jenom zdůraznil, že se pohybujeme v rovině civilní nebo v rovině civilně právní, občanskoprávní, ale ten případ pana Tomáše Jiříkovského má i trestně právní rozměr. A musíme rozlišovat oba dva tyto rozměry z toho důvodu, že vedení trestního řízení, zejména tedy vedení trestního řízení na základě zásady oficiality, to znamená povinnost stíhat skutky, které jsou trestnými činy, tak to vyplývá z trestního zákoníku, respektive trestního řádu, mezinárodních smluv a podobně a vůbec z povahy veřejného práva. To znamená, tím, že se vlastně vede trestní stíhání, se nelze zasáhnout nebo nelze porušit dobré mravy, což je právě jeden z těch důvodů, pro který by bylo možno žádat vrácení daru. Proto jsem já k té žádosti o vrácení daru nebo k odvolání toho daru pro nevděk velice skeptický. Určitě by se muselo počkat na pravomocné rozhodnutí v trestní věci Tomáše Jiříkovského, poněvadž se bude posuzovat i platnost té samotné darovací smlouvy. Protože pokud by ta darovací smlouva, byly-li převáděny bitcoiny, které měly pocházet z trestné činnosti, byla neplatná, potom by vlastně nebyl platný ani ten dar a nebylo by ani od čeho odstupovat.
2: No a co z toho teď vyplývá pro stát? Jaké možnosti reakce teď stát zastoupený ministerstvem spravedlnosti má?
6: Podle mého názoru stát musí vyčkat pravomocného rozhodnutí v trestním případu Tomáše Jiříkovského. Tam se vlastně budou předběžně projednávat i otázky, které mají svůj civilně právní rozměr, a to je právě ta platnost nebo neplatnost té darovací smlouvy. Jenom připomenu, že výhrady k platnosti, respektive neplatnosti darovací smlouvy měl už i bitcoinový koordinátor David Uhlíř a připomněl bych rovněž, že i v České televizi v pořadu Události komentáře zazněla odvolávka na článek, který vyšel v červnu v Biltenu advokacie. Jeho autory jsou advokát Tomáš Sokol a znalec Smejkal a oni dochází k závěru, že ty bitcoiny vyjadřují jistou míru pochybnosti, zda ty bitcoiny vůbec měly v době převodu nějakou hodnotu, pokud pocházely z trestné činnosti. Čili já se domnívám, že bez pravomocného rozhodnutí v této trestní kauze se nedostaneme dál, abychom mohli posoudit ten civilně právní nárok, to znamená případné odstoupení od té darovací smlouvy, respektive žádost o vrácení daru pro nevděk. Ale jak říkám, já jsem skeptický k tomu, jestli stát tím, že vede trestní řízení, je nevděčný, on postupuje tak, protože tak postupovat musí, to je zásada oficiality, a postup podle zákona není porušením dobrých mravů, což je právě jeden z důvodů pro navrácení daru.
2: No on sám, pan Jiříkovský, v tom prohlášení uvádí, že je ochoten jednat o tom, že by darované prostředky zůstaly státu, a žádá jen to, aby trestní řízení proti němu bylo vedené spravedlivě, zákonně a předvídatelně. To by asi mělo být samozřejmé, ale může stát něco takového z principu zaručit?
6: Tak toto musí zaručit orgány činné v trestním řízení v každé fázi toho trestního řízení. To znamená od prověřování přes vyšetřování, přes projednávání obžaloby, odvolacího řízení, dokonce i ve fázi takzvaného vykonávacího řízení, pokud někdo vykonává trest. Čili to je obecná povinnost státu, a to, aby se té povinnosti nebo respekt, jakoby dovolával dárce rovinou civilně právní, jakože státu něco v minulosti daroval, stát následně vůči němu vede trestní řízení, je právě to jako rozlišování několikarého postavení toho státu. Stát vystupuje jak v pozici civilně právní nebo soukromoprávní, jako kdybych já vám něco daroval nebo vy mě, to je typický soukromoprávní vztah, ale vedle toho ten stát pochopitelně má i svůj aparát, to znamená má své orgány činné v trestním řízení, má své správní orgány a další jiné, a říká, tam vlastně už jako nevystupuje v rovnoprávném postavení.
2: Říká advokát a publicista Tomáš Nahodil. Děkuji za váš čas, naslyšenou, jsou tady zprávy.
7: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy má Eliška Zábrocká.
4: I přes růst cen paliv v Česku dál roste spotřeba pohonných hmot. Řidiči za první pololetí natankovali necelé 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty. To je meziročně o 3% víc. Ukazují to data Českého statistického úřadu a České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Ceny paliv rostou od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Litr benzínu je teď v Česku průměrně o víc než 8 korun dražší než minulý rok. Cena nafty pak meziročně vzrostla o zhruba 13 korun za litr. Hasiči zasahují u lesního požáru u vesnice Chlébské na Žďársku. Před polednem na místě vyhlásili třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Původně platil druhý. Hoří přibližně 1 hektar. Hasiči o něm dostali hlášení před 8:30 ráno. 12 jednotkám profesionálních i dobrovolných hasičů pomáhal s likvidací požáru taky vrtulník. Rusko v noci útočilo na ukrajinské přístavní město Oděsu. Ruské střely zasáhly 24-patrovou obytnou budovu i několik aut a způsobily výpadky proudu. 8 lidí, včetně jednoho dítěte, je zraněných. Na síti Telegram o tom informoval náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Ruské vzdušné útoky na Oděsu pokračují už několikátý den v řadě. A Barbora Macková dnes skončí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Mackovou zastoupí do doby, než rezort vybere jejího nástupce.
7: Sport.
4: Německý cyklista Florian Lipovic se 7 týdnů po operaci zlomené klíční kosti vrací k závodění. Třetí muž loňské Tour de France se zranil při pádu na letošním ročníku slavného závodu. Lipovic se příští týden představí na Giro di Toscana.
7: Zelená vlna.
0: známe lepší cestu.
22: A nehody na D8 u Nové Vsi a taky na hranicích s Německem. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem stále čekejte kolony za Prahou. První za sjezdem na Zdiby, ta je krátká, rozjíždí se. Další kolona, pomalejší provoz, pak čekejte mezi sjezdy na Kralupy nad Vltavou a sjezdem na Novou Ves. Tam na 17,5 kilometru odtahují auto po nehodě v levém pruhu. Zdržíte se asi 20 minut. Pozor, objížďka přes Kralupy a Veltrusy se nevyplatí, i ta je ucpaná, je tam omezení a další fronta. Na D8 ve směru na Ústí pak ještě kolona po pojíždí před Lovosicemi. Je tam zúžení na 36. kilometru, zdržíte se do 10 minut. A ještě jedna informace z dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem na Drážďany, těsně za hranicemi, už na A17. Teď čerstvá nehoda, podle našeho zpravodaje vážná.
8: Před pár okamžikama nabourán kamion do směrový šipky, takže se tam teďko hrnou policajti, hasiči, záchranky. Předpokládám, že D8 budou zavírat.
22: No a podle záběrů z dopravních kamer už dálnice stojí ve směru na Drážďany. Zpátky do Prahy, v Praze popojíždí kolona na Strakonické na výjezdu směr z Braslav. U Malé Chuchle u Branického mostu jsou silničáři a zdržíte se 10 minut od Brandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na Jihomoravě i 28. Tolik zprávy. Posloucháte teď už odpolední Radiožurnál a znovu Jiří Chuma.
9: Roční období a lidé, to jsou zatím nejtěžší překážky pro robotická vozidla. Odborníci z ČVUT vyvíjejí několik typů a za chvíli uslyšíte, kde je lepší mít 3 kola a kde 6. Poslouchejte pozorně, bude to soutěžní reportáž. Dnes s námi můžete hrát o velkokapacitní sušičku potravin anebo taky vstupenky na Davis Cup.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Rychlá terénní tříkolka i šestikolový nákladní podvozek. Takhle rozdílně můžou vypadat vozidla bez řidiče v podání vědců z ČVUT. Vyvíjejí několik typů zároveň a počítají i s využitím pro obranu. Důležitá otázka podle nich je, kam se které vozidlo bude hodit nejvíc.
1: Už to pojede?
2: Startuje tady, na pana profesora.
1: Jo. Ale podle mě by to mělo jezdit samo.
2: A už to umí, ale tady mezi lidmi.
3: Tým z fakulty elektrotechnické ČVUT zkouší šestikolový podvozek Taros 6x6, vyrobený vojenským opravárenským podnikem.
4: Tak jo, Honzo, můžu s tím trošku jet?
3: Zatím stroj řídí na dálku operátor. Postupně se ale učí jezdit samostatně, říká Jan Feigl z fakulty elektrotechnické.
5: Pohyb mezi lidmi je samozřejmě velká otázka. Vyžaduje spoustu jako dalších věcí, než jenom to železo a třeba tu navigaci.
3: Týmy odborníků z různých zemí Evropské unie zkoušejí nejrůznější druhy samoředitelných vozidel, která by pomáhala i při obraně. Český Taros patří mezi větší a těžší.
5: Logistika, ta doprava materiálu z místa A do místa B, a nebo když na tu ložnou plochu dáme jako nosítka, evakuace nějakého zraněného.
3: Válka na Ukrajině ovšem podle odborníků ukázala, že kromě špičkové techniky jsou k obraně potřeba také malé, levné a rychlé vynálezy. Proto další tým z fakulty elektrotechnické vyvinul robotickou tříkolku. Dostala jméno Helhest podle trojnohého koně z dánských pověstí.
6: To je levná konstrukce,
3: popisuje Karel Zimmermann.
6: My si ji postavili kompletně sami.
3: Tříkolka je udělaná tak, aby mohla jezdit po břiše i po zádech.
6: Se očekává, že ta autonomie může selhávat. Tak ten robot dřív nebo později se převrátí. Tak se nic neděje a může fungovat dál.
3: Čím ho učíte nebo co umí už?
6: Z kamerových obrázků, z podkluzu kol, z náklonu toho robota, tak odhadujeme vlastnosti toho terénu.
3: Teď tady jede po trávě.
6: Třeba tráva typicky v lidaru vypadá jako vysoká překážka, která je neprůjezdná pro ty roboty.
3: Jo, když se autem zajedu do vysoké trávy, tak mi začne parkovací senzor pípat jako splašený.
6: Přesně tak. A tak je to i u většiny těch autonomních systémů.
3: Velkým úkolem pro vědce ovšem zůstává, aby se roboty zorientovaly ve 4 ročních obdobích, upozorňuje Jan Feigl.
5: Je velký rozdíl mezi tím jezdit v zimě ve sněhu. Si představíme, že nemáme dostupnou satelitní navigaci v té bílé krajině. Jaro a léto přináší velkou změnu v tom, že najednou se na listnatých stromech objeví listy.
3: Autonomní vozidla se podle vědců hodí nejenom do nebezpečného terénu, ale i do situací, kdy nebude k dispozici dost lidí, aby je řídili. Z fakulty elektrotechnické ČVUT Martin Srb, Radiožurnál.
0: A telefon do studia odpoledního Radiožurnálu pro soutěž právě teď uvolňujeme 221 552 255.

0: Tady je Radiožurnál, za minutu bude 12:45. Soutěž je připravena, stejně tak Josef ze Statenic. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Josefe, tak pro vás mám dnes 3 soutěžní otázky. Za 3 správné odpovědi velkokapacitní designovou sušičku potravin Sencor SFD s nerezovými prvky. Můžete s ní zpracovat všechno, čím vás příroda nebo vaše zahrádka odměnila a nestíháte sníst nebo rozdat po příbuzných. Za 2 správné odpovědi pak vstupenky na Davis Cup, na souboj o Final 8 Davis Cupu, zápasy Česko versus USA. Ty se hraje tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům 18. a 19. září v O2 Aréně v Praze. Za 1 správnou odpověď, cena útěchy od Radiožurnálu. Můžeme se do toho pustit?
1: No, tak zkusíme.
0: Vydáme se za odborníky z ČVUT, jak už ta reportáž před několika minutami naznačila. A v první otázce se vás zeptám, máte 5 vteřin na odpověď. Josefe, kolik kol má robotické vozidlo Helhest?
1: Jo, to má... Tři.
0: Tento typ vozidla má 3 kola, ale bylo to těsně po tom 5-vteřinovém limitu, Josefe. Chcete něco dodat ještě k tomu?
1: Ne.
0: Dobře. Otázka druhá. Josefe, uveze podvozek Taros na palubě také lidi? Ano nebo ne?
1: Já myslím, že jo.
0: Je to tak, je určený i pro evakuace. Správná odpověď, první bod. No a do třetice, co udělají obvyklé senzory, když robot vjede do trávy?
1: Když jede do trávy?
0: Není to tak složité.
1: Zastaví se.
0: Nahlásí překážku. A to i když se to dá projet. Josefe, tak se na útěchy od Radiožurnálu. Děkujeme za účast. Mějte se moc pěkně.
1: Tak jo.
0: Naschledanou.
1: Ano.
0: Máte ještě něco?
1: Já myslím, že jsem uhod 2, ne?
0: Počkejte.
1: Tu tříkolku jsem řekl.
0: Tříkolku jste řekl, ale bylo to těsně po 5-vteřinovém limitu. Tam ten zvukový limit byl jasný. Znamená to, že jednu správnou odpověď jste měl veprostřed. Senzory, všechno sedí. Jedna správná odpověď se naučila.
1: Já myslím, že jste mi to uznal.
0: Neuznal. Neuznal, bylo to těsně po limitu, takže neuznal. Tak. Josefe, mějte se hezky. Naschledanou, díky.
1: Naschle.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Až za necelé dva týdny začne nový ročník Extraligy, bude ho hrát i Litvínov. Klub ze severu Čech přitom ještě nedávno bojoval o svou existenci, když přišel o hlavního partnera. Místo něj ale přišla skupina bývalých litvínovských hokejistů. Tradiční celek se v baráži zachránil v Extralize. A tak teď vyhlíží lepší časy.
1: Tak já řeknu, že se tam líp cítím, jo. Že to, co tam je momentálně, to vedení, ty hráči, ty trenéři, ty kustodí a podobně, cítím tam úplně jiný vzduch. Od prvního dne, když to mužstvo se sešlo, tak je cítit obrovská vůle, jak v tréninku, tak i mimo trénink a věřím, že ty kluci nechtějí zažít to, co zažili loni.
2: Říká trenér týmu Robert Reichl. Právě to, že se společně s nejen dalšími olympijskými vítězi za klub v kritické situaci postavili, sehnali peníze na jeho chod a v současnosti pracují v litvínovském vedení, si cení i samotní hráči.
3: Jako klobouk dolů, že to převzali, šli do toho, že Jirka Schläger, Robert Kysela, že šli do toho. Samozřejmě, že Robert Reichl je velká legenda jak litvínovského hokeje, tak celého českého hokeje, takže my jsme rádi, že máme takové lidi v zádech a doufám, že to bude šlapat.
2: Říká nejzvučnější posila Litvínova pro nadcházející sezónu mistr světa z roku 2024 David Kemp. Ten si chtěl znovu zahrát s kamarády z dětství, Ondřejem a Davidem Kašovými. A všichni tři jsou přínosem pro tým už v přípravě.
1: Stačí se podívat na trénink, jak pracuje Kemp, jak pracuje Ondra, jak pracuje David, jak pracuje Sukel. To jsou lídři, který to mužstvo potřebuje a jsem i rád za to, že se vrátil Janis Jaks, že bude zdravý Moravčík a že ta parta defenzivní i s Poláškem prostě udělá velký kus práce k tomu, aby tomu se šlapalo.
2: Věří Robert Reichl. Litvínov by i díky jmenovaným hráčům neměl v nové sezóně patřit mezi adepty na baráž. Důležité bude, aby zejména klíčoví hráči zůstali zdraví. Pak by v kabině měla panovat dobrá nálada.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: My se ptáme a zodpovědní odpovídají.
0: Každý všední den po 17. hodině.
1: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
1: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Žurnál je 13 hodin. Zprávy pro vás má Eliška Zábrocká.
1: Prezident Pavel jedná s ministrem školství Plagou o výdajích na vzdělávání. Slovensko se připojí ke komisi na odškodnění Ukrajiny navzdory výhradám Ruska. Tenistky Havlíčková, Knucunová a Vyťmanová skončily na US Open v prvním kole. Kolona je po nehodě na dálnici D8 na výjezdu z Česka do Německa směr Drážďany. A je převážně slunečno, postupně se zatáhne a na horách se můžou objevit přehánky. Teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jedná s ministrem školství Robertem Plagou za hnutí ANO. Řeší třeba zákon o vysokých školách, duševní zdraví dětí nebo rozpočet ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. To je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
3: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
1: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to dnes vláda v Bratislavě. Původně přitom rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevo, že má k úmluvě výhrady.
4: Premiér Fico tvrdí, že ruské výhrady nebyly důvodem, proč vláda minulý týden rozhodnutí odložila. Kabinet si prý potřeboval k úmluvě zjistit další informace. Za normální Fico označil i to, že se kvůli podobným záležitostem ozve velvyslanec cizího státu.
5: Už sa mi to stalo 100-krát. Veľké krajiny pošlú veľvyslanca a povedia, choďte za premiérom a povedzte premiérovi, že tejto a tieto krajiny sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme alebo neurobíme.
4: Slovenská vláda nakonec úmluvu podpoří. Premiér Fico ji ale označuje za nevykonatelnou. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Začala rekonstrukce rozhledny na vysílači na pradědu v Jeseníkách. Vyhlídka už byla ve špatném stavu a teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený i přístup do okolí vysílače. Tamní restaurace je dál v provozu.
6: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů.
7: Říká Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Kromě nových podhledů dostane kabina třeba nátěr, který se používá na záoceánské lodě. Tomáš Hrazdil se stará o hotel a restauraci ve vysílači.
8: Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
7: Nutnost opravy ale chápe. V případě špatného počasí se můžou práce protáhnout až do jara. Z hory Radit Adam Tomáš, Radiožurnál.
9: Sport. Teniska Gabriela Knucunová při premiéře na US Open prohrála s Němkou Lísovou 2x3-6. První grandslamovou zkušenost ale považuje za důležitou.
10: Teď jsem výš a výš na žebříčku, no se mě to dali nějaký zpropitný, že abych mohla s trenérem jezdit a dál prostě hrát a tlačit a rozhodně to pomůže dát to člověku trošku pohodlí, že prostě nepotřebuje každý týden počítat finance a může si třeba vzít sebou víc lidí a rozhodně to dá člověku trochu klid.
9: Do druhého kola nepostoupila ani Daria Vyťmanová a Lucie Havlíčková. Vyťmanová nestačila ve dvou setech na Španělku Bouzasovou, Havlíčková na Maďarku Bondárovou. Rozehraný zápas má Nikola Bartuňková nad Egypťankou Šarifovou vede 6-1 a duel přerušený kvůli dešti se bude dohrávat. Ve druhém kole se představí Plíšková proti Američance Schneiderové, Léčka proti Britovi Samuelovi a Muchová proti Britce Boltrové. V noci pak Nosková nastoupí proti Tajce Tara Rudiové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Brnem, taky na D8 za Kralupy, u Doksan a před hranicí. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za exitem Popůvky kolem 186. kilometru poprvé brzdí kamiony v pravém pruhu, sunou se do omezení u D2. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany 3 zdržení, nejdřív od exitu 9 Kralupy velmi hustý provoz a postupně kolona, která až zastavuje. Na 17. kilometru před sjezdem na Novou Ves po dopolední nehodě zabraný levý pruh, respektive teď nakládají havarované auto na odtah a provoz dočasně zastavili úplně. Pak dál směrem na Ústí kolem exitu 35 Doksany kolona na 10 minut kvůli omezení na 36. kilometru a nakonec na výjezdu z Česka D8 na Drážďany se za Petrovice hranicemi rozjíždí kolona z 90. kilometru. Za hranicí byla uzavřená A17 po nehodě, teď už provoz s omezením obnovený. Na D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova počítejte s kolonou od exitu 3 Kněževes, je to do 10 minut, mělo by se to rozjíždět, u připojení od letiště řešili nehodu, měli by končit. A potom na výjezdu z Prahy D6 směr Vary za okruhem pozor, na půltém kilometru je vysypaná zemina v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojedinělé přehánky, teploty 21 až 25 stupňů, na Jihomoravě až 28 a na horách kolem 17. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál a teď už taky Hanku Schánilovou.
12: Dobré odpoledne vám přeji. Evropské země si předvolávají ruské velvyslance kvůli zmařenému srpnovému útoku na letiště v německém Lipsku. O další reakci dnes jednají unijní ministři zahraničí na neformálním zasedání v Irsku. Vy o tom uslyšíte aktuální informace. Dobré odpoledne.
2: Odpolední radiožurnál
13: a Hanka Schánilová.

0: Evropští ministři zahraničí v irském Wicklow diskutují o společném postupu po útoku na letišti v německém Lipsku z minulého měsíce. Berlín včera z pokusu zaútočit dronem s výbušninami otevřeně obvinil Moskvu. Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové je situace jasná.
1: Je jasné, že to má všechny znaky státem podporovaného terorismu. Otázkou je, co s tím uděláme.
0: V Irsku na jednání unijních ministrů zahraničí máme zvláštního zpravodaje Ladislava Nováka. Dobré odpoledne.
2: Hezký den.
0: Jaký je teď postup ministrů zahraničí? Jsou na stole už nějaké konkrétní kroky, jak reagovat na ruský útok?
2: Ministři po včerejší neformální večeři dnes pokračují v diskuzích zejména o Rusku a jeho krocích. Šéf německé diplomacie Johann Wadephul své kolegy obeznámil s podrobnostmi. Ministr Petr Macinka z motoristů sobě dal najevo, že informace, které si už od něj vyslechl, Česko bere vážně.
3: Není to nic, co by mohlo být v rovině nějakých mediálních spekulací, ale jsou to opravdu vážné a tvrdé informace, takže já jsem se z toho důvodu předvolal ruskou velvyslankyni. Je třeba si uvědomit, že je to téměř za hranicemi České republiky. To není nic, co by se stalo tisíce kilometrů daleko, ale je to blízko nás.
2: Macinka chce prý od velvyslankyně slyšet vysvětlení incidentu v Lipsku. Podobně postupují i další země. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová připomněla, že na stole jsou i další protiruské sankce. Tentokrát by ale už neměl být schvalovaný další sankční balík. Unie mění svou strategii. V tom předchozím schvalování 21. balíku si některé země vymáhly výjimky, kompromisy a aby teď bylo to schvalování snažší, tak by se měly do budoucna v podstatě rozšiřovat ty už existující balíky. Konkrétně dnes ministři mluví o přidání 1600 subjektů na sankční seznam. To je rozšíření o víc než polovinu toho dosavadního počtu. Kallasová řekla, že ruské hybridní útoky v Evropě, jako byl ten v Lipsku, ale mohou být budíčkem pro ty země, které se zatím vůči Rusku nestavily dostatečně tvrdě. Dnes se nepřijímají žádné právně závazné kroky, rozhodnutí. Jde o neformální setkání, které ministrům umožňuje otevřenou strategii diskuzi. Dodám k tomu ještě, že o ruských akcích se bude také v Bruselu dnes jednat mezi šéfkou komise Ursulou von der Leyenovou a šéfem NATO Markem Rutem.
0: Ministři zahraničí se věnují i další finanční pomoci Ukrajině. Jaké nástroje má Unie k dispozici?
2: Ano, Kyjev získal v dubnu od Unie půjčku 90 miliard eur, ale ukazuje se, že pro chod státu ta částka nestačí, proto část zemí znovu žádá rozmrazení zhruba 200 miliard eur v ruských aktivech uložených v evropských bankách, zejména v Belgii. Tu iniciativu tady uvítal i ministr zahraničí Ukrajiny Andrej Sibiha. Bylo by podle něj spravedlivé použít ruská aktiva, nikoli jen peníze evropských daňových poplatníků. Tou otázkou ale zůstávají obavy, zejména Belgie, z právní stránky celé věci.
0: V Irsku je náš zvláštní zpravodaj Ladislav Novák. Naslyšenou a díky.
2: Naslyšenou.

Ve třech obcích v Česku komunální volby v říjnu vůbec nebudou. Chybí kandidáti do zastupitelstev. Jednou z nich je Rokytovec na Mladoboleslavsku, kam se za chvíli v Radiožurnálu vydáme v naší reportáži.

0: Starosta Rokytovce na Mladoboleslavsku ještě vymění pouliční lampy a pak se v obci s nadsázkou řečeno zhasne. Do říjnových komunálních voleb už totiž nejde ani on, ani nikdo jiný. O mandát v zastupitelstvu se přihlásili pouze 4 kandidáti, tedy o jednoho méně, než je zákonný limit. Obecní volby tak letos Rokytovci nebudou. Nejnutnější agendu převezme ministerský úředník. Tak si právě o tom teď můžete ve vysílání odpoledního radiožurnálu poslechnout i reportáž.
1: Vcházím na obecní úřad, úřední hodiny středa od 16 do 17 hodin, tak přímo tady pan starosta. Nebude se vám stýskat po tom, že nebudete pan starosta?
2: Nebude. Hlavně se mi nebude stýskat po té agendě, které je čím dál tím více.
1: Nezávislý starosta Rokytovce Jaroslav Misík. Je to ten hlavní důvod, proč nejdete znovu do voleb?
2: Mám své druhé zaměstnání a je to tak časově náročné, že už mi nezbývá čas ani na své vlastní koníčky a rodinu.
1: Přišel se za námi podívat nezávislý zastupitel Zbyněk Horvát, který chtěl kandidovat v říjnových volbách.
3: Už v předchozích volbách jsem kandidoval v dodatečných volbách, kdy vlastně rovněž se stala situace, kdy byly dodatečné volby, nebylo dostatek kandidátů, takže tuto situaci známe. Chtěl jsem to vlastně v úvozovkách zkusit znova.
1: Mluvčí ministerstva vnitra Adam Rézler potvrzuje, že obec povede ministerský úředník.
4: Správce zajišťuje běžný chod obce. To je třeba odvoz odpadů, v zimě případně úklid sněhu. Na druhou stranu nesmí nakládat s majetkem, nesmí prodávat nebo kupovat nemovitosti.
1: Rokytovci se ptám lidí přímo na návsi, co říkají tomu, že volby nebudou.
5: Hele, že nebudeme mít starostu, mi až tak zase tak nevadí. Jsme malá obec, klidně bychom mohli patřit pod nějakou větší, nevadilo by mi to.
1: Druhý muž u dřevěné zvoničky na návsi mi říká, co si myslí o tom, že nebudou mít starostu.
6: Není to dobře, protože obec si má hospodářit sama.
1: A třetí obyvatel obce, který je na procházce u rybníka, by k volbám rád šel. Dosavadní vedení chválí.
7: Jsou tady jakoby dětský dny a rybářský závody.
1: Řešení dalších mnoha věcí se tak přesune na magistrát do Mladé Boleslavy. Z Rokytovce Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Areny Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Konsek St. Ledger, nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy. Německá energetická infrastruktura čelila od včerejšího rána dvěma útokům sabotérů. V noci na dnešek neznámí pachatelé způsobili zkrat v rozvodně v západoněmeckém Bergheimu. Vyžádalo si to odpojení 5 bloků ve 2 uhelných elektrárnách. V úterý brzo ráno pak zkrat odpojil taky jeden blok elektrárny Jenschwalde na východě Německa. Pachatelé tam k útoku použili po domácku vyrobenou pyrotechniku. Dodávky elektřiny pro zákazníky ale ani jeden útok neomezil. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždy dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Policie obvinila 3 dospělé fotbalové fanoušky a jednoho mladistvého za odpálení pyrotechniky před utkáním Baníku Ostrava. Výbuch loni na jaře před nádražím v Ostravě Vítkovicích 2 obviněné zranil a v péči lékařů skončili další 3 lidé z davu příznivců. Dospělým obviněným ve věku 21 až 23 let hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti až 5letý trest. U mladistvého je sazba poloviční. A policejní odborníci dnes začali exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vytáhnou zhruba po 80 letech. Příčina jeho smrti není doteď známá. Desítky odborníků se proto teď k případu znovu vrací.
0: Sport.
1: Ruský hokejový svaz se odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti zákazu startů svých týmů v mezinárodních soutěžích. Mezinárodní hokejová federace v červenci potvrdila, že Rusové nesmí hrát ani na mistrovství světa. Arbitráž se případem bude zabývat koncem října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 před Brnem, kratší zdržení na D8 za Kralupy a u Roxan. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu od exitu 182. Popůvky různě pomalu se sunou pravým pruhem do zúžení u D2. Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany kus za sjezdem na Kralupy se už rozjíždí jenom kratší zbytek kolony kolem 13. kilometru, brzy se pojede plynule. Původní příčina, nabourané auto ze 17. kilometru je odtažené, jede se zase oběma pruhy. Následně dál na D8 směr Ústí u exitu 35 do Ksany se tvoří jen chvílemi kratší fronta před zúžením na 36. kilometru. A na výjezdu z Čech D8 do Německa zůstává kolona kolem hranice, začíná na 91. kilometru. Jednak na A17 byla za hranicí nehoda a teď hlavně kontroly u Breitenau. Na silnici 28 z Loun na most pozorně u Skršína v křižovatce se silnicí 15 od Loun se srazila, od Lovosic se srazila dodávka a osobní auto, vzniká kratší kolona. A v Praze ve Strakonické z centra popojíždí kolona od Barandovského mostu asi čtvrt hodiny k pracím v levém pruhu u OMV u Malé Chuchle. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně až oblačno a zataženo a hlavně na horách ojediněle přeháníky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánilovou.
3: Hezký den vám přeji. Ještě v téhle půlhodině chystáme i něco pro sportovce. Třeba to, co dělá kreatin v našem těle a co o něm říká nová studie.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

myself. Na Blízkém východě znovu eskaluje konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Podle Tehránu včerejší americký úder na jihu země zabil svatebčany a další zranil. Íránské revoluční gardy v odvetě poslali rakety mimo jiné na Jordánsko. A právě do téhle země se za pár minut spojíme s naší blízkovýchodní zpravodajkou. Tak zůstaňte s námi.

0: Americké noční útoky podle Teheránu zabily několik lidí a další desítky zranily na svatbě v jižním Iránu. Iránský červený půlměsíc volá po nezávislém vyšetřování. Velitelství americké armády na Blízkém východě tvrdí, že na civilisty nikdy neútočí. Novou sérii úderů zdůvodnilo odvetou za napadení svých vojáků a také komerčních lodí v Hormuzském průlivu. My už jsme v Radiožurnálu ve spojení s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jano, co víme o tom úderu na pobřeží na jihu Iránu?
1: Dotkl se menší pobřežní obce Kuhestak na pobřeží Hormuzského průlivu a britská BBC ověřila, že odtud pochází video, které ukazuje zničený telekomunikační stožár a taky poničené domy. V jednom z nich asi 150 metrů od toho stožáru údajně byla svatební oslava, na kterou měly dopadnout šrapnely střely a zabít 5 lidí, včetně jednoho dítěte. Iránský červený půlměsíc teď taky uvádí skoro 70 raněných, včetně žen a dětí. Britská BBC taky ověřila video údajně nalezených částí rakety a expert na zbraně novinářům potvrdil, že jde o americkou podzvukovou střelu s plochou dráhou letu. Předseda iránského parlamentu a taky momentálně hlavní iránský vyjednávač Mohammad Bagher Kalibaf sáhl potom do slovníku iránského režimu a Spojené státy na sociálních sítích označil za velkého satana a výzvy k tomu nějaké odvetě, důrazné odvetě se ozývají i od dalších představitelů iránského režimu. Iránský červený půlměsíc se zároveň obrátil na vyšetřovatele Mezinárodního trestního soudu v Háku s žádostí, aby ten úder byl prošetřený nezávisle, včetně toho, jestli útok neporušil zásady humanitárního práva, a nebo jestli to zasažené místo opravdu mělo civilní charakter a nebylo třeba nezákonně používáno k nějakým vojenským účelům.
0: Jaké jsou následky dalších nočních amerických úderů a odvetných útoků Iránu?
1: Tak Írán v odvětě mířil na státy zálivu, hlavně tedy na Kuvajt a Bahrajn, ale třeba taky na irácký Erbil. Nejsilnější údery pak zřejmě směřovaly právě sem do Jordánska. Místní armáda uvedla, že sestřelila 10 iránských raket a 3 dopadly někam do volného prostranství v poušti. Iránské revoluční gardy tedy tvrdí, že tvrdě zasáhly americké vojáky na 2 místních základnách. Taková tvrzení ale Jordánsko ani Američané běžně nekomentují, pokud tedy na místě nejsou potvrzení mrtví. A co se týče amerických útoků na Irán, tak to vypadá, že se soustředili hlavně právě na pobřežní oblasti, ale taky na západ země. Iránské revoluční gardy například uvedly, že při útoku v provincii Karmanšáh právě na západě zemřeli 4 vojáci a několik mrtvých hlásila taky místní média v provincii Chuzestán zase na jeho západě Iránu.
0: Zprávy o mrtvých ale přicházejí i ze samotného Hormuzského průlivu. Co se dělo tam?
1: Jde o 2 námořníky z Filipín, kteří byli na palubě saudsko-arabské lodi, která byla v pondělí napadená při plavbě Hormuzským průlivem. Tento ropný supertanker byl tedy jedním ze 2 plavidel, která ten den večer byla zasažená poblíž Ománu. A ty obnovené útoky mezi Spojenými státy a Íránem taky vedly k růstu cen ropy, ale na evropském trhu se dostal na nejvyšší cenu od března i třeba plyn, a to z velké části právě kvůli obavám ze zpoždění vývozu skapalněného zemního plynu právě ze zálivu.
0: Jana Karasová, naše blízkovýchodní zpravodajka. Děkujeme, Jano, a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

S příchodem podzimu začnou růst v zimních sportech atletům tréninkové dávky a s nimi také nároky na prevenci a regeneraci po nemoci. My vám o tom víc řekneme za chvíli.

0: Sportovcům pomáhají také doplňky stravy a my se teď v Radiožurnálu zaměříme na jeden z nejznámějších, kreatin. Co skutečně dokáže, jak může sportovcům pomoci a co jsou naopak jen rozšířené mýty, to už řekne Lukáš Antoš z naší sportovní redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co vůbec dělá kreatin v našem těle?
1: Kreatin bychom si mohli představit jako malou energetickou rezervu. Když člověk sprintuje, skáče nebo zvedá těžké váhy, svaly potřebují během několika sekund velké množství energie. A právě tady kreatin pomáhá tuto energii rychle doplňovat. Díky tomu může sportovec zvládnout o něco více opakování, o něco vyšší intenzitu než kvalitnější trénink. A když se takový trénink opakuje týdny a měsíce, může to vést ke zvýšení síly i svalové hmoty.
0: Ty jsi dokonce objevil i studii, co v ní vědci sledovali.
1: Skupina amerických vědců v roce 2019 vzala 19 mužů, kteří už měli zkušenosti s posilováním a rozdělili ji do dvou skupin. Všichni po dobu 12 týdnů absolvovali stejný silový trénink 3x až 4x týdně. 10 mužů ale užívalo kreatin a 9 dostávalo placebo, tedy přípravek bez kreatinu. Účastníci přitom nevěděli, do které skupiny patří. Vědci před začátkem a po skončení porovnávali hlavně jejich sílu, výkon a množství svalové hmoty.
0: Dobře, a jaký byl po těch 12 týdnech rozdíl mezi oběma skupinami?
1: Zlepšili se všichni, protože všichni pravidelně trénovali. Skupina s kreatinem ale dosáhla lepších výsledků. Bench pressu zvýšila svoji maximální sílu o 24%, zatímco skupina s placebem o 8% méně.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Je s tebou fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než holku.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
1: Jo. To je Matyáš.
3: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.
2: Filtr. Dnes večer na ČT1 a již nyní celý seriál v iVysílání.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy. Rusko podle předsedkyně Evropské komise při srpnovém útoku na letiště v Lipsku použilo materiál vojenské kvality. Odbory na pražském letišti dál zůstávají kvůli novému vedení ve stávkové pohotovosti. V ligových dohrávkách fotbalové šance ligy se Zbrojovka Brno utká s Hradcem Králové a Bohemians s Jabloncem. Po nehodě ve Zdibech vzniká kolona na příjezdu do Prahy Mělnickou silnicí. A je převážně slunečno, postupně se zatáhne a na horách se můžou objevit přehánky. Teploty většinou do 25 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Při srpnovém pokusu o útok na letiště v Lipsku použili podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové ruští agenti materiál vojenské kvality. Pokud by byl útok úspěšný, mohli podle ní lidé na místě přijít o život. Leyenová řekla, že Unie musí reagovat přijetím dalších sankcí vůči Rusku.
10: We have to step up.
11: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji. A musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
10: And protect them accordingly.
8: Ze srpnového pokusu o útok na letiště v Lipsku obvinila německá vláda Rusko. V reakci na to Berlín oznámil, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Letištní odbory dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. Radiožurnálu to po dnešním jednání s vedením letiště řekla předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli probrat dosavadní Lašákovy kroky. Schůze se má podle Palové zúčastnit i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Rodiče studující na vysoké škole můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chův nebo na zaplacení dětských skupin po dobu studia. Úřad práce plánuje na příspěvky vyčlenit desítky milionů korun. Například na Univerzitě Karlově by o ně mohly žádat stovky lidí, říká mluvčí Michaela Lagrová.
12: Nicméně ke splnění toho nároku se musí současně jednat o první studium na vysoké škole. To znamená, že se dá očekávat, že reálný počet těch oprávněných žadatelů bude nižší než těch 200 až 230.
8: Přelouči odhalili pomník herci, dabérovi a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
13: On si zásadně pral své košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
14: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
15: Hej, vítám!
16: Jo, šéfe.
15: Sem se dívejte, vždycky sem!
17: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
14: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naděja Kubínková, Radiožurnál.
9: Sport.
4: Fotbalisté Zbrojovky nastoupí v 18 hodin do hrávce čtvrtého kola proti Hradci Králové. Východočeši chtějí navázat na úspěšnou vzájemnou bilanci, když z posledních 6 duelů pouze jednou vyšli na půdě soupeře budově na prázdno. Hradecký trenér Adrian Rolko ale varuje před útočnou kvalitou soupeře, především exhradeckým útočníkem Vašulínem.
5: Je to golový útočník, má velkou sílu, vysoký, velký, pozor se na něj musím dát, ale samozřejmě ne na něj, je tam Vaníček, tam Vachoušek, který dokáže ty šance připravit. Ten tým mají, říkám, zkušený, dobře se skládaný a teď je to o tom, aby jsme teď sklepali tu únavu a aby jsme z Brna zase něco přivezli.
4: V 18 hodin začne další dohrávka mezi Bohemians a Jabloncem. Na Radiožurnálu Sport o obou dvou zápasech uslyšíte živě na Radiožurnálu v reportážních stupech. A ruský hokejový svaz odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti zákazu startu na mezinárodních soutěžích. O možném návratu Rusů na mistrovství světa se bude rozhodovat koncem října.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolona na D1 před Brnem a nehody ve sjezdu z pražského okruhu na D5 i na devítce ve Zdibech. Na D1 před Brnem z Prahy stále zůstává kolona kamionů v pravém pruhu před D2 už od sjezdu 182 Popůvky. Na dálnici D8 z Prahy směrem na Ústí čekejte kolem exitu 9 Kralupy silný provoz. Pomalu jedou hlavně kamiony v pravém pruhu. Na kilometru 12,5 totiž hlásíte překážku.
16: V pravém pruhu stojí porouchaný kamion.
15: Pro osobní auta zdržení zanedbatelné, dál už se jede plynulé, po dopolední nehodě na 17. je už skoro hodinu všechno odklizené. Dál ale na D8 směr Ústí ještě za sjezdem na Roudnici kolem 32. kilometru zpomalují kamiony v pravém pruhu, u exitu 35 Doksany i v levém osobní auta, zdržení pro ně je pár minut do omezení na 36. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště pozor na kolonu, za sjezdem na Stodůlky z kilometru 21 se sune zhruba 10 minut do sjezdu na D5 směr Plzeň. Na konci sjezdové rampy stojí po kolizi kamion vlevo a osobní auto v pravém pruhu. A na silnici 9 na příjezdu do Prahy z Mělníka se ve Zdibech v kruhovém objezdu u sjezdu z D8 srazila dvě auta. Do kolony se dojíždí za Líbeznicemi u odbočky na Sedlec, zdržení 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy i 28. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánilovou.
14: Hezký den vám přeji. Ve vysílání se za chvíli vrátíme za naší reportérkou do Lán. Tam od dnešního rána exhumují ostatky Jana Masaryka. Jejich nové přezkoumání by totiž mohlo přinést odpovědi na téměř 80 let starou záhadu, jak tehdejší československý ministr zahraničí zemřel. Takové jsou naše plány. Dobré odpoledne.
9: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Od smrti Jana Masaryka uplynulo už téměř 80 let. Přesto se však stále nepodařilo zjistit, jak bývalý československý ministr zahraničí zemřel. Odpovědi by mohla přinést nová pitva. Kvůli ní dnes z lánské rodinné hrobky odborníci Masarykovy ostatky exhumují. A co se teď děje v Lánech, to už si řekneme s reportérkou Adélou Burešovou. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Vyšetřovatelé byli tady na Lánském hřbitově už před 6 hodinou ráno. Policisté tu od té doby prakticky celou dobu před tou hřbitovní zdí stojí, aby se do ní skutečně nikdo nedostal. Na brance je i taková velká cedule pro obyvatele z Lán, že je z technických důvodů tedy dnes i zítra hřbitov uzavřený. Pokud totiž všechno půjde podle plánu, tak by dnes měli Masarykovy ostatky soudní znalci zkoumat a zítra by je pak vyšetřovatelé vrátili do té rodinné hrobky.
0: Jaká jsou očekávání historiků od nové pitvy?
1: Poměrně velká, vyřešit by se totiž mohla skutečně ta příčina smrti, na které se historici dodnes neshodují. Třeba badatelka Václava Jandečková je přesvědčená o vraždě, naopak Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k té verzi sebevraždy. Podle něj se totiž komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila. Smíšené pocity z přezkoumání ostatků a obecně té exhumace Jana Masaryka z rodinné hrobky mají ale místní tady v Lánech.
2: Jestli jako po takové dlouhé době se dá vůbec něco zjistit, no, takže já od toho fakt nic moc neočekávám.
3: Je pro mě záhada, proč to tělo exhumujou.
4: Co jsem mluvila s lidma, tak někteří jsou proti, že chtěli, aby už jako tam zůstal v klidu.
1: A výsledky toho znaleckého přezkoumání chce naopak znát starosta Lán, který se exhumace Masarykových ostatků teď na hřbitově účastní.
0: Co se vlastně dá zjistit z ostatků po více než 70 letech?
1: Odborníci budou vycházet pravděpodobně už jen pouze tedy z kosterních pozůstatků, komplikovat jim práci, ale může původní pitevní zpráva. Dodnes totiž panují pochybnosti o tom, jestli nebyla na pokyn STB sfalšovaná. Pokračuje přednosta Ústavu soudního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavel Toupalík.
5: Když byla prováděna prohlídka lékařem, tak se údajně už nejednalo u to prvotní vlastně polohu těla, potom dopadu se ho označili. Ta úplně prvotní poloha není do dneška známá vlastně, což je velice podstatné pro třeba biomechaniku, pro určování toho páru sokna a tak dále.
1: A výsledky pitev mají znalci podle Toupalíka většinou zhruba do měsíce.
0: Naše reportérka Adéla Burešová, děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážky na pražském okruhu. Pozor, dejte na okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Karlovarskou D6. Na kilometru 24 leží větší balík mezi jízdními pruhy. Brzdí se a vybočuje. A na okruhu opačně směr letiště se protahuje kolona. Už je od Ořechů k nehodě ve sjezdové rampě na plzeňskou D5. Zdržení přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: That night we almost called it quits.

0: Sabotáž provedená cizí mocností je jedním z možných vysvětlení potíží, se kterými se od včerejška potýkají elektrické rozvodny v Německu. Neznámí pachatelé je zkratovali právě v den, kdy Německo označilo Rusko za viníka srpnového pokusu o dronový útok v Lipsku. Moskva obratem varovala, že na to odpoví. My už si víc řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Rozhodně nemůžeme tvrdit s jistotou, že v případě těch zkratů elektrických rozvoden v Německu jsme právě svědky už té ruské odpovědi na mimo jiné uzavření ruského konzulátu v Bonnu nebo ruského domu v Berlíně. To bych chtěl zdůraznit, ani v samotném Německu ty informace takto nepropojují, spíš řekněme stojí vedle sebe, tedy Německo obvinilo Rusko z pokusu o útok v Lipsku, Moskva varuje, že odpoví, no a v rámci během 24 hodin jsou dvě sabotáže na elektrárnách a k tomu dnes ráno ještě výbuch neznámého předmětu u nádraží v Augsburgu.
0: Co nasvědčuje oné verzi, že za sabotážemi stojí nějaká cizí mocnost?
1: Tak jsou to vyjádření veřejných činitelů. Ministr vnitra v Braniborsku, tedy ve spolkové zemi na východě Německa, kde je u hranic s Polskem ta hnědouhelná elektrárna Jenschewalde, nedaleko ní u rozvodny, vyšetřovatelé včera ráno našli neprávě upřesněná výbušná či zápalná zařízení a braniborský ministr vnitra Jan Redman, ten mluvil o sabotáži se zatím nejasným viníkem, přičemž vyloučená podle něj není ani ta varianta cizí mocnosti. No a podobně se dnes vyjádřil taky ministr vnitra spolkové zemi mě severní Porýní Westfálsko, pardon, Herbert Reul.
2: Fremdstaatlich gelenkte sabotáže.
1: Ani u nich prý není jasné, kdo zřejmě pomocí kabelu přehozeného přes vedení zkratoval včera večer rozvodnu u Kolína nad Rýnem, ale už teď je podle ministra Reula jasné, že to nebyla žádná nehoda, ale úmyslná sabotáž. Podle ministra Reula jsou dva směry, kterými se teď vyšetřovatelé ubírají, a to buď, že mohlo jít o příznivce krajní levice, kteří se k podobným činům v minulosti v Německu hlásili, anebo právě o zahraniční mocnost. Souvislost se sabotáží v Braniborsku, dřívějšími sabotážemi vlakového vedení nebo jinými hybridními útoky v Německu, to tento zemský ministr nechtěl dávat dohromady, ale uvedl, že se to prověřuje.
0: Tomáši, měly ty sabotáže na rozvodnách nějaký dopad na obyčejné lidi nebo firmy v Německu?
1: Bezprostředně ne, tím zkratováním rozvodny v severním Porýní Westfálsku, teď se mi to podruhé podařilo, bylo dnes dopoledne informovala společnost RWE automaticky odpojeno 5 bloků nedalekých hnědouhelných elektráren, ty dodávaly v ten moment toho útoku asi 3000 MW do sítě, ale byl to výpadek, který dokázali a jiné elektrárny nahradit a vlastně tím způsobem i síť stabilizovat. A v Braniborsku to bylo podobné, dodávky pro obyvatelstvo nebyly přerušené. Podle braniborského rozhlasu by to bylo horší, kdyby se aktivovala všechna ta zápalná či výbušná zařízení nalezená u rozvodny, protože potom by mohl přijít o elektřinu taky značný kus Berlína anebo část Saska.
0: Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Tomáši, díky.
1: Děkuji, hezký den.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 14.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a v Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. Při nehodě autobusu u města Dahab na egyptském Sinajském poloostrově zemřelo nejméně 16 lidí, skoro 30 dalších je zraněných. Uvedlo to egyptské ministerstvo zdravotnictví s tím, že na místo nehody vyjelo 20 sanitek. O příčině nehody úřady neinformovaly. Tragické havárie jsou na egyptských silnicích poměrně běžné. Může za to mimo jiné špatný technický stav vozidel nebo nedodržování dopravních předpisů. Americká společnost Apple změnila název jezera Ontario na americké ve své mapové aplikaci. V minulých dnech je o to požádal americký prezident Donald Trump. Nový název jezera vidí jen američtí uživatelé této aplikace. Těm kanadským se i nadále zobrazuje název jezera Ontario. Uživatelé map od Apple ve zbytku světa pak uvidí oba názvy. A v italských Benátkách začíná mezinárodní filmový festival. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec a režisér George Clooney. O hlavní cenu celkem soutěží 21 snímků. V sekci pro restaurované filmy bude uvedený i československý snímek z roku 1969 Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jireše.
3: Sport.
2: Fotbalový obránce Václav Jemelka a útočník Matěj Vidra jsou po operaci kolene a budou fotbalistům Plzně několik týdnů chybět. Západočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. 31-letý Jemelka si naposledy zahrál krátce v dubnu a s kolenem byl na operaci už v květnu. O 3 roky starší Vidra ještě minulý čtvrtek jako střídající hráč zasáhl do odvety závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti CZ Bělehrad, kdy Plzeň po výhře 5-1 po prodloužení postoupila do ligové fáze.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 v Brně i na pražském okruhu u Jesenice a Chrášťan. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna komplikace navíc, do kolony se teď dojíždí už za exitem Ostrovačice kolem 179. kilometru a brzdí až do zastavení i osobní auta. Ta se potom za sjezdem na Popůvky rozjedou, pokračuje dál fronta kamionů pravým pruhem. Levý je zase plný v Brně za sjezdem k výstavišti ze zhruba 192. kilometru a zabere to asi 10 minut osobním autům. Za nájezdem z Vídeňské ještě před zúžením se totiž srazil kamion a osobní auto. Chvíli stály ve středním pruhu. Před momentem je policie odstavila mimo pruhy. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště 2 kolony. Nejdřív kratší před sjezdem na Jesenici z 80. kilometru na pár minut k drobné nehodě v omezení na 82. Horší situace potom za tunely, spojily se 2 kolony, ta od exitu 15 slohkov do zúžení za nájezdem od Barandova, teď pokračuje dál kolem Ořechu až do sjezdu exitem 23 na plzeňskou dálnici D5. Na konci sjezdové rampy se kličkuje z levého do pravého pruhu mezi nabouraným kamionem a osobním autem. Od Lohkova je to na 20 i víc minut osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy i 28. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Schánilovou.
1: Hezké odpoledne vám přeji. V téhle půl hodině uslyšíte Bruce Springsteena, Jerry Halliwell a právě teď je připraven také Mikolas Josef.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

tonight. Za chvíli se v Radiožurnálu podíváme na to, jak vypadá začátek letošní sklizně brambor na Vysočině. Jsou to prašná pole a také drobné hlízy. Na některých místech jsou výnosy proti loňskému roku jen poloviční. Přímo na pole se podíváme za chvíli v naší reportáži.

0: Na Vysočině už začala sklizeň brambor. Zatímco loni pěstitelé hlásili rekordní úrodu, letos je ta situace opačná. Extrémně horké a suché léto nedovolilo bramborám vyrůst a na jejich kvalitě se pak podepsaly i přívalové deště z konce srpna.
1: To, aby jsme sebrali to, co v loni, musíme sebrat dvakrát takovou plochu. Ten výnos bude tak poloviční letos proti loňskému roku.
2: S agronomem Jindřichem Štiksem jsme na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku. Tamhle vzadu nám jede.
1: Bramborový kombajn nám jede. Práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. A to je celý důvod, proč prostě ten výnos letos nebude. Bude poloviční proti předcházícím letům.
2: A ta kvalita těch brambor?
1: Ani kvalita nebude dobrá, protože teď po dlouhotrvajícím suchu přišly zase velké srážky a ty brambory dostávají hrozný šoky z toho počasí. Velikost není prostě. Brambory nasadili, ale pokud nemají vláhu, tak složejí nať a už prostě tu velikost nedoženou.
2: Na ceně už se to nějak odrazilo?
1: Se dá říct, že cena je vyšší, ale na to, aby to pokrylo tu ztrátu. Řekl bych, že letos je taková cena, která měla být v loni, no a v loni byla ani nepoloviční.
2: Proč se letos neurodilo a s jak velkou ztrátou budou muset zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Jana Čepla.
3: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly. A každá odrůda na to reaguje jináč. Jsou odrůdy, které dopadly velmi špatně. Jsou třeba odrůdy, které jsou na tom lépe ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
2: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15 až 20%. Milan Soldán.

0: Na okraji Prostějova na přejezdu z Prostějova do Kostelce na Hané se dnes odpoledne střetl motorový vlak s vozidlem technických služeb. Při střetu motorový vůz částečně vykolejil a 8 lidí se zranilo. Jsou to informace od mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky. Provoz na trati je zastaven, zasahovala i letecká záchranná služba. A podle informací Českých drah bude provoz podle odhadů zastaven do 18 hodin. Zavedena je teď náhradní autobusová doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Požár na D1 u Bíteše. Na D1 ve směru z Brna do Prahy za 9 kříži dejte pozor. Těsně před sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 163 hoří kamion už velkými plameny, zatímco kolem jede levým pruhem. Kouř je hustý, hasiči jsou na cestě. Do kolony se dojíždí kolem 165. kilometru. Udržujte záchranou uličku a počítejte s tím, že provoz dočasně pozastaví. D1 směr Praha před Bíteší 163. požár. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Fotbalisti z Brojovky Brno můžou večer potvrdit už tak povedený vstup do nového ročníku nejvyšší soutěže. Nováčci šance ligy totiž budou v dohrávce čtvrtého kola hostit Hradec Králové a pokud zvítězí, tak poskočí na druhé místo tabulky. Víc si nejen o výkonech z Brojovky chceme povídat s reportérem Františkem Typovským. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Asistent trenéra Hradce Adrián Rolko před zápasem řekl, že z Brojovka je netypickým ligovým nováčkem. Co tím myslel?
1: Narážel hlavně na zkušenost kádru Brňanů. Jejich tým zatím nenarazil na takové ty tradiční potíže nováčků, kteří po prvotní euforii z postupu přestanou stíhat tempu nejvyšší soutěže. Zbrojovka má movité majitele v čele s miliardářem Vojtěchem Kačinou a současné složení mužstva začala tvořit už před několika měsíci ještě ve druhé lize. Výsledkem jsou body ze zápasů proti Spartě a Plzni a teď i možný posun na druhé místo šance ligy. Kouč Zbrojovky Martin Svědík se ale na postavení v tabulce zatím nesoustředí.
2: Já vůbec se nezabývám ani tím, že potom někdo říká, že budeme támhle nebo támhle. My víme, nějaký v kabině máme nějaký svůj cíl, my víme, na co máme. My víme, že prostě jsme založeni na týmovém výkonu a my víme, že můžou přijít daleko horší časy. Takže chceme využít toho každým zápasem se posouvat dál a dál, ať už to je vlastně herně, ať už to je výkonnostně, anebo samozřejmě těma bodama.
0: O koho se Zbrojovka Brno zatím nejvíc opírá?
1: Skvělou formu si drží předsezónní posila útočník Daniel Vašulín, který v 5 odehraných zápasech tohoto ročníku už 3x skóroval. A září taky malýský levý bek Amadou Dante. V sezóně už má 2 asistence, pro své spoluhráče navíc podle statistik vytvořil dalších 5 vyložených šancí.
0: Hradec Králové zápasem v Brně zahájí náročný blok 5 zápasů ve 14 dnech. Na vlas stejný program má také Jablonec, který se připravuje na utkání na trávníku pražských Bohemians.
1: Severočeši totiž prošli přes 3 předkola konferenční ligy a dostali se do hlavní fáze soutěže. Během léta si ale stejně jako Hradec kvůli evropským pohárům odložili 2 zápasy nejvyšší soutěže. A než v říjnu začne zmiňovaná konferenční liga, tak chtějí svěřenci Luboše Kozla v uvozovkách dohnat kalendář. První z 5 zápasů ve 14 dnech odehrají na trávníku Bohemians, kteří touží po první domácí výhře v ročníku. Souboj Zbrojovka Brno Hradec Králové začne v 18 hodin. Duel Bohemians Jablonec má výkop o 2 hodiny později. Přímé přenosy obou utkání uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
0: A jak řekneš, tak se také stane. Tohle bylo

0: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. Dva roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy. Desítky policejních vyšetřovatelů se znovu vrací k neobjasněné smrti Jana Masaryka. Dnes začaly připravovat exhumaci jeho ostatků. Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo má už přes 3000 obětí. Fotbalistky pražské Sparty dělí jeden zápas od Ligy mistryň. Kvůli požáru je zastavený provoz na dálnici D1 z Brna do Prahy před Velkou Bíteší. A zítra bude převážně oblačno, ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Teploty nejčastěji do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na železničním přejezdu na trati mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem se odpoledne srazil nákladní vůz technických služeb s osobním motorovým vlakem. Při nehodě se zranilo 8 lidí, z toho 3 z auta. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
3: Ten vlak částečně vykolejil, na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Po zadokumentování nehody policií budou hasiči správy železnic odstraňovat to nákladní auto z kolejiště a budou nakolejovat ten osobní vlak. V tomto úseku je v tuto chvíli provoz zastaven.
1: Podle informací Českých drah bude provoz na trati podle prvotních odhadů zastavený do 18 hodin. Policejní odborníci ode dneška připravují exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vytáhnou zhruba po 80 letech. Příčina jeho smrti není doteď známá. Desítky odborníků se proto teď k případu znovu vrací, říká náměstek ředitele úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jan Trnečka.
4: Cílem exhumace je za použití nejmodernějších kriminalistických metod objasnit okolnosti, jak k úmrtí došlo.
1: Odborníci můžou provést CT vyšetření, 3D sken celého těla a případně rentgenové vyšetření. Bývalý ministr zemřel v roce 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Tehdy byla jeho smrt označena za vraždu. Během epidemie eboly zemřelo v Demokratické republice Kongo už přes 3000 lidí. Potvrzených nakažených je více než 6000. Podle Světové zdravotnické organizace situace v Kongu zůstává mimo kontrolu. Je taky velmi pravděpodobné, že současná epidemie překoná tu zatím nejsmrtelnější z let 2014 až 2016 v západní Africe. Při ní zemřelo na 11 000 lidí. Národní divadlo Brno dnes zahájí novou sezónu speciálním programem. V 6 hodin večer začne na Piasetě před Janáčkovým divadlem koncert a představení pod širým nebem. Vystoupí solisté, sboristé, orchestr a taky baletní tanečníci. Už teď ale začíná program pro děti s aktivitami z divadelního zákulisí, říká lektorka Klára Mazlová.
5: 4 stanoviště, 2 budou operní, škola dirigování, kde se dětem i dospělým budou věnovat dirigenti Janáčkovy opery. Dozví se, co to je partitura, jak se diriguje, dozví se, jestli vůbec někdy dirigent má čas si odpočinout. Jedno bude baletní a jedno bude činoherní.
1: Sport. Fotbalistky pražské Sparty dnes čeká odveta třetího předkola Ligy mistryň. V 18 hodin a 45 minut nastoupí na hřišti švýcarského Servet. Před týdnem doma na Letné české hráčky porazili švýcarský celek 3-2. Jak si spartianské fotbalistky před zápasem věří, popisuje kapitánka týmu Eva Bartoňová.
6: Kapse nic nemáme, naopak si myslím, že pro tým, který nemá co ztratit, je to mnohdy výhodnější pozice. Jsme si to ukázali minulý rok, když jsme neměli co ztratit, tak jsme hráli víc uvolněně, neměli jsme takovej tlak na sebe možná. Pro nás bude asi teďka novinka se s tím poprat i z té druhé stránky a určitě budu apelovat na to, aby jsme hráli aktivně, aby jsme rozhodně tam nejeli bránit nějaký výsledek, protože to by se nám mohlo vymstít.
1: Odvetu v úvodním předkole evropského poháru dnes odehrají také fotbalistky Liberce. Ty se od 17 hodin doma utkají s hráčkami bosenského Sarajeva. Do odvety vstoupí Češky s jednogólovým náskokem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D1 u Bíteše, nehody na pražském okruhu u Jesenice a Chrášťan. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu je těsně před sjezdem na Velkou Bíteš zastavený provoz. Na kilometru 163,5 zasahují hasiči u většího požáru kamionu. Plameny už zdolali, ještě dohašují, zatím se nedá projet a kolona stojí. Dojíždí se do ní u odpočívky 9 křížů kolem 167. kilometru. Pokud byste chtěli předtím sjet exitem 168, připomínáme, že silnice 37 od Velké Bíteše na D1 je uzavřená kvůli opravám, takže by se muselo dál směr Ruda a až u Lhotky zpátky na dálnici exitem 153. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy roztrhaná kolona kamionů začíná teď za Domašovem na 174. kilometru v pravém pruhu. Kolem exitu 182 Popůvky brzdí i osobní auta, v levém pruhu různě hustý provoz je až do omezení u D2. A na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se popojíždí nejdřív před Jesenicí ze 79. kilometru osobním autem asi 10 minut k nehodě v omezení na 82. a potom další kolona je od exitu 15 Lochkov k nehodě ve sjezdu na plzeňskou dálnici D5 osobním autem až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu čekáme místy jinde ojediněle déšť nebo přeháňky, teploty od 21 do 25 stupňů, na Jihomoravě až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
8: Dobré odpoledne vám přeji. Ruské hybridní útoky Evropu nezastraší, ale naopak posílí její podporu Ukrajině. Takový vzkaz po dnešní schůzce v Bruselu vyslali generální tajemník NATO Rutte a předsedkyně Evropské komise von der Leyenová. Reagovali na úterní oznámení Německa, že za srpnovým pokusem o dronový útok v Lipsku stálo právě Rusko. Poslechněte si o tom v odpoledním radiožurnálu.
2: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Srpnový dronový útok Ruska na letiště v německém Lipsku podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové pouze posílil evropské odhodlání pomáhat Ukrajině. Uvedla to po schůzce s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem v Bruselu. A podle Ruteho se Moskvě podobnými útoky nepodaří alianci rozdělit nebo odradit od podpory Ukrajiny, právě naopak. Jednání představitelů NATO a Evropské komise sledovala naše zpravodajka v Bruselu Zdeňka Trachtová. Zdeňko, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Rutte i von der Leyenová už ruský útok odsoudili v úterý po prohlášení německé vlády. Co od nich zaznělo po dnešní schůzce?
1: Šéfka Evropské komise prohlásila, že ten incident v Lipsku je novou eskalací, za kterou prokazatelně stojí Rusko a je součástí širšího vzorce, v rámci kterého Moskva čím dál více stupňuje své hybridní útoky na země Evropské unie a NATO.
2: Pokud by tento útok uspěl, vedl by k obrovským škodám a možná i ke ztrátám na životech. Chci tedy jasně říci, o co šlo. Jednalo se o útok s použitím vojenského materiálu, který provedli ruští agenti na půdě Evropské unie. To nebudeme tolerovat.
1: Tvrdou pravdou podle von der Leyenové je, že takovéto hybridní útoky ze strany Ruska jsou pro Evropu novým normálem a musí být připravená na ně ještě rychleji a pohotověji reagovat. Šéf NATO Rutte uvedl, že slova von der Leyenové kompletně podepisuje. Aliance podle něho sleduje čím dál více dronů a raket, které narušují vzdušný prostor na hranicích východního křídla NATO, ale také požáru továren, které vyrábějí například zbraně pro Ukrajinu.
0: Jaké kroky tedy Evropská unie a NATO podniknou v reakci na rostoucí hybridní hrozby ze strany Ruska?
1: Von der Leyenová ujistila, že žádné zastrašování na Evropskou unii a NATO nezabere. Naopak, Evropa je připravená vyvíjet na Rusko další tlak. Připomínám, že aktuálně státy 27 připravují nový sankční balík, který se zaměří mimo jiné na další oslabení ruského zbrojního průmyslu. A šéf NATO mluvil opět o další finanční pomoci Ukrajině. Pokračuje Rutte.
3: Pokud se Rusko domnívá, že nás tato hrozba rozdělí, nebo pokud si myslí, že nás to odradí od podpory Ukrajiny, tak to se mýlí. Naše jednota je neotřesitelná. Naše podpora Ukrajině je jasná.
1: Připomenu ještě, co se vlastně v Lipsku stalo. Zaměstnanec letiště tam 5. srpna objevil dron s výbušninou poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Další nákladní letadlo se zase srazilo s neznámým letícím objektem a podle německého ministerstva vnitra ten útok provedli naverbovaní agenti, které najali ruské státní orgány.
0: Jednání představitelů NATO a Evropské komise tedy sleduje bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Požár na D1 u Bíteše, sledujeme situaci. Na dálnici D1 z Brna na Prahu těsně před exitem Velká Bíteš na kilometru 163,5 schořel kamion, už je uhašený. Hasiči čistí alespoň levý pruh, vypadá to, že by mohli alespoň jedním pruhem provoz brzy pustit a právě se tak stalo. Tedy průjezdný už je levý pruh, kolona se začne rozjíždět, ovšem je dlouhá a na svém konci stojí. Natáhla se před exit 9 křížů na 170. kilometr. Pokud byste chtěli na 168. sjet a ještě se vyhnout, tak na dálnici se můžete vrátit až silnicí směrem z Bítýšky u Lhotky exit 153, protože spojka od Bíteše k D1 silnice 37 je uzavřená. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ani válka, ani drahý benzín, ani extrémní teploty nebo požáry neodradili Čechy od toho, aby si letos dopřáli dovolenou v zahraničí. Podle aktuálních informací cestovních kanceláří a agentur kupovali Češi letos v létě zájezdy ve stejně rekordních počtech jako v loni. Informace už přináší Tomáš Jeník z ekonomické redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Ovlivnil tedy konflikt na Blízkém východě nějak letní turistickou sezónu?
1: Nakonec výrazně méně, než se čekalo. V březnu, dubnu a částečně i v květnu se zájezdy prodávaly méně. Podle Jana Bezděka, mluvčího skupiny DER Turistik, lidé vyčkávali, jak se prudce zdražující ropa projeví na cenách letenek. Cestovní kanceláře si totiž můžou k ceně zájezdu přidat takzvaný palivový příplatek. Ani to ale nakonec Čechy od cestování neodradilo, říká Bezděk.
2: Ta chuť cestovat se nikam nestratila, pouze klienti potřebovali mít trochu větší jistotu, takže ve chvíli, kdy se pak rozběhla ta last minute sezóna, řekněme v druhé polovině května a na začátku června, tak tam naopak zase poptávka výrazně narostla a v těch celkových číslech jsme tedy na stejné úrovni, jako jsme byli v loňské rekordní sezóně.
1: Stejnou zkušenost měli i další cestovní kanceláře a agentury, například Blue Style nebo Invia.
0: Takže se nic nezměnilo, Češi dál létají k moři, jako by se neválčilo?
1: Dá se to tak říct, po odeznění počátečního šoku patří Češi podle zástupců cestovních kanceláří k těm, kdo se poměrně rychle vracejí. Platilo to například i po covidu. Proti loňsku se ale cestovní plány českých turistů přece jenom trochu měnily, říká Jan Foret, šéf cestovní agentury Invia pro Česko.
3: Konflikt na Blízkém východě trošku zamával destinačním mixem. Vidíme některé evropské destinace populárnější než v loňských letech, například Španělsko, Řecko. Bylo tam mírné ochlazení hned po konfliktu u destinací, jako je Egypt nebo Turecko. Ale postupně po několika týdnech se ta poptávka se vrátila zpátky a Turecko a Egypt se vyšvihly zase znovu na ty nejpopulárnější destinace.
1: Například do Emirátů či Ománu se ale přes léto turisticky moc nelétá, takže se pokračující konflikt zájezdů téměř nedotkl.
0: Kvůli konfliktu ale zdražila také ropa a mluvilo se o hrozícím nedostatku leteckého benzínu. Nezdražilo to dovolené?
1: Kerosin, tedy letecký benzín, je skutečně výrazně dražší než před začátkem konfliktu. Zároveň ale nedošlo na katastrofické scénáře s jeho akutním nedostatkem. Proto byly i dopady na cestování a na zájezdy podstatně menší. Podle Foreta z Invie se ceny zájezdů v průměru zvedly o 5-8%. A Jan Bezděk z DER Turistik říká.
2: Pokud jde o to průměrnou cenu, tak ta vlastně se mírně zvyšuje, pohybuje se někde kolem 25 tisíc korun na osobu.
1: Cenu ovšem podle Bezděka nezvyšuje jenom dražší palivo, ale také při objednávání dalších služeb.
0: O dovolených jsme mluvili s Tomášem Jeníkem. Tomáši, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Slavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost dvou lidí podezřelých ze srpnového hybridního útoku na letišti v Lipsku. S odkazem na své zdroje to uvádí list Süddeutsche Zeitung. Podle něj se jedná o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Deník ale upozorňuje, že zadržení obou mužů je nepravděpodobné. Moskva dlouhodobě jakoukoliv odpovědnost odmítá. Ruské velvyslanectví v Berlíně uvedlo, že incident je narychlo připravenou provokací. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označil bezpečnostní incidenty v Německu za vážné. Česko je podle něj připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Premiér to napsal na síti X. Představitelé německé vlády obvinili Rusko ze srpnového útoku na letiště v Lipsku včera. Úřady zároveň vyšetřují dnešní výbuch neznámého předmětu v Augsburgu na jihu Německa nebo útoky na rozvodny na východě a západě země. Ředitel Industriálního muzea v Ostravě Pavel Lazar končí ve funkci. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ho odvolal. Informoval o tom jeho rezort, pod který muzeum spadá jako příspěvková organizace. Podle ministerstva Lazar končí kvůli obavám o budoucnost projektu, který má vytvořit nové muzeum v areálu Dolních Vítkovic. Dalším důvodem je, že muzeum v poslední době opustilo několik klíčových pracovníků. Lazarovo vyjádření scháníme. A střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku dnes zprovoznila nový pavilon pro výuku lesnických oborů. Jeho výstavba a vybavení moderních dílen stály 46 milionů korun. Škola tak může přijmout víc zájemců o obory lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva. Sport. Max Pedersen končí na Vueltě. Dánský cyklista odstoupil před startem dnešní 11. etapy. Jezdec stáje Lidl Trek bojoval podle vyjádření svého týmu v posledních dnech s nemocí. Ještě v 8. etapě přitom dojel druhý. V té včerejší už měl ale problémy. Obsadil 5. místo od konce a ztratil na čelo závodu víc než 10 minut.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona po požáru na D1 u Bíteše a fronty taky na pražském okruhu před D5. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za exitem Ostrovačice na kilometru 171 opatrně dojíždějte do kolony, ta na svém konci ještě stojí, i když zepředu už se rozjíždí těsně před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 163,5 kilometru se kolem zhořelého kamionu už čtvrt hodiny projíždí aspoň levým pruhem. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se vleče dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu do omezení u D2. Místy je roztrhaná, začíná za Domašovem na kilometru 172. Situace v levém pruhu je proměnlivá, osobní auta brzdí většinu času kolem exitu 182 popůvky na pár minut a pak hlavně tvoří kolonu v Brně za sjezdem k výstavišti ze 192. kilometru k D2. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se zpomaluje přes omezení u Jesenice, kolona je pak za tunely od Lochkova, je to až na půl hodiny osobním autem k nehodě ve sjezdu z okruhu na plzeňskou dálnici D5. A na okruhu opačně z letiště na D1 opatrně hned za exitem 3 Vestec v omezení tam překáží porouchané vozidlo, brzdí se před ním.
5: Zrovna v tom zúžení stojí pravý pruh dodávka s defektem.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno, na severu čekáme místy, jinde ojediněle déšť nebo přehánky. Teploty od 21 do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
1: Hezké odpoledne vám přeji. Jak se povedl začátek ligové sezóny fotbalistům Baníku Ostrava, také k tomu dojdeme ještě v téhle půl hodině.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Francouzský prezident zahájí v Londýně výstavu tapiserie z francouzského Bayeux. Jak a také kde bude slavná výšivka vystavena, to vám řekneme v odpoledním radiožurnálu.

0: Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Londýně zahájí výstavu slavné středověké tapisérie z francouzského Baye. Zapůjčila ji Paříž na jeden rok britskému muzeu. Podle obou zemí má výjimečná výstava podpořit vzájemné vztahy po Brexitu. Během návštěvy Londýna bude francouzský prezident jednat s britským předsedou vlády Andym Burnhamem a sejde se i s králem Karlem III. Je to téma pro Jaromíra Marka z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: O zápůjčku tapisérie, která vznikla před skoro tisícem let v Anglii, usiluje v Londýně skoro 100 let. Proč se to konečně podařilo právě teď?
1: Ono tomu přispělo několik okolností, jednak technických, praktických a samozřejmě také politických. Ty technické okolnosti, ta hlavní je to, že muzeum v Baye, kde je ta tapisérie dlouhodobě vystavená, prochází rekonstrukcí a musela by se stěhovat tak jako tak. A proto se britským historikům a odborníkům podařilo přesvědčit své francouzské kolegy, že by po tu dobu rekonstrukce mohla ta tapisérie se přesunout do Británie. A na řadě byli samozřejmě také politici. Tu zápůjčku dohodl prezident Macron s tehdejší premiérkou Therisou Mayovou už v roce 2018, jako právě už tehdy smířlivé gesto během jednání o Brexitu, které bylo tehdy velmi dramatické. Jenomže pak do toho vstoupil Boris Johnson, který ty vztahy zase přiostřil. Nakonec pandemie covidu. To všechno se zbrzdilo, no a nakonec loni v červenci dal definitivně zelenou té zápůjčce francouzský prezident a jak si řekla nebo naznačila, Britové opravdu se o tu zápůjčku snaží nejméně 100 roků, pětkrát například při korunovaci Alžběty II. Nebo když bylo 900. výročí bitvy u Hastings v roce 66, tak to vždycky Francouzi odmítli. Teď je tedy ta výšivka v Londýně, byť všichni Francouzi úplně z toho nejsou nadšení.
0: Dobře, a jak a kde bude vzácná textilie vystavená a jak se dají sehnat lístky?
1: Bude to v nové části Britského muzea, která se jmenuje Sainsbury Exhibition Gallery. Ta byla postavená asi před 10 lety. Pro tu tapisérii byla vyrobena speciálně vitrína, která je dlouhá 70 metrů, takže vlastně poprvé nebo po mnoha možná stovkách let bude vystavena v celé délce a poprvé bude naležato. A to vstupné, to je trochu svízel, ta vstupenka stojí nějakých 33 liber, zhruba 900 korun, řekněme, ale díval jsem se na stránky Britského muzea a až do konce ledna jsou vstupenky vyprodané. No a kdyby náhodou někdo nevěděl, co to ta tapisérie z Baye je, tak je to stará výšivka, dlouhá 70 metrů, vznikla v Anglii v 11. století, možná v roce 1066 a vypráví o tom, jak Vilém dobyvatel dobil Anglii.
0: Tak takové velké téma bylo pro Jaromíra Marka z naší zahraniční redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Tak to byly Connells 74-75 vysílání odpoledního radiožurnálu. Fotbalisté Baníku Ostrava získali zatím v ligové soutěži 9 bodů, stejně jako pražská Sparta. A to mají o jeden odehraný duel méně. Ale v začátku sezóny už sčítají citelné absence, ty poslední přišly v posledním vítězném utkání proti olomoucké Sigmě.
1: Mě strašně mrzí, že jsme přišli prostě o 3 hráče a věřte mi, že bych radši prohrál.
2: Říkal trenér Baníku Roman Skuhravý. Ošklivé zranění si způsobil v sobotním utkání senegalský útočník Abdallah Nieng. Při akrobatickém výskoku a snaze zasáhnout míč si při dopadu zlomil ošklivě bérec, tedy holení i lýtkovou kost nad kotníkem, a zápas nedohráli i Siňavský a Kohout.
1: Siňavský si tam v tom rohu na tom tartanu, jak je tam ten přechod, tak cítil, že se mu vyjelo a vrátilo koleno, takže teď mu to otýká a Ozzy Kohout tam ho píchlo v lýtku.
2: Nieng nejspíš přijde o zbytek sezóny. I Siňavský se v úterý dozvěděl krutou diagnózu, přetržený skřížený přední vaz. Kohout, který vynechal kvůli zdraví i určité pasáže minulé sezóny, snad nebude chybět tak dlouho. O zápas dřív zase utrpěl pneumotorax obránce Friedrich, ale tento týden už začíná běhat. Baník navíc před koncem přestupního termínu pustil do jiných klubů čtveřici Havran, Buchta, Pojezdný a Grigar.
1: Strašný paradox, hned se vám to takhle jakoby vydrbe, jo. Takže teď přemýšlím primárně jako o tom, jak si posunout do tréninkového procesu 3 hráče z Bčka a Bčko doplníme jakoby z dorostu.
2: Přemýšlí trenér Skuhravý.
1: Mám radost toho, že Bčko vyhrálo prej skvělý výkony některých hráčů, takže je to příležitost pro další.
2: Doplnil trenér Roman Skuhravý k aktuální plné marotce Baníku. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Jaké je to pohybovat se ve stavu bez tíže? To, co běžně zažívají jen astronauti, si před rokem při takzvaném parabolickém letu vyzkoušelo 26 českých teenagerů, kteří prošli náročným výběrem mise Zero G. A hostem Radiožurnálu bude jeden z velitelů této mise, popularizátor kosmonautiky Jan Spratek. Jak se vybírají mladí lidé na takovou misi? Co s nimi udělá několik minut bez tíže? A jaká je šance, že se z nich stanou opravdoví astronauti?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu

0: dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
4: Kdy máme ten abiturientský sraz?
5: Jak máme?
3: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
6: Rozdílné životy.
7: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
6: Společné vzpomínky.
8: Byla přece ve škole pokladní, ne?
9: A jo, a ty jsi primář.
6: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. V pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Radiožurnál je 16 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
13: Paříž si kvůli ruským dronům v Lipsku předvolala ruského diplomata. Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Fotbalová zbrojovka Brno se může posunout na druhé místo tabulky. Dnes se utká s Hradcem Králové. Dlouhá kolona je na dálnici D1 z Brna na Prahu po požáru u Velké Bíteše. A zítra bude převážně oblačno, ojediněle s deštěm nebo přehánkami, teploty nejčastěji do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Francouzské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského diplomata, řekl to ministr zahraničí Jean-Noël Barrot po jednání unijních ministrů v Irsku. Důvodem je nastražení výbušnin na letišti v německém Lipsku. Za incident ze srpna je podle německé vlády odpovědné Rusko.
14: Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot řekl, že Francie podpoří přijetí dalších protiruských sankcí. Opatření by podle něj měla být přijata na celoevropské úrovni a cílit by měla zejména na ruskou stínovou flotilu. Francie bude podle Barrota nadále pokračovat v podpoře Ukrajiny, která se brání ruské agresi. Kromě toho si Paříž předvolala ruského šarže d'affaires Alexandra Zezulina, který dočasně vede ruskou ambasádu v Paříži. Je to druhé předvolání během dvou měsíců. V červenci byl na ministerstvu zahraničí kvůli ruským kybernetickým útokům proti Francii. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
13: Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obranných výdajů. To by mohlo Česko před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
15: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok tomu řízení o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
13: Premiér Andrej Babiš z ANO kritiku Národní rozpočtové rady odmítl s tím, že rada podle něj není objektivní a že je s Evropskou komisí na výši schodku domluvený. Pražský Signál Festival letos nabídne 21 instalací českých i zahraničních umělců na dvou trasách. 14. ročník přehlídky digitálního umění se v říjnu poprvé rozšíří taky do Davids. Jedna z instalací vznikne třeba u slepého ramene Vltavy v Troji.
16: Divák už z dálky uvidí takový světelný maják, který ale svítí takovým nezvyklým světlem.
17: Říká programový manažer a kurátor Signál Festivalu Daniel Burda.
16: A on, divák vlastně vystoupí na takovou vyvýšeninu a vlastně uvidí ten laser ve vysoké výšce v 10-metrové věži, je vlastně namířený přímo dolů pod sebe a vlastně ty laserové paprsky se odráží u té vodní hladiny.
17: Jedno z děl, které bude stát na Flemingově náměstí, teď tvoří i umělec Milan Zeiss.
18: To je taková 8-metrová krychle z barysolu. Tam se bude odehrávat ten vizuální content. Teď vytvářím to finále.
17: Celý festival potrvá od 15. do 18. října. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport.
5: Fotbalisté zbrojovky Brno přivítají v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové. Utkání začne v 18 hodin. Brňané do něj vstoupí ze čtvrtého místa neúplné tabulky. V případě výhry se může prvoligový nováček posunout na druhou příčku. Podle trenéra zbrojovky Martina Svědíka jsou ale zatím důležitější věci než umístění.
19: Já vůbec se nezabývám ani tím, že potom někdo říká, že budeme tamhle nebo tamhle. My víme, nějaký v kabině máme nějaký svůj cíl, my víme, na co máme. My víme, že prostě jsme založeni na týmovém výkonu a my víme, že můžou přijít daleko horší časy. Takže chceme využít toho, každým zápasem se posouvat dál a dál, ať už to je vlastně herně, ať už to je výkonnostně, anebo samozřejmě těma bodama.
5: Druhá dnešní dohrávka čtvrtého kola první fotbalové ligy začne ve 20 hodin. Pražští Bohemians se utkají s Jabloncem. Oba zápasy nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Kolony na D1 před Bíteší a taky Brnem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Ostrovačicemi popojíždí kolona ze 174. kilometru, osobní auta kolem půl hodiny, kamiony déle, před sjezd na Velkou Bíteš na kilometru 163,5 je tam kolem skořelého kamionu průjezdný levý pruh. Ucpaná úplně je před Bíteší i objížďka po silnici 602, navíc se od Bíteše nedá najet na D1, silnice 37 je uzavřená, musí se až ke Lhotce k silnici od Bítišky. Na D1 před Brnem směrem z Prahy začíná kolona kamionů v pravém pruhu za Domašovem kolem 176. kilometru. Osobní auta jedou různě pomalu od exitu 182 Popůvky do Brna, kde dvojce asi 35 minut. Na D1 z Ostravy na Brno pozor těsně před sjezdem na Lipník, exit 298, v odbočovacím pruhu stojí porouchaná dodávka. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona od exitu 3 Vestec přes regulované tunely až k nehodě ve sjezdu z okruhu na plzeňskou D5, osobní auta až 50 minut. A v Praze teď velké komplikace po vážné nehodě v Karlovarské z centra za Bílou horou. Kolona se vleče už z Bělohorské od Kláštera přes Vypich. Je to na desítky minut. Kolona je tam taky i opačně od Drnovské i ze Slánské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra bude oblačno, zpočátku někde polojasno, na severu čekáme místy, jinde ojediněle déšť nebo přehánky, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy i 27. Tolik zprávy. A po nich pokračuje odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
12: Dobré odpoledne vám přejeme, Radiožurnál je s vámi po 16. hodině a my se ještě vrátíme k začátku školního roku a k těm nejmenším. Věk při nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. Za chvilku se tedy dozvíte víc, přidáme další podrobnosti, tak s námi zůstaňte, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Do první třídy nastupují děti ve stejném roce. Nejmladší a nejstarší ale může dělit až 11 měsíců a v tomto věku je podle učitelů a vědců z Masarykovy univerzity každý měsíc znát. Nejmladší žáci tak mohou mít zpočátku horší výsledky a častěji čelit šikaně. Věk nástupu do školy tak může dítě podle výzkumu ovlivnit na celý život.
1: Tady mám růžovou aktovku, takovou vínovou, a půjdu v ní do první třídy.
2: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky.
1: Tady mám pouzdro a je plný fix.
3: Všech různých barev.
1: Ano. A tady mám fixy na mazací tabulku, červená, zelená a modrá.
3: Co se těší, že se tam naučíš?
1: Až budu třeba umět psát a číst. Na to se moc těším.
3: A co si přečteš, až budeš umět číst?
1: No, všechny knihy.
2: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
4: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání. A s každým měsícem se jí opravdu mění i to myšlení, vidím, jak se posouvá.
2: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
5: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
2: Potvrzuje to i učitelka Pavla Šebelová ze základní školy Hamry v Brně.
6: Mám zkušenost, že spousta dětí, které by potřebovaly odklad a nedostali ho, tak se stává, že se dokáží vlastně nastartovat až zhruba kolem Vánoc a pak už vlastně ta práce je úplně jinačí, snažší, chybí jim prostě ten čas.
2: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlovy.
7: Z pohledu vývojové psychologie neplatí, že dvě šestileté děti jsou stejně staré.
2: Mladší a vývojově méně zralé děti mohou být zpočátku znevýhodněné. Jejich obtíže mohou být někdy mylně považovány za poruchu.
7: Když to dítě přijde do školy nezralé, tak potom zažívá neúspěch. Když zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
2: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností, sebevědomím a sociálními vztahy. Učitelé a psychologové by měli při hodnocení malých dětí zohledňovat jejich relativní věk.
2: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
5: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
2: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Tolik Avicii na Radiožurnálu, 16 hodin 15 minut, poslední let armádního Albatrosu dnes ukončil jeho desítky let dlouhou službu v české armádě. Nově ho budou moct letečtí nadšenci vidět v Leteckém muzeu v Pražských Kbelích, kam se vydáme za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Letecké muzeum Kbely má ode dneška nový cenný exponát. Do svých sbírek totiž převzalo armádní Albatros. Letoun s označením L-39C sloužil desítky let k výcviku nových pilotů, jako předstupeň před bojovými proudovými letouny. Za dobu provozu Albatrosy absolvovali asi 33 000 letů a vycvičilo se na nich na 200 pilotů českých vzdušných sil.
1: Poslední okružní let nad Českem. L-39C Albatros v šedé barvě se žlutým čumákem v doprovodu dalších dvou proudových letounů vzlétl v Pardubicích. Přelétl třeba nad vojenskou základnou v Čáslavi nebo nad svým výrobním závodem Aerovodochody a doletěl až sem na vojenské letiště ve Kbelích. Pilot dělá elegantní otočku a přistává. A naposledy roluje po runway. Tenhle motor teď vypíná úplně naposledy. Znovu už ho nikdo nenastartuje.
2: Pane řediteli, hlásím ukončení provozu L-39C celé státního podniku.
3: Pane řediteli, gratuluju k oficiálnímu poslednímu letu L-39 jak zapsání do historie.
2: Děkujeme.
1: Hlásí ředitel Pardubického centra leteckého výcviku Jaroslav Špaček a gratuluje mu ředitel státního podniku LOM Praha Jiří Protiva. Poslední pilot Albatrosu a letecký instruktor Ján Hromník zapisuje do deníku přípravy letadla závěrečný záznam.
4: Doba letu 55 minut a mali jsme tam 3,0G. Preťažení maximálně, které jsme tam za letu dosiahli, to bylo při tom rozchodu, jsem to trošku vytáhl. Viděli jsme kus České republiky. Naštěstí všechno proběhlo v pořádku. Pocit toho je to smutné, no. Bude mi to chýbat.
1: Poslední desítky metrů obstarává postarší traktor Zetor, který Albatrose odtáhne do areálu Leteckého muzea ve Kbelích na jeho nové místo. A v čem je tedy letoun unikátní, vysvětluje Ondřej Koukol z Aerovodochody.
5: Ten letoun je nezáludný, dokáže odpouštět nějaké chyby. Jeho aerodynamická koncepce je velmi vhodná pro ten výcvik. Jeho letové parametry a výkony jsou přesně to, co vlastně kadet potřebuje od přechodu z vrtulových letounů, než přejde na nadzvukové stíhací letouny.
1: Pro muzeum jde o cenný přírůstek do rodiny proudových letounů ve sbírce, říká ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.
6: To cečko je unikátní to, že to byl skutečně letoun, na kterém se vycvičili stovky a stovky našich vojenských pilotů. A je to letoun, který je živou legendou těch posledních dekád českého letectva. Jsou tady další typy tohoto letounu. Vlastně to navazuje všechno. Máme tady delfíny, L-29, L-39, no a jednou věřím tomu, že ten Skyfox tady bude taky.
1: Právě L-39NG Skyfox je generační následník, který ve výcviku nových pilotů nahrazuje Albatrosy. Pro expozici první generace proudových letounů chystá Letecké muzeum ve Kbelích nový hangár. Hotový by měl být asi do 5 let. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Prvoligové fotbalové kluby na začátku sezóny stále doplňují své soupisky i ve zprávách, o tom uslyšíte.
1: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
0: Zprávy s Janou Guldovou.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů chce v souvislosti s útoky na letiště v německém Lipsku v příštích dnech jednat s českými zpravodajskými službami. Řekl to před neformálním jednáním ministrů zahraničí Evropské unie v Irsku. Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla. Německá vláda včera ze zorganizování akce obvinila Moskvu a ohlásila uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Podle Macinka jsou německá obvinění velmi vážná. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní jeho syn. Radiožurnál to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty a zvyšuje tím dostupnost péče. V Brně dostala příspěvek jen 4 zařízení z přibližně 300. Pojišťovna nevysvětlila, podle jakých kritérií ordinace vybírala. Smolík na dotazy Radiožurnálu dlouhodobě nereaguje, nevyjádřil se ani jeho syn. Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny, schválila to vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevo, že má k úmluvě výhrady. A v Rokytnici v Orlických horách začala stavba nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Modulární objekt má zlepšit dostupnost péče v Orlických horách a zkrátit dojezdové časy záchranářů hlavně do hůř dostupných míst. Hotovo by mělo být do konce letošního roku. Sport. Fotbalový Liberec má novou posilu. Nigerijského záložníka Johnsona Daudu se Slovanem podepsal 5letou smlouvu. V této sezóně ale bude ještě 19letý fotbalista hostovat ve svém dosavadním srbském klubu Novi Pazar. A tým fotbalového Artisu Brno rozšíří polský záložník Dominik Sarapata. 18letý hráč přišel na hostování do konce sezóny s FC Kodaň. Kluby to oznámili na svém webu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Protisměr na D6 u Chebu a kolony na D1 před Býteší a Brnem. Na dálnici D6 teď na nejvýš opatrně před Chebem směrem z Karlových Varů. Zbystřete už za sjezdem k Jesenické přehradě a na Mariánské Lázně. Kolem exitu 159 Cheb centrum policie hlásí auto jedoucí proti správnému směru. Držte se vpravo na příjezdu do Chebu směrem z Karlových Varů. Na D1 z Brna směrem na Prahu za Ostrovačicemi čekejte kolony. Kamiony v pravém pruhu už kolem 173. kilometru. Velmi rychle se přidávají i osobní auta v levém pruhu a popojíždí i přes půl hodiny na 163. a půltý. Těsně před sjezdem na Býteš tam uklízejí po požáru kamionu a průjezdný je jenom levý pruh. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem kolona z kilometru 170, kamiony v pravém pruhu, osobní auta v levém zpomalují hlavně za sjezdem na Rosice kolem 180. a různě pomalu do Brna k D2, to mají asi na 35 minut. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště vzniká roztrhaná kolona už z omezení u Jesenice přes tunely s regulovaným provozem až k nehodě ve sjezdu na plzeňskou D5 osobním autem celý úsek až 50 minut. Silná odpolední špička po Praze, řada kolon, největší problémy po nehodě v Karlovarské za Bílou horou byla zablokovaná, teď už auta odstavili, dlouhá kolona hlavně směrem z centra od Břevnovského kláštera. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
0: A ve 20 minutách radiožurnálu po 17. hodině bude poslanec KDU ČSL Marian Jurečka, bývalý ministr práce a sociálních věcí. Teď máme 16.34 a pouštíme Adele.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Ještě nevyšly ani česky a už se chystají před světové publikum. Známe jména tří vítězných knih, které se prosadily mezi 300 titulů přihlášených do výzvy Román pro Frankfurt. Které knihy to budou a co všechno se na frankfurtský knižní veletrh, kde bude Česko čestným hostem, chystá, tak za chvíli o tom budeme mluvit s naší reportérkou.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál a teď pro vás máme aktuality Zelené vlny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: D6 u Chebu je zase bezpečně průjezdná. Blesková aktualizace od policie z dálnice D6. Příjezd do Chebu směrem z Karlových Varů zase průjezdný bez komplikací. Odvolané je varování proti autem jedoucím proti správnému směru kolem exitu Cheb Centrum. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my pokračujeme dál. Tři knihy, které mají šanci na mezinárodní úspěch, ale česky ještě nevyšly. To jsou tři vítězné tituly výzvy Román pro Frankfurt, které se zhruba za měsíc představí na tamním mezinárodním knižním veletrhu. Česko je letos čestným hostem na veletrhu a česká literatura se tak dostane do hledáčku literárních agentů mnohem výrazněji, než je tomu obvykle. Novinky, které se chystají jako program nazvaný Czechia 2026, právě teď představují organizátoři v Pražské GT institutu, kde je reportérka radiožurnálu Kateřina Svátková. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
0: Jak tedy bude ta česká účast ve Frankfurtu vypadat? Kolik českých autorů se představí?
3: Podle toho, co tady teď organizátoři představili, tak by to mělo být docela velkolepé. Ta česká účast se mimochodem chystá asi posledních 8 let a intenzivně poslední rok, kdy jsme jako Česko převzali tu roli čestného hosta přímo na veletrhu ve Frankfurtu. Já jenom připomenu, že je to vlastně největší akce svého druhu na světě. No a Česko nakonec nominovalo 75 autorů a mezi nimi jsou velmi známá jména, etablovaná právě i na německy mluvícím trhu, Radka Denem, Marková, Jáchym Topol, Zuzana Říhová, Dora Kaprálová. No a z té nejmladší generace se představí dva autoři, kteří mají prodaná práva opravdu do spousty jazyků a čeká se další velký zájem literárních agentů, a to je Marek Torčík a Jonáš Zbořil.
0: Už na začátku jsme zmínili výzvu Román pro Frankfurt. Koho tedy porotci vybrali jako to nejlepší ze současné české literatury? Jsou to známá jména?
3: Jsou to známá jména a oznámí je organizátoři až za malou chvíli. Já jsem se je dozvěděla vlastně trochu náhodou od autorů, kteří neuspěli a tím pádem ta vítězná jména měli. Takže oficiálně to ještě venku není, ale my už víme, že Román pro Frankfurt napsali Iva Hač Musa, napsala román Krávy, Veronika Opatřilová s prý křehkým románovým příběhem Barva duše, a tím třetím titulem je Ludmila Svozilová s románem Jezero. Všechny ty autorky dostanou nějakou finanční odměnu, mělo by to být asi 80 000 korun, ale hlavně budou přeloženy opravdu do několika jazyků, do němčiny, angličtiny, francouzštiny a španělštiny. A tyhle knížky uspěly mezi skoro 300 rukopisů a vybrali je porotci 6 členů mezinárodní poroty, takže vlastně by měli vybrat podle toho, co je tak nejvíce, asi co rezonuje právě se současnou světovou evropskou literaturou.
0: Ty sleduješ i doprovodný program, tak jak to ve Frankfurtu bude vypadat?
3: Bude tam toho spousta. Aby si uměli posluchači představit, to je jako když přijedete na obří letiště a máte se tam zorientovat. Je to opravdu veletrh věnovaný biznesu, ale velkou sekci tam bude mít ten český stánek třeba s grafickým románem, s komiksem. A my máme jako Česko letos jako motto vlastně země na pobřeží, což byla taková chyba, kterou udělal William Shakespeare. A tak symbolicky vlastně se bude ten příliv a odliv dít i v různých debatách, které by měly být mezinárodní. Bude se mluvit jak o bibliodiverzitě, to znamená udržitelném knižním trhu, ale i o tom, proč třeba českou literaturu neustále reprezentují třeba naši jenom exulanti, nebo proč to jsou neustále ta jména, která se opakují, Milan Kundera, Bohumil Hrabal, možná Jaroslav Seifert, ale my potřebujeme jako Česko vlastně přivést to, co je teď aktuální, to, co je opravdu dobré a to, co je srovnatelné s tím, co se děje na tom evropském potažmo světovém literárním trhu.
0: V odpoledním radiožurnálu Kateřina Svátková, naše kulturní reportérka. Díky a pěkný den.
3: Díky, hezké odpoledne.
0: 16:45, teď Atomic.

A my půjdeme ke sportu. V dalších minutách odpoledního radiožurnálu k výhře v generálce na mistrovství světa přispěla už i zámořská posila z nejlepší basketbalové soutěže světa Eliška Joklová. O žádnou debitantku v reprezentaci nejde. Je to tradiční opora, která dřív nastupovala pod dívčím jménem Hamzová. I tomu se budeme věnovat za chvilku na radiožurnálu.

0: České basketbalistky v generálce na páteční start mistrovství světa poprvé odehrály zápas v kompletním složení a byla z toho čtvrtá výhra z pěti utkání v přípravě. Při vítězství nad Jihokorejkami už v Berlíně po příletu ze Severní Ameriky poprvé v dresu národního týmu nastoupila jeho dlouholetá tahounka Eliška Joklová.
1: Že v Americe nedostávám tolik prostoru, tak jsem se chtěla trošku ještě víc rozehrát. Bylo to super, já jsem strašně ráda, že jsem ten zápas stihla a doufám, že mi to pomůže k rychlejší adaptaci, abych byla připravena s holkama na mistrovství světa, na který se taky těšíme moc.
2: 24-letá reprezentantka Eliška Joklová si svůj premiérový kontrakt v zámořské WNBA vybojovala ještě pod dívčím jménem Hamzová a dala i své první body v nejlepší ženské basketbalové soutěži světa. Odchovankyně Žabin Brno během ročníku v severoamerické soutěži smluv podepsala v Minnesotě několik. Tu poslední po svatbě už jako Joklová. Vysvětlovala to v rozhovoru pro radiožurnál Sports Berlína, kam se dostala ze Spojených států den před generálkou na šampionát.
3: Joklová quickly draws the foul.
4: Just a burst.
3: Eliška Joklová, the rookie. Out of the Czech Republic.
1: To bylo trošku matoucí, protože já jsem v té době vlastně podepisovala kontrakt do konce sezóny v Minnesotě, takže vlastně končila Eliška Hamzová a začínala Eliška Joklová. Ale myslím si, že paradoxně v té NBA je to jednodušší změnit dres než tady na FIBA utkání.
2: Mistrovství světa pro české basketbalistky po 12 letech začne v německém hlavním městě pátečním zápasem s Italkami, pak se o postup do play-off utkají ještě s obhájkyněmi titulu Američankami a na závěr světový čtyřkami Číňankami. Dál projdou tři výběry.
1: Bohužel jsme dostali skupinu, jakou jsme dostali a máme v týmu zdravotní problémy, které jsou, ale je to zkušenost, která pro nás může přijít jenom jednou za život. Hrozně se na to těším. Je to něco, o čem sníte, když jste malý dítě.
2: Jak se bude nejen Elišce Joklové, ale všem českým basketbalistkám bez ústředních pivotek Čechové a Reisingerové na světovém šampionátu v Berlíně dařit, uslyšíte v přímých přenosech radiožurnálu Sport. Od pátku minimálně do pondělí. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: a proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Gulda má zprávy.
2: Rusko podle šéfky Evropské komise použilo při srpnovém útoku na letiště v Lipsku materiál vojenské kvality. Čeští tenisti začnou bojovat o postup do třetího kola US Open. Na dálnici D1 je u Býteše směrem do Prahy kolona po požáru. A počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ruští agenti použili při srpnovém útoku na letiště v Lipsku materiál vojenské kvality, oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pokud by byl útok úspěšný, mohli podle ní lidi na místě přijít o život. Předsedkyně Evropské komise řekla, že Unie musí reagovat přijetím dalších sankcí vůči Rusku.
4: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji. A musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
2: Německá vláda obvinila z útoku na letiště v Lipsku Rusko. V reakci na to Berlín oznámil, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždycky dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Na Vysočině začala sklizeň pozdních odrůd brambor. Podle zemědělců je kvůli suchu úroda na některých místech poloviční oproti loňsku a hlízy jsou navíc malé.
5: Bramborový kombajn nám jede, práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. To je celý důvod, proč prostě ten výnos letos bude poloviční proti předcházícím letům.
6: Ukazuje na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku agronom Jindřich Štix. Proč se letos urodilo méně brambor a s jakými ztrátami musí zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského Jana Čepla.
7: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly.
6: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15 až 20%. Milan Soldán, Radiožurnál.
2: Věk nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit dítě na celý život. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším prvňákem může být až 11 měsíců. To se podle výzkumníků může projevit na výsledcích i psychické pohodě.
8: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
9: Říká Luka Fumarko z Masarykovy univerzity. Potvrzuje to i učitelka Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
10: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenávat na celý jeho další život.
9: Podle výzkumníků by měl stát školám zajistit hlavně asistenty, metodickou podporu a možnost výuky podle potřeb různých skupin dětí. Marek Hensel, Radiožurnál.
11: Sport. Čtyři čeští tenisté budou v dnešním programu bojovat o postup do třetího kola US Open. Už za pár minut se na kurtu představí Karolína Plíšková, která se utká s Ruskou Schneiderovou. Po 21. hodině se hraje Karolína Muchová duel s Britkou Bolterovou. Ve stejnou dobu se představí Jiří Lehečka v zápase s Britem Samuelem a wimbledonská vítězka a turnajová šestka Nosková se v pozdních nočních hodinách střetne s Tara Rudejovou z Tajska. Další českou reprezentantku Nikolu Bartuňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Šarífové, kde vede po prvním setu 6-1. Zápas pořadatelé přerušili kvůli dešti. A dvojce fotbalistů Plzně, obránce Václav Jemelka a útočník Matěj Vidra, mají za sebou operaci kolena. Chybět budou v soupisce několik týdnů. Západočeský klub o tom informoval na sociálních sítích.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D5 před Plzní a kolony na D1 před Bíteší i Brnem. Na D5 se z Rozvadova na Plzeň a Prahu opatrně za sjezdem na Nýřany na kilometru 94,5 leží upínací popruhy na dálnici. Na D1 z Brna do Prahy za Ostrovečicemi počítejte s kolonou ze 173. kilometru. Osobním autem je to asi na 35 minut před sjezd na Velkou Bíteš na kilometru 163,5. Je tam po požáru kamionu provoz svedený do levého pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov čekejte první část roztrhané kolony kamionů v pravém pruhu kolem 174. kilometru. V levém osobní auta zpomalují za sjezdem na Rosice kolem 180. a různě pomalu k D2 je to asi na půl hodiny. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště se tvoří kolona od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Roztrhaná kolem tunelů pokračuje od Lohkova až do sjezdu na plzeňskou D5, kde stále došetřují nehodu. Od Vestce osobním autem je to až na 40 minut. Po Praze stále spousta odpoledních kolon, třeba z jižní spojky od Vídeňské k tunelu Mrázovka 20 minut a hodně ucpaná je magistrála v centru kolony celou Legerovou dál Vlznovou k nehodě na Hlávkově mostě v levém pruhu. I půl hodina. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno a hlavně na severu místy déšť anebo přehánky. Ty nejvyšší teploty zítra vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy tam může být až 27 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
13: Vláda chce zrušit navýšení podpory v prvních měsících nezaměstnanosti, které prosadil minulý kabinet a které platí od letošního ledna. Jaké to může mít dopady? Proč minulá vláda podporu navýšila? Má to efekty, které si od toho minulý kabinet sliboval? A nemotivuje současná úprava lidi, aby zůstali bez práce déle, než je nutné? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme po 15. hodině, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda v pondělí schválila návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má podpora klesnout z 80% výdělku na 65%, maximálně má činit 60% průměrné mzdy místo současných 80%, tedy když to přeložíme a přepočítáme do čísel, tak ten maximální limit má být 29 tisíc místo 38,5 tisíce korun měsíčně. Snížit se má také podpora při rekvalifikaci nebo pro rodiče malých dětí a ty, kteří v poslední době pečovali o blízké. Ministerstvo práce tím chce ušetřit asi 5 miliard korun ročně. Ten návrh fakticky ruší navýšení podpory, které jste prosadili vy v minulém volebním období a které platí od letošního ledna. Co bylo cílem toho navýšení? Co jste si od toho slibovali?
14: Tak já ten krok považuji za naprosto špatný a chybný a vlastně takový, jak bych řekl, tupý škrt. My jsme si o to slibovali to, co nám vlastně říkají jednak data naše z České republiky, ale také i všechny pozitivní zahraniční zkušenosti, které vlastně říkají, pokud člověk mění ať už dobrovolně nebo nedobrovolně práci, tak je dobré, když o tom systému ty první 2 až 3 měsíce podržíme, tak aby ten člověk nemusel brát tu první nabízenou práci, která často neodpovídá třeba možnostem toho výdělku toho člověka podle jeho znalostí, kompetencí, zkušeností. A my vlastně vidíme v číslech posledních 2 let, že když člověk mění práci s podporou rekvalifikace, tak jeho výdělek vzroste v tom dalším zaměstnání o 8 až 12%. To jsou tvrdá čísla. To znamená, ten člověk si pomůže jednak sám pro svou domácnost, ale i pro nás všechny tím, že máme vyšší odvody z jeho práce, to znamená daně, sociálně a zdravotní. A je to právě to klíčové, aby ten člověk měl čas ty 2, v případě, kdyby ten člověk byl 52 let věku plus, tak tam platí ty 3 měsíce, aby měl čas se opravdu na tom pracovním trhu dobře zorientovat a hledat adekvátní práci, kterou může dělat. Nikoli tu první, kterou musí vzít, protože by spadl do nějakých velkých ekonomických a sociálních problémů. Proto jsme tu reformu dělali.
13: Podle čeho jste to nastavovali? Proč je to právě 80% předešlého výdělku? Proč je to právě 80% průměrného platu maximálně? A proč na 2 měsíce, respektive u lidí nad 52 let na 3 měsíce?
14: My jsme se dívali na ty země, kde vlastně ten pracovní trh a takzvaná flexikurita, to znamená flexibilita a bezpečnost pro ty lidi, kde funguje nejlépe, ve kterých zemích. Velmi častým příkladem zmíníme Dánsko, kdy vlastně tam dokonce v těch prvních měsících je to 100%, a když se rekvalifikujete, tak je to přes 100% to vašeho předchozího výdělku. A vy právě ta chytrá země, chytrá ekonomika podpořila ty lidi v tom, že prostě si mají zvýšit tu svoji kompetenci pro to další zaměstnání. A těch 80% bylo maximum možného, co se mi tenkrát podařilo v koalici vyjednat, a už tenkrát to nebylo jednoduché. Ale třeba kolegy z ODS i pana ministra financí jsem přesvědčil těmi daty, těmi podklady. Takže my jsme si vzali opravdu zkušenosti, které fungují, které ukazují, že to je ku prospěchu jak těch lidí, tak ale i té ekonomiky té země.
13: Ty změny jsou účinné od 1. ledna, to znamená 8 měsíců a 2 dny. Jsou už nějaká data, dá se už říci, jestli to funguje tak, jak jste si představovali?
14: Já ta data dneska jako člověk, který už není ve vládě, vlastně přímo nemám, ale určitě je budu po panu ministru Juchelkovi chtít, ať je předloží. Proč naopak dneska on a hnutí ANO, protože on osobně proto hlasoval, on to podporoval, Andrej Babiš proto hlasoval, podporoval to. Ministr Juchelka ještě v únoru tohoto roku říkal, že to byla dobrá reforma, že za ní stojí. A teď přichází tato zásadní radikální změna, kterou ještě potrhnu, ona nejde proti lidem, kteří by opakovaně se třeba během roku několikrát vraceli na úřad práce a potřebovali tuto podporu v nezaměstnanosti. Ona jde proti lidem, kteří celý život poctivě pracuje, třeba dvakrát, třikrát v životě tu práci ztratí a potřebují to krátké období podržet a podpořit.
13: Váš nástupce, současný ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO, v tiskové zprávě ministerstva tu změnu vysvětloval slovy, že v situaci, kdy je pracovní trh stabilizovaný, nepovažuje takto vysokou podporu za potřebnou. Není na tom něco, nejsme v situaci, kdy si firmy, nebo jsme si v situaci, kdy si firmy stěžují, že je těžké získat zaměstnance, a není to v téhleté situaci zbytečný luxus?
14: Já musím říct, že pan ministr evidentně vůbec nezná detailní čísla, mě to mrzí, protože já ta čísla znám. A když se podíváte do detailu, tak máme obrovský problém se zaměstnaností lidí nad 50 let věku plus. Tam nám dlouhodobě roste jejich nezaměstnanost a jejich daleko těžší uplatnění na trhu práce. Tam právě potřebujeme podpořit, podržet a rekvalifikovat. A máme třeba i velký problém u lidí do 28 let. Ta data nám ukazují poslední rok, že nám roste nezaměstnanost především žen do 28 let, vysokoškolaček. To znamená, na tom pracovním trhu vidíme, jak už se začíná projevovat nástup AI. My budeme mít obrovský problém na pracovní trhu budoucnu. I když teďka někdo řekne, že je stabilní, tak pan ministr evidentně to neříká na základě znalosti detailu těch čísel. A běžte toto říct lidem, kteří jsou v regionech, kde už dneska je 7-8% nezaměstnanost. A ním to tam jde pan ministr a pan premiér vysvětlit. V mém Olomouckém kraji je celá řada obcí s rozšířenou působností, na jejich území už je dneska nezaměstnanost přes 7%. A vidíme trendově, že nám to začíná bohužel růst. Takže my potřebujeme na to reagovat. A druhá klíčová věc, která je potřeba k tomuto, aby fungovala, tak je právě podpora těch rekvalifikací a těch kurzů. A to bohužel taky neběží teďka.
13: K čemu se určitě také chci dostat ještě v dnešních 20 minutách Radiožurnálu, ale když ještě zůstanu u vysvětlování pana ministra Juchelky, on v té tiskové zprávě ministerstva dodal, že smyslem podpory v nezaměstnanosti má být především pomoci lidem překlenout období, kdy jsou bez práce, nikoli vytvářet motivaci zůstávat na podpoře déle, než je nutné. Podobně se ostatně už před měsícem vyjádřil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, když řekl, že ten současný model motivuje lidi využít ty 2, respektive 3 měsíce a nehledat si práci co nejrychleji. Není na tom něco, není opravdu to současné nastavení takové, že se vlastně člověku vyplatí, když celé ty 2, respektive 3 měsíce zůstane doma?
14: Myslím si, že kdybychom si tady vzali lidi, kteří opravdu procházejí obdobím ztráty zaměstnání, tak by s takovýmito výroky hruby nesouhlasili ti lidé. Ale já chci poznamenat ještě jednu důležitou věc. My jsme před těmi 2 roky zásadně zpřísnili ty podmínky podpory v nezaměstnanosti. Nárok dneska na ní má pouze ten, kdo za posledních 24 měsíců, minimálně 12 měsíců měl pojistnou dobu, tedy pracoval. To znamená, to není tak, jako bylo to dřív, že jste se mohl 3x během roku vrátit na pracák a dostala jste tu podporu nezaměstnanosti. To jsme dávno omezili, ořezali. A zároveň ten jejich tupý škrt jde třeba i vůči rodičům, nebo lidem, kteří o někoho dlouhé roky pečují. Vemte si, v minulosti to bylo tak, že jste třeba 10 let pečoval o manžela, ten už potom umřel a ten člověk si šel hledat práci, ta manželka. A nedostala prakticky žádnou podporu v nezaměstnanosti. Ona předtím pracovala. Ona pracovala za tento stát. Ona o někoho pečovala full time 24/7. A dostala tam úplnou almužnu, myslím, že to bylo 10% tenkrát. My jsme to výrazně posunuli, upravili, změnili a ten tupý škrt pana ministra Juchelky a premiéra Babiše jde i vůči těmto lidem, kteří opravdu dlouhé třeba roky o někoho pečovali. To vůbec nechápu.
13: Když se vrátím k tomu, čím jsme začali, to znamená ty první dva, respektive tři měsíce potom, kdy člověk přijde o práci a o podporu právě v téhleté době. Jak je to s tím nárokem? Vy jste říkal, že jste zpřísnili ten nárok. Opravdu nehrozí, že někdo bude vlastně, nebo že by využíval toho modelu, dva měsíce někde pracoval, potom dva měsíce byl na pracovním úřadě, hledal si práci a bral tu zvýšenou podporu, potom zase chvíli pracoval, zase bral tuhle tu podporu. To nehrozí v tom současném nastavení?
14: V tom současném nastavení platí to, co tady dlouhé roky předtím nebylo, teď to platí nově. Z posledních 24 měsíců musíte 12 měsíců odpracovat, pak jsou tam ještě detailnější podmínky, dokonce jsme vypli i takovéto sezónní, že někdo se na tu zimu vracel na ten pracovní úřad a bral tu podporu, to jsme také výrazně omezili. No a vlastně je tam i jako úprava, která se týká toho, že po těch dvou nebo třech měsících ta podpora potom se dále, tam je takové, je to rozdělo na třetiny, tak ta první třetina je ty první dva nebo tři měsíce, tam je to výrazně vyšší, pak ta druhá třetina zůstala stejná a tu poslední třetinu, tu jsme ještě výrazně zkrouhli dolů, tu podporu, tak aby jsme opravdu těm lidem řekli, není zájmem státu, abyste byli dlouho nezaměstnaní, ale ty první dva nebo tři měsíce vás výrazně podpoříme, abyste nepadali třeba do dávkového systému, aby nepadali lidi do exekucí. Protože část těch lidí, bohužel, pokud toto opravdu projde, já věřím, že nakonec to neprojde, bude třeba padat a budou z nich klienti sociální podpory. To taky není nezájmem státu.
13: Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Současný ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO argumentuje úsporou 4,5 až 5 miliard ročně. Vy jste už na začátku říkal, že to považujete za tupý škrt, ale když zůstaneme jenom u toho finančního efektu pro rozpočet příští rok, odpovídá to? Je to dobře propočítáno? Opravdu to může ušetřit 5 miliard?
14: Takhle, čistě technokraticky vzato ano, ale nemají do toho započítáno to, že část těch klientů nebo těchto lidí se stane klienty sociálního systému a budou brát dávky. To je první věc. Druhá věc, nemají tam započítáno ten efekt, který je prokazatelný, který my jsme dopočítávali, a to znamená, že pokud ten člověk se najde tu lépe placenou práci a jeho příjmy se zvýší o těch 8 až 12%, na což máme tvrdá data, tak tím pádem se to vrací i tomu státu v tom střednědobém horizontu, že ten člověk má logicky vyšší odvody i pro ten stát, daně, sociální a zdravotní. Takže v tomhle ohledu tam to započítáno není už tady tyto efekty. Takže my jsme měli dopočítáno to, že v tom středně a dlouhodobém horizontu náklady na tuto reformu se této společnosti vrátí.
13: A v tom krátkodobém, v kontextu toho, kdy sledujeme debatu o rozpočtu na příští rok, kdy vy jako opozice kritizujete ten celkový schodek 389 miliard, není vlastně z tohoto pohledu dobře alespoň něco škrtnout a něco ušetřit?
14: No tak pokud máme hledat úspory, tak je za mě hledejme někde jinde, než zrovna v této oblasti, která dává prostě tu národohospodářskou logiku. Dobrý hospodář se nedívá na ten pohled státu, obce, kraje nebo své firmy účetním pohledem jednoho roku. Dobrý hospodář se na to dívá opravdu s výhledem, já teď něco investuji a vrací se mi to a s jakou návratností nebo nevrací. A mě vadí to, že tady máme brutální deficit 389 miliard korun, ve kterém se škrtá peníze na screeningové preventivní programy, na očkovací programy 5 let po covidu, na podporu například sportu vysokoškoláků. Na to se peníze brutálně škrtají, ale navyšuje se o čtvrtinu vnitřní rozpočet ministerstva financí, ministerstva zdravotnictví, na to, aby tam nějakým způsobem co měli jako peníze na rekonstrukci kanceláří, ale na to, kde se to týká lidí, kde se to týká lidí ve zranitelných skupinách, tak na to peníze nejsou.
13: Mimochodem, vy už jste včera tyhle věci a kritiku státního rozpočtu nebo toho návrhu pronášel v České televizi. Když se podíváte vyloženě na rozpočet toho rezortu, který jste ještě před rokem měl na starosti, to znamená Ministerstva práce a sociálních věcí, vidíte tam nějaký prostor pro úspory?
14: Já tam vidím prostor v úsporách pokud jde o počet lidí, to znamená, já bych opravdu pokračoval v tom, co jsem začal. Já jsem za 4 roky propustil 10% lidí, zhruba 2,5 tisíce lidí jsem propustil. Ročně to vytváří úsporu 2 miliardy korun na tomto rezortu. A v tom já bych rozhodně pokračoval díky využití nejenom digitalizace, ale dneska třeba umělé inteligence, kterou jsem schopen nasazovat do celé řady agent, které ten rezort dělá. Ale zároveň musím říct, že mě v tom rozpočtu mrzí ještě hodně jedna věc. A to je zhruba 20% škrt právě na podporu rekvalifikací a kurzů. Protože když jsem říkal, že jsme dělali reformu podpory v nezaměstnanosti, tak to bylo spojeno s tím, že jsme dělali i masivní právě rekvalifikace a kurzy. Protože jestli něco obrovskou výzvou pro pracovní trh příštích let, tak právě nástup digitalizace. Nezaměstnanost se bude týkat příštích měsících a letech profesí a oborů, u kterých se nám to roky vůbec nezdálo. Administrativa, bankovnictví, pojišťovnictví, tam všude AI bude prostupovat a budou lidi přicházet o ty současné pozice. A proto je důležité vzdělávat, rekvalifikovat a dávat ten prostor lidem, aby pracovali na své vlastní vyšší dovednosti a kompetenci, aby si našli jinou práci nebo částečně práci v jiném oboru. A to vlastně tato vláda úplně ignoruje. Vůbec nevidí ty trendy a říká, tady ještě škrtneme další 20%.
13: Když už po druhé v dnešních 20 minutách Radiožurnálu mluvíte o rekvalifikacích, vy jste o tom psal i v minulých dnech v článku na platformě Medium, tam jste kritizoval současnou koalici kvůli tomu, že se právě omezili už v prvním pololetí letošního roku rekvalifikace, uvádíte tam statistiku, že meziročně letos klesl v prvním pololetí počet rekvalifikovaných o 84%. Co je důvodem?
14: Ty důvody jsou dva. Jeden, ať jsem férový, tak my jsme za první pololetí loňského roku rekvalifikovali a kurzy prošlo zhruba 65 tisíc lidí. Za první pololetí tohoto roku je to 4,5 tisíce lidí. To je propastný rozdíl. Jeden z těch důvodů je, že nám skončilo financování z Národního plánu obnovy. Zhruba polovina těch, které jsem tady zmiňoval, z těch 65 tisíc, bylo rekvalifikováno díky penězům z Národního plánu obnovy. Druhá polovina, ale už byly národní peníze. A my jsme jasně v loňském roce říkali, musíme končící národní plán obnovy a jeho peníze nahradit národními finančními prostředky. A to se neděje. Ani v rozpočtu roku 2026, za této vlády, ani v návrhu rozpočtu na rok 2027. A to já považuji za jednu z velkých chyb, protože toto je forma investice. Podpora celoživotního vzdělávání je jedna z klíčových investic do lidí, do této společnosti, do naší ekonomiky.
13: Nepodcenili jste třeba vyjednávání, aby dál směrem na rekvalifikace bylo možné používat právě evropské peníze?
14: To už možné nebylo, Národní plán obnovy končil teď 31. srpna před dvěma dny, ale my jsme zároveň chystali, aby to bylo výrazně podpořeno z národních zdrojů. To, že se to vláda rozhodla škrtnout a slovy pana premiéra, on často říká, že to jsou ty peníze na chlebíčky, ale vůbec nechápe tu podstatu. Jo? Tak v tomhle ohledu já to považuji za velkou chybu současné vlády a zároveň, že to vlastně úplně zastavili. Oni, když se podíváte do praxe, tak dneska naprostá většina těch žádostí o rekvalifikaci jsou odmítány. To je prostě chyba.
13: Vy, kdybyste vládli teď, tak ty peníze byste tam měli?
14: Jednoznačně ano. Bohužel i v tom návrhu na příští rok ten pokles té takzvané aktivní politice zaměstnanosti je docela velký. Já ještě vysvětlím posluchačům jednu věc. To jsou peníze, které si každý z nás platíme každý měsíc v odvodu, který se jmenuje odvod na politiku nezaměstnanosti.
13: Já možná upřesním, za většinu z nás to platí zaměstnavatel, neplatíme
14: tak,
13: si to sami.
14: Je to z naší práce, jo? A je to zhruba 35 miliard korun, které se ročně vyberou a které mají být právě vráceny do té investice na podporu, když ztratím práci, a na právě na tu takzvanou aktivní politiku zaměstnanosti, to jsou právě ty kurzy a to vzdělávání. Ta vláda to vezme, tyto peníze, které si vlastně takto v tom systému naakumulujeme my a za nás ti teda zaměstnavatelé, a rozfrcá je na úplně jiné výdaje. A to považuji za neférové.
13: Vy jste používali všechny tyhle ty peníze na politiku zaměstnanosti, na ty rekvalifikace a další věci?
14: Já poctivě říkám, všechny jsme je nepoužili, ale rozhodně jsme nedělali tak výrazné škrty a tak výrazné škrcení toho, kam ty peníze mají, aby se vracely těm lidem. To jsem deklaroval i na tom čísle, které jsem uváděl za to první pololetí letošního loňského roku.
13: Na druhé straně vám pomáhaly i ty evropské peníze. Když vezmeme opravdu jenom to, co se vybere, ještě dodám pro posluchače, ono je to 1,2% z hrubého příjmu každého z nás, tak právě jde na státní politiku zaměstnanosti. Tak
14: když bylo srovnat čistě to, co jsme loni platili z těch národních zdrojů, tak to bylo přes 30 tisíc rekvalifikací zaplacených z tohoto pojistného. Versus letošních 4,5 tisíce rekvalifikací. To je, myslím si, že číslo, které vypovídá jasně a silně.
13: Bylo by fér třeba snížit tenhle ten odvod v této situaci?
14: Ne, za mě by to nebylo fér. Já bych ho zachoval ve stávající podobě, ani bych ho nesnižoval, ani nezvyšoval, ale vracel bych to opravdu tam, kde se to těm lidem vrátit má, protože to je opravdu jejich pojistné. To stát nemá zebrat a dát to na jiné účely.
13: Když se vrátím k tomu návrhu na změny podpory v nezaměstnanosti, tak jak je v pondělí schválila vláda, tak samozřejmě definitivně o nich bude rozhodovat parlament. Vy už jste před chvílí řekl, že doufáte, že ve sněmovně neprojde ten návrh. To je jenom přání, jenom doufání, nebo to máte podložené nějakým vyjednáváním s kolegy třeba i z vládních stran?
14: Za prvé, já za nás, za Lidovců, dám všechno pro to, aby to za prvé neprošlo. Případně budu navrhovat pozměňující návrhy, které minimálně budou chránit rodiče, kteří se vracejí po rodičovské, kteří se vracejí, lidé, kteří se vracejí po období péče, kdy někoho pečovali, ti tam rozhodně mají zůstat, to je opravdu jako neobhajitelné takový škrt. A zároveň také jsem zaznamenal to, že evidentně Alena Schillerová a ministr Juchelka to s nikým z té koalice nepředjednali, protože dneska se ozývají vůči tomu velmi tvrdě jejich partneři ze SPD, ozývají se i motoristé, tak já věřím, že jako nakonec dojde ještě k nějaké dohodě, že prostě tato změna a takové to smetení této reformy, kterou znovu říkám, i my, poslanec Andrej Babiš v loňském roce ji podpořil, hlasoval pro ní.
13: Budete jednat se zástupci SPD a motoristů, budete se snažit lobovat u nich, aby byli proti?
14: Já se budu snažit určitě i s nimi mluvit, zvažuji, že o tom budu chtít jednat o tom i s panem ministrem Juchelkou, možná i s panem premiérem Babišem, protože teď odlížím od nějakého mého politického názoru. Já se na to dívám teď jako velmi tvrdě pragmatické přes data. Je to prostě špatný krok.
13: Jste říkal, že uděláte všechno proti tomu, pod tím se třeba mohou skrývat i obstrukce?
14: Tak já jsem člověk, který obstrukce nikdy nedělal, nemám je v plánu dělat. Vždycky jsem tady na půdě sněmovny přesvědčoval argumenty a fakty a hodlám v tom pokračovat. Samozřejmě oni mají většinu. Pokud to budou chtít prosadit a jít takto proti běžným, normálním, pracujícím, slušným lidem, pak je to vizitka té vlády a toho, co lidem slibovali, to, co dělají.
13: V opozici jste proti tomu jednotní, protože vy jste říkal už v úvodu, že to jednání v minulé vládě nebylo úplně jednoduché, že to byl kompromis, že ne všichni hned od začátku to podporovali, tak v tuto chvíli v opozici jste v odporu proti té změně jednotní?
14: Tak jak jsem zaznamenal vyjádření i kolegů z opozice, tak jsem pochopil, že ano, že i oni s tím krokem té současné vlády nesouhlasí.
13: Vy jste se už několikrát, dvakrát nebo třikrát v tomhle rozhovoru zmínil o tom, že tu změnu, kterou jste prosadili vy, tehdy v parlamentu podpořili i poslanci Hnutí ANO, včetně Andreje Babiše, včetně Aleše Juchelky. Rozumíte tomu, proč změnili názor?
14: Ne, nerozumím tomu, popravdě všichni poslanci tenkrát na té hlasovací sjetině byli pro, myslím si, že kolegové ze SPD se tenkrát zdrželi. Proč se rozhodli takto otočit? Mě jako jediné vysvětlení, že prostě hledali nějakou položku, kde škrtnou peníze. A na ministerstvu financí to někdo Aleně Schillerové poradil a ta řekla Aleši Juchelkovi, Aleši, musíš tady škrtnout tuhle částku. Já proto žádné jiné racionální vysvětlení prostě nemám.
13: Ta změna má být účinná od 1. ledna. Dá se to stihnout?
14: Teoreticky dá.
13: A dá se to zablokovat s pomocí Senátu, s pomocí prezidenta? V tom termínu?
14: Teoreticky se to dá taky zablokovat.
13: Počítáte případně i s touhle variantou?
14: Může nastat, ale upřímně my to jsme schopni třeba odsunout o měsíc, o dva. Pokud ta vládní koalice se rozhodne to prosadit, tak to dotáhne. Jo. Ale znovu říkám, tady i odbory, zaměstnavatele a všichni odborníci se budete bavit a sledovat výstupy všech ekonomů, lidí, co rozumí pracovnímu trhu, Filip Pertold, Tomáš Ervin Dombrovský, všichni říkají, prostě to nedává logiku takovýto krok dělat, to je krok zpátky do poloviny 20. století.
13: Když říkáte, že proti jsou zaměstnavatelé, opravdu všichni zaměstnavatelé, nemůže naopak ta změna být pro některé zaměstnavatele výhodná v tom, že jim nebudou lidé tolik utíkat?
14: Ne, tady já jsem zaznamenal opravdu jako jednotný postoj, vlastně překvapivý jednotný postoj, jak zaměstnavatelů, tak i zástupců odboru. Prostě oni se shodují v této věci, protože oni u toho, když jsme tu reformu připravovali, oni u toho byli, oni viděli ta čísla, ta fakta, oni se shodli na to. Oni řekli, toto nám dává logiku pro náš pracovní trh i pro naše firmy.
13: Když se vrátíme k té podstatě, to znamená k tomu, na co odborníci dlouhodobě upozorňují, že český pracovní trh není flexibilní, že v tomto směru patříme k těm nejméně flexibilním pracovním trhům v celé Evropské unii. Co kromě toho, o čem mluvíme, by mohlo situaci změnit?
14: Kromě toho, aby lidé se nebáli změnit práci, tak si myslím, že tomu právě může velmi pomoci celoživotní vzdělávání. To není jenom o rekvalifikaci, ale to je o celém přístupu celé vzdělávací soustavy, aby středně odborné školy, vysoké školy dokázaly nejenom svým bývalým žákům, ale široké veřejnosti nabízet různé kurzy, certifikáty, aby ti lidé prostě měli o své vlastní vůli, nikoli vinou přání zaměstnavatele, chuť učit se nové dovednosti, reagovat na trendy, na vývoj a aby ti lidé vlastně byli schopni i ve 30, 40, 50 i 60 letech si posilovat prostě své dovednosti a buď to u svého zaměstnavatele si říct o lepší pozici, lépe zaplacenou, anebo případně díky tomu, že mají nové dovednosti a schopnosti, si klidně říct o to, že jdou tu svoji profesi změnit nebo jdou k jinému zaměstnavateli. U nás se ukazuje, že vlastně průměrná doba v zaměstnání je zhruba někde kolem 10 let. Já nejsem příznivce nějaké fluktuace třikrát za rok měnit práci, ale je to vlastně nezdravě zavedený systém v tom, že když se podíváme na jiné ekonomiky, jiné pracovní trhy, tak tam, když ti lidé tu práci třeba se rozhodnou změnit po těch 3, 4 až 5 letech, tak mají rychlejší tempo růstu svých výdělků. Takže bavíme se o tom, že ta ekonomika má mít nějakou dynamiku, schopnost inovovat, mít kompetentní pracovní sílu, to všichni chceme, a zároveň se bavíme o tom, aby ti lidé měli schopnost rychleji zvyšovat své výdělky. A ty věci se musí spolu vlastně potkávat.
13: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, předseda poslaneckého klubu lidovců, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
14: Já děkuji za pozvání.
13: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
1: Zprávy má Jana Bulda.
2: Tresty za týrání člověka ve společné domácnosti a za týrání zvířat budou zřejmě vyšší. Sněmovní právní výbor dnes doporučil plénu schválení koaliční novely trestního zákoníku, podle které by za tyto činy hrozilo od ledna nejméně roční vězení místo půlročního. Horní hranice sazeb by zůstala stejná, tedy 4letá v případě týrání osob žijících ve společném obydlí a 3letá u týrání zvířat. Dánsko poprvé v moderní historii vyslalo na vojenské cvičení do Grónska své brance. Podle agentury Reuters tak chce dál posílit svou přítomnost v arktické oblasti s ohledem na územní nároky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kodaň už dřív v reakci na ruskou válku proti Ukrajině prodloužila povinnou vojenskou službu ze 4 na 11 měsíců a zpřístupnila ji ženám. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora. Vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly taky financování vysokých škol. A Pražský hrad pořádá od 4. října festival Havel Alive, a to k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika. V premiéře představí i jednoaktovku Varování. Vznikala od ledna do května roku 1977, kdy byl dramatik ve vězení. Hru ale nedokončil, dopsali umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka. Sport. Karolína Plíšková bojuje o postup do třetího kola tenisového US Open s ruskou Schneiderovou a zápas přímo na místě sleduje David Prouza.
15: Bývalá světová jednička Karolína Plíšková prohrává s ruskou Schneiderovou v prvním setu 1-4, teď při svém servisu má vedení 40-30, ale už dvakrát o své podání v tomhle utkání přišla. Kromě ní se dnes na dvorcích ve Flushing Meadows představí také Nikola Bartuňková, Jiří Lehečka, Karolína Muchová a také Linda Nosková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 před Býteší i Brnem, taky na Pražském okruhu obousměrně. Na dálnici D1 z Brna na Prahu se za Ostrovačicemi tvoří kolony, kamiony v pravém pruhu ze 172. kilometru, osobní auta v levém kolem exitu 168-9 křížů zastavují, odtamtud je to pak zhruba na 20 minut, před sjezd na Velkou Býteš, kde je na kilometru 163,5 po požáru kamionu průjezdný jenom levý pruh. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se za sjezdem na Domašov řadí kamiony v pravém pruhu poprvé kolem 176. kilometru. V levém pruhu je pomalejší provoz potom od exitu 182 Popůvky do Brna, kde dvojce, je to ještě asi na 20 minut osobním autem, slábne to. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se sune kolona nejdřív od plzeňské D5 čtvrt hodiny k Ořechu, potom opatrně dojíždějte do další fronty u exitu 15 Lochkov, sune se to do Lochkovského tunelu, v něm je provoz stažený do levé pruhu, v pravém leží celá pneumatika z kamionu. Na okruhu opačně zde jedna na letiště zůstává kolona, nejdřív kratší přes zúžení u Jesenice na pár minut a pak za tunely od Lochkova do mezení u nájezdu od Barandova, je to asi na 10 minut. Dál se pak už jede plynule, nehoda ve sjezdu na D5 je dořešená. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
16: A my se dvakrát v této půlhodině vysílání odpoledního radiožurnálu vydáme do Spojených států, jednou kvůli ropné dohodě s Venezuelou a po druhé to bude samozřejmě kvůli tenisu na US Open. Zůstaňte s námi i dál, pěkné odpoledne.
3: Radiožurnál, každý den s vámi.

Venezuelský parlament schválil odevzdání pětiny zásob ropy Spojeným státům. Bílý dům zveřejnil detaily smlouvy mezi oběma zeměmi, seznámíme se s nimi už za chvilku, spojíme se zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Radiožurnál posloucháte v 17 hodin 38 minut. Teď slyším tvoje kroky a kapela Činasky.

0: Trumpova administrativa upřesnila detaily ropné dohody s Venezuelou, na které se vlády obou zemí dohodly minulý týden. Američané díky ní získávají kontrolu nad pětinou ropných zásob Venezuely 9 měsíců poté, co zajali jejího vůdce Nicolase Madura. Více už povíme se zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaké další podrobnosti tedy o dohodě mezi oběma zeměmi Bílý dům zveřejnil?
1: Tak víme, že americká vláda bude spolupracovat se soukromou venezuelskou společností, ta se jmenuje NABEP, ta je po společnosti Chevron takovým druhým největším soukromým producentem ropy ve Venezuele. Venezuelská je tahle ta firma, ale jenom částečně, protože, Štěpáne, americká vláda tam bude mít právo veta při jmenování jakéhokoliv člena nebo členky představenstva a většina členů představenstva ještě musí být americkými občany. Dále ta moc funguje tak, nebo ta kontrola americká nad venezuelskou ropou, že americké ministerstvo obrany má v této firmě 35% podíl, skrze to ji bude kontrolovat a výměnou ta firma dostala 100 let na 100 let právo těžit v zemi ropu. A ještě jedna poslední věc, zároveň má do Venezuely investovat 100 miliard dolarů, teda přes 2 biliony korun.
0: A známe reakci venezuelské opozice, co říká vůdkyně Machadová?
1: Opozice do toho jednání vůbec nebyla přizvaná. Řada jejich představitelů tu dohodu kritizuje. Třeba bývalý venezuelský guvernér Vivas vyčítá Washingtonu, že místo tlaku na svobodné volby uzavírá dál dohody s tím, co on tedy nazývá kriminálním režimem a že tím je vlastně legitimizuje a utvrzuje. Maria Corina Machadová tu dohodu neodsoudila přímo, ale říká, že takový projekt může fungovat jen s obnovenou demokracií, tedy tlačí i ona na ty svobodné volby.
0: Objevuje se u toho i jedna velmi sporná postava. Kdo je Alejandro Betancourt a jakou roli má hrát?
1: Tak Betancourt je šéfem té zmíněné venezuelsko-americké firmy NABEP. Je to taková americká spojka. On je velmi kontroverzní, protože v minulosti čelil vyšetřování kvůli podezření z praní špinavých peněz a to hned v několika zemích. Obvinění vůči němu ale nikdy vzneseno nebylo. Deník Washington Post také napsal, že Spojené státy se přímo zasadili o to, aby to obvinění nebylo proti němu vzneseno, a to konkrétně ve Švýcarsku, kde se přimluvili za to, aby švýcarské trestní vyšetřování proti Betancourtovi skončilo bez obvinění a aby mu byla i zrušena cestovní omezení. Takže to vyvolává otázky, nakolik jde jen čistě o obchodní dohodu.
0: Zpravodajka Radiožurnálu ve Spojených státech Jana Ciglerová. Díky a pěkný den.
1: Hezký den.

Finalistka US Open z roku 2016 Karolína Plíšková bojuje právě v New Yorku o postup do třetího kola letošního tenisového Grand Slamu v New Yorku, kam půjdete s Radiožurnálem za pár minut.

0: Roman Procházka, člen skupiny Divokej byl s Marií Putnerovou a jejich novinka Chtěl bych ti říct. Na Radiožurnálu 4 čeští tenisté budou bojovat o postup do třetího kola US Open a v brzkých ranních hodinách mezi nimi bude taky wimbledonská šampionka Linda Nosková. Dohrávka přerušeného úvodního utkání ještě čeká Nikolu Bartuňkovou. Už teď hraje finalistka New Yorkského Grand Slamu z roku 2016 Karolína Plíšková a její duel vidí reportér David Prouza.
1: Karolína Plíšková nevstoupila dobře do zápasu s ruskou Schneiderovou, prohrála první sadu 1-6, v té druhé už je to o poznání veselejší, Plíšková si poprvé udržela servis, pak následně brejkla Schneiderovou, přidala další udržené podání a tak teď vede 3-0 v druhém setu, ale také ztrácí 15-40 při podání ruské soupeřky. Je potřeba říci, že Karolína Plíšková už tady předvedla v prvním kole velký obrat z 2-6 a z 2-5, tak věřme, že něco podobného předvede teď i v souboji s 15. nasazenou ruskou Dianou Schneiderovou, tím by se posunula do třetího kola. O postup do stejné fáze budou dnes bojovat další tři čeští zástupci, Jiří Lehečka proti Britovi Toubimu Samuelovi, který vyřadil Tomáše Macháče v prvním kole, a pak také Karolína Muchová s Britkou Katie Boltrovou a Linda Nosková, ta nastoupí proti Tajce Tara Rudiové. Skóre Plíškové a Schneiderové, respektive zápasu Plíškové a Schneiderové 1-6 a 3-1 z pohledu české reprezentantky z New Yorku, David Prouza, Radiožurnál. We'll be right back.

Zeptám se, co všechno si od exhumace slibuje badatelka, která se okolnostmi smrti Jana Masaryka dlouhodobě zabývá a přinesla i nové důkazní materiály. No a podle svazu nakladatelů a knihkupců by mělo být jasné, jak moc byla která kniha vytvořená s pomocí umělé inteligence, a tak připravují speciální kodex.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když se známých osobností ptají ti...
2: Zcela upřímný odpovědi.
3: Dobře.
4: Ty jste se naposled spletl cukr a sůl.
5: Nikdy.
1: Kteří svět vnímají trochu jinak.
6: Jaký citrus je váš oblíbený?
2: Pomalo.
6: Můj taky.
2: Jo, no.
1: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
7: Já jsem Blahoš, můžeme si tykat.
8: Samozřejmě, že ano.
1: Nová talk show na jedno.
9: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
1: Premiéra dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Radiožurnál je 18 hodin.

0: Posloucháte hlavní zprávy.
1: Němečtí vyšetřovatelé znají totožnost dvou útočníků z lipského letiště. Evropské státy jednají o společné reakci.
2: Pokud by tento útok uspěl, vedl by k obrovským škodám a možná i ke ztrátám na životech. To nebudeme tolerovat.
1: Znalci začnou zkoumat ostatky Jana Masaryka. Dnes je exhumovali na hřbitově v Lánech.
3: Nevím, zda se dostaneme z toho bludného kruhu, že dokážeme definitivně vysvětlit smrt Jana Masaryka.
1: Tenistka Plíšková hraje na US Open o postup do třetího kola. Na dálnici D1 před Býteší směrem na Prahu je kolona a počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty až 27 stupňů. Je středa 2. září. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útok na letišti v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě.
5: Týdeník Die Zeit napsal už včera, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na dva podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic je dnes označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem, jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky s trhavinou. Rusko podíl na nezdařeném srpnovém útoku odmítá. Jeho prezident Vladimir Putin včera označil důkazy za podvrh. Vyšetřovatelé jsou podle deníku Süddeutsche Zeitung skeptičtí, že se podaří podezřelé zadržet a soudit v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie a NATO se nenechají zastrašit ruskými hybridními útoky ani odradit od další pomoci Ukrajině. Po společné schůzce v Bruselu to prohlásili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte.
6: Evropa musí podle šéfky unijní exekutivy zacházet s běžnou infrastrukturou jako s potenciálními cíly v první linii. Von der Leyenová zdůraznila, že Evropská unie připravuje další protiruské sankce a nepovolí, dokud bude Rusko zabíjet lidi na Ukrajině. Také Rutte prohlásil, že NATO v podpoře Kyjeva nepoleví. Ruský útok v Německu odsoudili také lídři Francie, Itálie či Dánska. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ho označil za vážný incident a Německu nabídl podporu a spolupráci. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Chtějí zjistit příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil.
7: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
8: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
9: I tak vnímají exhumaci Masarykových ostatků místní z Lán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
3: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
9: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Z Lán Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele ostravského industriálního prostoru Muzeum Plus Pavla Lazara. Jako hlavní důvod uvádí obavy o pokračování projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun.
10: Vedení organizace dočasně převezme šéfka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Muzeum Plus má v areálu Dolních Vítkovic vybudovat nové industriální muzeum a využít pro něj dvě historické vysoké pece. Ministerstvo kultury ale tvrdí, že má obavy o další řádný průběh projektu. Poukazuje také na personální situaci. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků.
11: Je to rozhodnutí pana ministra. Rozhodnutí jsem samozřejmě akceptoval. Nemám co k tomu dodat.
10: Říká Pavel Lazar, který vedl Muzeum Plus od letošního ledna. Rezort mu nabídl, že může v organizaci dál působit. O jeho dalším zařazení rozhodne nové vedení. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
1: Izrael má plán na odsun Palestinců z pásma Gazy, čeká ale, až Spojené státy vymyslí, kam je odvést. Ministr obrany Izrael Katz to řekl izraelskému deníku Inet. Americký prezident Donald Trump minulý rok navrhl přesídlení Palestinců z pásma Gazy do arabských zemí, teď ale podle Katze zatím další kroky zastavil.
12: Vysídlení Palestinců je podle Katze jediným řešením konfliktu. Katz tvrdí, že o odchod stojí až 80% obyvatel pásma Gazy. Není ale jasné, o jaká data se toto tvrzení opírá. Podle amerického mírového plánu by se přitom naopak měla z pásma postupně stahovat izraelská armáda. To dnes ale znovu odmítl izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě vojáků rozmístěných podél linie příměří. Řekl, že armáda bude útočit na příslušníky Hamásu. Ofenzivu Izraele na palestinském území označily nezávislé vyšetřovací komise OSN jako genocidu. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Svaz knihkupců a nakladatelů navrhuje označování knih vytvořených umělou inteligencí. Představil návrh svým členům a požádal je o připomínky. Cílem je čtenáře informovat o využití AI.
13: Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
14: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
13: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi.
14: Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý.
13: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Nad Hradec Králové se každou chvíli znese 51 horkovzdušných balónů. Začíná pětidenní mezinárodní festival Balonové nebe a z místa se hlásí reportérka Adéla Kavříková.
15: Na louce nedaleko centra města je všechno připravené ke startu a první balony už jsou ve vzduchu. Obaly těch zbývajících jsou naplněné horkým vzduchem a zastínily celé to prostranství, ze kterého hromadný odlet sleduje minimálně tisícovka lidí. Mezi účastníky fiesty jsou balonáři z pěti zemí Evropy, kromě Čechů taky ze Slovenska, Polska, Nizozemska a Švédska. Takzvané balonové nebe bude v Hradci pokračovat minimálně do soboty. Každý den uvidí lidé dva lety s tím, že ten ranní bude vždy soutěžní. Cílem závodu Fly-in bude se co nejvíce přiblížit hradecké dominantě Bílé věže na Velkém náměstí. Hlavní program organizátoři připravili na pátek a jeho součástí bude i noční přehlídka balonových hořáků. Adéla Kavříková, Radiožurnál. Sport.
16: Karolína Plíšková bojuje o postup do třetího kola tenisového US Open s Ruskou Schneiderovou. Zápas přímo na místě sleduje reportér David Prouza.
17: Karolína Plíšková prohrála první set s Ruskou Schneiderovou 1-6, v tom druhém ale vede 5-4, po přestávce půjde na podání ruská reprezentantka. Kromě Plíškové se dnes představí další čtyři Češi: Nikola Bartuňková, Jiří Lehečka, Karolína Muchová a Linda Nosková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
16: Na hřišti brněnské zbrojovky začala dohrávka čtvrtého kola fotbalové šance ligy s Hradcem Králové. Je u toho reportér David Nekvinda.
18: Žurnálu. Hraje se 9. minuta zápasu, gol zatím nepadl, zbrojovka Brno Hradec Králové, tedy 0-0 v základní sestavě domácích. Poprvé dva zkušení ex-slávisté Ševčík a taky Zmrhal. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
16: Za 2 hodiny odstartuje dohrávka utkání mezi fotbalisty Bohemians a Jablonce. V přímém přenosu ho nabídne Radiožurnál Sport. Radiožurnál bude mít reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na dálnici D1 z Brna na Prahu za Ostrovačicemi ze 175. kilometru je kolona kamionů pravým pruhem. V levém je fronta od exitu 168-9 křížů na 20 minut před sjezd na Velkou Bíteš. Na 163. a pultem je po požáru kamionů průjezdný levý pruh. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za sjezdem na Barandov překáží na 16. kilometru porouchané auto v pravém pruhu, kolona od exitu 15 Slochkov na 10 minut. V Praze na vjezdu do Strahovského tunelu ze Smíchova nahoru na Břevnov blokuje pravý pruh další nepojízdné vozidlo, regulují vjezd už do Mrázovky, kolona přední od Zlíchovského tunelu. A na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Příbram kolona od poslední odbočky na Lipence do omezení u Jíloviště 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
20: Jak můžou evropští spojenci odpovědět na další eskalaci ruské hybridní války? Co od dnešní exhumace ostatku Jana Masaryka čeká badatelka, která se dlouhodobě věnuje smrti československého ministra zahraničí? A jak mají být podle chystaného kodexu vydavatelů označovány knihy sepsané s pomocí umělé inteligence? I o tom budeme mluvit. Německé úřady podle zdrojů tamních médií identifikovaly dva podezřelé ze srpnového hybridního útoku na letišti v Lipsku. Šlo údajně o Rusa s lotyšským pasem s kontakty na ruskou tajnou službu a Bělorusa s ruským občanstvím. Není pravděpodobné, že se je podaří zadržet. Německá vláda v úterý obvinila Rusko ze zodpovědnosti za pokus o atentát na lipskském letišti, kde byl počátkem srpna objeven dron s výbušninou, ale zřejmě s vadnou rozbuškou. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen Nová dnes uvedla, že ruští agenti disponovali materiálem vojenské kvality a po schůzce s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem dodala, že Unie přijme další protiruské sankce.
21: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji a musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
20: Německá vláda v reakci na srpnový incident uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a ruské kulturní centrum v Berlíně. Moskva obvinění odmítá a slibuje odvetné akce. Naším hostem je teď Jan Jireš, odborník na oblast obrany a bezpečnosti z Centra transatlantických vztahů při Cevro univerzitě v Praze. Dobrý den.
22: Dobrý den.
20: Pokud jde o osoby podezřelé z přípravy té srpnové akce Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím, není možné, že tady v nějaké míře selhaly německé zpravodajské služby, pokud ti dva unikli jejich pozornosti?
22: To je samozřejmě těžko říct, kdo nemáme přístup k interním a utajeným informacím, co německé a evropské zpravodajské služby věděli nebo nevěděli, tak to těžko můžeme vyhodnotit. Samozřejmě platí, že v posledních letech Rusové využívají pro podobné hybridní útoky v Evropě velice specifický přístup, kdy často rekrutují lidi, kteří nemají žádnou předchozí vazbu na bezpečnostní složky Ruské federace. Jsou to často lidé, vlastně, kteří se nechají na lákat na nějakou a ani ne často příliš vysokou finanční odměnu. Zároveň to jsou lidé, kteří nemají za sebou žádné školení, neumí třeba ty výbušné prostředky řádně používat a výsledkem třeba často právě je to, že ten útok naštěstí selže, což byl i tentokrát případ v tom Lipsku. Takže odpověď je, že netušíme, co německé úřady a služby věděli nebo nevěděli, ale ten modus operandi ruských útoků proti Evropě v v posledních letech vede spíše k tomu, že se jedná o lidi, kteří nemají žádný předchozí záznam a evropské zpravodajské služby je nemohly zachytit a monitorovat, protože prostě ti lidé se něčeho podobného nikdy předtím nedopustili.
20: A odpověděla podle vás německá vláda přiměřeně na ten srpnový incident nebo mohla sáhnout i k ostřejšímu arzenálu?
22: Tak myslím si, že pořád ještě jak německá vláda, tak evropské země ostatní mají k dispozici řadu nástrojů, kterými mohou přitvrdit. To znamená, to, co Němci teďka zveřejnili, tak chápu jako nějaký první krok nebo nějaké varování vůči Rusku tohoto typu, ale kdyby to nezafungovalo a ty útoky nebo pokusy o sabotáže dále probíhaly, tak německo i evropské země můžou přitvrdit. A pokud mám uvést nějaké příklady, tak samozřejmě diskutuje se to. To je tvrdší, výrazně tvrdší postup vůči té takzvané ruské stínové flotile, to znamená těm rezatým starým lodím plujícím pod různými označeními, které porušují sankce proti Rusku. To je jeden příklad. Další příklad by byl tvrdší postup vůči Rusům usídleným nebo žijícím na území Německé a Evropské unie, kteří mají nějaké nebo měli nějaké vazby na ruské úřady a ruské bezpečnostní instituce, to znamená začít je ve větším množství a rychleji vyhošťovat. A samozřejmě další příklad, který se nabízí, je navýšit dále vojenskou podporu Ukrajině. To si myslím, že je věc, která je jednoznačně viditelná a zároveň by Rusku a jeho zájmům uškodila. A poslední věc, která mě napadá, řada evropských zpravodajských služeb v posledních letech se vytváří nebo buduje takzvané ofenzivní kybernetické schopnosti. To znamená schopnosti v kybernetickém prostoru nejenom se bránit proti útokům například Ruska nebo jiných nepřátelských aktérů, ale zaútočit, aktivně tedy způsobit v kybernetickém prostoru škodu tomu protivníkovi, v tomto případě Rusu. Takže tohle je škála možností a nástrojů, které Evropa si myslím má ještě k dispozici.
20: No, český ministr zahraničí Petr Macinka dnes uvedl, že vedení diplomacie ve spolupráci se zpravodajci připravuje návrh změny systému notifikací ruských diplomatů, protože to současný, cituji, vykazuje nedostatky. Tak tušíte, o jaké nedostatky by mohlo jít?
22: No tak předpokládám, že se jedná o to, že zdaleka ne všechny evropské země jsou ve sledování, monitorování a případném vyhošťování ruských diplomatů, kteří jsou spojeni nebo propojeni například s ruskými zpravodajskými službami tak důslední, jako byla v posledních letech Česká republika. Samozřejmě je pravda, že některé jiné evropské země k tomu přistupují laxněji. A to je důležité zejména v kontextu schengenského prostoru. To znamená, my víme, že ruští diplomaté, kteří působí v jiných zemích schengenského prostoru, tak byť my, jako třeba Česká republika, si dáme velkou práci s tím, abychom ruské zpravodajce, kteří jsou kryti v České republice, nebo byli kryti jakožto diplomaté, tak abychom je odhalili a případně vyhostili, tak některé jiné evropské země to nedělají a v rámci schengenského prostoru tito ruští diplomaté nebo v závorce zpravodajští důstojníci mohou volně cestovat třeba z Vídně do Prahy a jak si provádět tu zpravodajskou činnost, která je nepřátelská vůči zájmům České republiky a Evropy.
20: Jak jsem říkala, Moskva to obvinění odmítá a slibuje odvetné akce, jak by v reálu mohly vypadat.
22: Tak my už nějakou dobu víme, několik měsíců už se to diskutuje i ve veřejném prostoru, že ruský režim hodlá nějakým způsobem eskalovat jak svoji válku na Ukrajině, tak svoje hybridní působení v Evropě. Samozřejmě nevíme, jakou to může mít podobu, nevíme, čeho se odváží, co jsou schopni udělat, ale je pravda, že samozřejmě mohou aktivovat nějaké svoje agenty a spolupracovníky, mohou verbovat ještě víc lidí, těch takzvaných telegramových agentů, kteří prostě za drobnou úplatu jsou ochotni provádět nějaké sabotážní akce. Takže tohle to všechno mohou udělat zároveň, ale já to vnímám spíš ten ruský povyk a křik v reakci na to německé oznámení jako zaprvé teda přiznání viny za to, že to skutečně zatím stojí ruské zpravodajské služby a za druhé, že spíš než nějaká jednoznačná hmatatelná odvěta, ta prostě se omezí pouze na tento křik.
20: Jan Jireš, odborník na oblast obrany a bezpečnosti v Centru transatlantických vztahů při CERU univerzitě. Děkuji, naslyšenou.
22: Těšilo mě, naschle.
20: Policejní odborníci dnes exhumovali ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu skokem z okna služebního bytu, policie ale prověřuje možnou vraždu. Ve vysílání je teď Václava Jandečková, publicistka, místopředsedkyně spolku Společnost pro výzkum zločinů komunismu a také autorka knihy Kauza Jan Masaryk, Nový pohled. Dobrý den.
0: Dobrý večer, máme posluchačům.
20: Ty pochybnosti nad smrtí Jana Masaryka trvají léta. Snahu vyšetřit, co se opravdu stalo, podporovala i praneteř Jana Masaryka Šarlota Kotíková. Proč podle vás došlo k té exhumaci až teď?
0: No, na to je jedna jednoznačná odpověď. My jsme paní Šarlotu Kotíkovou opakovaně žádali, jestli by nám mohla to svolení jako spolku dát, že jsme byli přesvědčeni, že ta verze nebo ta možnost exhumace je vlastně jediné možné řešení, jak se můžeme pravdy dobrat, ale paní Kotíková, ačkoliv do médií říkala, že vlastně chce to vyšetřování podporovat, tak vlastně ten souhlas nám nedala a tím tedy to vyšetřování skončilo v roce 2021.
2: A znamená to, že teď tedy ten souhlas dala?
0: Ne, teď pak to bylo tak, že my jsme tedy jsme iniciovali nový podnět před 2 lety a požadovali jsme po policii, aby orgány činné v trestním řízení provedly tu exhumaci a pokud by ji nechtěli provést na základě těch důkazních materiálů, které jsme předložili, tak aby to svolení oni dali nám, že bychom za přítomnosti odborníků tuto exhumaci provedli na vlastní náklady.
2: Takže nakonec rozhodla o exhumaci policie.
0: Ano, protože my jsme měli podporu obce Lány nebo zprávy Pražského hradu, ale všude chtěli svolení paní Kotíkové, přestože si myslím, že nebylo potřeba, protože vlastně ta rodina tu hrobku nevlastní, nestará se o ní a neplatí poplatky. Prostě jsme si zjistili, že by to nebylo potřeba, ale
2: tak přece jenom
0: samozřejmě
2: je to
0: slušnost
2: její
0: by to byla.
2: Předek, ano. Odborníci určitě dělají CT obraz, 3D sken těla i rentgenové vyšetření ostatků. Takový je plán. Co by mohla ta exhumace podle vás pomoct vyjasnit? Jaké otázky?
0: No určitě bude důležité, pokud tam teda ty kosterní pozůstatky budou, tak bude důležité ověřit, že patří Janu Masarykovi, takže to bude první věc, že se vyloučí hypotéza například, že dožil někde v izraelském kibucu. Pak samozřejmě bude velká pozornost na ta místa, kde mohl mít možná zranění a to byla hlavně ta oblast malého mozku, kde měl mít dírku podivnou, na kterou upozornil jak doktor Teplý ve svém svědectví, které se dostalo do zahraničí na západ, anebo paní Topinková, která vypověděla jak pro generální prokuraturu o tom, anebo na kameru vlastně je videozáznam k tomu, takže což je přímé svědectví. A to byla dírka, která měla vlastně okolo, bylo tam ožehnutí a zaschlá krev, takže buď to mohlo být ze střelné rány, anebo třeba případně i z jateční pistole, která třeba mohla Jana Masaryka jenom omráčit nebo paralyzovat.
2: Vy upozorňujete i na údajnou ránu na hlavě. K této informaci jste došla jak?
0: No pozor, to není údajná rána.
2: Nebo rána na hlavě.
0: O tomhleto zranění na pravém spánku vlastně mluví přímo pitevní posudek profesora Hájka z roku 1948, z toho 10. března. Tam akorát ti, já nevím, vyšetřovatelé prostě ignorovali moje upozornění, že tam to zranění bylo. V podstatě i v Senátu, když jsme měli kulatý stůl, tak jsem o tom mluvila i před státním zástupcem tehdy, ale prostě nějak to vyšumělo. A vlastně ti badatelé, kteří při tom posledním vyšetřování dělali tu analýzu pádu, jestli si vzpomínáte,
2: ano.
0: Posluchači určitě ví, tak já jsem se vlastně s jedním z těch autorů sešla a upozorňovala jsem Martina Čermáka tehdy, že to mají špatně, protože tam nezahrnuli právě to zranění na pravém spánku a oni bohužel prostě tu analýzu nezměnili a neupozornili na to policii. Tam šlo o to, že jednak, jak to bylo v pitovním protokolu, ale zároveň tam existují fotografie, které u nás byly přirozeně zakázané. To znamená, v Národním archivu se fotografie k tomuto zranění nenachází, protože samozřejmě tam se nachází jenom věci, které Státní bezpečnost chtěla pustit, ale snímky o tomto zranění kolují vlastně na západě a zároveň ho vyfotil třeba i Jaroslav Houf.
2: Takže teď bude díky exhumaci možné si udělat opravdu jasný obrázek. Nicméně to předchozí přesně vyšetřování smrti Jana Masaryka Úřadem pro vyšetřování zločinů komunismu skončilo v roce 2021 nejednoznačným výsledkem. Jaké nové poznatky se od té doby objevily? Kromě tedy toho, že bude provedena pitva nebo že byla exhumace.
0: No, nové
2: teď
0: poznatky, já jsem hlavně upozornila na to, že se vůbec nepracovalo s tím zraněním na hlavě, jo? Ani s tou tržnou ránou, protože tím pádem to, že vlastně ta tržná rána nebyla zahrnuta do toho výpočtu analýzy pádu, tak vlastně ten výpočet byl úplně mylný a vlastně bylo úplně vlastně neprávem se zahrnula do uvažování i tahle ta varianta nešťastné náhody anebo sebevraždy, protože prostě k tomu není žádný podklad. Ale my jsme, mezi tím se mě podařilo další dokumenty získat mimo jiné i ve Francii, právě k tomu zranění za tím uchem.
2: Ano.
0: Zároveň jsem kontaktovala rodinu doktora Teplého, nebo podařilo se mi objevit rodinu doktora Teplého.
2: Což byl patolog?
0: Ta rodina, prosím?
2: Což byl patolog, jenom připomínám.
0: To byl doktor, který prováděl ohledání těla Jana Masaryka, musel samozřejmě napsat zprávu, ale ta zpráva tehdy prostě vyhovovala ministerstvu vnitra, ale on sepsal potom svědectví, jak to ráno probíhalo a že prostě on sám nalezl dírku za uchem, což teda byl přesvědčen tehdy, že to byla střelná rána. Zároveň našel jinak zranění nebo pohmožděniny, odřeniny po celém těle a zároveň se mu nezdály ty nohy, respektive chodidla, že mohla být, upozornil na to, že mohla být rozbita i nějakým tupým, jako tupými údery, nějakým tvrdým předmětem.
2: A jako, i na to by mohla dát právě ta exhumace ostatku Jana Masaryka.
0: Přesně,
2: odpověď.
0: Přesně.
2: Mluvili jsme o tom s Václavou Jandečkovou, spisovatelkou, publicistkou, místopředsedkyní spolku Společnost pro výzkum zločinů komunismu. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Také děkuji, hezký večer.
2: Umělá inteligence už umí nejen dělat obrázky, namlouvat audioknihy, ale už knihy taky píše. O podílu AI na vzniku nových knih se příliš nemluví a kolik publikací dokonce napsala sama AI v podstatě není možné zjistit, ale objevují se příklady, které bijí do očí. Čeští nakladatelé proto připravují jednotné označování knih vytvořených s pomocí AI. Návrh kodexu je teď v připomenkovém řízení Svazu českých nakladatelů a knihkupců a jeho předseda Martin Vopienka je teď ve vysílání. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Tak někdo AI použije třeba jen na vytvoření obálky, rešerše a podobně, jiný nechá napsat celou knihu. Tak kde má být podle kodexu ta hranice, kdy by měla být pomoc AI přiznaná?
5: No ono jde spíš o to, kdy budeme ten produkt vydávat za lidský výtvor. Hmm. A samozřejmě je to velice těžké určit. My jsme dnes o tom vedli debatu a chceme toto si dále analyzovat. Určitě za mě osobně, co se týče obsahu, tak ten jednoznačně by měl být tvořen člověkem, pokud chceme ten produkt deklarovat jako lidský výtvor a stejně tak ilustrace a grafiku. Jiná věc je prostě nějaká výpomoc rešeršní, kde v podstatě dneska i bezděčně tu umělou inteligenci používáme, protože je prosáklá vlastně všemi vyhledávači a podobně a má tam i nějaký, řekněme, pozitivní uplatnění, ale zároveň se opravdu, já už se začínám opravdu osobně obávat takového toho výplachu, který může ta umělá inteligence přinést, pokud bychom včas nedokázali rozlišit ty produkty, protože samozřejmě umělá inteligence může vygenerovat za den nesčetně knih, nejenom jednu knihu a to může být ten zásadní
2: devalvace
5: problém.
2: Knih nakonec.
5: Úplná devalvace, vlastně inflace myšlenek, všeho.
2: Kdo by měl tu knihu podle vás označit, že je vytvořená člověkem nebo AI? Kdo rozhodne o té případné značce?
5: Tak my musíme stanovit ten kodex, to znamená říct, co ještě je možné, do jaké míry ten instrument umělé inteligence si s ním pomáhat v rámci vlastně lidské tvůrčí činnosti a odkdy už by to byla činnost, která...
2: Ano, tomu rozumím, ale měl by to být tedy nakladatel?
5: Nakladatel, ano, nakladatel při vydání knihy. Já si myslím, že to dokonce bude v zájmu nakladatelů a proto věřím, že se to osvědčí, protože my samozřejmě nemůžeme nikomu nakázat. V této chvíli je to naše iniciativa, není to nějaký zákon, není to legislativní proces, ale myslím si, že nakladatelé velice rádi toto využívat budou, protože věřím, že poptávka českých čtenářů stále je po skutečných tvůrčích dílech vytvořených člověkem a že nemají zájem být zahlceni těmi produkty.
2: No já se ptám i proto, jestli vy jako nakladatelé máte ale tu možnost ověřit, že tak kniha je opravdu převážně napsaná člověkem, že si autor nepomáhal AI, pokud to on sám nepřizná a pokud to opravdu není opravdu hrubě špatná kvalita.
5: Tak většinou nakladatel je poměrně blízko tomu tvůrčímu procesu s autorem. S autorem se známe. V případě, že je to někdo nový, tak asi bychom si ho více prověřovali. ten proces knihy opravdu nakladatel vidí zblízka, ale zároveň vám dávám zapravdu v tom, že pokud ta umělá inteligence dosáhne opravdu vysoké kvality a zároveň někteří autoři nebudou v tom dost poctiví, tak i tohle může být problém. Ale zřejmě to bude zase na deklaraci i toho autora a věřím, že najdeme i nástroje, zase možná i s pomocí umělé inteligence, jak odhalit to, že umělá inteligence se podílela na vzniku textu.
2: Jen krátce, a má většina českých nakladatelů shodu na tom, že by takové označení mělo existovat?
5: V této chvíli je to věc debaty, já nemůžu mluvit za většinu nakladatelů, protože jsme to řešili na představenstvu svazu českých knihkupců a nakladatelů a my pak dáme doporučení, kterým se budou ostatní řídit nebo nebudou, ale
2: říká Martin
5: věřím
2: Popinka.
5: Opravdu, že je to v zájmu našem.
2: Předseda svazu českých knihkupců a nakladatelů. Děkuji za váš čas, už jsou tady zprávy, naslyšenou.
5: Ano, děkuji, naslyšenou.
18: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Ministerstvo financí podle ní manipuluje s čísly, když uvádí, že schodek je v poměru k HDP 2,8%. Národní rozpočtová rada tvrdí, že je to 3,5%. Klíčové podle ní bude uznání obranných výdajů. Vláda počítá s deficitem 389 miliard korun. Estonský parlament dnes zvolil ústavní právničku a ombudsmanku Ile Madiseovou prezidentkou této pobaltské země. Stane se druhou ženou, která bude vykonávat tuto převážně ceremoniální funkci. Informovali o tom agentury Reuters a DPA. 51-letá Madiseová je od roku 2015 estonskou ombudsmankou. V čele země bude stát příštích 5 let, úřadu se ujme 12. října. Estonsko se tak stane 8. evropskou zemí, která má prezidentku. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo má už přes 3000 potvrzených obětí, víc než 6000 lidí je nakažených a ebole podlehne přibližně každý druhý pacient. Aktuální epidemie se šíří výrazně rychleji než v ostatních případech v minulosti. A ředitelství silnic a dálnic zahájilo poslední etapu opravy Gočárova okruhu v Hradci Králové. Silničáři teď pracují v rychlých jízdních pruzích. Téměř kilometr vozovky opravují kvůli trhlinám, hrbolům a vyjetým kolejím. Práce mají skončit 5. října. Sport. Tenistka Karolína Plíšková hraje na US Open s Ruskou Schneiderovou a je u toho David Prouza.
17: Karolína Plíšková právě teď prohrála tiebreak druhého setu s Janou Schneiderovou, konkrétně 4-7, první sadu ztratila poměrem 1-6 a na US Open končí. Kromě ní se dnes představí ještě 4 další čeští zástupci. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Fotbalisti brněnské Zbrojovky hrají doma s Hradcem Králové. Dohrávku 4. kola fotbalové šance ligy sleduje David Nekvinda.
18: 33. minuta zápasu, i když oba týmy už měly slušné šance, Zbrojovka Brno Hradec Králové 0-0. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážky na D1 za Chodce Rady a Zručí. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna spozorněte za sjezdem na Chodce Rady na kilometru 31,5 blokuje stoupací pruh porouchané osobní auto. Na D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou opatrně na kilometru 50,5 stojí tam v pravotočivé zatáčce nepojízdné vozidlo.
6: Kamion ve stoupacím pruhu, ještě není vůbec označený, tak ať do toho někdo nepletí.
19: Na D1 za Brnem směr Praha za exitem Ostrovačice se teď rozjíždí kolona, kamiony v pravém pruhu se ještě řadí od 174. kilometru, jedou pomalu dál kolem exitu 168, brzdí krátce i osobní auta v levém pruhu, ale zdržení už je jenom kratší, za odpočívkou 9 křížů už se jede plynule, protože před sjezdem na Velkou Bíteš po odpoledním požáru kamionu na kilometru 163,5 před čtvrt hodinou uvolnili k levému i pravý pruh, shořelý vrak je odtažený. Na D46 z Vyškova na Olomouc opatrně za Brudkem na 15. kilometru došetřují tam nehodu vpravo na úzké krajnici. A na pražském okruhu z D1 na letiště za sjezdem na Barandov na 16. kilometru v pravém pruhu čeká na odtah porouchané auto, kolona před ním odlohková, respektive chvílemi regulují vjezd už do Cholupického tunelu, vzniká před ním kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
3: Dobrý večer vám přejeme 18.34 a pouštíme kapelu U2. Hezký poslech.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Hrušovany u Brna otevřeli s novým školním rokem z brusu nový dům dětských skupin. Je jedním ze zhruba 500, na které přispěl stát a my se tam podíváme po kapele Jelen.

0: Školní rok začal pro děti v Hrušovanech u Brna v nové budově pro dětské skupiny. 90 milionů korun na ni přispělo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dotací podpořilo zhruba 500 takových zařízení po celé republice. Jednou z podmínek dotace je, aby se třídy do 5 let naplnily alespoň ze 2/3. V Hrušovanech se to povedlo, stále ale zbývá 16 volných míst z 96.
1: První den před domem dětských skupin v Hrušovanech u Brna musí rodiče s dětmi čekat, dokud je učitelky nepustí. A někteří rodiče vedou děti do skupiny poprvé, jako maminka Dana.
2: My jsme z Hrušovan, tak právě proto chodí semka a malé jsou 3 roky. Bude chodit každý den standardně, jako kdyby chodila do školky.
1: Syn paní Kateřiny chodil do školky už loni. Letos má třídu v patře nové budovy pro ženinu dceru Štěpánku. Je to ale premiéra.
3: Půjde se to na háče?
4: Jo. Dcera jde poprvé a jsme místní. Bude mít 3 roky za měsíc. Zatím zkusíme bez spaní, takže hned po obídku, ale od příštího týdne už zkusíme i se spaním.
1: Další děti se sem přesunuli z jiných pracovišť školky. Stěhování čekalo nejen děti, ale třeba taky Ludmilu Judasovou a další její kolegyně učitelky.
5: Moje třída se přestěhovala právě do Dráčku, nabírali jsme semka děti, takže nám přibylo semka 6 dětí.
1: Změn je tady ve srovnání s běžnou školkou, pokud jde o fungování, jenom pár. Některé zmiňuje učitelka Petra Kejdušová.
6: Rozdíl je možná v tom, že jsme tu 2 paní učitelky a 1 chůva.
1: Od září otevřely i jiné dětské skupiny podpořené dotací, například ta v Blansku. Tam se už na rozdíl od Hrušovan u Brna kapacita naplnila a dokonce mají pořadník pro případ, že se místo uvolní. Alena Hesová, Radiožurnál.

Nováček fotbalové ligy Brněnská zbrojovka může dosáhnout na druhé místo tabulky, ale potřebuje k tomu porazit Hradec Králové. Na dohrávku nejvyšší domácí soutěže s námi půjdete po písničce.

0: Fotbalisti Zbrojovky Brno můžou potvrdit povedený vstup do nového ročníku nejvyšší soutěže. Nováčci šance ligy hostí v dohrávce čtvrtého kola Hradec Králové a sleduje to reportér David Nekvinda.
1: První poločas je za námi a gól zatím nepadl žádný, takže v poločasové přestávce platí skóre 0-0 mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Hradce Králové, ale neznamená to, že bychom neviděli žádné šance. Tu asi úplně největší měl už ve 12. minutě zápasu domácí útočník Daniel Vašulín, když Kanakimana přihrával z pravé strany nedaleko puntíku pro pokutový kop, ale před Vašulínem, který tam dobíhal z druhé vlny, ten míč skočil, no a nedokázal tak Vašulín ho trefit čistě. Bylo z toho přestřelení brány. Největší šance Hradce Králové, tak tu daroval hostům ve 24. minutě domácí Petr Ševčík svou špatnou přihrávkou na golmana Hrdinu. Do té přihrávky se vložil Trubač, který byl u míče dřív než Hrdina, ale brněnský brankář dobře vyběhl Trubačovo zakončení, vyrazil. Balon se ještě dostal k Dancákovi, tedy dalšímu hráči Hradce Králové, který se snažil o další dorážku, ale do toho mu zase pro změnu skočil Ševčík. Takže 0-0 z Brna, David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
0: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a město Karlovy Vary.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy s Janou Guldou.
3: Nový vysokoškolský zákon by měl být účinný od roku 2028. V Benátkách začíná 83. ročník filmového festivalu. Karolína Plíšková dohrála na tenisovém US Open ve druhém kole. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště brzdí provoz porouchané auto u Lochkova. A počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty až 27 stupňů.
4: Radiožurnál.

0: zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Změnit by mohl například volbu rektora nebo financování vysokých škol. Plaga to řekl po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem.
2: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
1: Prezidenta taky zajímaly pojistky, které mají zabránit nežádoucímu ovlivňování řízení univerzit. Kromě toho řešil s ministrem také rozpočet. V současném návrhu rozpočtu na příští rok chybí rezortu školství asi 6 miliard korun. Letištní odbory dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. Radiožurnálu to po dnešním jednání s vedením letiště řekla předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července. Důvodem je výběr nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měly probrat dosavadní Lašákovy kroky. Kanadský premiér Mark Carney vyzval Spojené státy, aby začaly jednat o zmírnění vzájemného obchodního napětí. Kanada od příštího týdne zavede na americké zboží odvetná cla ve výši 15 až 50%.
3: Carney řekl, že jednání mohou pokračovat, až Washington přestane hrát hry a začne jednat vážně. Podle něj musí dohoda respektovat i kanadskou suverenitu, včetně francouzského jazyka a kultury Quebecu. Napětí přeživuje i Trumpovo přejmenování jezera Ontario na jezero Amerika a posměšný příspěvek ministra obrany Pita Hexeta o kanadských kadetech, který Carney označil za jednání pod úroveň jeho úřadu. 8. září mají začít platit kanadská cla na 700 amerických produktů jako odpověď na americká 50% cla. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V Benátkách dnes začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valerie a týden divů.
4: Snový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
5: To, co od tebe chci, je sladké.
4: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost, režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Sport. Tenistka Karolína Plíšková končí na US Open ve druhém kole. Zápas s ruskou Schneiderovou prohrála ve dvou setech. Brněnská zbrojovka bojuje v dohrávce čtvrtého kola fotbalové šance ligy s Hradcem Králové. Sleduje to reportér David Nekvinda.
7: Hraje se 49. minuta zápasu a gól jsme zatím neviděli, takže zbrojovka Brno Hradec Králové 0-0, ale hned po změně stran měl hostující Slončík obrovskou šanci dostat Hradec Králové do vedení, dostával přihrávku z pravé strany od Van Birena a svou přízemní střelou těsně minul tyč. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
6: Fotbalistky Liberce postupují do druhého předkola Evropského poháru. V odvetném utkání úvodního předkola na domácím hřišti sice s hráčkami Sarajeva remizovali 1-1, postup si ale vybojovali díky jednogólovému náskoku z prvního zápasu, který odehráli minulý týden na hřišti soupeřek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D1 za sjezdem na Zruč, taky na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou na kilometru 50,5 pozor v pravotočivé zatáčce. Vpravo ve stoupacím pruhu stojí porouchaný kamion a nákladní vozidla vybočují. D1 za Brnem na Prahu už je za Ostrovačicemi plynule průjezdná. Rozjeli se i zbytky kolon, které vznikaly celé odpoledne po požáru kamionu u Bíteše. Tam už je na kilometru 163,5 skoro hodinu všechno odklizené. Taky dálnicí D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se jede bez delšího zdržení, jen kamiony se před omezením u D2 řadí v pravém pruhu od exitu 194 Vídeňská. Na dálnici D48 ve směru z Nového Jičína na Olomouc pozor, kousek před sjezdem na Bělotín. Na druhém kilometru stojí na úzké krajnici, nepojízdná dodávka zasahuje do pravého pruhu. A na pražském okruhu zde jedničky směrem na letiště ještě chvílemi na Radotínském mostě regulují vjezd do Lochkovského tunelu. Za ním popojíždí kolona zhruba 10 minut k nájezdu od Barandova na 16. kilometru, tam zabírá pravý pruh porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
7: Dobrý večer, 6 minut po 19. hodině, posloucháte radiožurnál Roční období a lidé, to jsou zatím nejtěžší překážky pro robotická vozidla. Odborníci z ČVUT vyvíjejí několik typů a už za chvilku uslyšíte, kde je lepší mít 3 kola a kde 6. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
0: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Rychlá terénní tříkolka i šestikolový nákladní podvozek. Tak rozdílně můžou vypadat vozidla bez řidiče v podání vědců z ČVUT. Vyvíjejí několik typů zároveň a počítají i s využitím pro obranu. Důležitá otázka podle nich je, kam se které vozidlo bude nejvíc hodit.
1: To pojede.
2: Startuje tady na pana profesora.
1: Jo. Ale podle mě by to mělo jezdit samo.
2: A už to umí, ale tady mezi.
3: Tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT zkouší šestikolový podvozek Taros 6x6, vyrobený vojenským opravárenským podnikem. Už na první pohled je to vojenské vozidlo, ale velké jen jako osobní auto.
2: Tak jo, Honzo, můžu s tím trošku jet? Ale nebudu jim jezdit maximálkou.
3: Zatím stroj řídí na dálku operátor. Postupně se ale učí jezdit samostatně, říká Jan Feigl z Fakulty elektrotechnické.
4: Pohyb mezi lidmi je samozřejmě velká otázka. To, aby ten robot, já říkám, by měl být parťák v tom týmu, tak vyžaduje spoustu jako dalších věcí, než jenom to železo a třeba tu navigaci.
3: Týmy odborníků z různých zemí Evropské unie zkoušejí nejrůznější druhy samoředitelných vozidel, která by pomáhala i při obraně. Každé z nich se hodí pro jiné situace. Český Taros neboli taktický robotický systém patří mezi větší a těžší.
4: Logistika, doprava materiálu z místa A do místa B, a nebo když na tu ložnou plochu si představíme, že dáme jako nosítka evakuace nějakého zraněného. Třeba to není úplně z toho místa incidentu, protože ta platforma je jako relativně veliká, samozřejmě to má vždycky nějakou svoji stínovou rizikovou stránku.
3: Válka na Ukrajině ovšem podle odborníků ukázala, že kromě špičkové techniky jsou k obraně potřeba také malé, levné a rychlé vynálezy. Proto další tým z Fakulty elektrotechnické vyvinul robotickou tříkolku. Dostala jméno Helhest podle trojnohého koně z dánských pověstí.
5: To je levná konstrukce, jsme schopni to nabídnout za, řekněme, skoro desetinu ceny.
3: Popisuje Karel Zimmermann.
5: My si ji postavili kompletně sami.
3: Tříkolka je udělaná tak, aby mohla jezdit po břiše i po zádech.
5: Se očekává, že ta autonomie může selhávat. Tak ten robot říkne, později se převrátí, tak se nic neděje a může fungovat dál.
3: Mně to připadá trochu jako zručný akrobatický cyklista, takové ty pohyby tu a tam, sem tam, po otočit se.
5: Že se vlastně snažíme naučit toho robota, aby zotavoval se sám z různých zaseknutí.
3: Čím ho učíte nebo co umí už?
5: To, na čem pracuje. Z měření, které dělá ten robot, z kamerových obrázků, z lidarových skenů, z podkluzu kol, z náklonu toho robota, tak odhadujeme vlastnosti toho terénu.
3: Teď tady jede po trávě.
5: Třeba tráva typicky pro mnoho autonomních systémů je velká potíž, protože v lidaru vypadá jako vysoká překážka, která je neprůjezdná pro ty roboty.
3: Jo, když se autem zajedu do vysoké trávy, tak mi začne parkovací senzor pípat jako splašený.
5: Přesně tak. A tak je to i u většiny těch autonomních systémů, takže odhadujeme vlastnosti toho terénu. To znamená, u trávy chápeme, že je měkká, že poddajná, na druhou stranu bude kluská, takže třeba když potřebuje vjet do většího kopce, tak se musí robot rozjet.
3: Tříkolka Helhest vypadá jako samá kola. Drobný rám s elektronikou se mezi nimi skoro ztrácí. K přepravě nákladů se proto moc nehodí, ale mohl by sloužit jako ostraha.
5: Autonomní ostraha objektů, anebo vojenská mise, autonomní ostraha nějakého perimetru, a liší se možná jenom vybavení, kterou na robota můžeme namontovat. Tak jedna ze zajímavých věcí je, že je tichý. Vzhledem k lítacím prostředkům, když jede po rozumným terénu, tak jsme někde do 40 decibel.
3: Velkým úkolem pro vědce ovšem zůstává, aby se roboty zorientovaly ve 4 ročních obdobích, upozorňuje Jan Feigl.
4: Je velký rozdíl mezi tím jezdit v zimě ve sněhu. Si představíme, že nemáme dostupnou satelitní navigaci v té bílé krajině. Jaro a léto přináší velkou změnu v tom, že najednou se na listnatých stromech objeví listy a celá scéna vypadá jako jinak.
3: Autonomní vozidla se podle vědců hodí nejenom do nebezpečného terénu, ale i do situací, kdy nebude k dispozici dost lidí, aby je řídili. Z Fakulty elektrotechnické ČVUT Martin Srb, Radiožurnál.

kapela Support Lesbians ve spojení s Radiožurnálem 19 hodin 18 minut přesně. Půjdeme za fotbalem. Brněnská zbrojovka hostí v ligové dohrávce Hradec Králové a jak si vede, to zjistíte s námi po písničce.

0: Fotbalisté Zbrojovky Brno hostí v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové souboj nováčka nejvyšší domácí soutěže s účastníkem evropských soutěží, sleduje reportér David Nekvinda.
1: No a Zbrojovka Brno se dostala v zápase do vedení 1-0 po hodině hry, kdy tedy teď už se hraje 64. minuta zápasu a ten gól vstřelil opět Daniel Vašulín, čtvrtý gól tohoto střelce brněnské Zbrojovky. Byla to rozehrávka standardní situace na ose hřiště, kterou měl Petr Ševčík, a když ještě fotbalisté Hradce se formovali ve vápně a nečekali, že Ševčík už rozehraje, tak poslal balon na pravou stranu, kde byl Kanakimana, a Kanakimana pak z té pravé strany rychle poslal míč směrem k zadní tyči, kde se nepodařilo být hráčům Hradce Králové pokrytu situaci. No a natáhl se tam s kluzem na té zadní tyči právě Daniel Vašulín, který pak zblízka poslal míč do sítě a Zbrojovka tak vede 1-0 v tomto zápase, i když předchozí obrovskou šanci měl Hradec Králové, kdy ale Slončík těsně minul. Teď Hradecký Nákop směrem vpřed, jenomže Umar fauluje, takže z toho nic nebude. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Jaké je to pohybovat se ve stavu bez tíže? To, co běžně zažívají jen astronauti, si před rokem při takzvaném parabolickém letu vyzkoušelo 26 českých teenagerů, kteří prošli náročným výběrem mise Zero G. A hostem Radiožurnálu bude jeden z velitelů této mise, popularizátor kosmonautiky Jan Spratek. Jak se vybírají mladí lidé na takovou misi? Co s nimi udělá několik minut bez tíže? A jaká je šance, že se z nich stanou opravdoví astronauti?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců, královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Hodin a 30 minut. Jana Gulda má zprávy.
2: Inspektoři našli v kaši pro batolata Nature's Premise Bio v obchodě Albert v Brně nadlimitní množství karcinogenního toxinu. V rýžové kaši s jahodami a malinami s minimální trvanlivostí do 31. července 2027 ho bylo 7x víc, než připouští předpisy. Oznámila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Nařídila proto stažení produktu z prodeje a s obchodem zahájila řízení o pokutě. Značku Nature's Premise se nabízí exkluzivně obchodní řetězec Albert. Americký prezident Donald Trump dnes na své sociální síti zveřejnil příspěvek, ve kterém zvažuje, jestli nepřejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv. Zároveň zopakoval, že průliv klíčový pro globální přepravu ropy je pod kontrolou Spojených států. Ministerstvo zdravotnictví vypíše do konce září zakázku na provoz 6 základen letecké záchranné služby po roce 2028. Na jednání zdravotního výboru sněmovny to řekl poslanec Milan Brázdil z hnutí ANO. V předběžných konzultacích podle něj vyjádřilo zájem víc firem než dva současní provozovatele, a to včetně zahraničních. A začala rekonstrukce rozhledny ve vysílači na Pradědu v Jeseníkách. Vyhlídka už byla ve špatném stavu a teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený taky přístup do okolí vysílače. Tamní restaurace ale funguje. Sport. Fotbalisti Hradce Králové bojují na hřišti brněnské zbrojovky v dohrávce čtvrtého kola fotbalové šance ligy a zápas sleduje David Nekvinda.
3: V 77. minutě vede zbrojovka Brno nad Hradcem Králové 1-0. Ten jediný gól zápasu zatím střelil v 60. minutě Daniel Vašulín. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
2: V druhém zápase dnešní dohrávky nastoupí už za půl hodiny hráči Jablonce na hřišti pražských Bohemians. V přímém přenosu utkání nabídne Radiožurnál Sport. Radiožurnál bude mít reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 za Souticemi i na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu za sjezdem na Zruč nad Sázavou zbystřete na kilometru 50,5. Kvůli porouchanému kamionu je tam světelnou šipkou zabraný stoupací pruh. Vybočuje se v pravotočivé zatáčce. Na dálnici D46 z Vyškova směrem do Olomouce opatrněji za Brodkem na 15. kilometru došetřují srážku dvou osobních aut v pravém pruhu. Přibrzďuje se, kolona nevzniká. Na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové za sjezdem na Lysou začínají noční opravy vozovky. Mezi 19. a 20. kilometrem je provoz svedený do levého pruhu, zpomaluje se, je to bez citelného zdržení. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za tunely počítejte s kolonou od sjezdu na Lochkov z 15. kilometru k porouchanému autu na 16. u nájezdu od Barandova zabírá pravý pruh, zdržení kolem 5 minut, provoz slábne. A v Brně na městském okruhu v Olomoucké směrem z centra na Slatinu v křižovatce s Ostravskou u Orlenu nabourala dvě osobní auta, ve slabším provozu už jen chvílemi kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů, zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Chvilku po půl osmé pokračujeme ve večerním Radiožurnálu a další muzika od Franz.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: sorry. No.
1: Téměř 40 let ležela v šuplíku, teď má premiéru na Pražském hradě. Jde o nedokončenou jednoaktovku Varování od Václava Havla, kterou pro Davidské divadlo dopsal Jiří Havelka. My se k tomu vrátíme ve večerním radiožurnálu za chvilku.

0: Jak jinak než absurdními rozhovory oslaví Pražský hrad v říjnu výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika Václava Havla. Festival Havel Live návštěvníkům kromě debat, hudby a filmů nabídne i premiéru takzvané baňkovky s názvem Varování.
1: Asi nejtěžší je, že se mi těžko hledá ta míra, kdy nechci se přihřívat na cizím peří a zároveň nechci se jako zbavovat z odpovědnosti, že jsem to dopsal já, takže v tomhle trošku tak tápu.
2: Přiznává umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka, který ztracenou Havlovu hru dopsal. Ta vznikala od ledna do května roku 1977, kdy byl dramatik ve vězení.
1: Najednou řízením osudu k vám přijde rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy, akorát nejsou prostě daný dohromady do jedné hotové vaňkovky, která má začátek. Tak prostředek a konec, ale hrozně moc toho materiálu tam je.
2: Premiéru v podobě scénického čtení s Ivanem Trojanem a Martinem Mišičkou uvidí první diváci 23. října.
1: Ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně nějaký si pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem. A Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný. A on se ptá na důvody, proč teďka přišel on, a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese, a vlastně si vzájemně tak začnou radit v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
2: Festival nabídne i hudbu studentů HAMU nebo spolupráci s Design Blokem, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
3: Co se týče diskuzí, co se týče promítání filmů, tak to vše bude zdarma.
4: Promyslet Havla.
3: První debatu budeme dělat ve spolupráci s Českým rozhlasem, kdy vlastně navazujeme na jejich podcastovou sérii Promyslet Havla. A vlastně jedna z těch debat bude, řekněme, jejich poslední, bude naše první. A my jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
2: Akce na Pražském hradě odstartuje 4. října v předvečer nedožitých 90. narozenin Václava Havla a potrvá až do 14. ledna. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Hned dvě ligové dohrávky dnes můžou sledovat fanoušci fotbalové Šance ligy. Od 20 hodin se utkají Bohemians s Jabloncem a už teď proti sobě hrají brněcká zbrojovka a Hradec Králové. V Brně sleduje závěr zápasu reportér David Nekvinda.
1: Posledních asi 15 sekund nastaveného času druhého poločasu zbrojovka Brno vede nad Hradcem Králové 1-0 od 60. minuty, kdy se trefil Daniel Vašulín. Hradec Králové teď v posledních minutách sice si vypracoval nějaký tlak, ale ne žádnou vyloženou šanci. Daří se centry Hradce Králové domácím hráčům odvracet. Teď odpískaný faul zbrojovce na polovině hřiště. Domácí fanoušci a taky trenér Svědík už se dožadují odpískání konce zápasu, protože dvě nastavené minuty uplynuly. Ale Hradec Králové dostává ještě jednu šanci. Umar padá ve vápně, ale rozhodčí Lovětinský hned ukazuje: vstávej, vstávej, toto penalta nebude. Ještě jeden centr do vápna, ale letí. Zbrojovka si s tím zatím poradila. Všemíč odražený k Vladimíru Daridovi. Ten dává na zadní tyč, kam klouzal Van Biren, ale netrefil balon a tím zápas stále ještě nekončí, to tak vypadá. Umar, který tam před okamžikem padal ve vápně, tak se teď hodně hádá s rozhodčím Danielem Lovětinským, že to měla být penalta pro Hradec Králové. Jasné, že to by si teď hosté hodně přáli, ale zatím to nevypadá, že by se hlavní sudí běžel podívat na video, i když si přikládá ruku na ucho, což tedy je signalizace toho, že tu situaci s videem probírá. No tak nastavený čas už vypršel, zbrojovka se chystá na rozehrávku od brány, ale pozor, ne, tak on to není to, že Lovětinský se jde podívat na video, běží směrem k domácí lavičce, aby dal žlutou kartu trenéru Martinu Svědíkovi, který tam teď se mu nelíbilo, že se vůbec něco řeší, respektive nelíbí se mu, že se stále hraje. Svědík tu žlutou kartu v uvozovkách přijal takovým mávnutím ruky a pokračuje tím, že jde ke čtvrtému rozhodčímu. Stále velké debaty na hrací ploše o to, jestli zápas skončí nebo Hradec Králové bude za stavu 0-1 z pohledu hostí kopat penaltu po zákroku na Umara. Bylo to na hranici velkého vápna. Umar tam naváděl míč z levé strany, dostal se mezi dva hráče zbrojovky, upadl. Přiznám se, kdo tam přesně byl za zbrojovku v tom souboji, to teď nevím, ale vypadá to, že rozhodčí Daniel Lovětinský dostává od videa pokyn, že penalta to není, nechá rozehrát brankáře Adama Hrdinu, je to tak, a pravděpodobně v momentě, kdy Hrdina kopne do míče, tak skončí zápas. To se skutečně děje právě teď, takže bylo to velké drama, ale nakonec zbrojovka Brno po třetí v řadě v této prvoligové sezóně vítězí, dostává se na jediný bod za pražskou Slavii, která vede tabulku. Zbrojovka Brno, Hradec Králové 1-0. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

Divadlo Járy Cimrmana vstupuje do své jubilejní 60. sezony a je u toho i herec Vojtěch Kotek, který si o tom povídal dnes dopoledne s moderátorem Liborem Boučkem. A pokud jste rozhovor nestihli a chtěli byste si ho poslechnout, tak máte možnost třeba na našem webu Radiožurnálu anebo taky v repríze od 22 hodin ve večerním vysílání. To pokračuje po 20. hodině s moderátorem Vojtěchem Bindermanem. Pěkný zbytek dne vám přeju a hezký poslech.

0: žurnál, je 20 hodin. A Jana Gulda pro vás připravila zprávy.
1: Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Jediný Čech v představenstvu Škody Auto se od října přesune do Volkswagenu. Fotbalová zbrojovka Brno porazila Hradec Králové a je druhá v tabulce. A počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přeháňky a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Ministerstvo financí podle ní manipuluje s čísly, když uvádí, že schodek je v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla to je 3,5%. Klíčové podle něj bude uznání obranných výdajů.
3: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obranné a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok tomu řízení

0: nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
1: Vláda počítá s deficitem 389 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritiku Národní rozpočtové rady odmítl s tím, že podle něj není objektivní a že je s Evropskou komisí na výši schodku domluvený. Jediný Čech v současném představenstvu Škody Auto, Martin Jan, povýší od října bude členem představenstva pro prodej a marketing ve Volkswagenu v německém Wolfsburgu. Jan v koncernu působí 20 let, v minulosti měl na starosti například prodeje v Rusku nebo působil na vrcholných pozicích firmy v Číně. V české Škodovce by mohl i po přesunu do Německa zůstat, vedení firmy ho totiž nominovalo do dozorčí rady Škody Auto. Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevo, že má k úmluvě výhrady.
2: Premiér Fico tvrdí, že ruské výhrady nebyly důvodem, proč vláda minulý týden rozhodnutí odložila. Kabinet si prý potřeboval k úmluvě zjistit další informace. Za normální Fico označil i to, že se kvůli podobným záležitostem ozve velvyslanec cizího státu.
3: Už sa mi to stalo 100-krát. Veľké krajiny pošlú veľvyslance a povedia, choďte za premiérom a povedzte premiérovi, že tejto a tejto krajine sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme alebo neurobíme.
2: Slovenská vláda nakonec úmluvu podpoří. Premiér Fico jí ale označuje za nevykonatelnou. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Policejní odborníci dnes exhumovali ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Je vyzvedli po zhruba 80 letech. Příčina Masarykovy smrti doteď není známá. Připomíná za úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jan Trnečka.
4: Cílem exhumace je za použití nejmodernějších kriminalistických metod objasnit okolnosti, jak k úmrtí došlo.
5: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno vyhráli doma v dohrávce čtvrtého kola šance ligy nad Hradcem Králové. V 60. minutě se prosadil Daniel Vašulín. V neúplné tabulce se tak prvoligový nováček posunul na druhé místo. Na hřišti v pražském Dělíčku začalo druhé utkání dnešní dohrávky. Zápas mezi Bohemians a Jabloncem sleduje reportér Tomáš Petr.
6: Polovina třetí minuty a Bohemians zatím hrají s Jabloncem nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: 11. etapu cyklistické Vuelty vyhrál v hromadném spurtu Brit Brennan. 21-letý jezdec si připsal třetí triumf v tomto ročníku. Červený dres lídra uhájil Španěl Enric Mas. Český cyklista Jan Hirt dojel v hlavním pelotonu a v celkovém pořadí je 22. Ve čtvrtek čeká cyklisty náročný horský úsek, ve kterém nastoupejí téměř 4,5 tisíce výškových metrů.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Souticemi a nehoda na D46 za Brodkem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 50,5 porouchaný kamion blokuje stoupací pruh. Místo je označené šipkou, ale vybočuje se v zatáčce. Na D46 z Vyškova do Olomouce vyšetřují nehodu za Brodkem u Prostějova. Na 15. kilometru havarovala dvě osobní auta. Pravý pruh je zavřený, zpomaluje se, ale bez kolony. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s překážkou u nájezdu od Barandova. Na 16. kilometru uvízlo v pravém pruhu porouchané auto. Průjezdný pouze levý pruh, kolona se už netvoří. A na silnici 58 z Příboru do Frenštátu pod Radhoštěm zpomalíte za Kopřivnicí. U Vlčovic v zatáčce havarovala motorka. Na místě záchranáři průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte Večerní Radiožurnál, teď už s Vojtěchem Bidrmanem.
9: Jak se naučit fungovat s umělou inteligencí? Je vlastně AI v technologickém pokroku lidstva nezbytná? Nemůže víc škodit, než pomáhat? Tyhle a podobné otázky nás doprovázejí už hezkých pár let a hned tak asi nezmizí. Oborů, kde AI přebírá původně lidskou činnost, je pořád víc a víc. Poznáte třeba pokaždé, jestli knihu, kterou jste právě otevřeli, napsal autor nebo právě umělá inteligence. Nakladatelé chtějí, abyste to vůbec hádat nemuseli. Připravují pravidla, která mají označit, jakou roli při vzniku knihy AI hrála. A právě tímhle tématem dnes večer začneme. Tak vám přeju pohodový poslech.
10: Večerní radiožurnál
7: a Vojtěch Bidrman.

0: Umělá inteligence už píše texty, kreslí obálky a namlouvá audioknihy v knihkupectví, ale často nepoznáte, kde končí práce člověka a kde začíná práce stroje. Čeští nakladatelé proto připravují jednotné označování knih vytvořených s pomocí AI. Návrh je teď v připomínkovém řízení Svazu českých nakladatelů a knihkupců.
1: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
2: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi. Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
1: Běžný uživatel vidí jenom záplavu levných, líbivě vypadajících obálek a nemá možnost, jak odlišit tady tento obsah od právě toho ostatního.
2: Vydavatelé zvažují také vytvoření značky VČ, vytvořeno člověkem.
1: Tak bude vědět, že toto je lidská práce nebo nějakým způsobem faktor, a když to nebude mít označeno, tak pak zůstane v nějakém tom generativním štítku nebo něco takového. Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý, aby ten distributor potom měl šanci to udělat, jinak to není v lidských silách, nebo vlastně tím distribučních hodnotit obsah, který k němu přijde.
2: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI.
1: Zatím první připomínky jsou, že ten parametr je velmi přísný a já si myslím, že bychom neměli z něho nějakým způsobem zase moc ustupovat, protože ta lidská práce je jedinečná a čtenář, posluchač by měl právo vědět, že toto je výsledek lidské práce. I když se objevují připomínky, že třeba AI je mnohem lepší a zábavnější a že si čtenář počte klidně tady tuhletu věc, ale někdo, kdo touží po té nedokonalosti a zajímavosti a nepředvídatelnosti, tak bude rád, když bude vědět, že to napsal, připravil člověk.
2: Kodex by měl být hotový na podzim a svaz ho chce veřejně představit až po frankfurtském knižním veletrhu v listopadu. Martin Hrnčíř, Radio Žu.

0: Sice už bez české účasti, ale i tak v Brně pokračuje evropský šampionát volejbalistek a právě teď se tam hraje vůbec poslední zápas na českém území. Zbytek turnaje už přivítá Turecko. Tím posledním brněnským duelem je čtvrtfinále mezi Itálií a Švédskem. Italky ztratily proti přemožitelkám českých reprezentantek první sadu 21-25, tu druhou ale urvali v dramatické koncovce 26-24 a taky ve třetím setu už Itálie vede, a to 12-7. Nás ale na Radiožurnálu ještě víc než volejbal zajímá fotbalová šance Liga z pražského Dělíčku a tenisové US Open z New Yorku. Na obě akce vás vezmeme živě ještě před půl devátou.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Jak vypadá aktuální tabulka fotbalové šance ligy? Vede pražská Slavia o jediný bod před zbrojovkou Brno. Tu katapultovala na druhé místo úspěšně zvládnutá dohrávka čtvrtého kola. Zbrojovka dnes v podvečer přehrála Hradec Králové 1-0 a rozhodl o tom shodou okolností exhradecký útočník Daniel Vašulín. A teď večer hrají Bohemians s Jabloncem. U toho máme za Radiožurnál reportéra Tomáše Petra.
1: 21. minuta začíná a to faulem Bohemians. Skóre nerozhodne 0-0 mezi Bohemians a Jabloncem. Severočeši budou rozehrávat poměrně daleko od pokutového území na přímou ránu. To nebude. Zatím utkání, které nenabídlo mnoho zajímavého, největší šanci měli Severočeši pár desítek sekund zpátky, kdy chyboval v rozehrávce Květ a dopředu pádil Chramosta, napravo se mu nabídl Sedláček, ale nakonec to hosté překombinovali, takže skóre zůstává 0-0 i v končící 21. minutě. Ve chvíli, kdy Severočeši tedy chystají přímý volný kop, rozehrávka Suchana nebude, nakonec je to Novák, který nakopává míč do pokutovou zemí, ale Bohemians odvrací mimo vápno, Okeke ještě sbírá balón, natlačil se zpátky do pokutovou zemí a pálí na vzdálení Šitič. Jenže netrefuje branku Frivalda, ještě to bylo stečí, takže Jablonec bude mít k dispozici rohový kop teď. Tedy nepříjemné chvilky pro domácí fandy, protože Bohemians jsou pod tlakem, naopak Jablonec se tlačí do koncovky, 22. minuta a je ve své polovině. A zatím skóre nerozhodne 0-0.
0: Uvidíme. Děkujeme Tomáši Petrovi do Dělíčku. Přímou reportáž můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport, ale tady na Radiožurnálu ještě slibovaný tenis. Karolína Plíšková skončila na US Open ve druhém kole, když s Ruskou Schneiderovou prohrála 1-6 a 6-7. Teď už pokračuje dohrávka zápasu Nikoly Bartuňkové s Egypťankou Šerifovou, zápas odložený ze včerejška. Zápas, který v New Yorku sleduje reportér David Prouza.
2: A zápas, který aktuálně je vyrovnaný ve druhém setu 2-2, ten první dokázala Bartuňková získat už včera 6-1, teď tedy po dvou a na servisu je Maria Šarifová z Egyptu. Není to jediný český zápas v dnešním programu. Karolína Muchová se představí proti Britce Boltrové, Jiřího Lehečku čeká duel s Britem Tobym Samuelem a Lindu Noskovou zase duel s Tajkou Tara Rudiovou. Doplním ještě ke Karolíně Plíškové, která už vypadla informaci, kterou možná někdo by třeba chtěl slyšet o potenciálním konci kariéry, tak Karolína Plíšková v tuhle chvíli ještě neví, jak naloží se zbytkem sezóny. Vlastně neví ani to, jestli bude hrát za rok nebo ne, ale na každý pád případně ten příští by v její kariéře měl být poslední. Nikola Bartuňková v tuhle chvíli v souboji s Šerifovou vede 6-1, druhý set je 2-2 a 40-15 pro Češku. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: No a na utkání Karoliny Muchové a Jiřího Lehečky, kteří se taky představí v dnešním programu, se pochopitelně už teď můžeme těšit. Náš reportér David Prouza bude i u jejich zápasů.

0: Radiožurnál 20 hodin a 30 minut. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Ředitel Industriálního muzea v Ostravě Pavel Lazar končí ve funkci. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ho odvolal, informoval o tom jeho rezort, pod který muzeum spadá jako příspěvková organizace. Podle ministerstva Lazar končí kvůli obavám o budoucnost projektu, který má vytvořit nové muzeum v areálu Dolních Vítkovic. Dalším důvodem je, že muzeum v poslední době opustilo několik klíčových pracovníků. Lazar Radiožurnálu řekl, že rozhodnutí respektuje. Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Včera odešel z domova, večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje v prostoru i čase a měl by brát léky. Je asi 165 cm vysoký, štíhlé postavy, má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Na sobě by měl mít světle zelené kalhoty a bílý svetr se vzorem na rukávech. Jakoukoliv informaci o pohřešovaném volejte na linku 158. Šance brazilského prezidenta Lula da Silvy a jeho hlavního vyzývatele Flávia Bolsonára v nadcházejících volbách se vyrovnaly. Podle průzkumu agentury Quaest se Lulův náskok měsíc před hlasováním stenčil na jediný procentní bod. V takovém případě by se současný prezident utkal se synem bývalého prezidenta Jaira Bolsonára ve druhém kole voleb. A dopravu v Trutnově v Královéhradeckém kraji omezí zítra a taky v pátek oprava zřícené nábřežní zdi na Úbském nábřeží. Část zdi s kamenným sloupkem se do řeky zřítila 26. srpna. Opraví ji státní podnik Povodí Labe, kterému zeď patří. Sport. Fotbalisti pražských Bohemians bojují v dohrávce čtvrtého kola šance ligy s Jabloncem. Na hřišti v Dělíčku je taky Tomáš Petr.
2: Polovina 31. minuty, Bohemians Jablonec 0-0, domácí už ale trefili břevno po hlavice Lišky. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Z Vršovického Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: A tenistka Nikola Bartuňková dohrává na US Open zápas prvního kola s Egypťankou Šarífovou a sleduje to David Prouza.
3: Nikola Bartuňková vyhrála první set 6-1, ve druhém vede 4-2 a 40-30 při podání soupeřky. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Souticemi a nehoda na D46 za Brodkem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 50,5 stojí ve stoupacím pruhu porouchaný kamion. Místo je označené šipkou, je to ale v zatáčce, takže se vybočuje. Na dálnici D1 čekejte překážku také u Brna ve směru na Vyškov. Za odbočkou na výstaviště na kilometru 192,5 pojedete kolem stojícího osobního auta. Na D1 podobná situace i na trase Vyškov-Brno. Za Rohlenkou na kilometru 206 nepřehlédněte osobní auto v odstavném pruhu. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce pozor za Brodkem u Prostějova. Na 15. kilometru je po kolizi dvou aut uzavřený pravý pruh, kolona se netvoří. A následky nehody překážejí na silnici 54 ze Slavkova u Brna do Kyjova. Mezi Níškovicemi a Žarošicemi v lesním úseku havarovala dvě osobní auta. Zpomalí vás kyvadlový provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů, zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A teď dnešní epizoda Vinohradské 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál roste.
8: Úřady pohřešují tisíce dalších.
9: Záchranářům práci v terénu komplikuje obtížně přístupný terén.
10: Zároveň pokračují pokusy o záchranu víc než 900 dělníků z tunelů vodních elektráren.
1: Úřady nestíhají identifikovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se i kapacity tamních márnic.
11: Masa vody, bahna, kamení a ledu smetla všechno, co jí stálo v cestě. Co se stalo v Nepálu a jak to teď na místě vypadá, poví náš zvláštní zpravodaj David Jakš. A na příčiny tragédie se zeptám Jana Kropáčka, fyzického geografa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
6: Dnes je středa, 2. září.
11: Dobrý den, Davide. Vážíme si toho, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
12: Já děkuji za pozvání a pojďme na to.
11: Kde teď aktuálně jste?
12: No tak já jsem se vrátil po nějakých 2,5 dnech zpátky do hlavního města, do Kátmandu. Byl jsem v tom nepálském okresu Nuvakot, konkrétně v městě Kalikasan. Nuvakot a Rasuva, to jsou ty dva nejzasaženější okresy v centrální a severní části Nepálu. Tam vlastně zemřelo, nebo tam se pohřešuje nejvíc lidí, je tam nejvíc zničených měst a vesnic, také ty hydroelektrárny. Člověk sebou zpátky do Kátmandu samozřejmě přivezl spoustu natočeného materiálu, proto tam jel. Teď ho budu postupně zpracovávat, půjde do vysílání, ještě koordinujeme s kolegy, jak to bude v těch dalších dnech. No a samozřejmě tam nahoře, tam za sebou necháváte něco, co je pro nás Středoevropany dost těžko představitelné.
11: Vy jste byl totiž opravdu přímo v těch místech, kudy se prohnaly ničivé povodně a ty obrázky z toho, co se stalo v Nepálu a na hranicích Nepálu a Tibetu, ty se dostaly do celého světa. Ta cesta tam a zpátky, ta nebyla úplně jednoduchá v této době, že?
12: No, klasik by řekl, že to byla epická cesta. Mně tak napadá to srovnání. Nahoru do hor, tam mě vzali sebou nepálští pracovníci humanitární organizace Člověk v tísni. Mimochodem je naprosto neuvěřitelné, jaké nasazení oni předvádějí. Jenom ta cesta, ta poslední, jediná přístupová cesta, po které se tam ještě dá dostat, pokud tedy neletíte vrtulníkem a tím skutečně novináři, alespoň ti čeští tedy nelétají, je velmi obtížné se do těch vrtulníků dostat, tak musíte absolvovat 100 kilometrů přes 3 horské hřbety. Ta cesta 100 kilometrů trvá 12 hodin, 12 hodin tam, 11 hodin zpátky. Já to odhaduju, že z 80% je to prostě kamenná vysokohorská cesta, plná bahna, velmi nestabilní podloží. Navíc do toho prší, vrcholí monzunové deště, takže vlastně projíždíte přes vodopády. Musím říct, že to byla cesta nebezpečná a hlavně všichni po téhle té cestě míří tam a zpátky. Ta silnice v uvozovkách je široká 4 metry, musí se tam vejít 2 auta vedle sebe, což se samozřejmě nevejdou, takže se vyhýbáte. Nemůžou nahoru autobusy, cisterny s palivy a tak dále, takže pouze auta do nějaké velikosti, nosnosti a tak dále. Takže je to cesta, na kterou se opravdu nezapomíná.
11: Vy když jste teď v Kátmandu a povídáte si se mnou a srovnáte to s tím, co jste viděl v těch posledních dnech, to, jak vlna smetla do mimosti vodní elektrárny, prostě všechno těm lidem, kteří v těch místech žili, jak ty obrazy v hlavě srovnáváte? Jaký obraz z hor vám uvízl nejvíc v paměti?
12: No tak já se přiznám, že mi uvízly takové dvě situace. Tou první byla chvilka, kdy poprvé vyjedete do toho údolí a vidíte, jak to říční koryto s odpuštěním je úplně vymydlené. Ten obrovský rozdíl mezi tou krásnou, zelenou, svěží přírodou Nepálu, teď je vlastně období dešťů, takže teď je Nepál nejzelenější. A v ostrém kontrastu s tím, vlastně tam, kam ta vlna dosáhla, tam, kam ta rozbouřená řeka vystoupala, tak tam převažuje barva taková cementově bílá, šedivá, je tam všechno zničené. Úplně stejnou barvu mají kameny, lidská obydlí, rozbitá auta a tak dále. Je to všechno, mě opravdu nenapadá jiné srovnání než pohřební. Pohřební šedivá, pohřební bílá. To je takový první moment. A ten druhý, to byla situace, kdy jsem dokončil rozhovor s jedním nepálským pracovníkem Člověka v tísni a najednou jsem se podíval před sebou a tam na patníku takový oprýskaný klasický nepálský patník silniční a tam ležel přívěsek takový hodně ušmudlaný s klíčky od zapalování. Já nevím, jestli ty klíčky byly do auta nebo do motorky, ale když jsem se potom otočil, tak jsem vlastně viděl, že takových 20 metrů pod námi je převržený školní autobus, takový ten klasický žlutý, plný bahna. Očividně ho ta řeka musela nějaký kus nést nebo ho přinesla. No a teď vás samozřejmě napadá, jestli to spolu souvisí, jestli ty klíčky byly od toho autobusu, jestli tam někomu vypadly, nebo je tam ta řeka nějakým způsobem zanesla. A nejde se zbavit toho, že pořád myslíte na to, jak ten autobus byl nebo nebyl naložený v tu chvíli, kdy dostal ten zásah. Byly tam děti, nebyly tam děti, kde jsou dneska, kde je ten řidič? A možná, že ty klíčky vůbec od toho autobusu samozřejmě nebyly, já nevím.
11: Kromě humanitárních pracovníků, záchranářů, v těch oblastech se pohybují i lidé, kteří nadále pátrají v těch troskách a bahně po přeživších příbuzných, právě třeba po osobních věcech, které skončily pod vodou. Kolik lidí tam teď je?
12: Ano, tak to je, i když pouze částečně. Ti lidé mají pořád z té řeky obrovský, ne respekt, ale strach, to je strach samozřejmě, bojí se k ní přiblížit. Na břehu je spousta rozházených věcí, šaty, hračky, boty, kusy nábytku, samozřejmě auta, motorky a tak dále, ale ti lidé moc do těch trosek nejdou, drží se dál od té řeky. To pátrání po těch zmizelých samozřejmě pokračuje, už méně v těch skalách a v těch příkrých kopcích kolem řeky, protože jak už uplynulo pár dnů od té katastrofy, tak samozřejmě ta naděje na to, že by někdo, kdo utekl do těch hor, mohl tam přežít nahoře a nebyl objeven, tak ta naděje prudce klesá. Nicméně ti lidé pátrají takovým svým vlastním, poměrně dost smutným způsobem. Potkal jsem hodně lidí, kteří jeli na vlastní pěst právě z hor dolů do Katmandu a neměli vůbec nic. Oni měli pouze pár peněz v kapse, v druhé ruce mobil. V tom mobilu měli fotku svého příbuzného nebo toho, koho hledali. A vlastně takhle vyzbrojení v uvozovkách jeli do Katmandu, jeli do nemocnic, do márnic a snažili se tam najít ty své příbuzné, ty své blízké a měli tu fotku, kdyby tedy byla potřeba nějaká identifikace. Tihle lidé vlastně vůbec neřešili, jestli budou mít peníze na cestu zpátky, kde budou v Katmandu spát, protože v Katmandu samozřejmě život běží normálně dál, tady jim nikdo nic zadarmo nedá. Takže to byl taky takový zajímavý způsob, v uvozovkách zajímavý, jak ti lidé pátrají.
11: Jak Nepálci o té vlně mluví? Nebo mluví vůbec o tom s vámi, co se odehrálo? Jsou sdílní?
12: Nepálci jsou velmi sdílní, velmi příjemní, otevření lidé. Já se přiznám, že po celá léta, co tady člověk nějak funguje v Asii, tak je považuji za jedny z nejpřátelštějších a nejpříjemnějších vůbec. Navzdory té obrovské bídě, která tady pořád panuje. Ano, oni o tom mluví a je zajímavé, že směrem k vládě, k tomu establishmentu, mají velmi smířlivý tón. Oni neviní vládu z toho, že by mohla za to, co se stalo, že tam jsou nějaké nedostatky třeba v tom vodním systému a tak dále. Jediné, co tedy trošku kritizují, trošku víc tedy, tak je ta velmi špatná úroveň dopravních cest a té dopravní infrastruktury. Oni říkají, že už dávno se stát měl vzorně starat o ty dvě, možná tři nejdůležitější silnice ve státě, z nich tedy ta jedna z nich je právě ta přerušená, úplně odříznutá od světa, proto je ta humanitární pomoc nahoru tak problematická a pomalá, že prostě to je něco, co je pro Nepál životně důležité. Dobré spojení s oběma sousedy, že to, kdyby fungovalo, tak by všechno bylo daleko rychlejší.
11: Statistiky obětí ty vypadají bohužel den ode dne hůře. Stovky mrtvých, už přes 1000 mrtvých, tisíce pohřešovaných, ta čísla stále rostou. Objevila se teď taky informace, že se záchranáři snaží dostat k dělníkům v tunelech vodních elektráren, kteří tam uvízli. Kde přesně, jak náročné ty záchranné práce, teda nejen v tunelech teď v Nepálu nebo na hranici Nepálu a Tibetu jsou?
12: Ty vodní tunely nahoře na těch vodních dílech, to je velká neznámá. To jsou vodní díla, jsou to hydroelektrárny na řece Trišulí. Je to celá kaskáda takových menších a středně velkých staveb, ale jsou to i vodní díla na okolních řekách, na přítocích a tak dále. Nepál si od nich hodně slibuje. Ten potenciál zdejších řek, ten je obrovský a pracovali na těch stavbách nejen místní dělníci a inženýři, ale také cizinci, hlavně Jihokorejci, byli tam Indové, Číňané, lidé z různých míst světa. No a bohužel většina těchto lidí prostě není. Zmizeli, nejsou, záchranné týmy věří, že by tedy paradoxně mohli najít úkryt ve vodních tunelech, ve vodních šachtách, které jsou součástí těchto hydroelektráren,
11: ano.
12: Ale jsou to zatím pouze otazníky. Těch lidí objevených v těch tunelech je zatím velmi málo a čas bohužel velmi rychle běží.
11: A ty záchranné práce navíc, a vy už jste to říkal, komplikuje teď to vrcholící období dešťů monzunu, to znamená, Prší neustále?
12: Prší velmi často, prší každý den, odpoledne začne pršet a ten déšť trvá často do půlnoci a je to velmi silný monzunový déšť, takže ten úhrn srážek je obrovský, najednou vzniknou vodopády v té krajině, kde ještě před pár hodinami nebyly. Tím právě tímhletím terénem, kde se valí voda, tak putuje ta humanitární pomoc tam a zpátky. No a co si budeme povídat, takovéhle počasí nepřidá na psychice ani těm lidem. Vůbec ta psychika, v jakém jsou stavu ti lidé, mluvil jsem o tom před pár hodinami s jedním lékařem nepálským, tak on říkal hrozné věci, v jakém jsou ti lidé stavu.
11: Nepál požádal o pomoc i ze zahraničí, mimo jiné prosí o mrazáky kvůli velkému počtu zemřelých. Jak dlouho se bude ještě s následky bleskových povodní vypořádávat? Dá se to už teď odhadnout? Mluví o tom vládnoucí garnitura?
12: Budou to roky, budou to určitě roky. Vemte si jenom dát vlastně do pořádku tu hlavní silnici z Katmandu na sever k čínské hranici. To jsou stavby, které jsou jednak velmi drahé, také nějakou dobu trvá veškerá ta projektová příprava, je potřeba dát dostatek stavební techniky, to vůbec není samozřejmost tady v Nepálu, často Nepálu pomáhají okolní země, Čína i Indie. Bude důležité také sehnat peníze nejenom z domácího rozpočtu, ale Nepál hodně spoléhá na mezinárodní pomoc. Nepálská vláda už řekla, že odhaduje, že bude potřeba minimálně částka 4 až 5 miliard amerických dolarů a to je velmi skromný odhad. Navíc blíží se zima, v těchto těch zatažených oblastech sice není pravidlem, že by byl sníh, ale hodně se ochladí a to bude pro jakékoliv práce samozřejmě problém, bude nedostatek pracovních sil. Ten odhad, jak dlouho budou ty práce trvat, tak když jsem se ptal Nepálců, říkali 3 až 5 let.
13: Davide, díky, že jste tam, kde jste a díky za všechny ty informace.
12: Děkuji a přeji všem, pokud možno, hezké dny.
13: Jak David říkal, přivezl sebou z hor spoustu natočeného materiálu, mimo jiné zachytil lidi stojící kousek od stále ještě rozvodněné řeky. Mluvil s lidmi z Člověka v tísni, které rozsah té katastrofy hodně šokoval.
14: Personally, also, I had never imagined like this level of flood or disaster would happen.
13: A vydal se třeba i přímo v Kátmandu mezi lidi, kteří tam dorazili z hor v naději, že své pohřešované blízké najdou v místních nemocnicích. David na místě zůstává, nadále bude odtamtud reportovat pro vysílání Českého rozhlasu a bude dál sledovat záchranné práce. K čemu konkrétně v Nepálu došlo, tak o to se detailně zajímá Jan Kropáček, fyzický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, díky, že jste dorazil do Vinohradské 12.
15: Dobrý den.
13: Náš reportér na místě popsal následky velké vlny, která brala vše, co jí stálo v cestě. Vy už máte spočítané, vy jako myslím tím odborná veřejnost, jak velká masa vody, kamení, bahna se prohnala tím údolím?
15: No na přesný výsledek si musíme počkat, ale teď jsou předběžné výsledky velice jako hrubé a ty mluví o 100 až 200 milionů kubických metrů.
13: Wow.
15: Ale já myslím, že to může být potom třeba 30 nebo 400, jo, to je velice hrubý.
13: A zároveň víte už přesné příčiny celé té tragédie, protože na začátku a vlastně i v těch posledních dnech jsme slýchali z veřejně dostupných zdrojů několik různých možností a verzí, tak o co šlo?
15: No, ono je potřeba rozlišovat vlastně příčinu, potom ten bezprostřední spouštěč a co se dělo, to je vlastně řetězec různých událostí, takže když se řekne, bylo to to, bylo to ono, tak ono to může být obojí, ale po sobě. A tady to byl řetězec událostí, na začátku byl víceméně řícení ledovce a části skalního masivu. To se potom přeměnilo postupně v, říká se tomu, blokovou skalní lavina a to přecházelo do debris flow, čili nějakého blokovou bahenního proudu a nakonec toho v tom údolí máte bleskou povodeň.
13: Hmm. Jak velký ten ledovec byl, který se utrhl? A utrhl se jenom ten led, anebo se utrhla i ta skála nebo ty horniny pod ním?
15: Nějakou dobu se mělo za to, že se vlastně odlomila velká část ledovce. Já bych řekl, že to mohlo být třeba 20% ledovce, ta spodní části samozřejmě. A postupně se ukázalo, že to nebyl jenom ledovec, ale že tam byla velká část i horninového materiálu. A ono se dá mluvit v tomhle případě o anglický termín rock ice avalanche. A česky se to nepřekládá většinou, ale je to víceméně nějaká lavina kameno-ledová.
13: A 20% toho ledovce, to jsou stovky metrů, to jsou kilometry?
15: No ono, mluvit o objemu je trošku obtížný, protože nevíme do jaké hloubky vlastně, jaká byla mocnost toho materiálu. To se zjistí až později s nějakým odečítáním dvou digitálních modelů terénu, jeden před, po, a ten po se musí pořídit. Vlastně se dělají nějaké stereoskopické záběry z vesmíru a vlastně vznikne digitální model. Ale než tady to nastane, tak můžeme odhadovat daleko líp vlastně plochu.
13: No právě na to toho, se tam se ty kubické metry, ale
15: no,
13: na tu plochu.
15: A já vám řeknu spíš ještě jenom šířku toho ledovce, no, protože to jsem si měřil sám.
13: Ano, tak vy
15: a je to asi 600 metrů. Je to 600 metrů, takže ten ledovec byl poměrně mohutný, ten objem mohl být opravdu velký, ten odhad těch 100 až 200 milionů kubických metrů. To si myslím, že se pojí k tomu iniciálnímu stádiu toho procesu. Jo? Potom se nabuluje
11: materiál. Právě potom se nabuluje ten materiál. Tak, tomu naprosto rozumím. Když říkáte, že jste si to měřil sám, tak vy tu oblast znáte. Vy jste tam i letos byl. Vy už jste letos věděl, jak moc nestabilní to může tam být?
15: Já jsem nebyl přímo v tom údolí. My jsme jenom projížděli s kolegy z expedicí Neuron z Tibetu do Nepálu. Čekli jsme tam v tom hraničním přechodu nějakou dobu a potom jsme jeli vlastně po silnici, která je dneska zničená. Její část vede vysoko nad údolím, tak tam jsme taky jeli a pak jsme vlastně dojeli až asi za 8 hodin do Katmandu dneska, nebo za 12. Dneska je to samozřejmě s těmi potíži na té cestě daleko další příběh.
11: No, já se na to ptám z toho důvodu, že třeba britský deník The Guardian píše, že čínští a nepálští experti řešili pravděpodobnost podobné katastrofy už před 3 měsíci. Tak jestli se to dalo očekávat, jestli se dlouhodobě vědělo, že ta oblast je z nějakého důvodu nestabilní, že třeba kvůli globálnímu oteplování hrozí, že ten a ten ledovec ta je takovou rychlostí, že se třeba může skutečně odlomit a způsobit ten řetězec událostí, o kterém vy tady mluvíte.
15: Tak pokud vím, tak pozornost nebyla zaměřena na tento ledovec. Jo? Byla zaměřena jako obecně na tu oblast. Ono se dá říct obecně, že s klimatickou změnou ledovce se destabilizují. Oni mají odvodnění jednak uvnitř ledu, na povrchu uvnitř a na bázi, a to odvodnění na bázi je vlastně takový jako promazání toho skluzu, který potom může nastat po tom odlomení. Jo? Takže obecně se to třeba dá spojit s klimatickou změnou. V tom jednotlivém případě je to trošku zrádné, těžko vám někdo řekne, co by se přesně dělo, kdyby klimatická změna nebyla. Nemáme tam žádné měřící přístroje přímo v tom ledovci, takže pro tu jednotlivost je to těžký říct, jestli ano nebo ne. Já bych nikdy neřekl kategoricky, že to není spojený s klimatickou změnou, ale zároveň ani nemám důkazy, abych to mohl říct, že to je.
11: Ta blesková povodeň, o které jsme se zmiňovali a která se prohnala celým tím údolím, ta teda byla způsobena i tím, že se vlastně protrhly ty přehrady, které tam v tom místě byly, nebo ne?
15: Po cestě byly ty přehrady, já mám pocit, že nebyly objemem obrovské, ale samozřejmě, že to přispělo zase k vlastně zvětšení objemu té povodňové vlny.
11: Mohlo to mít podcenění té situace možná ze stran těch místních úřadů, kteří tam něco takového vybudovali?
15: Ono, těžko říct, jestli příprava na tak velkou událost jako je realistická, jestli s takovými věcmi se i v budoucnu bude počítat. Já si myslím, že by se mělo, ale vidíme všude v Himalaji, že se staví přehrady vlastně na všech těch vyšších částech toků, protože tam je samozřejmě nejvyšší ten spád a ten výkon se tím pádem samozřejmě výrazně zvyšuje. Ale samozřejmě, že to je risk. Je to risk a ten risk se občas promění v takovou katastrofu. Zjistilo se, že ten výpadek těch hydroelektráren, jich tam bylo několik, dokonce snad 9, že znamená vlastně výpadek 10% výkonu všech elektráren v Nepálu, takže je to docela zásadní věc.
11: O víkendu teď vzniklo v oblasti už druhé hrazené jezero, které teda opět hrozí přetečením a následně potenciálními záplavami. Co znamená hrazené jezero a proč už je druhé?
15: Takhle, při té události vlastně se dostane do údolí obrovské množství materiálu. Část se ho dostane dál tím údolím, samozřejmě tou obrovskou rychlostí, ale část se uloží na místě. Zvlášť ta část, která jakoby míří do protitoku toho údolí, do kterého se ten materiál dostává. A tady ta část materiálu vlastně zablokuje to údolí a vznikne tam postupně jezero. To je obvyklý vlastně průběh těchto událostí. To se například stalo i při události před několika lety v indickém Himaláji. Ale ten objem vody, který se tam zadržel, nebyl dramatický.
11: To znamená, že další velké povodně teďka nehrozí podle vás?
15: Já bych se neobával povodně z těch jezer. Mohlo by se stát, že budou nějaký menší další vlastně ještě odlomy třeba toho ledovce nebo toho skalního masivu. To se může stát, ale já bych jako odhadl, že tady to už se nebude opakovat v tomhle rozsahu rozhodně.
11: To, že ta řeka, která se tak zásadně rozvodnila, teď mění směr svého toku. To je běžné po podobných událostech? Dočetl jsem se o tom na několika různých serverech a zajímalo mě, jak to funguje. Že ta klikatice prostě je trochu jiná? Teče jinudy v tom údolí?
15: No, tam, kde to údolí je uzavřené, jako velice úzké v tom horním toku, tam si myslím, že to moc jako není znát. Jako ten materiál, který se přemístí s tou povodní, tak někde se usadí, jinde naopak eroduje, takže k určitým změnám tam došlo. Trošku jiný obrázek je na tom nižším toku, kde se ta řeka rozlévá trošku do šíře, tak tam dochází k nějakým, tam, kde se toho materiálu hodně akumuluje, tak tomu se ta řeka potom vyhne třeba. Ale zase to jsou spíš lokální věci, není to nic dramatického. Z toho, co jsem viděl na družicovém snímku, tak bych neřekl, že to byla nějaká výrazná změna.
11: Ale ta krajina se změní, ten ráz té krajiny bude úplně jiný, ne?
15: Potom, ta krajina se určitě
11: mění. Údolím se prohnalo to, co se tím prohnalo.
15: Jo, ta akumulace materiálu je tam obrovská, to koryto bude mít jiný charakter, samozřejmě ten materiál nebude možné odstranit nějak technicky, ten materiál se bude postupně přemysťovat, ta řeka se s tím nějak poradí. Jo. To zanešené koryto je trošku nebezpečnější, že se snáš vlastně vylije. Jo, při menší povodně se může zase rozlívat. Ale myslím, že tady to je i trošku cesta k návratu toho toku do přírodního stavu. Já úplně si nejsem jistý, jestli byl hodně regulovaný, já jsem se na to pořádně podrobně ještě nedíval, ale tady ty povodně jsou vlastně nějakým způsobem je zase šance pro tu řeku mít nějaký přirozený tok a to spoutávání toho toku třeba těmi přehradami vlastně v těch vysokých horách je trochu krátkozraký a ta řeka ukázala svou sílu. A nějak se dá říct, že je to takový varování, že v určitých místech by se ty hydroprojekty neměly stavět tolik a ne tak vysoko v těch horských údolích, tam, kam ty povodně můžou dorazit v průběhu minut. Tam si myslím, že to je prostě příliš riskantní.
11: A to je varování pro Himalaj nebo varování pro svět?
15: Je to varování vlastně pro všechny horské oblasti. Já jsem se dočetl, že tam došlo k zaplavení rozestavených elektráren, došlo k zaplavení tunelů.
11: Ano.
15: Přesně k tomu došlo i v Chamoli v severní Indii před několika málo lety.
11: Teďka záchranáři se snaží z těch uzavřených tunelů dostat lidi, kteří tam měli uváznout.
15: Je fascinující, jak se ty události opakují se všemi těmi příznaky, jak to hrazené jezero, tak i tunely rozestavených hydroelektráren. Ten obrázek v těch Himalajích je velice podobný ve všech údolích. A souvisí to s tím obrovským tlakem na produkci energie, jak pro prodej, třeba Nepal exportuje energie do Indie, tak pro vlastně potřebu v té dané zemi. A tady ty věci vlastně ukazují, že nějak se podceňují různá bezpečnostní opatření. Když máte v tunelu 300 lidí a hrozí povodeň a není tam žádná uniková cesta, tak se člověk musí ptát, jako, jak je tady to možný.
11: Takže varování pro hory, znovu se ptám, nejenom Himalaj, ale třeba pro Alpy.
15: V Alpách se tady ty
11: Americe,
15: věci
11: všude
15: dějí,
11: na světě.
15: Děli a dějí. Loni došlo k události v Blatten v Benských Alpách a ta událost měla podobný charakter. Tam došlo taky k řícení ledu a vlastně horniny. Došlo k taky vzniku toho hrazeného jezera. Naštěstí ta vesnice byla evakuována.

podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s naším zvláštním zpravodajem Davidem Jakšem, který je momentálně v Kátmandu. Kontext potom doplnil fyzický geograf Jan Kropáček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Další detaily o dění v Nepálu, jako vždy, najdete na našich zpravodajských stanicích nebo na webu irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.

0: vídeňští filharmonici, Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které v září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožena. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
1: Dobrý večer, 21 hodin. Zprávy radiožurnálu a Jana Gulda.
2: Rusko s srpnovými útoky v Lipsku podle prezidenta Pavla testovalo odolnost NATO a jednotu Evropy. Pražský hrad bude od října připomínat nedožité 90. Václava Havla. Fotbalisti Bohemians bojují v dohrávce čtvrtého kola první ligy s Jabloncem a počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Srpnový útok na letišti v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla další snahou Ruska otestovat odolnost Evropské unie a Severoatlantické aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN. Nepřátelské akce Ruska ale podle Pavla naopak posilují jednotu a odhodlání obou organizací.
4: Země NATO jsou teď sjednocenější a odhodlanější bránit své teritorium. Členské státy jsou kromě toho také připravené vynakládat větší výdaje na svou obranu a odradit Rusko od jakékoliv další vojenské akce.
2: Pavel kromě toho v rozhovoru řekl, že pozvání ruského ministra financí na nedávný summit skupin G20 v USA nepovažuje za správné. Takových akcí by se podle něj mělo Rusko účastnit, jen pokud bude souhlasit s účastí na mírových jednáních. Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a v Praze.

0: Praze. Policisti na Pelhřimovsku vyšetřují další případ investičního podvodu. Pachatelé přesvědčili poškozenou ženu s nabídkou údajně výhodné investice. Škoda dosáhla téměř 700 tisíc korun, říká policejní mluvčí Dana Čírtková.
1: V souvislosti s tímto případem investičního podvodu opětovně varujeme před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Pokud se ale stane, že se stanete obětí podvodníků, kontaktujte policii na lince 158.
0: Pražský hrad pořádá od 4. října festival Havel Alive, a to k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika. V premiéře představí i jednoaktovku Varování.
2: Asi nejtěžší je, že se mi těžko hledá ta míra, kdy nechci se přihřívat na cizím peří a zároveň nechci se jako zbavovat z odpovědnosti, že jsem to dopsal já, takže v tomhle trošku tak tápu.
3: Přiznává umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka, který ztracenou Havlovu hru dopsal. Ta vznikala od ledna do května roku 1977, kdy byl dramatik ve vězení. Děj se odehrává na Hrádečku, kam za Ferdinandem Vaňkem dorazí mladý agent STB a Havlovo alter ego nechápe, proč k němu poslali zrovna jeho.
2: Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese, a vlastně si vzájemně tak začnou radit, jako v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
3: Premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Myšičky bude mít hra 23. října. Na programu je také debata stanice Vltava s jejím podcastem Promyslet Havla. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Jablonce hrají na hřišti pražských Bohemians dohrávku 4. kola šance ligy. Zápas sleduje reportér Tomáš Petr.
5: Čeká se na start druhé půle. Po prvním poločase Jablonec vede na Bohemiance 1-0. V nastaveném čase se trefil hostující Cedidla. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Fotbalová zbrojovka Brno dnes v dohrávce porazila Hradec Králové 1-0 a posunula se na druhé místo neúplné tabulky. Prosadil se v 60. minutě Vašulín. Na grandslamovém US Open vyhrála duel prvního kola tenistka Nikola Bartůňková. Utkání včera pořadatelé přerušili kvůli dešti. Egypťanku Šarífovou porazila česká hráčka 6-1 a 6-2. A fotbalistky Sparty Praha v odvětě závěrečného třetího předkola Ligy mistryň podlehly na hřišti Servet Ženeva 0-3 a do hlavní fáze nepostoupili. Hrají si tak druhé předkolo evropského poháru. Do stejné soutěže poprvé v historii postoupily také fotbalistky Liberce, které v dvojzápase vyřadili Sarajevo.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Souticemi a nehoda u Kopřivnice. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu za sjezdem na Zruč nad Sázavou, patrně na kilometru 50,5. Kvůli porouchanému kamionu je tam světelnou šipkou zabraný stoupací pruh, vybočuje se v pravotočivé zatáčce. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína jste hlásili překážku za Příborem. Na 29. kilometru stojí porouchaný kamion.
8: Postavený kamion je u něho i šipka, ale jenom ať to nikdo nevletí.
7: V Praze zpozorněte na výjezdu směrem na Mladou Boleslav. Na začátku dálnice D10 hned za Novopatskou stojí porouchané osobní auto, na místo jede policie. Na nehodu pozor na silnici 58 z Příboru do Frenštátu pod Radhoštěm. Za Kopřivnicí mezi zatáčkami u Vlčovic havarovala motorka. Na místě záchranáři, průjezd je omezený. A silnice 54 ze Slavkova u Brna do Kyjova jeďte opatrně úsekem mezi Níškovicemi a Žarošicemi. V lesním úseku se projíždí Kyvadlově kolem následku srážky dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přeháňky, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
9: Kdybyste náhodou pochybovali o tom, jak na Radiožurnálu podporujeme českou kulturu, letos už jsme vysílali z festivalu Colors of Ostrava, samozřejmě taky z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V těchto dnech sledujeme zahájení jubilejní 60. sezóny divadla Járy Cimrmana a chystáme taky speciální program z Dvořákovy Prahy nebo ze Signal festivalu. Ten začne až v říjnu, ale podrobnosti k letošnímu 14. ročníku festivalu světelných a digitálních instalací od nás uslyšíte hned za malou chvíli. Tak pohodový večer.
6: Víkendový Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Světlo, lasery a digitální umění i letos propojí známá i méně známá místa Prahy. 14. ročník Signál festivalu vás v říjnu zavede vůbec poprvé taky do Davids.
1: Divák přijde přes takovou travnatou louku, která je tam u čistírny, a vlastně už z dálky uvidí takový světelný maják, který ale svítí takovým nezvyklým světlem, takovým ostrým laserovým paprskem, který míří do vody.
2: Říká programový manažer a kurátor Signál festivalu Daniel Burda.
1: A on, divák, vlastně vystoupí na takovou vyvýšeninu a vlastně uvidí ten laser ve vysoké výšce v 10metrové věži, je vlastně namířený přímo dolů pod sebe a vlastně ty laserové paprsky se odráží od té vodní hladiny. A do toho ty laserové paprsky jsou vlastně animované, vytvářejí takové obrazce, není to jeden paprsek, je jich 10, a v kombinaci právě s tou vodou a s různou vodní párou, tak je ten laser právě různě intenzivní. A autorem je tchajvanský umělec Aka Chang.
2: Nová trasa v Davidsích dovede návštěvníky Signál festivalu až k univerzitnímu kampusu, kde bude mít svou speciální festivalovou zónu také České vysoké učení technické, pokračuje kancléřka ČVUT Romana Pikulová.
3: Bude se jednat konkrétně o 3 instalace. Jedna je elektronická formule eForce. Druhá instalace je z katedry grafiky a designu. Jedná se o vizualizaci lidské mimiky, která se vlastně mění. A poslední, třetí instalace bude z fakulty architektury. Ta bude překvapením.
2: Celkem festival nabídne 21 instalací. Jedno z děl, které bude stát na Flemingově náměstí, teď tvoří i umělec Milan Zeiss.
4: To je taková 8metrová krychle z barisolu. Barisol je speciální látka, která se dá vypnout v podstatě do zrcadla skoro. Takže jsou to takový velmi přesný tvarosloví, až jako geometricky přesný. Tak rychle má ze dvou stran takový jako konus, který je propadlej dovnitř, a v tom propadlišti je obří 6metrová kruhová projekce. A tam se bude odehrávat ten vizuální content. To je ještě stále v procesu. Teď vytvářím to finále, který bude trvat třeba 4 minuty. To bude krátká věc, která pojede ve smyčce.
2: Součástí festivalu budou i díla inspirovaná Václavem Havlem, třeba videomapping na Staroměstské radnici. Celý festival potrvá od 15. do 18. října. Tereza Cedidlová, Radio

Favorizované Srbky a Italky jsou v semifinále mistrovství Evropy volejbalistek. Hráčky Srbska v Brně vyřadili ve třech setech Řecko a italské volejbalistky před malou chvílí ve čtyřech sadách si poradili se Švédkami. Zbylé dva čtvrtfinálové zápasy se odehrají zítra, ale to bude už v Istanbulu, stejně jako zbytek celého turnaje. Ta česká brněnská část evropského šampionátu už je v tuhle chvíli minulostí. Před námi je naopak sportovní přehled dalších aktualit už za okamžik.

0: Fotbalisté brněnské zbrojovky vyhráli v dohrávce čtvrtého kola šance ligy nad Hradcem Králové 1-0. Rozhodl o tom v 60. minutě exhradecký útočník Daniel Vašulín. V neúplné tabulce se tak nováček první ligy posunul už na druhé místo za Slávii. Další aktuality ze sportu teď má pro vás posluchače večerního radiožurnálu Mirko Vasič. Vítej.
1: Dobrý večer. Sport. V další dohrávce čtvrtého kola fotbalové ligy hrají Bohemians s Jabloncem a utkání sleduje ve vršovickém dělíčku Tomáš Petr.
2: 61. minuta utkání, Bohemians prohrávají s Jabloncem 0-1 poté, co se v nastaveném čase dokázal prosadit hostující cedidla. Přímý přenos poslouchejte na radiožurnálu Sport z dělíčku Tomáš Petr, radiožurnál.
1: Fotbalistky pražské Sparty si ligu mistryň nezahrají. V odvetě závěrečného předkola prohráli na hřišti švýcarského Servette 0-3. V úvodním utkání minulý týden zvítězili 3-2. Teď je čeká druhého předkolo evropského poháru. Do toho postoupili fotbalistky Liberce. V odvetě úvodního předkola evropského poháru remizovali 1-1 se Sarajevem. Dál jdou díky úvodní výhře z Bosny 3-2. Pro hráčky Slovanu je to poprvé v historii, kdy hrají pohárovou soutěž UEFA. Tenistka Karolína Plíšková skončila na US Open ve druhém kole. Zápas s Ruskou Schneiderovou prohrála ve dvou setech. Po zápase mluvila o tom, že v sezóně, kdy se na okruh WTA vrátila po vleklých problémech s kotníkem, se jí nedaří získávat tolik bodů při servisu.
3: Ten tenis jde nahoru i vlastně ten rok a půl, co jsem byla prostě mimo, tak jako všichni trénují, všichni hrajou, takže určitě vám něco jako schází, určitě všichni si jedou ty statistiky, všude máte videa, takže je jasný, že ty soupeřky si to načtou a pokud jako vyloženě netrefím eso na lineu, tak jako mám všechno vlastně zpátky, no, což je nepříjemný, protože byla jsem dřív zvyklá těch bodů ze servisu mít trošku víc a není takový tlak na ten servis a můžete si víc dovolit i na tom returnu, ale tak to teďka prostě.
1: Další Češka Nikola Bartůňková vyhrála nad Egypťankou Šarifovou ve dvou setech. Šlo o dohrávku prvního kola, které včera přerušil déšť. A dnes v noci se ještě na kurtech v New Yorku představí Karolína Muchová, Jiří Lehečka a wimbledonská vítězka Linda Nosková.
0: Pokud to ale nepřikazí déšť, protože v New Yorku už zase poměrně vydatně prší, snad se předpověď tady ještě vyčasí. Minimálně Lindu Noskovou to trápit nemusí, protože ta nastoupí případně pod zataženou střechou. To byl sportovní přehled Mirka Vasiče, díky.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. Oh, Father, tell me.

0: To byla píseň, která se objevila v americkém sci-fi muzikálu Odyssea rokových mimozemšťanů. Teď ale zpátky do současnosti. Máme středu 2. září a vám všem přejeme dobrý večer. Radiožurnál posloucháte i v 9:30. Jana Gulda doplní zprávy.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů chce v souvislosti s útoky na letiště v německém Lipsku v příštích dnech jednat s českými zpravodajskými službami. Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla. Německá vláda včera ze zorganizování akce obvinila Moskvu a ohlásila uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Nový zákon o vysokých školách by mohl platit od roku 2028. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO to řekl po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Předloha by mohla změnit například volbu rektorů, ty by vybíral nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol. Kromě zákona řešil Plaga s prezidentem taky rozpočet rezortu školství na příští rok. Izrael má připravené plány na odsun Palestinců z pásma Gazy, čeká ale, až Spojené státy vymyslí, kam je odvést. S odvoláním na izraelského ministra obrany Izraela Kace o tom informuje agentura AFP. Izraelská vláda je podle Kace připravená Palestince z pásma Gazy dostat pryč, a to po moři, letecky nebo jakýmkoliv jiným způsobem. A horská služba v Krušných horách staví v lokalitě Neklid u Klínovce novou centrální stanici. Náklady dosahují 60 milionů korun, hradí je Ministerstvo pro místní rozvoj. Stavba má být hotová na podzim příštího roku. Sport. Fotbalisti pražských Bohemians hrají s Jabloncem dohrávku 4. kola šance ligy, vidí to reportér Tomáš Petr.
2: 72. minuta utkání, Bohemians Jablonec nerozhodně 1-1, hosty poslal do vedení Cedidla, následně ale ve druhém poločase vyrovnal z pokutového kopu Čermák. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: A fotbalisti brněnské Zbrojovky zdolali v dnešním druhém zápase dohrávky Hradec Králové 1-0 a posunuli se na druhé místo tabulky za pražskou Slávii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Vyškova a omezení na D11 za Vřístvím. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu u Vyškova. Na kilometru 228,5 havarovalo osobní auto, když narazilo do sražené srny. Levý pruh je neprůjezdný. Na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové počítejte s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 19. a 20. kilometrem je provoz svedený do levého pruhu kvůli opravě vozovky. Kolona se netvoří. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy opatrně za odbočkou na Nymburk a Mělník. Na kilometru 37,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na místě je i policie. A na silnici 425 z Břeclavy do Hustopečí se vyhněte překážce před Starovičkami. A před vjezdem do obce leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty zítra 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bydroman.
0: Jaké byly hovory v Lánech těsně po svatbě Václava Havla a Dagmar Veškrnové? Do detailů na to vzpomíná kolegyně Eva Hulková ve třetí epizodě našeho reportážního seriálu pro tento týden. Pojmenovali jsme ho Svět podle Havla a všechny odvysílané díly už jsou taky na našem webu radiožurnál.cz.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Co pro vás na Radiožurnálu máme v příštích minutách? Samozřejmě si nenecháme ujít poslední závěrečné okamžiky fotbalové dohrávky mezi Bohemians a Jabloncem, kde je to pořád 1-1. Řekneme vám, proč museli zavřít oblíbenou vyhlídku na pradědu, kterou ročně navštíví tisíce lidí. A samozřejmě tu bude i hudba. Třeba Pink, Miraj nebo hned teď kapela R.E.M. Taky dál přejeme klidný středeční večer.

0: V Jeseníkách začala oprava rozhledny na vysílači na Pradědu. Vyhlídka už byla ve špatném stavu a teď je mimo provoz. Kromě výměny špatných částí dostane prstenec taky nátěr, který se používá třeba na zaoceánských lodích. O rekonstrukci se starají České radiokomunikace.
1: 2,5 metru za sekundu.
2: Taková je rychlost výtahu, do kterého mě vzal Michal Kozák a jedeme se podívat na vyhlídku do 7. patra. Je tam ale takový ruch, že bychom se neslyšeli, takže jsme sjeli o prstenec níž.
3: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů. Dochází k jejich vyřezání, nahrazení. Následně bude očištěná konstrukce celé kabiny s vymutím oken.
2: Ten prstenec s tou rozhlednou je vlastně opravdu vysoko. Dá se říct, že v Česku už můžete být výš opravdu jenom na Sněžce. A nejvyšší hora v České republice jde dokonce při dobré viditelnosti i vidět.
3: Když jedete pohledem po obzoru, šedé pohoří úplně vzadu a uprostřed jediný špičatý vrchol ve tvaru trojúhelníku, to je Sněžka.
2: Ukazuje Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Vysílač na Pradědu je teď ale obehnaný plotem a přístup do tamní restaurace vede úzkým koridorem, říká její provozovatel Tomáš Hrazdil. Společně s restaurací zařizuje i chod rozhledny.
4: Roční návštěvnost rozhledny řádově to dělá asi 40 až 50 tisíc. Že je z bezpečnostních důvodů uzavřený celý prostor kolem vysílače, tak to působí nemalé problémy. Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
2: Jestli tento rok vyhlídka ještě otevře, zatím není jisté. Záleží totiž na počasí, které je na nejvyšším vrcholu v Jeseníkách proměnlivé. Z hory Pradět Adam Tomáš, Radiožurnál.

Možná už z našeho vysílání víte, že divadlo Járy Cimrmana vstupuje do své jubilejní 60. sezóny a je u toho i herec Vojtěch Kotek, co na cimrmanovském humoru pořád funguje a jak se legendární soubor proměnil s příchodem nové generace herců. Celý rozhovor s Vojtěchem Kotkem pro vás máme tady na Radiožurnálu v repríze zhruba za 20 minut.

0: Zbrojovka Brno Hradec Králové 1-0, tenhle konečný výsledek dohrávaného čtvrtého kola fotbalové šance ligy už známe zhruba 2 hodiny, ale za malou chvíli bychom se měli dozvědět taky konečné skóre z osoboje pražských Bohemians a Jablonce. Tyhle závěrečné desítky sekund vám teď v přímé reportáži nabídne reportér Tomáš Petr.
1: Přetahovaná omíč za stavu 1-1 mezi Bohemians a Jabloncem. První ze 7 nastavených minut tohoto zápasu. Hodně dlouho se nehrálo, když VAR zkoumal tu situaci, která předcházela proměněné penaltě Čermáka v 70. minutě. Domácí srovnali skóre poté, co v nastavení prvního poločasu se prosadil hlavou Cedidla. Takže v 91. končící minutě stav nerozhodný 1-1. Začíná ta druhá ze 7 nastavených minut a začíná standardní situací Severočechů. Míč má Novák připravený u brankové čáry, takových 9 metrů od praporku, takže poměrně blízko vápnu, takový zkrácený roh pro Jablonec. Novák zdvihl pravou ruku, levou nohou posílá centr do vápna, míč, který ale odvrací Liška. Odražený balon sbírá před vápnem Čanturešvili, dává Slámovi, Sláma se podíval do vápna, následně posílá centr, pro který jde Freewald. A golman Bohemians si tedy stáhl ten míč ze vzduchu a bude teď rozehrávat od své branky. Míč poslal doleva a Kadlec vyváží balon podél lajny, posílá do běhu Havlovi. Havel má proti sobě Čanturešviliho a Čanturešvili z toho souboje vychází jako vítěz. Ne, nakonec ten odkop Čanturešviliho se odrazil k domácím a Kadlec na levé straně prostrkává na Zemana. Zeman dává zpátky Kadlecovi, jenže tam cesta nevedla do pokutového území. Odražený balón, Liška posílá zpátky gólmanovi, Freewald otáčí hru doprava na Karima. A Karim ten posílá na osu hřiště, kde je Černý. Černý okamžitě dává doleva Kadlecovi. Kadlec už kontroluje situaci ve vápně, kde je náběh několika hráčů, ale nejprve Havel bude muset poslat centra. Havlův je míč do vápna. Novák odhlavičkoval do bezpečí. Angeliška zase sebere ten balón a bude pokračovat. Tlak Bohemians pomalu bude končit. Třetí nastavená minuta, stav nerozhodný 1-1. Zeman dává do běhu, Černý se prosmíkl po levé straně, dává pod sebe. Tam velká šance, která končí břevnem. Bohemiance teď prodrali po levé straně do koncovky. Byla to spolupráce dvou, řekněme, z těch nejmenších na hrací ploše. Výborně to provedl Černý, který vlastně protáhl ten míč a následně Mirwald zakončoval takovém poloběhu, polopádu možná. Každopádně míč poslal jen do břevna, takže už po druhé Jablonci vypomohla branková konstrukce v tomhle zápase. 4. ze 7 nastavených minut ve své polovině. Stav nerozhodný 1-1 mezi Bohemians a Jabloncem. Další domácí útok po levé straně, tentokrát je Havel, ale zastavený a Čanturešvilin. Havel chce rychle vhodit, dostat míč zpátky, jeho spoluhráči až tak rychlí nejsou, nakonec dlouhý aut do vápna a přihrávka, která mířila směrem k Pilařovi, domácí reklamují ruku, přitom odkopu jabloneckých, mezitím Liška vybojoval balón a Džavo by chtěl jít do breaku, což se nedaří, Černý vybojoval balón zpátky pro Bohemians, Mirwald na pravé straně posouvá Pilařovi. Pilař má proti sobě hned dvojici protihráčů a tak si vypomůže přihrávkou ke Květovi. Květ Černý, ale ten byl včas dostoupený Slámou a Jablonec může vyrazit do breaku. Alium teď pádí dopředu, Mirwald se ho snaží přibrzdit, přitáhl si ho jemně za dres a následně přesný sklus, jenže je to žlutá karta pro vracejícího se Mirwalda za to zatažení za dres, nebo teď si nejsem úplně jistý, co sudí Zaoral řeší. Já bych tam viděl to přitažení za dres, které předcházelo tomu přesnému skluzu, takže bych byl úplně v míru s tím verdiktem pana Zaorala. Samozřejmě domácí publikum na to má úplně jiný názor. Kadlec napomenutý žlutou kartou a na konci 5. nastavené minuty za stavu 1-1 tedy Jablonec bude rozehrávat přímý volný kop, i když je to hodně, hodně daleko od vápna. Novák připravený posílat centr do pokutového území, ale ještě předtím bude potřeba uklidit hrací plochu, protože tam přilétlo několik kelímků z kotle Bohemians. Necelé 9 minuty zbývá odehrát z toho nastavení. Novák už se chystá na centro, mezi tím pro další kelímek nebo láhev tam doběhl Čanturišvili aktivně a zahodil ten předmět, který nepatří na hrací plochu, mimo trávník. Novák stále čeká na pokyn, dostává ho až teď a kapitán Jablonce levačkou servíruje míč do pokutového území. Dobrý centr, na který tam naskakoval Cedidla, ale jeho hlavička šla mimo. Končí 6. ze 7 nastavených minut Bohemians.
0: Na digitálním radiožurnálu Sport můžete zápas mezi Bohemkou a Jabloncem doposlouchat. Tady na radiožurnálu snad uslyšíte konečný výsledek ve zprávách. Začnou už za 3 minuty.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 22 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
5: Rusko podle šéfky Evropské komise použilo při srpnovém útoku na letiště v Lipsku materiál vojenské kvality. Studující rodiče můžou žádat úřad práce o příspěvek na hlídání dětí. Tenistka Muchová hraje o postup ze druhého kola US Open a počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty až 27 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Ruští agenti použili při srpnovém útoku na letiště v Lipsku materiál vojenské kvality, oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pokud by byl útok úspěšný, mohli podle ní lidi na místě přijít o život. Předsedkyně Evropské komise řekla, že Unie musí reagovat přijetím dalších sankcí vůči Rusku.
7: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji. A musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
5: Ze srpnového útoku na letiště v Lipsku obvinila německá vláda Rusko. V reakci na to pak Berlín oznámil, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Úřad práce začal od září finančně podporovat rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku vysvětluje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
8: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
5: Železničáři po zhruba 6 hodinách obnovili provoz vlaků na trati mezi Prostějovem a Červenkou na Olomoucku. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Vlaky v úseku nejezdily kvůli srážce motorového vlaku a popelářského vozu. Zraněných přitom bylo 8 lidí. Nehoda se stala na

0: sjezdu zabezpečeném jen výstražnými kříži. Drážní inspekce příčinu nehody vyšetřuje. Pražský Signal Festival letos se nabídne 21 instalací českých i zahraničních umělců na dvou trasách. 14. ročník přehlídky digitálního umění se v říjnu poprvé rozšíří i do Davids. Jedna z instalací vznikne třeba u slepého ramene Vltavy v Troji.
1: Divák už z dálky uvidí takový světelný maják, který ale svítí takovým nezvyklým světlem.
2: Říká programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda.
1: A on, divák, vlastně vystoupí na takovou vyvýšeninu a vlastně uvidí ten laser ve vysoké výšce v 10-metrové věži, je vlastně namířený přímo dolů pod sebe a vlastně ty laserové paprsky se odráží od té vodní hladiny.
2: Jedno z děl, které bude stát na Flemingově náměstí, teď tvoří i umělec Milan Zeiss.
3: To je taková 8-metrová krychle z barysolu. Tam se bude odehrávat ten vizuální content, teď vytvářím to finále.
2: Celý festival potrvá od 15. do 18. října. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
4: Sport. Karolína Muchová bojuje o postup do třetího kola tenisového US Open. Zápas s Britkou Bultrovou sleduje v New Yorku David Prouza.
5: Karolína Muchová velmi rychle získala první set za 29 minut poměrem 6-1. Teď před novou chvílí začala sada druhá, v té je to zatím při podání české reprezentantky 15-15 z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
4: Ve druhém kole vypadla z US Open Karolína Plíšková, po dohrávce úvodního kola postoupila Nikola Bartuňková. A v dohrávkách čtvrtého kola fotbalové šance ligy Zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1-0 a Bohemians hráli s Jabloncem 1-1. Fotbalista David Douděra odchází ze Slávie. Stal se spoluhráčem Pavla Buchy v Cincinnati v zámořské MLS.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Vyškova a překážka už Žďáru nad Sázavou. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy se uklízí po nehodě u Vyškova. Na kilometru 228,5 osobní auto narazilo do sražené srny. Levý pruh je neprůjezdný, v místě se zpomaluje. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 175 zastavila dodávka. Je v odstavném pruhu, zatím není nijak označená. Situace se na D1 z Brna do Prahy opakuje i za Jihlavou. Na 106. kilometru stojí osobní auto s defektem pneumatiky. U Žďáru nad Sázavou se vyhněte překážce na silnici 19 do Nového Města na Moravě. Mezi Mělkovicemi a Radňovicemi leží na vozovce sražená zvěř. A na Mostecku čekejte komplikace na silnici 256. Mezi Mariánskými Radčicemi a Lomem auto narazilo do stromu. Na místě zasahují hasiči, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak ale oblačno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A teď si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Libora Boučka.
8: Hostem Radiožurnálu teď skutečně už je Vojtěch Kotek, přeju ti dobré ráno.
9: Krásné dobré ráno všem posluchačům.
8: Jsem rád, Libore. V tvé společnosti jsem po každé tuze rád a snad budou i posluchači a posluchačky Radiožurnálu.
9: To je o tebe moc milé.
8: My jsme tady z toho důvodu, že jsem hovořil též o tom, že tvůj domácí divadelní scénu je divadlo Jary Cimrmana. Uh-huh. Pamatuješ si vlastně dobu, kdy jsi nevěděl, že Cimrman existuje? Jakože vlastně nebyl součástí toho tvého života. To byl asi věk.
9: Ne, takhle, já jsem od jak živa věděl, že existuje. A to, že neexistoval, jsem se dozvěděl až po nějaké době, kdy už jsem ho dlouho znal a žil jsem v tom, že skutečně existoval.
8: To znamená, si žil to, co asi ta naše generace, že si slyšel ty přednášky a bezmezně si tomu důvěřoval.
9: Přesně tak a bezmezně jsem důvěřoval tomu, že každé divadlo, každému divadlu a každému divadelnímu představení předchází nějaká přednáška, že jedině tak se dá divadlo hrát.
8: Jaké bylo to vystřízlivění, když si najednou viděl úplně to odlišné divadlo? Že tam není žádná přednáška,
9: říct,
8: a že jsou tam absolventi hereckých škol.
9: Nebavilo mě to, nerozuměl jsem tomu, často to bylo ve verších, ještě v podivných kostýmech a hrály tam i ženy, což mě trošku těsilo.
8: No a to bylo v kolika jako tak letech, já si to neumím představit, protože tam člověk je fakt vlastně od narozen v tom prostředí.
9: Já jsem takhle úplně jako vážně, já jsem vlastně od nějakých svých 3 let trávil tam jako velmi, jako velkou spoustu času, táta se mnou jezdil i na ty zájezdy a tak mě brával, takže jako já jsem třeba vůbec vlastně netušil, u čeho to vlastně jsem. Mně to přišlo, že jo, normální a přišlo mi to vlastně naprosto přirozený. Kluci pro mě jsou strejdové, nebo byli strejdové, teď jsou to už jenom kluci, ale až prostě v nějakých, já nevím, podle mě 13, 14, 15 mě začalo docházet, u jakého fenoménu jsem se to jako reálně odstnul a jaký mám obrovský štěstí. Takže jako nejenom tyhle ty věci mě začaly docházet, ale třeba i některé ty vtipy, samozřejmě některé jsem nechápal, ale přišly mi legrační už v té době, tak mě začal dotýkat celý ten humor a celá vlastně tady tahle ta jako obrovská krásná gloriela, která kolem toho je, a s tím na mě začala padat i trochu ta jako zvláštní zodpovědnost za to, že jsem si říkal, že jako když jsem třeba potom do toho divadla vstupoval v nějakých 22 letech,
8: no,
9: nebo něco takového.
8: 2011, no.
9: Tak mě vůbec nepřišlo, jako mě to přišlo naprosto nepatřičný. Vůči mojí osobě, vůči tomu, jak jsem se do té doby jako stihnul vyprofilovat jako herec teenagerských komedií, tak mě to najednou, i když to pro mě bylo úplně přirozený a vyrůstal jsem v tom, tak mě to přišlo úplně nepatřičný, jako že tam vůbec nemám co dělat vlastně.
10: Host Radiožurnálu.
11: Kto siaha po hviezdach, ten musí skrotiť strach. Je krásne zvíťaziť,

0: O divadle Jary Cimrmana si povídáme s Vojtěchem Kotkem, který je dnes hostem Radiožurnálu.
1: Co jsi myslel, že táta dělá a že dělají ti kluci, jak označuješ ikony a legendy?
2: Já jsem jako chápal to, že jako baví lidi, že to je jako práce, za kterou se jako dostávají peníze. Přišlo mi divný, že proč není přes den doma, když vlastně pracuje jenom večer. Jo? A to jsem úplně nechápal, jako, kterou, jako, jakou věc vlastně ještě dělal pro celé to divadlo vlastně v té backstage, protože on byl hlavně jako spíš manažerem. A když jsem začínal být jako starší a trošku jsem to chápal, tak už jsem přišel na to, že si táta jenom myslí, že je herec. Ale že ve skutečnosti je prostě spíš producent a manažer. Ale ne, no tak ono, tam nikdo vlastně se nebere jako herec. Nikdo to takhle jako nevnímá, nikdo to tak jako nechápe a vlastně je to pořád parta převážně učitelů a lidí, který mají takovýhle zvláštní divadelní spolek a jsou od toho, aby večer pobavili diváky prostě. No.
1: Ty jsi tam nastoupil v tom roce 2011, říkal jsi správně, že ti bylo 22, 23, jenom pro ten kontext, tak to bylo vlastně těch 7, 6, 5 let po raftiácích a snowboardiácích. V té době, to jsem si našel jako paralelu, si hrál v Perfect Days toho barmana, který okoustil Ivanu Chilkovou. Doporučil bych posluchačkám i posluchačům si najít tu fotografii, jak Vojta vypadá. A když si to dáte do souvislosti s tím divadlem Járy Cimrman, ten pocit nepatřičnosti byl úplně na místě.
2: Já si myslím, že ano, ano, 100%.
1: Teď si jako hledal ten nástroj, jak tam zapadnout, co člověk v té naivitě 23 dělá, aby zapadl, snaží se být ještě větší nerec, než jsou oni. Protože jako vstupuje fakt na území národního pokladu.
2: Jo, no. Já jsem, vím, že mi hlavou jako běželo spousta takových jako různých pouček, který vím, že Láďa Smoljak se Zdeňkem Svěrákem vlastně praktikujou a praktikovali při zkouškách na svoje kolegy. Nevím, jestli to je jakoby možná moc velký detail, ale třeba nehrát takzvané průběžné jednání, což je něco, co jako vlastně herec má jako dělat, musí být na tom jevišti přítomnej. A i když nemluví, tak má nějakým způsobem reagovat na to, co se děje okolo, že jo? Jo, nějak tam existuje.
1: Ano, ale hrát třeba vlastně to ten druhý, třetí plán a
2: tak,
1: být tam.
2: Prostě bejt tam a prostě jako reagovat na tu situaci, bejt v té roli, koukat se tak jako, že ježišmarja, co se to děje, vnímat to.
1: V případě, kdy má ambice trošku přitlačit.
2: Přesně,
1: druhý, třetí
2: protože,
1: plán.
2: Protože prostě nikdy nevíte, na koho se ten divák v tom hledišti vlastně kouká. Třeba kouká na vás.
1: Třeba to je to vaše šance.
2: To vám řeknou na konzervatoři prostě jako v prvním ročníku. Průběžné jednání. A to je něco, co u Cimrmanu musíte vypínat. Úplně. Úplně. Nemluvíš, nehraj. Prostě. Jenom když mluvíš, tak se možná nějak tvář, možná se nějak stoupni, možná se otoč do té doby, bereš pozornost ostatním. Takže já měl jako celou sérii takovýchhle pouček, samozřejmě, oni víceméně jsou obsaženy i v tom jakoby hereckým desateru, který je jako v záskoku vlastně použitý.
1: Ano, tam to je.
2: Tak tam to fakt je a vlastně jsem měl jako hrozný strach především z toho. Nějak jsem měl pocit, že asi jakoby funguju v tom v té hře jako takový, že ten seminář, že u toho nekoktám, dobrý, ale vlastně jsem měl obrovský strach z toho, jak to přijmou ty diváci, protože to pro mě bylo vlastně, to jsem si nedovedl představit, kdybych se vžil do roli diváka a viděl Vojtu Kotka prostě ze snowboardáků najednou mezi Cimrmanama, který ho znám jenom ze snowboardáků a vlastně vůbec netuším, jakou souvislost tady. Tak se řeknu, Ježíši Kriste, oni se
1: co
2: úplně zbláznili, co se stalo, proč vzali tohodle toho, proč nevzali aspoň toho mádla, jako nebo něco, jo.
1: Byl tohle ten aspekt i, že ten vztah k těm snowboardiákům a krafťákům ti částečně jako vadil? Byl tohle ten aspekt, že najednou ta nálepka toho, to jsem tady říkal i v tom úvodu, že jsi vlastně ten idol už strašně dlouho, že ta nálepka najednou byla na škodu? Protože to je najednou mi přijde ta esence a ten konkrétní příklad toho.
2: Jo, ale musím říct, že právě zrovna ta zkušenost jako s těma Cimrmanama a to, když jsem to vlastně poprvé s nima hrál před těma, já nevím, to je ono, to 14 let, 15 let. Ty kráso. Když jsem poprvé s nima hrál, tak to bylo vlastně na zájezdě v Janských Lázních, kde kam jsem právě jezdíval jako od malička, s nima to je takový lyžařský zájezd, teď už teda moc ne, teď už, jako ani, už není ani běžkařský, už pomalu je sáňkovací maximálně, ale a já jsem tam vždycky slavíval narozeniny, protože to probíhá v lednu, mám 8 let na narozeniny, tak jsem si tam sednul vlastně najednou na to jeviště, který jsem znal, prošel jsem těma kulisama, který znám zezadu a vlastně sedl jsem si vedle toho táty a vedle těch kluků na ten seminář a uvědomil jsem si, že tady jsem vlastně doma, že to je úplně, že je to úplně v pořádku. A když se diváci poprvé zasmáli nějakému vtipu, který mám v semináři, tak jsem pochopil, že to půjde. A myslím si, že právě ta reakce těch diváků právě z Cimrmanů mě hrozně jako dodala to sebevědomí toho, že nejsem jenom ten snowboardák, že naopak to můžu jako, že můžu přesvědčit ty lidi, že dokážu udělat i něco jiného. A myslím si, že Cimrmani byli právě paradoxně první takovýhle krůček k tomu se jako od toho trošku osvobodit. I když vlastně jsem k tomu možná byl svým způsobem přetručený mnohem dřív, než ke snowboardákům.
1: No byl, ale myslím si, že to je natura i ten pohled na život, aby člověk mohl rázem těm kolegům říkat kluci.
2: Je to tak, ale já myslím, že mě to hrozně i prospělo v tom, že jak jsem se cítil nepatřičně a tak myslím si, že se díky tomu ve mně taky jako zachovala ta pokora, kterou člověk jako strašně potřebuje, nejenom pro život, ale i proto vlastně s těma cimrmanama hrát a vlastně nějak mezi nima existovat, protože to vlastně celý je to o pokoře, tam není nikdo, kdo by jakkoliv vytyčoval nebo jakoby by, jo, převyšoval někoho nebo nějak, takhle to absolutně jako nefunguje, to jako jedna velká rodina a Zdeněk tomu nějakým způsobem vévodí, ale tou přirozenou autoritou a on sám je prostě jako stělesněním pokory, takže mám pocit, že tohle to mě hrozně jako pomohlo v tom vstupu, jako nemyslet si, že to bude easy, že to zvládnu, ale prostě mít z toho vlastně trošku bobky, no.
1: Ale na druhé straně ten barman z těch Perfect Days, tak v tobě byl taky zcela logicky částečně, bylo ti 23, tak to asi není úplně ten nástroj na získání přízně, člověk je u Cimrmanů.
2: No ne, no. Ale
1: jak se na to dívala ta generace, ti soukmenovci tvoji a teď hrajou u Cimrmanů.
2: Vzešlo to,
1: co?
2: Jako, no, ty soukmenovci moji, musím říct, že prostě pořád, my jsme pořád ještě furt generace, která Cimrmanama žila vždycky. Já jsem vlastně jako, moje první kontakty s tím herectvím cimrmanovským a s tím hraním, bylo to, že jsme jako v rámci těch školních akademií prostě všichni ty mý spolužáci chtěli, jako aby jsme hráli něco z Cimrmanů, takže jsme prostě už jako v 6, v 7, 8 letech hráli jako cimrmanovský scénky a tak, takže ta moje generace to jako vlastně jako miluje a myslím si, že snad i ty jako další generace v tom nacházejí určitý zalíbení, takže jako myslím si, že větší hejt jsem dostal za snowboardiáky, no.

0: Dnešním hostem Radiožurnálu je Vojtěch Kotek. Mimochodem, a to byl asi tím pádem záměr, že nemáš to herecké vzdělání, že jsi nevstoupil do té školy, že jsi cítil, že to jednoho dne přijde a tohle já by ti bylo na školu, tak konzervatoř to průběžný jednání.
1: Jo, já myslím, že mi to strašně pomohlo. Že mi to strašně v životě pomohlo, že nemám to herecké vzdělání, že mám právě tu vlastně klasickou střední školu, respektive gymnázium, protože právě i cimrmanovský humor je vlastně myšlený tak, aby ho chápali lidi s základoškolským a středoškolským vzděláním a aby si to dokázali naplno užít, tak by tu střední školu absolvovat měli, aby rozuměli všem těm vtipům třeba z historie a tak.
0: No to je ta otázka, jestli to mají rozumět, protože co je fascinující pro mě, že i dnešní 20letý člověk se směje narážkám na Rakousko-Uhersko. To přece to není možné nikde na světě. Čím si to vysvětlit? Prostě, že fakt se smějou Rakousko-Uhersku, školnímu inspektorovi, českým bratrům, těm reálím.
1: Já jsem to měl v obráceně. Já třeba...
0: Lidi, kteří žijí na TikToku.
1: Jo, no jasně, no. Já myslím, že ani mě, i když nebyl TikTok a Instagram a Facebook v době, kdy já jsem jako vyrůstal a bylo mi 20, tak vlastně se... Taky mě úplně nezajímalo Rakousko-Uhersko, ale díky Cimrmanovi jo, protože jsem to chtěl vlastně jako pochopit, protože už jsem to od malička poslouchal a některým těm věcem jsem si nebyl jistý úplně, jestli rozumím. A vlastně, když najednou se začalo probírat Rakousko-Uhersko prostě v nějaký tý 7. a 8. třídě, že jo, to tak vychází, no. Že k tomu konečně se dospěje.
0: Ano, ano. Tak devítku pak zůstává v rychlosti 20. století a Československo.
1: tak vlastně mě to začalo jako mnohem víc zajímat, teda vlastně mnohem větší pozor, jsem si říkal, třeba uslyším nějaký to jméno, který znám z Cimrmanu, třeba Windisch Krec nebo něco takového, třeba mě to tady jako zazvoní a samozřejmě jsem používal jako ty svoje znalosti, myslím tím ty cimrmanologické znalosti k tomu, abych se vylhal z nějakých referátů a tak, že když jsem zapomněl třeba prostě nějakou slohovou práci, teda jako referát na dějepis,
0: tak jsem
1: dal prostě přednášku normálně z patra. Jako.
0: Ano, je to výhodné být takhle blízko Cimrmanům, platí to i teď a musím říct, že asi bych doporučil někdy se dívat na ty fotky těch diváků a divaček, protože vidět tam ty 20letý, který vlastně v tom dál pokračují, to je podle mě naprostý unikát a důkaz toho, že Cimrman to bude i dále.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobrý večer, je 10:30. Právě Radiožurnálu a Lukáš Pastejří.
3: Inspektoři našli v brněnské prodejně Albert v biokaši probatolata nadlimitní množství aflatoxinu. Ty patří mezi nejsilnější známé karcinogeny. Podle zprávy státní zemědělské a potravinářské inspekce jich rýžová kaše s jahodami a malinami značky Nature's Promise obsahovala 7x víc, než povoluje norma. Výrobek proto inspektoři nařídili stáhnout z prodeje a s obchodem zahájili řízení o pokutě. Konkrétní závadná šarže je na webu inspekce. Bezpečnostní incidenty v Německu spojované s Ruskem jsou podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vážné. Napsal to na síti X. Česko je teď podle něj připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Německo včera obvinilo Rusko ze srpnového útoku na letiště v Lipsku. U hlavního vlakového nádraží v Augsburgu dnes zároveň vybuchl zatím neznámý předmět a zranil 2 lidi. A německé úřady aktuálně vyšetřují i útoky na rozvodny na svém území. Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevo, že má k úmluvě výhrady. Americký herec a režisér George Clooney převzal při zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu. Zahajovacího ceremoniálu 83. ročníku se zúčastnil po boku své manželky Amal Clooneyové.
1: Sport.
3: Tenistka Karolína Muchová hraje na US Open s Britkou Bulterovou. Duel o postup do třetího kola New Yorkského Grand Slamu vidí David Prouza.
4: Karolína Muchová před několika okamžiky zvítězila nad Bulterovou posetem 6-1, 6-0. Aktuálně na kurtu Louise Armstronga dává vítězný rozhovor. Čekají nás ještě 2 zápasy s českou účastí. Ovšem uslyšíte v našem vysílání z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D1 u Vyškova a omezení na D11 za sjezdem na Lysou. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy počítejte s uzavřenou dálnicí u Vyškova. Na kilometru 228,5 zasahují záchranáři u srážky auta s chodcem. Policie zastavila provoz na kilometru 226. Sjíždějte na exitu Vyškov západ, objíždějte přes Vyškov a zpátky na D1 se dostanete po dálnici D46. Před odklonem na kilometru 226 se už tvoří kolona. Na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové počítejte s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 19. a 20. kilometrem je provoz svedený do levého pruhu kvůli opravě vozovky. Kolona se netvoří. A na D5 z Plzně do Prahy opatrně mezi sjezdy na Zdice a Beroun. Mezi 28. a 18. kilometrem silničáři čistí vozovku a popojíždějí odstavným pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia a zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A teď opět repríza dopoledního hosta Libora Boučka.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Vojtěch Kotek je dnes hostem Radiožurnálu. Ten jeden z mnoha důvodů, ale ten nejzásadnější je ten, že divadlo Járy Cimrmana otvírá svoji 60. sezónu. My budeme u toho 27. září, budeme živě vysílat z Příchovic, z areálu u Čápa. To budou právě oslavy 60. sezóny, všechny hodiny, která oslaví 90. Miloně Čepelky. A k tomu tam bude vyhlášení nejpopulárnější postavy. Mají možnost uživatelé webu irozhlas.cz hlasovat o nejpopulárnější postavu data.irozhlas.cz/Cimrman/Ornot, ale dá se to najít přes jakýkoliv vyhledavač. Která, myslíš, Vojtěchu, ta postava bude první?
1: Já už jsem hlasoval.
0: No to je mi jasné, všichni jsme hlasovali.
1: Já mám svoje tipy a jedna postava moje, jedna z nejoblíbenějších je Frištenský.
0: Ten teď jako sprintuje vzhůru.
1: Jo,
0: já se dívám na to aktuálně. Před dvěma dny ještě Varel, jako řekl bych, prostě atakoval spíš tu top pětku, ale teď už Varel je na stříbru.
1: No a pak mi teda v tom případě řekni, jak je na tom Žílová.
0: Žílová se, ta je pátá.
1: Pátá.
0: Ta je pátá. Čtvrtý je aktuálně náčelník, třetí pomocný učitel Poustka a Vavroch vede už strašně dlouho.
1: To tak, to je jasný Vavroch, no tak Vavroch je jako jasná klasika, ale pokud bych mohl lobovat za Žílovou a Frištenského, tak vážení přátelé, milí milovníci divadla Járy Cimrmana, hlasujte pro ně, já za ně budu lobovat.
0: No já si myslím, že vítězství Vavrocha by bylo tak jako očekávané.
1: Ano, bylo by, ale kdyby ho porazila Žílová.
0: Právě, tahle anketa progresivní mladé scény prostě vyžaduje nějaký šok. A mamka Žílová má jenom 59,1% vítězství. Je to i tak, že uvnitř třeba toho souboru jsou taky nejpopulárnější postavy, že se i tímhle s tím s kluky bavíte?
1: Já myslím, že každý má svoji nejoblíbenější postavu, kterou rád hraje a ve který se cítí jako nejlíp. Nikdy jsme se vlastně navzájem o tomhle tom nebavili, co si myslíme, že je ta nejoblíbenější postava nebo koho to jako vlastně, kdo na to takhle kouká. Myslím si, že musím říct, že ta anketa mě vlastně zaskočila, když se mě měla dotknout, tak jsem nad tím najednou začal strašně jako přemýšlet. Ale u mě se to třeba různě tak jako přelejvá právě v čase a v tom, kdy člověk jako dozrává, protože ty Cimrmani mám pocit, že jsou jako běh na dlouhou trať, že to je jako celoživotní vlastně vášeň, celoživotní přátelství a celoživotní jako vlastně zjišťování nejenom těch historických konotací, nejenom těch všech věcí, ale i protože Zdeněk se samozřejmě nikdy neubrání tomu do toho dostávat, do toho humoru, tu jako lidskost, tu zkušenost životní a tuhle jako dlouhodobou vlastně nějakou emoci. A mám pocit, že čím jsem starší a když mám najednou děti a tak ty věci taky chápu nějak jinak a že s tím samozřejmě ten humor jako počítá, no. Takže vyvíjí se to v čase.
0: Už jsi slyšel Drsoně a Jasoně třeba? Už to zkoušel?
1: Ale ještě
0: jenom
1: ještě,
0: pro kontext jsou 3 roky, že jo?
1: Ještě, no, teď si myslím, že bych s tím chtěl pomaličku začít. On jako vlastně audio už začíná docela jako poslouchat, že u toho vydrží a myslím si, že bude čas na to ho do toho divadla jako reálně vzít. Já samozřejmě mám pořád furt takový pocit, jako aby tam nerušil, aby něco jako nedělal, ale je fakt, že já už jsem tam od 3 let pomalu začínal chodit, byl jsem vždycky teda v zákulisí jenom a viděl jsem vlastně jenom ty pohybující se začínající pleše. Ale chodit takhle jako po tom jevišti. A vnímal jsem to divadlo trošku z boku. Já jsem si vždycky vylez nahoru na takovou světelnou rampičku, tam byl žebříček a tam jsem si mohl vylézt, tam jsem se zašil, nikomu jsem nepřekážel při těch vstupech, protože tam je to uzoučký a takhle ze zhora jsem to tak jako pozoroval.
0: Já si myslím, že to je unikátní v tom, že opravdu pro každou fázi tvého života si tam člověk najde inscenaci. Uh-huh. A ten Drsoň a Jasoň, to je ten začátek. Přesně jo. V 5 letech my to měli na desce, to znamená, to se točilo.
1: No, jasně.
0: Přeskakoval jsem přednášku a pak jsem se k ní vracel už těch 8.
1: No, přesně
0: a pak
1: tak.
0: Člověk jde dál a dál. Byl to záměr? Ten autorský. I tohle. Takhle jít, že třeba se dívali na to, tak ještě bychom potřebovali postihnout tuhle generaci, anebo vzhledem k tomu, že to je 60 let, tak zcela přirozeně i oni, ti autoři, měli jiné potřeby.
1: Já si nemyslím, že je tam jakoby záměr postihovat generace, že je to spíš taková ta rozpustilá jako zábava toho, kam do kterých koutů prostě mohl ten Cimrman vlastně strčit ten svůj frňák a co se vším mohl ještě jako dalšího provést a do tohohle jsme ho ještě nezamotali, tady jsme ho ještě nezamotali a tohle mohl taky dělat, protože prostě ta premisa geniální vše uměl je tak olbřímá, obřímý a všeobjímající, že vám umožňuje se prostě pustit do jakýhokoliv žánru a mám pocit, že kluci, teď myšleno teda Zdeněk a Láďa, chtěli postihnout všechny možný žánry a vyzkoušet si je a vlastně udělat je po Cimrmanovsku, protože to je to, co jim tady ten jejich geniální nápad vlastně umožnil. Takže nešlo asi úplně o to zalíbit se generacím, ale prostě protáhnout toho Cimrmana vším, co je vlastně možný.
0: A následně z toho vzešlo právě to zalíbení se generacím. V těch Příchovicích shodou okolností v 16 hodin bude i debata s Cimrmaniaky. Co je to za lidi? Setkal se s nimi?
1: Ano, jsou tací. Třeba jeden...
0: To jsou ti, kteří vědí o tom víc než vy všichni dohromady.
1: Nejenom, že o tom vědí víc než my všichni dohromady, ale mají třeba zázrační schopnosti schánět lístky na všechny možné představení úplně všude. Máme jednoho fanouška, kterému říkáme pan učitel. To je skutečně učitel, ale nedovedu si představit, že učí v nějaké škole. Protože prostě měsíčně utrácí prostě 10 000 za ty lístky, protože na každém představení jezdí vlakem na všechny možné zájezdy. Nikdo nevíme, kde přesně bydlí, ale ocitne se i v Ostravě, i ve Dvoře Králové, i v Karlových Varech najednou.
0: Takhle, žádné jiné divadlo nemůže mít takového fanouška.
1: Ne.
0: Kdy
1: ne.
0: Nikdo o něm nic neví, ale on se prostě zjeví, než divadlo Járy Cimrmana.
1: Přitom právě jakoby vlastně ty představení divadla Járy Cimrmana jsou známí tím, že jsou velice zakonzervovaný a že se nějak moc nikam nevyvíjí a nemění a že by se stalo něco nečekaného. To je málo kdy, ačkoliv je pravda, že s přibývajícím věkem ten text začíná být tvárnější a tvárnější. To je jako samozřejmě pravda, že k nějakým jako lapálím během toho představení dochází a on možná si chce být u všeho prostě, co
0: chce,
1: se stane.
0: No, ale jsou to fakt odborníci. Já se ptám i z toho důvodu, že jsi mluvil o tom, že pochopitelně jako naší generaci celé tak znalost Cimrmana pomohly během dějepisu, že člověk byl schopen si vytvořit referát právě v této Tónině. Ale jak je to s těmi autory? Je mi úplně jasné, že existuje spousta lidí, kteří se pokoušeli imitovat tu poetiku Smoljaka a Svěráka. Ale asi to jde to?
1: Jako, já si tím nejsem jistý. Já si myslím, že to vlastně je tak specifická věc, že to napodobit nejde, i když se o to někdo pokouší, tak ten styl a ten vkus a ty rozhodnutí, který člověk jakoby udělá v rámci toho, když volí nějakou, jako, nějakou třeba jazykovou hříčku anebo vtípek, tak je natolik osobitý a natolik erudovaný, že napodobit nejde. Je strašně moc lidí, kteří se o to pokoušejí, dokonce posílají zde všemožný náměty, synopse, dokonce i celý hry tak napsaný, ale myslím si, že ta jedinečnost je právě v té komunikaci těch dvou pánů, pana Svěráka a pana Smoljaka a v tom, jak se navzájem vlastně ovlivňovali, jak byli každý vlastně jako jiný nebo jsou, že jo. A že to je něco, co se prostě jako napodobit prostě nedá a je to tak správně.
0: Jak to bude tedy vypadat třeba v roce 2056?
1: To nikdo neví. To vůbec nikdo neví. Já sám jsem vždycky zastával.
0: Já jsem tu otázku položil a vlastně 3 sekundy potom jsem jí v sobě začala zapuzovat. No. Ale člověk se musí...
1: Musí se na to ptát. Je to samozřejmě něco, co ten dotaz dostávám často. Já sám to nevím. Já nejsem úplně, nebo vždycky jsem byl spíš v takovém tom táboře, že by to mělo, že to je natolik autorská věc, jako třeba Osvobozený divadlo, který nemůže dělat nikdo jiný po Voskovcově.
0: Na které se logicky Cimrmani odkazují a hrdě a
1: přesně
0: a
1: tak.
0: Skvěle.
1: A je to, takže já sám si nejsem jistý, jestli má být nějaká budoucnost, která bude diametrálně odlišná od té současnosti. Vím, že spoustu diváků taky má zakonzervovaný vlastně ty hry i z těch nahrávek, kdy tam jsou prostě ještě všichni kluci, kteří už tady dneska nejsou, ať už je to Jarda Weigl nebo Honza Hraběta, ať je to Pavel Vondruška, spousta dalších, kteří vytvářeli celou tu poetiku toho a spolu vytvářeli. Nevím.
0: Já myslím, že to tak silné, že cokoliv dalšího nového vždycky i třeba neprávě může mít tu nálepku toho revivalu.
1: Je to tak, ale zároveň je pravda, že ty diváci to stále chtějí. A vlastně, že i když se hraje představení, ve kterém třeba Zdeněk vlastně v tu chvíli ani nealternuje, nebo a skoro nikdo z té staré generace tam vlastně není, tak ta odezva je veliká a lidi za náma chodějí, protože já u těch představení jsem často, protože Zdeňka alternuju teďka jako v Africe a ve vyšetřování ztráty třídní knihy, což je zase úplně pro mě druhá zase kapitola vůbec toho mýho soužití s Cimrmanama, ale tak ty diváci konkrétně i za mnou chodí a říkají, musíte to dělat, je to prostě skvělý, musíte. A Zdeněk tvrdí, že o tom má rozhodnout ten divák, já sám nevím. Ale vlastně nad tím nepřemýšlím, protože si užívám to, že u toho můžu být teď, že klukům můžu teď pomoct, když je to potřeba. A vůbec se snažím nepřemýšlet nad tím, co bude zítra, co bude pozítří. Prostě je to paradoxní, ale divadlo Jara Cimrmana mě učí žít přítomným okamžikem.
0: No, to jsem chtěl říct, proto se za tu otázku vlastně omlouvám, měl jsem jí zapudit, ale zeptat jsem se musel a je to přesně tak. Jestli máte jakoukoliv šanci být co nejblíž 60. sezóně, tak buďte i té následné 61. na to nemyslete, protože teď teprve startuje ta 60. a my jsme rádi, že u toho 27. září můžete být i živě, protože na Radiožurnálu od 10 do 14 budeme živě vysílat z Příchovic. Dnes je hostem Vojtěch Kotek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na silnici 13 z Mostu do Teplic velmi opatrně v okolí sjezdu na Žatec a Louny. Na 77. kilometru má policie hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Držte se v pravém pruhu a jeďte opatrně. Další zelená vlna ve zprávách celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vojtěch Kotek je hostem Radiožurnálu, za chvíli bude 10 hodin. Jsem se naučil tady říkat Vojtěch, to jsem ti nikdy neřekl.
1: Je to krásný, je to krásný.
0: Taková proměna. Se vidíme tak často, že říkám Vojtěch. Kolik lidí se obrací s lístky na tebe? To je další fenomén, který člověk nesmí opomenout v případě divadla Jana Cimrmana.
1: Samozřejmě, že hrozně moc. Já jsem za to rád, že to pořád tak je. A snažím se opravdu, co můžu všem svým přátelům tu možnost to vidět co nejdřív dopřát, protože si myslím, že prostě je to něco, co by člověk měl někdy vidět a měl by to vidět v co nejplnější síle. Takže já jsem za to rád a vlastně mě to neobtěžuje.
0: Vy, co nemáte číslo na Vojtu nebo nevídáte tak často, tak jste odkázáni na webové stránky divadla Jary Cimrmana a tam je vždycky i ten uchvatný časový údaj, kdy startuje ten předprodej a nezbývá než popřát hodně štěstí.
1: Je to tak, bohužel.
0: Protože je to prostě neskutečné.
1: Ale zase doba pokročila a tentokrát prostě už je to vlastně všechno převedené do té digitální formy a vlastně vy můžete trávit ten čas i něčím jiným, než stáním ve frontě, protože to se skutečně dělo ještě, že jo, ano. Do, já nevím, 90. a 0. roky
0: tam se
1: lidi stanovali jako, jo,
0: přesně tak.
1: Před tím divadlem.
0: Byly dvě fronty, jedna na vízum do Spojených států amerických a druhá na Cimrmany a přemýšlím nad tím, která ta trofej byla cennější. Myslím, že ta vstupenka na Cimrmany a platí to podle mě i teď. My jsme vlastně rozebrali, a za chvíli jsme na konci, jo, rozebrali jsme jednu šestinu tvojí pracovní náplně, když je to Cimrman. Nebo jak bys to poměřil?
1: Asi tak, jako přeci jenom myslím si, že pro mě je tohle jako vlastně víc než šestina mýho pracovního srdíčka, když to tak řeknu, že je to pro mě hrozně jako důležitý a dávám tomu přednost, seč můžu a snažím se vlastně všechno nějakým způsobem jakoby plnit a být co nejvíc s těma klukama, co to jde. A dávat tomu přednost především, protože je to prostě, no, srdcová záležitost a je to nějakým způsobem prostě teď nejvíc potřeba. Takže i když toho času ve výsledku strávím mnohem víc na jiných jako svých projektech, tak nějak furt jsem jako trošku jednou nohou tam, no. Takže bych řekl, že to je vlastně víc než šestina.
0: A já jsem rád, že je to víc než šestina, ale musím se dotknout i toho, co je absolutním pohlcením tebe, což je Farma. Hodně lidí si pořád myslí, že je to televizní trik. Jak říká můj syn, že život je lež, že to je jenom iluze, ale je to realita. Ty jsi skutečně se stal tím farmářem. Tak co teď na začátku září nejvíc řešíš?
1: Hele, vlastně paradoxně pořád nejvíc řeším kolem toho ten seriál a to, aby vzniknul, protože jedna věc je farmařit a druhá věc je vlastně o tom natáčet seriál, který člověk jako produkuje, režíruje.
0: Dobře,
1: a má ho nějaký
0: ale když ti roste cuketa,
1: ale
0: tak
1: když
0: to
1: mi
0: nezastavíš.
1: Cuketa, ne, já musím říct, že se čím dál tím víc dostávám do toho tématu vůbec toho farmaření a vůbec toho života v té přírodě a toho, jak ty věci spolu jako neuvěřitelně souvisejí a jak moc závisí na, nejenom na počasí, ale na každý tý jednotlivý složce té farmy, aby to dohromady fungovalo jako nějaký celek. A vlastně mě začíná trochu jako trápit i to, jak málo jsem toho předtím jako věděl a jak málo jsem si to uvědomoval, jak je vlastně složitý něco z té země vydobít tak, aby to bylo jako zdravý, aby to fungovalo a co to vlastně všechno obnáší a jak moc je to šílený a nesmyslný.
0: Mně přijde, že na začátku to byl fantastický nápad na televizní projekt, ale za ty roky se to opravdu výrazně proměnilo.
1: Je to tak, no.
0: Je to vidět na tobě, je to vidět na tom místě. Co bude dál a hlavně, co na to rodina?
1: Já musím říct, že právě co se rodiny týče, tak my jsme teďka se posunuli do toho stavu, že máme dostavěný jako dům, takže už ta rodina tam reálně může fakt jako se mnou bejt. A
0: dobrovolně?
1: Dobrovolně a není to jako, že nutím bejt se mnou v Maringotce. Takže to se samozřejmě jako v tomhle tom posunulo, ale na tom Hubísovi to vidím vlastně jako každý den. Právě to, jak je schopný s těma zvířatama fungovat, jak je schopný jako jíst věci, které děti normálně nejedí a ví, jak vznikají. A tohle se strašně, jako myslím, vrací a vyplácí. A samozřejmě, že té práce je jako neskonalý množství a že teď třeba, když se rozhodujeme o tom, kde, kam bude Hubísek chodit do školky a když je to Praha, tak už se mi děje to, že jsem, že jenom přijedu tady sem a mám pocit, že... že něco špatně, že je tady moc lidí, že je tu moc velký provoz a chci být zase jako zpátky tam. Takže jo, no, stal se ze mě vlastně, myslím si, za ty 2-3 roky, co se tomu jako intenzivně věnuju a 5 let od té doby, co jsme ten nápad vymysleli, tak se ze mě stal možná víc farmář než filmář a to filmování mě začíná trošku jako vadit a obtěžovat.
0: Jsem zvědav, kam až to dojde, ale pevně doufám, že i když zvítězí farmaření, tak pořád ještě budeš cestovat jakýmkoliv způsobem na Žižkov do divadla Járy Cimrmana. Díky moc, že jsi byl dnes host Radiožurnálu.
1: Já taky moc děkuji za pozvání.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál 23 hodin. Lukáš Pastejřík má pro vás zprávy.
6: Nový vysokoškolský zákon by měl být účinný od roku 2028, chce to ministr školství. Slovensko podle premiéra Fica podá žalobu proti nařízení EU o technikách šlechtění rostlin. Karolína Muchová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Karolína Plíšková naopak končí. A počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora. Vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol. Plaga prezidenta dnes informoval o tom, jak práce na návrhu zákona pokračuje.
7: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
6: Prezidenta taky zajímaly pojistky, které mají zabránit nežádoucímu ovlivňování řízení univerzit. Na webových stránkách hradu uvedl, že věří, že se je podaří zasadit do konečné podoby návrhu a zbavit vysoké školy obav. Slovensko zažaluje Evropskou unii kvůli novým pravidlům pro šlechtění rostlin. Ta mají zemědělcům usnadnit využívání odrůd, které jsou díky úpravám DNA například odolnější vůči suchu nebo škůdcům. U jednodušších genetických změn už nebude potřeba stejné schvalování jako u geneticky modifikovaných organismů. Podle slovenského premiéra Roberta Fica má ale vláda v Bratislavě obavy o dopady na lidské zdraví.
8: Toto nariadení vyvolalo velké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom.
6: Není to přitom první žaloba Slovenska proti unijním pravidlům. Už na jaře se Ficova vláda obrátila na unijní soud kvůli postupnému zákazu dovozu ruského plynu. Bratislava chce v jeho nákupu pokračovat i navzdory ruské válce proti Ukrajině. Začala rekonstrukce rozhledny ve vysílači na pradědu v Jeseníkách. Vyhlídka už byla ve špatném stavu a teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený i přístup do okolí vysílače. Tamní restaurace ale funguje.
9: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů.
10: Říká Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Kromě nových podhledů dostane kabina třeba nátěr, který se používá na zaoceánské lodě. Tomáš Hrazdil se stará o hotel a restauraci ve vysílači.
11: Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhodnutí.

0: Hledně v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
1: Nutnost opravy ale chápe. V případě špatného počasí se můžou práce protáhnout až do jara. Z hory Pradět Adam Tomáš, Radiožurnál. Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová postoupila do třetího kola US Open. Wimbledonská finalistka porazila v New Yorku Britku Boutrovou 6-1 a 6-0. Vyhrála i Nikola Bartuňková, která v dohrávce úvodního kola přehrála Egypťanku Šerifovou taky ve dvou setech. Zápas se kvůli dešti hrál ve dvou dnech. Bartuňková se musela vypořádat s nepříjemnou soupeřkou, která všechny své údery doprovázela silným vzdycháním.
3: Zkoušela všechno v tom smyslu, že samozřejmě hekala furt, byla strašně, pozbuzovala se po všem, stěžovala si, že tam šoupu nohama, přitom to prostě je normální, jakoby v tom smyslu, že tam prostě je ten zvuk těch bot, že jo, ale chtěla si mě prostě dostat do hlavy.
2: Na US Open končí Karolína Plíšková, která podlehla ve druhém kole Rusce Schneiderové 0-2 na sety. Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v dohrávce čtvrtého kola šance ligy nad Hradcem Králové 1-0. Duel Bohemians s Jabloncem skončil remízou 1-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na D3 před Českými Budějovicemi. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 zasahují záchranáři u srážky auta s chodcem. Odklon je na kilometru 226 Vyškov západ. Objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. A před odklonem je krátké zdržení. Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště do Prahy překáží nehoda před Českými Budějovicemi. V nájezdu z exitu Budějovice jich na kilometru 141 osobní auto narazilo do kola z nákladního vozidla a pravý pruh je neprůjezdný. Silnice 13 z Mostu do Teplic je opět průjezdná bez omezení. Policie tam prověřovala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Nebezpečí už podle ní nehrozí. A na Hodonínsku čekejte komplikace u Strážnice. Na silnici 426 na výjezdu na Bzenec havarovalo osobní auto. Na místě budou zasahovat záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A teď pokračuje večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
6: Letní prázdniny jsou minulostí a taky tady na Radiožurnálu se pomalu ale jistě vracíme k zaběhnutým formátům, tedy k našim pravidelným pořadům, které si taky v létě vzali krátkou dovolenou. V našem vysílání tak každý čtvrtek odpoledne zase najdete linku bezpečí Radiožurnálu a každou středu život k nezaplacení. To je obsáhlý rozhovor se sociologem Danem Prokopem z Pack Research. Dnes mluvil o tom, že školství není pro současnou vládu prioritou a odpovídá tomu podle něj i návrh rozpočtu na příští rok. Celý rozhovor s Danem Prokopem najdete i na našem webu radiožurnál.cz.
4: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Dovolená je pro Čechy posvátná. Ani válka, ani drahý benzín, ani extrémní teploty nebo požáry nás neodradily od toho, abychom si i letos dopřáli dovolenou v zahraničí. Podle aktuálních informací cestovních kanceláří a agentur jsme v létě kupovali zájezdy ve stejně rekordních objemech jako loni. A podrobnosti k tomu zjistil a teď nám je přednese ve večerním radiožurnálu Jakub Kulavěk z domácí redakce. Vítám tě.
1: Ahoj.
0: Ovlivnil tedy konflikt na Blízkém východě vůbec nějak tu letní turistickou sezónu?
1: Nakonec výrazně méně, než se čekalo. V březnu, dubnu a částečně i v květnu se zájezdy prodávaly méně. Podle Jana Bezděka, mluvčího skupiny Dare Touristik, lidé vyčkávali, jak se prudce zdražující ropa projeví na cenách letenek. Cestovní kanceláře si totiž můžou k ceně zájezdu přidat palivový příplatek. Ani to ale nakonec Čechy od cestování neodradilo, říká Bezděk.
2: Ta chuť cestovat se nikam nestratila, pouze klienti potřebovali mít trochu větší jistotu, takže ve chvíli, kdy se pak rozběhla ta last minute sezóna, řekněme v druhé polovině května a na začátku června, tak tam naopak zase poptávka výrazně narostla a v těch celkových číslech jsme tedy na stejné úrovni, jako jsme byli v loňské rekordní sezóně.
1: Stejnou zkušenost měly i další cestovní kanceláře a agentury, například Blue Style nebo Invia.
0: Chápu tedy správně, že se oproti loňsku vlastně ohledně dovolených u moře nic nezměnilo?
1: Dá se to tak říct. Po odeznění toho počátečního šoku patří Češi podle zástupců cestovních kanceláří k těm, kdo se k cestování poměrně rychle vracejí. Platilo to třeba i po covidu. Proti loňsku se ale cestovní plány českých turistů přece jenom trošku změnily, říká Jan Foret, šéf cestovní agentury Invia pro Česko.
3: Konflikt na Blízkém východě trošku zamával destinačním mixem. Vidíme některé evropské destinace populárnější než v loňských letech, například Španělsko, Řecko. Bylo tam mírné ochlazení hned po konfliktu u destinací, jako je Egypt nebo Turecko, ale postupně po několika týdnech se ta poptávka se vrátila zpátky a Turecko a Egypt se vyšvihly zase znovu na ty nejpopulárnější destinace.
1: Například do Emirátů nebo Ománu se ale přes léto turisticky moc nelétá, takže se pokračující konflikt zájezdů skoro nedotkl.
0: Kvůli konfliktu ale zdražila ropa, mluvilo se o hrozícím nedostatku leteckého benzínu. Promítlo se to nějak v cenách dovolených?
1: Kerosin, tedy letecký benzín, je skutečně výrazně dražší než před začátkem konfliktu. Zároveň ale nedošlo na katastrofické scénáře s jeho akutním nedostatkem. Proto byly i dopady na ceny cestování a zájezdů nakonec menší. Podle Foreta z Invie se ceny zájezdů v průměru zvedly o 5 až 8%. A Jan Bezděk z Dare Touristik říká.
2: Pokud jde o to průměrnou cenu, tak ta vlastně se mírně zvyšuje, pohybuje se někde kolem 25 tisíc korun na osobu.
1: Cenu ovšem podle Bezděka nezvyšuje jenom dražší palivo, ale taky při objednávání dalších služeb.
0: Business Radiožurnálu si tentokrát vzal na starost redaktor Jakub Kulavěk. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Pojďme si ve večerním radiožurnálu shrnout dnešní výsledky z tenisového US Open, tedy pokud jde o ty české. Karolína Plíšková hned na úvod dnešního programu nestačila na nasazenou Rusku Schneiderovou, podlehla jí poměrně jednoznačně 1-6 a 6-7. Naopak Nikola Bartuňková zvládla zbytek zápasu přeloženého ze včerejška kvůli dešti, dorazila, jak se říká, Egypťanku Šerifovou, zvítězila hladce 6-1, 6-2 a dokonce jeden jediný gem ztratila Karolína Muchová při jasné výhře nad Katie Boulterovou ze Spojeného království. 6-1, 6-0, to je konečný výsledek a Muchová postupuje do třetího kola. Teď už v New Yorku neprší, takže by každou chvíli měl začít taky zápas Jiřího Léčky proti Britu Samuelovi. No a Lindu Noskovou čeká ve 3 ráno českého času Taradujová, to je reprezentanta Thajska. Náš reporter David Prouza bude u toho.

0: Na Vysočině začala sklizeň brambor, zatímco loni pěstitelé hlásili rekordní úrodu, letos je situace opačná. Extrémně horké a suché léto nedovolilo bramborám vyrůst a na jejich kvalitě se podepsaly i přívalové deště z konce srpna.
1: Jo, tak jako určitě je to tady zábavný tady být. Teďka jsem tady viděla i vlastně s Lindou, jsme viděli broadwayskou show, takže to mě tady hodně baví na tom. Jinak já jakoby se držím stranou, nejsem úplně v centru velkoměsta, mám radši ten klídek, ale samozřejmě na nějaký večeře občas a na nějaký hezký zážitky tady v tom městě je toho plný, takže to určitě nějaký ten den se vždycky tam těším zajít si do města, ale úplně bych tam nechtěla být nonstop.
2: Vyprávila po svém postupu do druhého kola US Open Marie Bousková. A jakou broadwayskou show společně s Lindou Noskovou navštívili?
3: You're Albus Potter and I'm Scorpius Malfoy.
4: Na Broadway jsme viděli Harryho Pottera a Prokleté dítě. Dostali jsme se vlastně potom po představení i do backstage za hercema. Jsme se pozdravili vlastně i s originálním Draco Malfoyem, s panem Tomem Feltnem, takže to bylo hustý. Já už jsem byla asi na, tuším, 7. Broadway show, tahle byla fakt jako super, takže doporučuju, no.
5: Věděl něco o tenisu, já mám pocit, že chodí na Wimbledonu se dívat.
4: Věděl, ale hlavně ti vlastně herci, kteří byli ti dva hlavní, tak říkali, že se na nás přijdou podívat a že budou fandit.
2: Říkala úřadující wimbledonská šampionka Linda Nosková. Na otázku, jestli je velkou faninkou série o Harry Potterovi, odpovídá, že ne zdaleka tak velkou jako Marie Bousková.
4: Já jsem neutrál, já nejsem zase tak velký fanoušek, na rozdíl od třeba Mary, která říkala, že má hulku, klobouk, plášť, všechno doma, takže tam si koupila mikinu, takže jsme to tak nějak poskládali, no, dohromady.
2: Vyprávila v areálu Flushing Meadows dobře naladěná Linda Nosková, kterou stejně jako Marie Bouskovou společně s řadou dalších českých reprezentantů čekají na US Open zápasy druhého kola singlu. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Socher slaví 100 let.
1: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz
2: Radiožurnál 11:30. Lukáš Pastejřík a zprávy.
3: Letištní odbory dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. Radiožurnálu to po dnešním jednání s vedením letiště řekla předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měly probrat dosavadní Lašákovy kroky. Jediný Čech v současném představenstvu Škody Auto Martin Ján Povýší od října bude členem představenstva pro prodej a marketing ve Volkswagenu v německém Wolfsburgu. Ján v koncernu působí 20 let, v minulosti měl na starosti například prodeje v Rusku nebo působil na vrcholných pozicích firmy v Číně. Během epidemie eboly zemřelo v Demokratické republice Kongo už přes 3000 lidí. Potvrzených nakažených je víc než 6000. Podle Světové zdravotnické organizace situace v Kongu zůstává mimo kontrolu. A policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Včera odešel z domova v ulici Východní, večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje v prostoru i čase a měl by brát léky. Je asi 165 cm vysoký, štíhlé postavy, má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Na sobě by měl mít světle zelené kalhoty a bílý svetr se vzorem na rukávech. Jakoukoliv informaci o pohřešovaném volejte na linku 158.
0: Sport.
3: Tenistka Karolína Muchová postoupila na US Open do třetího kola. Svůj druhý zápas v New Yorku naopak prohrála Karolína Plíšková, která se s turnajem loučí. Kvůli dešti přerušený duel úvodního kola zvládla vítězně Nikola Bartuňková. V nočních a ranních hodinách zabojují o postup do třetího kola ještě Jiří Lehečka a wimbledonská šampionka Linda Nosková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1, Uvyškova a nehoda na D3 před Českými Budějovicemi. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je Uvyškova neprůjezdná po vážné nehodě. Auto srazilo chodce. A provoz odklánějí na kilometru 226. Objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Objížďka je už plynule průjezdná. Na dálnici D3 z Rakouska na Prahu překáží nehoda před Českými Budějovicemi. Za nájezdem z exitu Budějovice jich na kilometru 141 osobní auto narazilo do překážky na vozovce. Pravý pruh je neprůjezdný a vybočuje se. Nehodu vyšetřují také u Strážnice na Hodonínsku. Na výjezdu směrem na Bzenec havarovalo osobní auto. A průjezd je omezený, počítejte proto i s možným zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál a Vojtěcha Bidrmana.
2: Doplním ještě, že německé úřady identifikovaly dva podezřelé ze srpnového hybridního útoku na letišti v Lipsku. Šlo údajně o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Odborník na oblast obrany a bezpečnosti z Cevro univerzity Jan Jireš tvrdí, že netušíme, co německé služby věděly nebo nevěděly. Ruský modus operandi se ale podle něj opakuje. Celý rozhovor najdete hned na titulce našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Vláda chce od příštího roku snížit podporu v nezaměstnanosti a ušetřit 5 miliard korun. Dává smysl rušit systém podpory lidí bez práce, který zavedla předcházející vláda? V dnešních 20 minutách Radiožurnálu jsme se zeptali bývalého ministra práce a sociálních věcí, poslance KDU-ČSL Mariana Jurečky. Jestli vás zajímá jeho názor, poslouchejte Radiožurnál i zhruba za půl hodiny. To už bude čtvrtek 3. září a začne repríza naší dvacítky. Tak klidný poslech.

0: Prašná půda a jen drobné hlízy, tak vypadá začátek letošní sklizně brambor na Vysočině. Na některých místech jsou výnosy proti loňskému roku asi poloviční. Přímo na pole vyrazil za zemědělci náš reportér Milan Soldán.
1: To, aby jsme sebrali to, co v loni, musíme sebrat dvakrát takovou plochu. Ten výnos bude tak poloviční letos proti loňskému roku.
2: S agronomem Jindřichem Štiksem jsme na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku. Tamhle vzadu nám jede
1: bramborový kombajn, nám jede. Práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. A to je celý důvod, proč prostě ten výnos letos nebude. Bude poloviční proti předcházejícím letům.
2: A ta kvalita těch brambor?
1: Ani kvalita nebude dobrá, protože teď po dlouhotrvajícím suchu přišly zase velké srážky a ty brambory dostávají hrozný šoky z toho počasí. Velikost není prostě. Brambory nasadili, ale pokud nemají vláhu, tak složejí nať a už prostě tu velikost nedoženou.
2: Na ceně už se to nějak odrazilo?
1: Se dá říct, že cena je vyšší, ale na to, aby to pokrylo tu ztrátu. Řekl bych, že letos je taková cena, která měla být v loni, no a v loni byla ani ne poloviční.
2: Proč se letos neurodilo a s jak velkou ztrátou budou muset zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Jana Čepla.
3: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly. A každá odrůda na to reaguje jináč. Jsou odrůdy, které dopadly velmi špatně. Jsou třeba odrůdy, které jsou na tom lépe ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
2: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15 až 20%. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Před půlnocí na Radiožurnálu ještě o sportu. Své soupeře deptal, na Tour de France jednoznačně zvítězil a dominoval i nedávno na Vueltě. Hvězdný cyklista Tadej Pogačar se ale při pádu těžce zranil a musel na operaci. Jak je na tom teď a jak to vidí bývalý paralympionik a náš cyklistický expert Jiří Ježek, tak o tom ještě uslyšíte.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

ulici. Ja vždy rozeznávam, hravě rozeznám.

0: Cyklista Tadej Pogačar se zotavuje po těžkém zranění. Pětinásobný vítěz Tour de France je po úspěšné operaci dislokované zlomeniny klíční kosti, kterou si přivodil při pádu v 8. etapě letošní Vuelty. Tu tedy logicky nemohl dokončit. Není to ale všechno. Pogačar taky utrpěl otřes mozku a zlomeninu krčního obratle.
1: Tady Pogačar má kolem sebe nejlepší lékařský tým ve své stáji UAE Emirates, který se o něj bude starat, který bude řídit tu rehabilitaci, ten návrat.
2: Popisuje šestinásobný paralympijský vítěz a cyklistický expert radiožurnálu Sport Jiří Ježek. I on měl vážnou nehodu před 12 lety na mistrovství světa.
1: Ty procesy, které vlastně jsou potřeba pro to hojení, tak jsou tím rozumným pohybem ohromně urychlovány, takže stejně jako já jsem se vracel vlastně díky sportu zpátky do normálního života, tak tady Pogačar věřím, že pokud všechno půjde tím správným směrem, tak možná se vrátí dřív, než si všichni dokáží představit.
2: Tady Pogačar vyhlížel světový šampionát v Montrealu, který se pojede na konci září, a stáj UAE Emirates ještě nevyloučila, že se její největší hvězda zúčastní.
1: To nejdůležitější bude, jak se bude cítit sám, a samozřejmě hlídat tu vlasovou zlomeninu obratle. V tréninku asi OK, ale nejhorší by bylo na tuhle tu situaci ještě znovu spadnout. Určitě bych ho nepouštěl do závodu a ten trénink, který bude následovat, tak může probíhat třeba na trenažéru.
2: Zmínil Jiří Ježek, že důležité je návrat neuspěchat. Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
1: Němečtí vyšetřovatelé pravděpodobně identifikovali dva podezřelé z útoku na letiště v Lipsku. Oba jsou napojení na Rusko. Vyšetřovatelé po skoro 80 letech exhumovali z lánské hrobky ostatky Jana Masaryka. Tenistka Muchová je ve třetím kole US Open a dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů. Je čtvrtek 3. září, začínají hlavní zprávy s Lukášem Pastejříkem.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útok na letiště v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si ve středu předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě.
3: Týdeník Die Zeit napsal, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na dva podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem, jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky s trhavinou. Rusko podíl na nezdařeném srpnovém útoku odmítá, jeho prezident Vladimir Putin označil důkazy za podvrh. Vyšetřovatelé jsou podle deníku Süddeutsche Zeitung skeptičtí, že se podaří podezřelé zadržet a soudit v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie a NATO se nenechají zastrašit ruskými hybridními útoky ani odradit od další pomoci Ukrajině. Po společné schůzce v Bruselu to prohlásili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte.
4: Evropa musí podle šéfky unijní exekutivy zacházet s běžnou infrastrukturou jako s potenciálními cíly v první linii. Von der Leyenová zdůraznila, že Evropská unie připravuje další protiruské sankce a nepovolí, dokud bude Rusko zabíjet lidi na Ukrajině. Také Rutte prohlásil, že NATO v podpoře Kyjeva nepoleví. Ruský útok v Německu odsoudili také lídři Francie, Itálie či Dánska. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ho označil za vážný incident a Německu nabídl podporu a spolupráci. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Podle českého prezidenta Petra Pavla nepřátelské akce Ruska jednotu Evropské unie a Severoatlantické aliance posilují. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN.
5: Země NATO jsou teď sjednocenější a odhodlanější bránit své teritorium. Členské státy jsou kromě toho také připravené vynakládat větší výdaje na svou obranu a odradit Rusko od jakékoliv další vojenské akce.
1: Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil.
6: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
7: Já o to fakt nic moc neočekávám.
8: I tak vnímají exhumaci Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
9: Komunistům dělalo velmi dobře, když

0: mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
1: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Zlán, Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Svaz knihkupců a nakladatelů představil svým členům návrh označování knih vytvořených s pomocí umělé inteligence. Kodex je teď v připomínkovém řízení hlavní vydavatelské organizace. Cílem je čtenáře informovat o využití AI.
3: Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
4: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
3: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi.
4: Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý.
3: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sanchezovi. Například Madridem prošlo asi 50 tisíc lidí. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Seuty.
5: Účastníci demonstrací vyzývali premiéra Sancheze k demisi a nadávali mu. Kritice čelil i za podle nich příliš vstřícný přístup k Maroku. Část demonstrantů viní právě tuto severoafrickou zemi z toho, že nezabránila červencovému příchodu velkého počtu migrantů do Seuty. Na demonstracích vystupovali často politici krajně pravicové strany Vox.
6: Porque Ceuta es España y porque...
5: Zdůrazňovali, že Seuta patří Španělsku. Lidé protestovali přímo ve španělské exklávě na severu Afriky. Do ulic tam vyšlo na 20 tisíc demonstrantů. Na konci července do španělské Seuty dorazili desítky tisíc migrantů z Maroka. Většina z nich se vrátila zpátky přes hranice. Při masovém přechodu hranic se utopilo víc než 100 lidí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Izrael má podle ministra obrany stále připravený plán na odsun Palestinců z pásma Gazy. Izrael Katz to řekl izraelskému deníku Inet a dodal, že se čeká na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Americké plány jsou zatím podle Katze zmrazené na žádost arabských států.
7: Vysídlení Palestinců je podle Katze jediným řešením konfliktu. Katz tvrdí, že o odchod stojí až 80% obyvatel pásma Gazy. Není ale jasné, o jaká data se toto tvrzení opírá. Podle amerického mírového plánu by se přitom naopak měla z pásma postupně stahovat izraelská armáda. To ale znovu odmítl izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě vojáků rozmístěných podél linie příměří. Řekl, že armáda bude útočit na příslušníky Hamásu. Ofenzivu Izraele na palestinském území označily nezávislé vyšetřovací komise OSN jako genocidu. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevu, že má k úmluvě výhrady.
8: Premiér Fico tvrdí, že ruské výhrady nebyly důvodem, proč vláda minulý týden rozhodnutí odložila. Kabinet si prý potřeboval k úmluvě zjistit další informace. Za normální Fico označil i to, že se kvůli podobným záležitostem ozve velvyslanec cizího státu.
9: Už sa mi to stalo 100-krát. Veľké krajiny pošlú veľvyslanca a povedia, choďte za premiérom a povedzte premiérovi, že tejto a tejto krajine sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme alebo neurobíme.
8: Slovenská vláda nakonec úmluvu podpoří. Premiér Fico jí ale označuje za nevykonatelnou. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila do třetího kola US Open. Na Grand Slamu v New Yorku se jí to povedlo po čtvrté v řadě. Muchová porazila Britku Boltrovou za necelou hodinu 6-1 a 6-0. Ve druhém kole naopak skončila Karolína Plíšková, která podlehla Rusce Schneiderové 1-6 a 6-7. Nikola Bartuňková zvládla deštěm přerušené utkání prvního kola, nad Egypťankou Šerifovou vyhrála 6-1 a 6-2. V ranních hodinách se ještě představí Jiří Lehečka a Linda Nosková. Fotbalisté z Zbrojovky Brno porazili v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové 1-0. Východočeši po druhé za sebou nedali gól a prohráli. Důvody popisuje trenér Hradce David Horejš.
10: My jsme si tam nevytvořili žádnou vyloženější šanci, soupeř dobře bránil, my jsme sice měli tlak, ale bez nějaký větší touhy prostě jít za tím gólem, tam nám chyběla od těch hráčů větší odpovědnost s tím něco udělat.
2: Bohemians potom remizovali s Jabloncem 1-1.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na D3 před Českými Budějovicemi. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 vyšetřují srážku auta s chodcem. Policie odklání provoz na kilometru 226 na exitu Vyškov Západ. Objížďka přes Vyškov a po dálnici D46 je teď plynule průjezdná. Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště na Prahu opatrně za nájezdem z exitu České Budějovice jich. Na kilometru 141 havarovalo osobní auto. Zabraný je odstavný pruh. V pravém pruhu se ale pohybují lidé, tak zpomalte. A na silnici 43 z Brna do Svitav nebezpečná situace u České. Ve sjezdu na Lelekovice se pohybuje chodec. Není nijak označený, takže není dobře vidět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
13: Vláda chce zrušit navýšení podpory v prvních měsících nezaměstnanosti, které prosadil minulý kabinet a které platí od letošního ledna. Jaké to může mít dopady? Proč minulá vláda podporu navýšila? Má to efekty, které si od toho minulý kabinet sliboval? A nemotivuje současná úprava lidi, aby zůstali bez práce déle, než je nutné? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme po 15. hodině, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda v pondělí schválila návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má podpora klesnout z 80% výdělku na 65%, maximálně má činit 60% průměrné mzdy místo současných 80%, tedy když to přeložíme a přepočítáme do čísel, tak ten maximální limit má být 29 tisíc místo 38,5 tisíce korun měsíčně. Snížit se má také podpora při rekvalifikaci nebo pro rodiče malých dětí a ty, kteří v poslední době pečovali o blízké. Ministerstvo práce tím chce ušetřit asi 5 miliard korun ročně. Ten návrh fakticky ruší navýšení podpory, které jste prosadili vy v minulém volebním období a které platí od letošního ledna. Co bylo cílem toho navýšení? Co jste si od toho slibovali?
14: Tak já ten krok považuji za naprosto špatný a chybný a vlastně takový, jak bych řekl, tupý škrt. My jsme si o to slibovali to, co nám vlastně říkají jednak data naše z České republiky, ale také i všechny pozitivní zahraniční zkušenosti, které vlastně říkají, pokud člověk mění ať už dobrovolně nebo nedobrovolně práci, tak je dobré, když o tom systému ty první 2 až 3 měsíce podržíme, tak aby ten člověk nemusel brát tu první nabízenou práci, která často neodpovídá třeba možnostem toho výdělku toho člověka podle jeho znalostí, kompetencí, zkušeností. A my vlastně vidíme v číslech posledních 2 let, že když člověk mění práci s podporou rekvalifikace, tak jeho výdělek vzroste v tom dalším zaměstnání o 8 až 12%. To jsou tvrdá čísla. To znamená, ten člověk si pomůže jednak sám pro svou domácnost, ale i pro nás všechny tím, že máme vyšší odvody z jeho práce, to znamená daně, sociální a zdravotní. A je to právě to klíčové, aby ten člověk měl čas ty 2, v případě, kdyby ten člověk byl 52 věku plus, tak tam platí ty 3 měsíce, aby měl čas se opravdu na tom pracovním trhu dobře zorientovat a hledat adekvátní práci, kterou může dělat. Nikoli tu první, kterou musí vzít, protože by spadl do nějakých velkých ekonomických a sociálních problémů. Proto jsme tu reformu dělali.
13: Podle čeho jste to nastavovali? Proč je to právě 80% předešlého výdělku? Proč je to právě 80% průměrného platu maximálně? A proč na 2 měsíce, respektive u lidí nad 52 let na 3 měsíce?
14: My jsme se dívali na ty země, kde vlastně ten pracovní trh a takzvaná flexikurita, to znamená flexibilita a bezpečnost pro ty lidi, kde funguje nejlépe, ve kterých zemích. Velmi častým příkladem zmíníme Dánsko, kdy vlastně tam dokonce v těch prvních měsících je to 100% A když se rekvalifikujete, tak je to přes 100% vašeho předchozího výdělku. A vy právě ta chytrá země, chytrá ekonomika podpořila ty lidi v tom, že prostě si mají zvýšit tu svoji kompetenci pro to další zaměstnání. A těch 80% bylo maximum možného, co se mi tenkrát podařilo v koalici vyjednat. A už tenkrát to nebylo jednoduché. Ale třeba kolegy z ODS i pana ministra financí jsem přesvědčil těmi daty, těmi podklady. Takže my jsme si vzali opravdu zkušenosti, které fungují, které ukazují, že to je ku prospěchu jak těch lidí, tak ale i té ekonomiky té země.
13: Ty změny jsou účinné od 1. ledna, to znamená 8 měsíců a 2 dny. Jsou už nějaká data, dá se už říci, jestli to funguje tak, jak jste si představovali?
14: Já ta data dneska jako člověk, který už není ve vládě, vlastně přímo nemám, ale určitě je budu po panu ministru Juchelkovi chtít, ať je předloží. Proč naopak dneska on a hnutí ANO, protože on osobně pro to hlasoval, on to podporoval, Andrej Babiš pro to hlasoval, podporoval to. Ministr Juchelka ještě v únoru tohoto roku říkal, že to byla dobrá reforma, že za ní stojí. A teď přichází tato zásadní radikální změna, kterou ještě potrhnu, ona nejde proti lidem, kteří by opakovaně se třeba během roku několikrát vraceli na úřad práce a potřebovali tuto podporu v nezaměstnanosti. Ona jde proti lidem, kteří celý život poctivě pracují a třeba dvakrát, třikrát v životě tu práci ztratí a potřebují to krátké období podržet a podpořit.
13: Váš nástupce, současný ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO, v tiskové zprávě ministerstva tu změnu vysvětloval slovy, že v situaci, kdy je pracovní trh stabilizovaný, nepovažuje takto vysokou podporu za potřebnou. Není na tom něco, nejsme v situaci, kdy si firmy, nebo jsme si v situaci, kdy si firmy stěžují, že je těžké získat zaměstnance a není to v téhleté situaci zbytečný luxus?
14: Já musím říct, že pan ministr evidentně vůbec nezná detailní čísla, mě to mrzí, protože já ta čísla znám. A když se podíváte do detailu, tak máme obrovský problém se zaměstnaností lidí nad 50 let věku plus. Tam nám dlouhodobě roste jejich nezaměstnanost a jejich daleko těžší uplatnění na trhu práce. Tam právě potřebujeme podpořit, podržet a rekvalifikovat. A máme třeba i velký problém u lidí do 28 let. Ta data nám ukazují poslední rok, že nám roste nezaměstnanost především žen do 28 let, vysokoškolaček. To znamená, na tom pracovním trhu vidíme, jak už se začíná projevovat nástup AI. My budeme mít obrovský problém na pracovní trhu budoucnu. I když teďka někdo řekne, že je stabilní, tak pan ministr evidentně to neříká na základě znalosti detailu těch čísel. A běžte toto říct lidem, kteří jsou v regionech, kde už dneska je 7-8% nezaměstnanost. A ním to tam jde pan ministr a pan premiér vysvětlit. V mém Olomouckém kraji je celá řada obcí s rozšířenou působností na jejich území, už je dneska nezaměstnanost přes 7%. A vidíme trendově, že nám to začíná bohužel růst. Takže my potřebujeme na to reagovat. A druhá klíčová věc, která je potřeba k tomuto, aby fungovala, tak je právě podpora těch rekvalifikací a těch kurzů. A to bohužel taky neběží teďka.
13: K čemuž se určitě také chci dostat ještě v dnešních 20 minutách Radiožurnálu, ale když ještě zůstanu u vysvětlování pana ministra Juchelky, on v té tiskové zprávě ministerstva dodal, že smyslem podpory v nezaměstnanosti má být především pomoci lidem překlenout období, kdy jsou bez práce, nikoli vytvářet motivaci zůstávat na podpoře déle, než je nutné. Podobně se ostatně už před měsícem vyjádřil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, když řekl, že ten současný model motivuje lidi využít ty 2, respektive 3 měsíce a nehledat si práci co nejrychleji. Není na tom něco, není opravdu to současné nastavení takové, že se vlastně člověku vyplatí, když celé ty 2, respektive 3 měsíce zůstane doma?
14: Myslím si, že kdybychom si tady vzali lidi, kteří opravdu procházejí obdobím ztráty zaměstnání, tak by s takovýmito výroky hrubě nesouhlasili ti lidé. Ale já chci poznamenat ještě jednu důležitou věc. My jsme před těmi 2 roky zásadně zpřísnili ty podmínky podpory v nezaměstnanosti. Nárok dneska na ní má pouze ten, kdo za posledních 24 měsíců, minimálně 12 měsíců měl pojistnou dobu, tedy pracoval. To znamená, to není tak, jako bylo to dřív, že jste se mohl 3x během roku vrátit na pracák a dostal jste tu podporu nezaměstnanosti. To jsme dávno omezili, ořezali. A zároveň ten jejich tupý škrt jde třeba i vůči rodičům nebo lidem, kteří o někoho dlouhé roky pečují. Vemte si, v minulosti to bylo tak, že jste třeba 10 let pečoval o manžela, ten už potom umřel a ten člověk si šel hledat práci, ta manželka. A nedostala prakticky žádnou podporu v nezaměstnanosti. Ona předtím pracovala. Ona pracovala za tento stát. Ona o někoho pečovala full time 24/7 a dostala tam úplnou almužnu, myslím, že to bylo 10% tenkrát. My jsme to výrazně posunuli, upravili, změnili a ten tupý škrt pana ministra Juchelky a premiéra Babiše jde i vůči těmto lidem, kteří opravdu dlouhé třeba roky o někoho pečovali. To vůbec nechápu.
13: Když se vrátím k tomu, čím jsme začali, to znamená ty první 2, respektive 3 měsíce potom, kdy člověk přijde o práci a o podporu právě v téhleté době. Jak je to s tím nárokem? Vy jste říkal, že jste zpřísnili ten nárok. Opravdu nehrozí, že někdo bude vlastně, nebo že by využíval toho modelu, 2 měsíce někde pracoval, potom 2 měsíce byl na pracovním úřadě, hledal si práci a bral tu zvýšenou podporu, potom zase chvíli pracoval, zase bral tuhle tu podporu. To nehrozí v tom současném nastavení?
14: V tom současném nastavení platí to, co tady dlouhé roky předtím nebylo, teď to platí nově. Z posledních 24 měsíců musíte 12 měsíců odpracovat, pak jsou tam ještě detailnější podmínky, dokonce jsme vypli i takovéto sezónní, že někdo se na tu zimu vracel na ten pracovní úřad a bral tu podporu, to jsme také výrazně omezili. No a vlastně je tam i jako úprava, která se týká toho, že po těch 2 nebo 3 měsících ta podpora potom se dále, tam je takové, je to rozdělo na třetiny, tak ta první třetina je ty první 2 nebo 3 měsíce, tam je to výrazně vyšší, pak ta druhá třetina zůstala stejná a tu poslední třetinu, tu jsme ještě výrazně zkrouhli dolů, tu podporu, tak aby jsme opravdu těm lidem řekli, není zájmem státu, abyste byli dlouho nezaměstnaní, ale ty první 2 nebo 3 měsíce vás výrazně podpoříme, abyste nepadali třeba do dávkového systému, aby nepadali lidi do exekucí. Protože část těch lidí, bohužel, pokud toto opravdu projde, já věřím, že nakonec to neprojde, bude třeba padat a budou z nich klienti sociální podpory. To taky nezájmem státu.
13: Předseda poslaneckého klubu KDU ČSL, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Současný ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO argumentuje úsporou 4,5 až 5 miliard ročně. Vy jste už na začátku říkal, že to považujete za tupý škrt, ale když zůstaneme jenom u toho finančního efektu pro rozpočet příští rok, odpovídá to? Je to dobře propočítáno? Opravdu to může ušetřit 5 miliard?
14: Takhle, čistě technokraticky vzato ano, ale nemají do toho započítáno to, že část těch klientů nebo těchto lidí se stane klienty sociálního systému, budou brát dávky. To je první věc. Druhá věc, nemají tam započítáno ten efekt, který je prokazatelný, který my jsme dopočítávali, a to znamená, že pokud ten člověk se najde tu lépe placenou práci a jeho příjmy se zvýší o těch 8 až 12%, na což máme tvrdá data, tak tím pádem se to vrací i tomu státu v tom střednědobém horizontu, že ten člověk má logicky vyšší odvody i pro ten stát, daně, sociální a zdravotní. Takže v tomhle ohledu tamto započítáno není už tady tyto efekty. Takže my jsme měli dopočítáno to, že v tom středně dlouhodobém horizontu náklady na tuto reformu se této společnosti vrátí.
13: A v tom krátkodobém, v kontextu toho, kdy sledujeme debatu o rozpočtu na příští rok, kdy vy jako opozice kritizujete ten celkový schodek 389 miliard, není vlastně z tohoto pohledu dobře alespoň něco škrtnout a něco ušetřit?
14: No tak pokud máme hledat úspory, tak je za mě hledejme někde jinde, než zrovna v této oblasti, která dává prostě tu národohospodářskou logiku. Dobrý hospodář se nedívá na ten pohled státu, obce, kraje nebo své firmy účetním pohledem jednoho roku. Dobrý hospodář se na to dívá opravdu s výhledem, já teď něco investuji a vrací se mě to a s jakou návratností nebo nevrací. A mě vadí to, že tady máme brutální deficit 389 miliard korun, ve kterém se škrtá peníze na screeningové preventivní programy, na očkovací programy 5 let po covidu, na podporu například sportu vysokoškoláků. Na to se peníze brutálně škrtají, ale navyšuje se o čtvrtinu vnitřní rozpočet ministerstva financí, ministerstva zdravotnictví, na to, aby tam nějakým způsobem co měli jako peníze na rekonstrukci kanceláří, ale na to, kde se to týká lidí, kde se to týká lidí ve zranitelných skupinách, tak na to peníze nejsou.
13: Mimochodem, vy už jste včera tyhle věci a kritiku státního rozpočtu nebo toho návrhu pronášel v České televizi. Když se podíváte vyloženě na rozpočet toho rezortu, který jste ještě před rokem měl na starosti, to znamená Ministerstva práce a sociálních věcí, vidíte tam nějaký prostor pro úspory?
14: Já tam vidím prostor v úsporách, pokud jde o počet lidí, to znamená, já bych opravdu pokračoval v tom, co jsem začal, já jsem za 4 roky propustil 10% lidí, zhruba 2,5 tisíce lidí jsem propustil, ročně to vytváří úsporu 2 miliardy korun na tomto rezortu a v tom já bych rozhodně pokračoval díky využití nejenom digitalizace, ale dneska třeba umělé inteligence, kterou jsem schopen nasazovat do celé řady agent, které ten rezort dělá, ale zároveň musím říct, že v tom rozpočtu mrzí ještě hodně jedna věc. A to je zhruba 20% škrt právě na podporu rekvalifikací a kurzů. Protože když jsem říkal, že jsme dělali reformu, podpory v nezaměstnanosti, tak to bylo spojeno s tím, že jsme dělali i masivní právě rekvalifikace a kurzy, protože jestli něco obrovskou výzvou pro pracovní trh příštích let, tak právě nástup digitalizace. Nezaměstnanost se bude týkat příštích měsících a letech profesí a oborů, u kterých se nám to roky vůbec nezdálo. Administrativa, bankovnictví, pojišťovnictví, tam všude AI bude prostupovat a budou lidi přicházet o ty současné pozice. A proto je důležité vzdělávat, rekvalifikovat a dávat ten prostor lidem, aby pracovali na své vlastní vyšší dovednosti a kompetenci, aby si našli jinou práci nebo částečně práci v jiném oboru. A to vlastně tato vláda úplně ignoruje. Vůbec nevidí ty trendy a říká, tady ještě škrtneme další 20%.
13: Když už po druhé v dnešních 20 minutách Radiožurnálu mluvíte o rekvalifikacích, vy jste o tom psal i v minulých dnech v článku na platformě Medium, tam jste kritizoval současnou koalici kvůli tomu, že se právě omezili už v prvním pololetí letošního roku rekvalifikace, uvádíte tam statistiku, že meziročně letos klesl v prvním pololetí počet rekvalifikovaných o 84%. Co je důvodem?
14: Ty důvody jsou dva. Jeden, ať jsem férový, tak my jsme za první pololetí loňského roku rekvalifikovali a kurzy prošlo zhruba 65 tisíc lidí. Za první pololetí tohoto roku je to 4,5 tisíce lidí. To je propastný rozdíl. Jeden z těch důvodů je, že nám skončilo financování z Národního plánu obnovy. Zhruba polovina těch, které jsem tady zmiňoval, z těch 65 tisíc, bylo rekvalifikováno díky penězům z Národního plánu obnovy. Druhá polovina ale už byly národní peníze. A my jsme jasně v loňském roce říkali, musíme končící národní plán obnovy a jeho peníze nahradit národními finančními prostředky. A to se neděje. Ani v rozpočtu roku 2026 za této vlády, ani v návrhu rozpočtu na rok 2027. A to já považuji za jednu z velkých chyb, protože toto je forma investice. Podpora celoživotního vzdělávání je jedna z klíčových investic do lidí, do této společnosti, do naší ekonomiky.
13: Nepodcenili jste třeba vyjednávání, aby dál směrem na rekvalifikace bylo možné používat právě evropské peníze?
14: To už možné nebylo, Národní plán obnovy končil teď 31. srpna před dvěma dny, ale my jsme zároveň chystali, aby to bylo výrazně podpořeno z národních zdrojů. To, že se to vláda rozhodla škrtnout a slovy pana premiéra, on často říká, že to jsou ty peníze na chlebíčky, ale vůbec nechápe tu podstatu. Jo? Tak v tomhle ohledu já to považuji za velkou chybu současné vlády a zároveň, že to vlastně úplně zastavili. Oni, když se podíváte do praxe, tak dneska naprostá většina těch žádostí o rekvalifikaci jsou odmítány. To je prostě chyba.
13: Vy, kdybyste vládli teď, tak ty peníze byste tam měli?
14: Jednoznačně ano. Bohužel i v tom návrhu na příští rok ten pokles té takzvané aktivní politice zaměstnanosti je docela velký. Já ještě vysvětlím posluchačům jednu věc. To jsou peníze, které si každý z nás platíme každý měsíc v odvodu, který se jmenuje odvod na politiku nezaměstnanosti.
13: Já možná upřesním, za většinu z nás to platí zaměstnavatel, neplatíme
14: tak,
13: si
14: ale
13: to sami.
14: Je to z naší práce, jo? A je to zhruba 35 miliard korun, které se ročně vyberou a které mají být právě vráceny do té investice na podporu, když ztratím práci, a na právě na tu takzvanou aktivní politiku zaměstnanosti, to jsou právě ty kurzy a to vzdělávání. Ta vláda to vezme, tyto peníze, které si vlastně takto v tom systému naakumulujeme my a za nás ti teda zaměstnavatelé, a rozfrcá je na úplně jiné výdaje. A to považuji za neférové.
13: Vy jste používali všechny tyhle ty peníze na politiku zaměstnanosti, na ty rekvalifikace a další věci?
14: Já poctivě říkám, všechny jsme je nepoužili, ale rozhodně jsme nedělali tak výrazné škrty a tak výrazné škrcení toho, kam ty peníze mají, aby se vracely těm lidem. To jsem deklaroval i na tom čísle, které jsem uváděl za to první pololetí letošního loňského roku.
13: Na druhé straně vám pomáhaly i ty evropské peníze. Když vezmeme opravdu jenom to, co se vybere, ještě dodám pro posluchače, ono je to 1,2% z hrubého příjmu každého z nás, tak právě jde na státní politiku zaměstnanosti. Tak
14: když bylo srovnat čistě to, co jsme loni platili z těch národních zdrojů, tak to bylo přes 30 tisíc rekvalifikací zaplacených z tohoto pojistného. Versus letošních 4,5 tisíce rekvalifikací. To je, myslím si, že číslo, které vypovídá jasně a silně.
13: Bylo by fér třeba snížit tenhle ten odvod v téhle situaci?
14: Ne, za mě by to nebylo fér. Já bych ho zachoval ve stávající podobě, ani bych ho nesnižoval, ani nezvyšoval, ale vracel bych to opravdu tam, kde se to těm lidem vrátit má, protože to je opravdu jejich pojistné. To stát nemá zebrat a dát to na jiné účely.
13: Když se vrátím k tomu návrhu na změny podpory v nezaměstnanosti, tak jak je v pondělí schválila vláda, tak samozřejmě definitivně o nich bude rozhodovat parlament. Vy už jste před chvílí řekl, že doufáte, že ve sněmovně neprojde ten návrh. To je jenom přání, jenom doufání, nebo to máte podložené nějakým vyjednáváním s kolegy třeba i z vládních stran?
14: Za prvé, já za nás, za Lidovce, udělám všechno pro to, aby to za prvé neprošlo. Případně budu navrhovat pozměňující návrhy, které minimálně budou chránit rodiče, kteří se vracejí po rodičovské, kteří se vracejí, lidé, kteří se vracejí po období péče, kde někoho pečovali, ti tam rozhodně mají zůstat, to je opravdu jako neobhajitelné takový škrt. A zároveň také jsem zaznamenal to, že evidentně Alena Schillerová a ministr Juchelka to s nikým z té koalice nepředjednali, protože dneska se ozývají vůči tomu velmi tvrdě jejich partneři z SPD, ozývají se i motoristé, tak já věřím, že jako nakonec dojde ještě k nějaké dohodě, že prostě tato změna a takové to smetení této reformy, kterou znovu říkám, i poslanec Andrej Babiš v loňském roce ji podpořil, hlasoval pro ní.
13: Budete jednat se zástupci SPD a motoristů, budete se snažit lobovat u nich, aby byli proti?
14: Já se budu snažit určitě i s nimi mluvit, zvažuji, že o tom budu jednat, budu chtít jednat o tom i s panem ministrem Juchelkou, možná i s panem premiérem Babišem, protože teď odlížím od nějakého mého politického názoru. Já se na to dívám teď jako velmi tvrdě, pragmaticky a přes data. Je to prostě špatný krok.
13: Jste říkal, že uděláte všechno proti tomu, pod tím se třeba mohou skrývat i obstrukce?
14: Tak já jsem člověk, který obstrukce nikdy nedělal, nemám je v plánu dělat, vždycky jsem tady na půdě sněmovny přesvědčoval argumenty a fakty a hodlám v tom pokračovat. Samozřejmě oni mají většinu, pokud to budou chtít prosadit a jít takto proti běžným, normálním, pracujícím, slušným lidem, pak je to vizitka té vlády a toho, co lidem slibovali, to, co dělají.
13: V opozici jste proti tomu jednotní, protože vy jste říkal už v úvodu, že to jednání v minulé vládě nebylo úplně jednoduché, že to byl kompromis, že ne všichni hned od začátku to podporovali, tak v tuto chvíli v opozici jste v odporu proti té změně jednotní?
14: Tak jak jsem zaznamenal vyjádření i kolegů z opozice, tak jsem pochopil, že ano, že i oni s tím krokem té současné vlády nesouhlasí.
13: Vy jste se už několikrát, dvakrát nebo třikrát v tomhle rozhovoru zmínil o tom, že tu změnu, kterou jste prosadili vy, tehdy v parlamentu podpořili i poslanci Hnutí ANO, včetně Andreje Babiše, včetně Aleše Juchelky. Rozumíte tomu, proč změnili názor?
14: Ne, nerozumím tomu, popravdě. Všichni poslanci tenkrát na té hlasovací sjetině byli pro. Myslím si, že kolegové z SPD se tenkrát zdrželi. Proč se rozhodli takto otočit? Mě jako jediné vysvětlení, že prostě hledali nějakou položku, kde škrtnou peníze. A na ministerstvu financí to někdo Aleně Schillerové poradil a ta řekla Aleši Juchelkovi, Aleši, musíš tady škrtnout tuhle částku. Já proto žádné jiné racionální vysvětlení prostě nemám.
13: Ta změna má být účinná od 1. ledna. Dá se to stihnout?
14: Teoreticky dá.
13: A dá se to zablokovat s pomocí Senátu, s pomocí prezidenta? V tom termínu?
14: Teoreticky se to dá taky zablokovat.
13: Počítáte případně i s touhle variantou?
14: Může nastat, ale upřímně my to jsme schopni třeba odsunout o měsíc, o dva. Pokud ta vládní koalice se rozhodne to prosadit, tak to dotáhne. Jo. Ale znovu říkám, tady i odbory, zaměstnavatele a všichni odborníci se budete bavit a sledovat výstupy všech ekonomů, lidí, co rozumí pracovnímu trhu, Filip Pertold, Tomáš Ervin Dombrovský, všichni říkají, prostě to nedává logiku takovýto krok dělat, to je krok zpátky do poloviny 20. století.
13: Když říkáte, že proti jsou zaměstnavatele, opravdu všichni zaměstnavatele, nemůže naopak ta změna být pro některé zaměstnavatele výhodná v tom, že jim nebudou lidé tolik utíkat?
14: Ne, tady já jsem zaznamenal opravdu jako jednotný postoj, vlastně překvapivě jednotný postoj, jak zaměstnavatelů, tak i zástupců odboru. Prostě oni se shodují v této věci, protože oni u toho, když jsme tu reformu připravovali, oni u toho byli, oni viděli ta čísla, ta fakta, oni se shodli na to, oni řekli, toto nám dává logiku pro náš pracovní trh i pro naše firmy.
13: Když se vrátíme k té podstatě, to znamená k tomu, na co odborníci dlouhodobě upozorňují, že český pracovní trh není flexibilní, že v tomto směru patříme k těm nejméně flexibilním pracovním trhům v celé Evropské unii. Co kromě toho, o čem mluvíme, by mohlo situaci změnit?
14: Kromě toho, aby lidé se nebáli změnit práci, tak si myslím, že tomu právě může velmi pomoci celoživotní vzdělávání. To není jenom o rekvalifikaci, ale to je o celém přístupu celé vzdělávací soustavy, aby středně odborné školy, vysoké školy dokázaly nejenom svým bývalým žákům, ale široké veřejnosti nabízet různé kurzy, certifikáty, aby ti lidé prostě měli o své vlastní vůli, nikoli jenom z přání zaměstnavatele, chuť učit se nové dovednosti, reagovat na trendy, na vývoj a aby ti lidé vlastně byli schopni i ve 30, 40, 50 i 60 letech si posilovat prostě své dovednosti a buď to u svého zaměstnavatele si říct o lepší pozici, lépe zaplacenou, anebo případně díky tomu, že mají nové dovednosti a schopnosti, si klidně říct o to, že jdou tu svoji profesi změnit nebo jdou k jinému zaměstnavateli. U nás se ukazuje, že vlastně průměrná doba v zaměstnání je zhruba jde kolem 10 let. Já nejsem příznivce nějaké fluktuace třikrát za rok měnit práci, ale je to vlastně nezdravě zavedený systém v tom, že když se podíváme na jiné ekonomiky, jiné pracovní trhy, tak tam, když ti lidé tu práci třeba se rozhodnou změnit po těch 3, 4 až 5 letech, tak mají rychlejší tempo růstu svých výdělků. Takže bavíme se o tom, že ta ekonomika má nějakou dynamiku, schopnost inovovat, mít kompetentní pracovní sílu, to všichni chceme, a zároveň se bavíme o tom, aby ti lidé měli schopnost rychleji zvyšovat své výdělky. A ty věci se musí spolu vlastně potkávat.
13: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, předseda poslaneckého klubu lidovců, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
14: Já děkuji za pozvání.
13: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
15: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu, kdykoliv na můj rozhlas.cz. Je čtvrtek 3. září, 4 minuty po půl jedné. Zprávy má Lukáš Pastejřík.
2: Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce po pořádání přednášek opravňovala. Dánsko poprvé v moderní historii vyslalo na vojenské cvičení do Grónska své brance. Podle agentury Reuters tak chce dál posílit svou přítomnost v arktické oblasti s ohledem na územní nároky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cílem cvičení je vytrénovat vojáky schopné operovat v jednom ze strategicky nejvýznamnějších a taky nejdrsnějších regionů Dánského království. Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moct zůstat bez víza 30 dní namísto současných 60. Změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale třeba i Spojených států nebo Číny. Pobyt si turisti budou moct za určitých podmínek jednou prodloužit. Thajsko zpřísnění pravidel vysvětluje snahou omezit kriminalitu cizinců. Animovaný film Auta se po 20 letech vrací do českých kin. Příběh závodního auta Bleska McQueena a jeho přátel uvede ode dneška znovu na velkém plátně studio Pixar. Film měl premiéru v létě roku 2006 a získal Zlatý glóbus za nejlepší animovaný snímek i 2 nominace na Oscara. Do kin se vrací taky původní český dubbing. Bleska McQueena namluvil Richard Krajčo. Sport. Tenista Jiří Lehečka bojuje na US Open o postup do 3. kola. Jeho duel s Britem Samuelem sleduje v New Yorku David Prouza.
16: Zápas nahoru dolů z pohledu Jiřího Lehečky, který prohrával na začátku zápasu 3-0. Aktuálně je to 3-3 a 30-30 při servisu britského tenisty. Čekáme ještě také na zápas Lindy Noskové s Tajkou Tararudiovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D8 za Doksany a zavřená D1 u Vyškova. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy velmi opatrně za odbočkou na Doksany. Na 34. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. Zvěř je v levém pruhu, vozidlo v odstavném.
17: Je tam rozsekaná po celém levém pruhu a jsou tam 2 auta v odstavném pruhu na blikačkách.
12: Místo ještě nebylo označené, zpomalte, 34. kilometr D8 směr Praha. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 zasahují záchranáři u srážky auta s chodcem. Odklon je na kilometru 226, objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Před odklonem už se nezdržíte. V Ostravě čekejte komplikace ve Výškovické ulici. U sjezdu do Rudné směr Vítkovice havaroval cyklista. Na místě zasahují záchranáři, jeden pruh neprůjezdný. A v Ostravě pozor na nehodu i v Radvanicích. V Těšínské ulici za kruhovým objezdem směr Šenov osobní auto srazilo srnu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
15: Tak nebudu lhát, ale ve zprávách mě zaujalo hlavně to, že Blaise McQueen se po 20 letech vrátí na filmová plátna, tak možná i vy se opět vydáte do kina. 7,5 minuty po půl jedné, tady je živé noční vysílání radiožurnálu a začínáte s námi čtvrtek 3. září. Ať se vám vydaří.

0: Ve 1:15 posloucháte Radiožurnál. Nový den začínáte s námi, díky za to. Je čtvrtek 3. září. Na úvod sport. 24-letý tenista Jiří Lehečka nastoupil do druhého kola US Open. Zápas v New Yorku sleduje reportér David Prouza. Davide, zajímá nás samozřejmě aktuální stav, ale taky to, jestli zatím počasí oproti včerejšku tomu dalšímu hracímu dni přeje víc. Davide.
1: Hezký večer, dobrou noc do Česka. Je to takové na hraně. Na jednu stranu prší méně, ale pršelo také už v New Yorku, ale někteří tenisté, včetně i Češky Karolíny Muchové, měli to štěstí, že se dostali na zápasy na kurty se střechou, takže třeba taková Karolína Muchová místo, aby čekala na to, kdy a jestli půjde na kurt, tak hrála v aréně Louise Armstronga s Britkou Boltrovou, tu vyprovodila po setech 6-1 a 6-0 za méně než hodinu a je už ve třetím kole. Když se teď zaměřím na to, co se děje aktuálně, tak Jiří Lehečka, ten hraje na pětce, na kurtu číslo 5, kde střecha není, takže tam to samozřejmě bylo odložené zhruba o nějakou hodinu minimálně. Jiří Lehečka aktuálně vede 5-4 nad Britem Samuelem a také bude podávat po přestávce, to znamená, že ten set by mohl za malou chvíli teoreticky už doklepnout na svoji stranu. Ale musíme také říct to, že Lehečka se Samuelem prohrával už 0-3 na začátku celého zápasu, dokázal to ale otočit a v tuhle chvíli tedy půjde podávat sám na zakončení první sady v poměru 6-4. Když se podíváme na další zápasy, které už máme za sebou, tak Karolína Plíšková prohrála s Ruskou Schneiderovou po setech 1-6 a 6-7. No a pokud jde o dohrávku zápasu další české reprezentantky Nikoly Bartuňkové, tak ta si nakonec s Egypťankou Šerifovou poradila po setech 6-1 a 6-2. Je to nakonec velmi solidní den, pokud jde o české výsledky, a může to být ještě veselější, protože večer Linda Nosková, respektive v noci českého času, večer tady, nastoupí proti Tajce Tara Rudiové. To bude utkání také na kurtu se střechou, takže jde jenom o to, aby se dohrál zápas předtím a pak se do akce dostane i Linda Nosková a uslyšíte o tom i ve vysílání nočního Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Připomínáme uzavřenou D1 z Brna do Vyškova. Na kilometru 228 je nehoda, objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Další aktualizace zelené vlny ve zprávách v 1 hodinu. Dobře dojeďte, šťastnou cestu přejeme.

0: Jedna hodina. Noční zprávy má Lukáš Pastejřík.
1: Ministr kultury Otto Klempíř odvolal ředitele Ostravského muzea plus Pavla Lazara. Americký herec Clooney převzal v Benátkách Zlatého lva za celoživotní dílo. Tenista Lehečka hraje na US Open v druhém kole proti Britovi Samuelovi a počasí dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního prostoru Muzeum Plus Pavla Lazara. Jako hlavní důvod uvádí obavy o pokračování projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun.
3: Vedení organizace dočasně převezme šéfka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Muzeum Plus má v areálu Dolních Vítkovic vybudovat nové industriální muzeum a využít pro něj dvě historické vysoké pece. Ministerstvo kultury ale tvrdí, že má obavy o další řádný průběh projektu. Poukazuje také na personální situaci. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků.
4: Je to rozhodnutí pana ministra. Rozhodnutí jsem samozřejmě akceptoval. Nemám co k tomu dodat.
3: Říká Pavel Lazar, který vedl Muzeum Plus od letošního ledna. Rezort mu nabídl, že může v organizaci dál působit. O jeho dalším zařazení rozhodne nové vedení. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Americký herec a režisér George Clooney převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo. Už před začátkem slavnostního zahájení 65-letý herec kritizoval, že jsou Spojené státy v poslední době vedené nekompetentními lidmi. V podobném tónu pak pokračoval i ve své děkovné řeči po převzetí ceny.
5: Dějiny nás naučily, že ti, koho se snaží umlčet, nejsou politici, ale novináři, kteří se snaží klást ty správné otázky. Umělci, herci, hudebníci.
1: Praze a okolí je víc než 3,5 tisíce kilometrů zaniklých cest. Uvádí to nová publikace Institutu plánování a rozvoje hlavního města. Jsou to staré polní, poutní nebo obchodní stezky. Autoři studie je zmapovali z digitálních modelů krajiny a historických map, pokračuje mluvčí institutu Anna Klímová.
6: V Praze vznikala síť poutních cest směřujících například na Pražský hrad nebo navazujících na Svatojakubskou cestu. Více než polovina původních obchodních tras se dnes kryje se současnou silniční sítí, protože historické cesty využívaly ideální vedení terénem.
1: Podle studie by se mohla víc než polovina zaniklých cest obnovit, protože je vlastní obce nebo stát.
2: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová postoupila do třetího kola US Open. Karolína Plíšková naopak vypadla. Jiří Lehečka právě hraje v New Yorku proti Samuelovi z Velké Británie. V podrobnosti má reportér David Prouza.
7: Jiří Lehečka otočil vývoj prvního setu z 0-3 na konečných 6-4. V tom druhém vede 2-1, servíruje a vede 30-0. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Do druhého kola US Open prošla po vítězné dohrávce taky Nikola Bartuňková. Fotbalista David Douděra bude hrát v zámořské MSL. 28-letý obránce přestoupil z pražské Slavie do FC Cincinnati. V novém týmu se potká s dalším Čechem Pavlem Buchou. O přestupu Douděry informovali oba kluby na svých webech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na D8 za Budyní nad Ohří. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je u Vyškova neprůjezdná po vážné nehodě. Auto tam srazilo chodce. Provoz stále odklánějí na kilometru 226, objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46 objížďka už je plynule průjezdná. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy se za sjezdem na Duchsany na 34. kilometru střetlo osobní auto s divokým prasetem. Řidiči hlásili neprůjezdný levý

0: pruh. Projíždějte opatrně pravým pruhem, kolona se tam netvoří. Na D4 ze Strakonice do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Pečice. Na kilometru 53,5 stojí nepojízdné vozidlo. A na D5 z Plzně do Prahy opatrně mezi sjezdy na Zdice a Beroun. Mezi 28. a 18. kilometrem silničáři čistí vozovku, popojíždějí odstavním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál, je s vámi Jiří Štefl.
3: 1:05, čtvrtek 3. září, školní rok tedy odstartoval. Věk při nástupu do školy mimochodem může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. Kdo má výhodu? Ti nejstarší nebo ti nejmladší? I to se dozvíte z reportáže.
4: Noční radiožurnál
1: a Jiří Štefl.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Do první třídy nastupují děti ve stejném roce. Nejmladší a nejstarší tak může dělit až 11 měsíců. A v tomhle věku je podle učitelů a vědců z Masarykovy univerzity každý měsíc znát. Nejmladší žáci tak můžou mít na začátku horší výsledky a častěji taky čelit šikaně. Věk nástupu do školy tak může dítě podle výzkumu ovlivnit na celý život.
1: Tady mám růžovou aktovku, takovou vínovou, a půjdu v ní do první třídy.
2: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky.
1: Tady mám pouzdro.
3: Co se těší, že se tam naučíš?
1: Až budu třeba umět psát a číst. Na to se moc těším.
3: A co si přečteš, až budeš umět číst?
1: No, všechny knihy.
2: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
4: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání.
2: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
5: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
2: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
6: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
2: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
2: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
5: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
2: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: 19 minut po jedné hodině Ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu. Zdravíme i posluchače radiožurnálu Sport. I dneska v noci s námi můžete fandit českým hráčům a hráčkám na US Open. Teď nás zajímá, jak si ve druhém kole vede Jiří Lehečka. Z New Yorku to řekne reportér David Prouza.
1: 6-4 a 5-2. Takové je skóre zápasu z pohledu Jiřího Lehečky. Český tenista bojuje s Britem Toubym Samuelem, který prošel z kvalifikace, pak porazil Tomáše Macháče v prvním kole, ale teď vypadá, že Jiří Lehečka bude tím tenistou, který by ten zápas měl zvládnout. Má setboly, aktuálně už jenom setbol, protože jeho forehand se nevešel do kurtu, na každý pád stále má Jiří Lehečka ještě jednu příležitost a celkově to utkání až na ten začátek, kdy to vypadalo trochu děsivě. Český reprezentant zaprvé jednou špatně podklouzl a pak rychle prohrával 0-3. Tak od té doby to utkání má jasně ve své režii, ve svých rukou a teď to celé může ukončit na servisu, myšleno tedy celý druhý set. Nicméně to by se měl teď předvedl naprosto excelentní forehandový defenzivní úder, který byl vlastně trochu obraný a zároveň útočný, protože to řešení bylo tak překvapivé, že ten balón prolétl okolo Jiřího Lehečky a ten vůbec vlastně nereagoval, protože vymyslet takovýhle úder v tak těžké pozici opravdu není žádná legrace. Samuelovi se to povedlo, takže odvrátil druhý setbol. Jiří Lehečka stále vede 6-4 a 5-2. Aktuálně schodá servis Lehečky do těla Samuela a to je dlouhý return, takže další příležitost k tomu, aby Jiří Lehečka ukončil druhý set a dostal se do komfortního náskoku 2-0 na sety. To by samozřejmě bylo úplně nejideálnější řešení. Sledujeme na radiožurnálu a radiožurnálu Sport také další české zápasy, ty, co už skončily, tak to je třeba ten Karolíny Muchové, která Britku Boltrovou porazila 6-1 a 6-0. Karolína Plíšková se naopak s Grand Slamem loučí. A věřme, se s ním rozloučí i Toby Samuel, který teď returnoval daleko, daleko za základní čáru a Jiří Lehečka získává druhou sadu poměrem 6-2. Ta třetí začne za několik málo minutek. Připomínám, že čekáme ještě také na utkání Lindy Noskové s Tajkou Tara Rudiovou. To ale bude až, řekněme, v ranních hodinách, protože mu bude předcházet ještě jedno utkání. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
3: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
2: US Open na Radiožurnálu.
3: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
2: US Open na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Jaké je to pohybovat se ve stavu bez tíže? To, co běžně zažívají jen astronauti, si před rokem při takzvaném parabolickém letu vyzkoušelo 26 českých teenagerů, kteří prošli náročným výběrem mise Zero G. A hostem Radiožurnálu bude jeden z velitelů této mise, popularizátor kosmonautiky Jan Spratek. Jak se vybírají mladí lidé na takovou misi? Co s nimi udělá několik minut bez tíže? A jaká je šance, že se z nich stanou opravdoví astronauti?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: 1:30. Přehled zpráv má Lukáš Pastejřík.
4: Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. I přes růst cen paliv v Česku dál roste spotřeba pohonných hmot. Řidiči za první pololetí natankovali necelé 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty. To je meziročně o 3% víc. Ukazují to data Českého statistického úřadu a České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Ceny paliv rostou od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Americká společnost Apple změnila název jezera Ontario na americké ve své mapové aplikaci. V minulých dnech ji o to požádal americký prezident Donald Trump. Nový název jezera vidí jen američtí uživatelé této aplikace. Těm kanadským se i nadále zobrazuje název jezera Ontario. Uživatelé map od Apple ve zbytku světa pak uvidí jména obě. Název už změnila i mapová aplikace od Google. A v pražském Valdštejnském paláci dnes začíná festival vážné hudby Mladá Praha. Ten na 12 koncertech představí nadějné hudebníky z Česka i zahraničí. Kromě pražských sálů se bude hrát taky ve Vysoké u Příbramě, Rakovníku, Kolíně, Brně nebo v německém Bad Schandau.
2: Sport.
4: Jiří Lehečka hraje na tenisovém US Open v druhém kole proti Britovi Samuelovi. Přímo v New Yorku to vidí reportér David Prouza.
5: Český reprezentant a nasazená osmnáctka vyhrál první set 6-4, druhý 6-2, v tom třetím aktuálně ale ztrácí 0-2 s Britem Tobym Samuelem, ale vede 40-15 při podání svého soupeře z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D1 u Vyškova a omezení na D11 za odbočkou na Lysou. Dálnice D1 z Brna do Ostravy zůstává neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 vyšetřují srážku auta s chodcem. A policie odklání provoz už dříve na kilometru 226 na exitu Vyškov západ. Objížďka přes Vyškov a po dálnici D46 je teď plynule průjezdná. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem byl na chvíli zastavený provoz také u Rousínova. Na kilometru 217 pracovníci překládali kabely. Nešlo o dlouhou uzavírku, takže se kolony rychle rozjely. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 19. a 20. kilometrem je provoz svedený do levého pruhu. Opravují tam vozovku, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
3: Dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 se jmenuje Drony na letišti v Lipsku. Německá vláda tvrdí, že jde o ruský hybridní útok. Co tím Moskva sleduje? Poslouchejte aktuální díl Vinohradské 12 už teď na můjrozhlas.cz nebo v dalších podcastových aplikacích, no a nebo taky za 2 hodiny v našem vysílání.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Skupina YouTube tady u nás v nočním radiožurnálu. Pohled na hodiny 10 minut po půl druhé. Málo kdo má takové štěstí, aby se dozvěděl o utajené svatbě prezidenta a ještě o tom mohl bezprostředně po sňatku s hlavou státu mluvit. Přesně tohle se podařilo reportérce Českého rozhlasu Evě Hůlkové, která natáčela s prezidentem Václavem Havlem a taky jeho novou manželkou Dagmar Havlovou. A to asi hodinu po svatbě. Hovory v Lánech se natáčely 4. ledna roku 1997 a vysílaly se o den později. Havel v nich mluvil o své zesnulé manželce Olze a taky o své nemoci. Posloucháte teď už třetí díl seriálu radiožurnálu Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vážení posluchači, tyto hovory v Lánech jsou hned z několika důvodů výjimečné. Za prvé to,
2: Václav Havel a Dagmar Veškrnová se vzali v pravé poledne na Žižkovské radnici a krátce poté čekala na čerstvé novomanžele u Havlovy vily v Ořechovce s mikrofonem Eva Hůlková.
3: Do dneška si pamatuju, jak tam přistálo auto a oni vystoupili z toho auta. Prezident s takovým potutelným úsměvem jako zamával, tomu bylo vidět, že asi je celý šťastný, že se to až do této chvíle podařilo utajit.
2: Důvod opatrnosti byl zřejmý. Od smrti první Havlovy ženy Olgy, která byla veřejností velmi oblíbená, tehdy neuplynul ještě ani rok.
3: Vyjadřovali se i k paní Olze. Já bych řekla, že ona byla na té svatbě jako třetí člověk trvale přítomná, nemohu si pomoci prostě.
1: Pane prezidente, vaše svatba vlastně byla na téže radnici jako před lety s vaší první ženou paní Olgou. To je osud, vidíte.
4: Ano, já jsem rád, že tomu tak bylo. No, Olga mne provázela životem téměř 45 let. Já bych rád řekl, že je a navždycky zůstane naprosto nenahraditelnou a zásadní součástí mé duše.
1: Paní Dáša, vy jste teď první dáma. Vy se budete muset vyrovnat s tím, že jste vlastně druhou ženou v životě Václava Havla. To myslím nebude jednoduché, skoro bych řekla těžké. Cítíte to také tak?
5: Já jsem paní Olgu vždycky ctila a velmi jsem si ji vážila a musím říct, že si ji budu vážit a ctít i nadále. Vím dobře, co pro nás všechny udělala a co znamenala pro Václava a taky si uvědomuju, že to postavení právě s ohledem na tu vzpomínku, kterou na ní všichni máme nebo kterou v nás zanechala, tak to opravdu pro mě těžké bude. Rozhodně ji nechci nějak napodobovat a záleží pochopitelně na lidech, jak mě přijmou.
4: Náš sňatek chápu jako takový začátek jakési nové a úplně jiné etapy svého života. Věřím, nebo doufám, že budeme šťastní.
2: Eva Hůlková nakonec položila i otázku, do které se jí podle vlastních slov příliš nechtělo.
1: Mnoho lidí to zajímá, nebojíte se, že tento váš životní krok vyvolá u jisté části naší veřejnosti, řekněme, nelibost nebo rozpaky?
4: Já nevím. Jakýsi pocit mám, že to většina lidí toto mé rozhodnutí pochopí a přijme. Ale i kdyby tomu tak nebylo, nedá se nic dělat.
3: Jako ta svatba byla krásná, šťastná, všechno, ale hrozně by mě zajímalo, a to se nikdy nedozvíme, jestli už tenkrát tušili, jaké jako složitosti v tom přijetí tou českou společností budou následovat.
2: Svatba se konala v sobotu a hovory v Lánech se vysílaly druhý den v neděli 5. ledna 1997. V neděli tištěné noviny nevycházely, internetové byly v plenkách a tak si na prezidentskou svatbu museli čtenáři počkat až do pondělí. Lubomír.

0: Svižně a v pohodě do nového dne. Tohle byl Enrique Iglesias 9 minut před 2 hodinou v noci. Radiožurnál a taky sportovní informace. Jiří Lehečka versus Toby Samuel, to je aktuální zápas druhého kola tenisového US Open. Jak se daří českému hráči, to z New Yorku řekne reportér David Prouza.
1: Každý set, mimochodem Jiří Lehečka vyhrál první 2, 6-4 a 6-2, tak má ale dramatickou zápletku a pasáž, ve které jsou oba tenisté si vyrovnanými soupeři. Samuel už několikrát sebral Lehečkovi servis, nicméně nedaří se mu skládat ty gemy tak ideálně, jak by potřeboval. Teď prohrává za stavu 0-40, už teda za stavu 4-4, 0-40, teď už to neplatí. Jiří Lehečka získává další break a vede 6-4, 6-2 a 5-4 po zhruba nějaké krátké přestávce, která zabere třeba necelou minutku. Tak se rozehraje, věřme, že poslední game, u kterého na Radiožurnálu samozřejmě budeme.

0: A vracíme se na US Open. Možný závěr zápasu Lehečka Samuel komentuje reportér David Prouza.
1: Věřme tomu, že to opravdu závěr bude 5-4-30-0 ve třetím setu pro Jiřího Lehečku, teď už 40-0, 11 bodů za sebou získal český reprezentant v souboji s Britem Tobym Samuelem, 6-4-6-2-5-4, ten závěr, věřme, třetího setu je opravdu velmi jednoznačný a trochu připomíná demolici Karolíny Muchové, která si tu poradila s jinou Britkou Katie Boltrovou, 6-1-6-0, teď opravdu myslím jen ten závěr, jinak zápas Lehečky se Samuelem je docela vyrovnaný, ale teď to vypadá opravdu velmi dobře. S nadějemi Jiřího Lehečky na postup do třetího kola amerického Grand Slamu v New Yorku, 6-4-6-2-5-4. 3 matchboly Jiřího Lehečky, druhé podání, které jde do těla Samuela, který hraje k základní čáře, takže Lehečka nemůže útočit, sám se dostává trochu pod tlak. Samuel tlačí s forehandem do křížové strany, teď naopak po léně, ale Jiří Lehečka drží v téhle výměně naprosto v pohodě, čeká možná na chybu soupeře, kterých teď v posledních dobách přibývalo dost a dost, ale v tuhle chvíli Jiří Lehečka už to nestíhá, respektive byl donucen k chybě, netrefil ten balonek úplně ideálně, trefil ho krátce za tělem nebo o poznání později, než by chtěl. A to znamená, že je tu stav 40-15, ale stále ještě to má velmi dobře připravené. Český reprezentant za hodinu a 47 minut si vybojoval matchboly, ještě má stále dva. 5-4 a 40-15, Jiří Lehečka notně spocený, to je potřeba říci, protože v New Yorku, i když třeba je pod mrakem, i když prší, tak je stále velké teplo a velká vlhkost. Lehečka teď už připravený na pravé polovině svého dvorce servírovat kam ven z kurtu. Samuel tam nedosáhl a je to konec. Parádní práce od Jiřího Lehečky, do dvou hodin sehraný zápas, postup do třetího kola po setech 6-4, 6-2 a 6-4. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: telefonická súťaž o novú audioknihu. Dve hodiny v noci. U mikrofonu Lukáš Pastejřík.
1: Premiér Babiš bude s motoristy jednat o výši rozpočtového schodku na příští rok. Katar si připomíná 55 let od nezávislosti na Velké Británii. Lehečka i Muchová postoupili do třetího kola US Open. A počasí dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde se zástupci vládních motoristů. Jednat budou o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Motoristům se nelíbí navrhovaná výše schodku 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Premiér Babiš ale včera řekl, že si za rozpočtem stojí.
3: Já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit investice do nemocnic, máme zastavit přístrojové vybavení.
1: S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Příliš vysoký je taky podle prezidenta Petra Pavla. Katar získal před 55 lety plnou nezávislost na Velké Británii. 3milionová země, ležící na katarském poloostrově v Perském zálivu, dnes patří mezi hlavní regionální vyjednavače ve válce mezi Spojenými státy a Íránem. Katarská diplomacie i po obnovení bojů vede dál rozhovory s Ománem a Pákistánem o zmírnění napětí v regionu.
4: Katar se snaží o obnovení dopravy v Hormuzském průlivu, a to bez jakýchkoliv podmínek pro plavbu. Země vyváží asi pětinu světového exportu zkapalněného plynu a omezení v úžině dodávky plynu na trh komplikují. Především kvůli tomu poklesl v prvním čtvrtletí letošního roku katarský hrubý domácí produkt o 7%. Ložisko zemního plynu a ropy země sdílí právě s Íránem. Zároveň Katar hostí největší americkou leteckou základnu v zálivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Návštěvníci Třebechovického muzea Betlému si nově mohou popovídat s digitálním avatarem autora slavného Proboštova Betléma. Josef Probošt odpovídá na jejich otázky díky umělé inteligenci. Avatar vznikal zhruba rok a muzeum za něj zaplatilo 190 tisíc korun. Jeho odpovědi ale pracovníci muzea průběžně kontrolují a doplňují, vysvětluje ředitelka muzea Petra Jánová.
5: Tím, že vlastně ho ještě neustále testujeme, díváme se na to, na co se návštěvníci ptali, tak se ty informace postupně doplňují. Taková velká výhoda tohoto průvodce je i to, že je to vlastně ve čtyřech jazycích, takže si to vlastně mohou pouštit návštěvníci v angličtině, v němčině nebo v polštině.
2: Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola US Open. Jeho výhru nad Britem Samuelem sledoval David Prouza.
6: Jiří Lehečka získal všechny tři sety a Samuela vyprovodil 6-4, 6-2 a 6-4. Několikrát v utkání přišel vlastní podání, ale zároveň byl schopný vždy reagovat a britského tenistu sám obrat o jeho podání. Takže teď čekáme ještě na zápas Lindy Noskové. Její soupeřkou bude Tajka Tararudiová. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Postup do třetího kola slaví taky Karolína Muchová, Nikola Bartuňková prošla do druhého kola, v něm skončila Karolína Plíšková. Fotbalisté Bohemians v dohrávce čtvrtého kola šance ligy remizovali s Jabloncem 1-1. Zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1-0, vyhrála po třetí v řadě a v tabulce se posunula na druhé místo o bod za pražskou Slávií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na silnici před Náchodem. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 zasahují záchranáři u srážky auta s chodcem. Odklon je na kilometru 226, objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Pozor, ve sjezdu před odklonem stojí několik vozidel, zřejmě s nadměrným nákladem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně mezi sjezdy na Zdice a Berounem. Mezi 28. a 18. kilometrem silničáři čistí vozovku a popojíždějí v odstavném pruhu. A na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda pozor na nehodu za Českou Skalicí. Za čerpací stanicí ONO havarovala dodávka, je mimo vozovku, částečně zasahuje do jízdního pruhu.
8: Při 200 metrů za ONEM po pravý straně vyčumuje